že ty a ta holka okata, že jdete spolu krok co krok a snad během dalších slok budete se líbat v lese, což je tedy šok.

Že ty a ta holka okatá, že jdete spolu krok co krok a snad během dalších slok budete se líbat v lese, což jeden těžko nese, což je tedy šok.

létě a fantazí po svém strýci, už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

Prosím, milej pane, zda je to mílka nebo krutej žert. Tak nastartujte ten svůj bourák, zmizte odtuď, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši ztrať. 5 mil odtud u jezera, kde cestu kříží železniční trať.

Doputovala ke mně dvě CDčka, o která bych se s vámi ráda podělila i v pořadu Na cestě. Jsou naprosto rozdílná. První z nich je dílem folkové písničkářky Alice Maule, pro mě dosud neznámé. A to druhé vydal bluegrassový matador Bart Miša Leicht. Ovšem tentokrát ne s copem. O copácké nové CDčko ale na vlnách Českého rozhlasu Olomouc nepřijdete, protože už ho mám taky nachystané. Dnes přitvrdíme a budeme Mišu Leichta poslouchat s kapelou Forehand. Klidný poslech přeje Jarka Nosková a začínáme písničkářkou jménem Alice Maule.

Úvodní skladba se jmenovala Tóny zní. Je zároveň úvodní i na albu, které se jmenuje jen Tóny a které je celým dílem Alice Maule. Je autorkou všech písniček i jejich interpretkou. Nahrála si jednotlivé nástroje, kytaru, flétny a perkuse. Poslechneme si teď dvě skladby. První se jmenuje Růžové brýle a ta druhá Utíkám.

Album Tony není debitem Alice Maule, je už druhým CDčkem. Bylo nahráno letos v Třebiči, tentokrát bez kapely, která Alici běžně doprovázívá na koncertech v okolí Třebiče. Taky si k 50. Alice nadělila pořádání koncertu i jiných kapel. Alice Maule se zúčastnila oblastních kolporty i pražského notování. CDčko Tony obsahuje 10 skladeb, ze kterých budeme pokračovat písničkami Psaníčko a O čem je řeč.

Dnes posloucháme v pořadu Na cestě písničky z novinkového alba Tóny třebíčské folkové písničkářky Alice Maule, které je autorské, romantické, ženské. Jedinou výjimkou je duet s Františkem Kaslem, který, jak jsem si dohledala, vystupoval třeba s Jiřím Zmoškem nebo kapelou Fešáci. Duet Črámici teď poslechneme a zároveň se s Alicí Maule a jejím novým CDčkem Tóny na vlnách Českého rozhlasu Olomouc rozloučíme.

Pokračovat teď budeme v pořadu Na cestě na zcela jiné vlně, a to album kapely Forehand, které se jmenuje Spáchej hřích, a začneme instrumentálkou Erskraxe.

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc dozněla skladba Spáchej hřích ze stejnojmenného alba plzeňské kapely Míša Leicht a Forehand. Pravidelní posluchači pořadu Na cestě toto seskupení mohli slyšet třeba v záznamu z Benjo Jambory. Ani toto album není kapelním debutem, ale po předchozím vyšlo až po dlouhých 27 letech a natočeno bylo loni.

Kapelu Forehand založil Míša Leicht, prý aby hrála písničky, které Cop odmítl. Je to jeho milované a neposlušné dítě. Každopádně jde o muziku trochu jinou. Bluegrass říznutý rockem a elektrickým zvukem, ovšem s charakteristickým zpěvem Míši Leichta, který je zároveň autorem i většiny textu. No a pěvecky to Míšovi moc pěkně ladí s Bertem Leichtem, jeho synem, kterého uslyšíme ve skladbě Big River, kterou si otextoval. A pak to bude ještě Bílý sníh.

Frontman forehandu Míša Laich, který hraje na kytaru a zpívá, se obklopil nejenom na albu Spáchej hřích mladými muži, skvělými muzikanty. Bert Laich hraje na elektrickou kytaru, Ondra Jukl na baskytaru, na banjo Patrik Klčo a všichni muzikanti taky zpívají.

0: se krásnej, tak zahoď všechny trable, šlapej svou cestou dál.
1: Pokud jste poslouchali Český rozhlas Olomouc až sem, tak vězte, že jsme u konce pořadu Na cestě. Poslední skladbu, kterou nejspíš znáte v podání Valdemara Matušky, zaspíval tentokrát Míša Leicht z Forhenden. Mějte se co nejlíp a na další setkání u muziky se těší Jarka Nosková.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Petra Černocká. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Dobrý den, všechny zdravím. Nám tady vylezlo sluníčko, my máme tady veliký takový auslák, neboli okno, a teď se udělalo hezky, tak ať tam máte taky hezky.
1: Zdravíme, legrace, přátelé, mějte se s námi šťastně a vesele.
0: Humoriáda.

0: Dalibor Janda nám zaspíval, hrál Kličkovanou s nějakou svojí tehdejší láskou zřejmě. My nebudeme kličkovat, jdeme rovnou na hosta. Ano. Petra Černocká, slušivě oděna,
1: fakt?
0: Dorazila do Humoriády, no jasně, dala si záležet, já no, to na tobě vidím.
1: Bacha, já mám úraz na tu černobílu a to vždycky vypadá nobl, ten bílý meček.
0: Dobře.
1: Kdyby si někam šel, jako třeba no, do rády a tam už nemusí se fintit, ale já jsem tu málo kdy, tak se na tebe vždycky hezky oblíknu. A hlavně já mám takový pocit, že mám dneska úplně splněno. Já jsem si hrozně ráda, když jako plním úkol a je splněno. A dneska vlastně už mám splněno, protože tu sedím a těžko ti uteču. Takže tady ještě
0: no,
1: vytrším.
0: Nebude důvod snad utíkat.
1: A ráno mi volala. Dokonce dcera, hele, to si všechny ty starší matky jako tak považujou a... Jo, a říkala mi,
0: že... Co potřebovala?
1: Ne, nepotřebovala. Ne. Já jsem se jaký ptala. Potřebuješ něco? Nepojedem někam?
0: No,
1: a ona říká, ne, mami, jenom ti chci říct, mají, jako jak jsou byli čtyři Yellow Sisters, tak si pořídili kluky. Ne jako svoje, jo, ale mají bubeníka, mají tam nějakého rapera.
0: A teď jsou Yellow Sisters and Brothers?
1: Ne, ne, ne, ty, hele, ty seš teda čtyři nádherný ženský, který čtyř vlastně zpívají bez ničeho, leta. A teď si pořídili muzikanty. To jim přeju.
0: Bez ničeho, ale jsou oblečené na vystoupení.
1: Lehce oblečené, lehce. Oni jsou všechny sexy.
0: Tak a tím to vydrží nejmíň do 80 let.
1: To bych byla ráda.
0: Tak, jak se máš, co děláš, se ptát nebudu, protože vypadáš spokojeně.
1: Spokojeně není to správné slovo.
0: Ne.
1: Oprav se, jak vypadám? No přece hezky, mladě, spokojeně.
0: Spokojeně je moc usedlý výraz,
1: no,
0: takhle
1: no,
0: si to myslela.
1: No, ale to nikoho nenadzvedne, kdyby se řekl, úžasná, nádherná.
0: Úžasně vypadající, nádherná,
1: no,
0: přenádherná krasavice vybírá
1: hodně,
0: první ukázku.
1: Hodně posluchaců si tím naštval. A já vybírám opera jako sport, jo, a mám na vybranou. No oboje je to Silvestr, takže sportovní komentátoři, ty vždycky uměli hezky legračně mluvit, líčí operu.
0: Ano.
1: Silvestr 79.
0: Ano, viděl jsem to, kdo to zažil, tak si to možná teď opráší. Máme tady balet nebo operu a sportovní komentátory.
1: Ano.
2: Dobrý den, vážení posluchači. Vítáme vás při poslechu pravidelného pořadu s mikrofonem za operou. Dnes se prostřednictvím rozhlasových linek podíváme do dvou našich divadel. V Ostravě v sále Velkého divadla několik desítek diváků právě sleduje populární... populární operu Carmen. Rovněž diváci v Bratislavě již dlouho předem s napětím očekávali velký boj dvou tradičních rivalů Jeníka a Vaška v Prodané nevěstě. Takže i my netrpělivě očekáváme první zprávy a dílčí výsledky. Ostravské představení začalo o něco dříve, tedy jako první dostává slovo Emil Kecan.
3: Dobrý den, vážení posluchači, vám přeji z Ostravy. Jde v sále Velkého divadla, bude každou chvíli zahájeno čtvrté dějství od éry Jiřího Bizeta Carmen. Ano, a právě v těchto chvílích, jak možná sami slyšíte, vbíhá na podium pozdravován divák Jes Camilio, než přespívá několik úvodních nezáživných tónů. Ohledněme se ve stručnosti za průběhem dosavadních tří dějství. První dějství proběhlo zcela ve znamení mohutného náporu Carmen. Hned od prvních minut neustále útočila, zpočátku využívala plochy celého jeviště, později se zaměřila pouze na Joseho a ku podivu, což nebývá na našich podích zvykem, se jí dařila i koncovka. Takže po prvním dějství, kdy se Jose nechává zatknout místo ní, byl stav výrazně ve prospěch Carmen. Přestávka mezi jednáními však Carmen příliš neprospěla, z jejich ary jako by se vytratila ona rozhodnost, elegance a švih, na níž jsme si v průběhu prvního jednání zvykli, a to se pochopitelně projevilo i na výsledku. Ve druhém dějství jsme byli také bohužel svědky nepěkné šarvátky mezi Josem a Zuningou, což rozhodně na naše pódia nepatří. Naštěstí včas zasáhli spoluhráči, takže vše se obešlo bez většího incidentu. Ovšem horkokrevný Jose si nedal pokoj ani ve třetím dějství a opět vyprovokoval bitku, tentokrát s Escamilliem. Dirigent Antonín Svrček, který zatím řídí představení velice dobře, má cít pro hru. A zbytečně představení nekouskuje, měl plné ruce práce, aby vše udržel v mezích pravidel. Jose si tímto svým extempore vysloužil vyloučení do konce jednání. O Ovšem neodpustil si ještě při opouštění jeviště nepěkné gesto vůči Carmen. No, věřme, že během přestávky režisér v šatně Josemu domluvil a že v probíhajícím posledním jednání budeme svědky už jenom opravdového umění. To zatím dostrají vše a předávám slovo režii.
2: Děkujeme Emilu Kecanovi a teď honem do Bratislavy, kde operu Prodaná nevěsta sleduje Gabo Green.
3: Tuna!
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik sportovní komentátoři a opera. Kdyby si měla vybrat, Petro, sport nebo opera, co by si brala?
1: Tu operu. Ale už jsem se jí jednou zřekla, jsem to vystudovala, pak jsem si říkala, že ty ostatní holky mají daleko silnější hlasy.
0: Zkus nám něco, kousíček.
1: No, tak počkej, já se takhle odsunu od toho mikrofonu. Takhle jsme to cvičili.
0: Brudě.
1: Až jsem si říkala, že prostě jsou všechny ostatní skoro lepší jako co do síly a jako přesvědčivosti.
0: No, Dagmar Pecková už ruší koncerty, budeš vystupovat ty.
1: Dagmar ruší koncerty?
0: No, teď kvůli tobě, když tě slyšela.
1: Jo, takhle. Hele, ale já jsem byla na ní v divadle a je výborná jako herečka. Tak si pochválím ty naše operní zpívačky. Oni dělají lecos, třeba jako já nebo ona, ale jsme furt dobrý.
0: Zdravíme, Dagmar, zdravíme všechny. Ahoj. A hlavně vyzýváme naše dámy a pány a chlapce a děvčata u rádia, aby nám zahlasovali, jestli chtějí pokračovat s operou jako sport, a nebo nastoupí hospodské anekdoty. Tak si vyberte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 01 04, telefon 731 800 900. A zpívá David Dale.
5: Už dá.

0: osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: V Humoriádě jsou dnes s vámi Petra Černocká a Pavel Kučera a v tuto chvíli si můžete vybrat operu jako sport anebo anekdoty hospodské. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne, vás moc zdravím, přeju krásný den, tady Honza Scholiny a bych potřeboval, prosím vás, Ačko.
2: Pardon. Máme Ačko. Zapsáno, Honzo, mějte se naslyšenou.
3: Děkuju.
2: Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy.
2: Další Honza.
4: Zdravím vás, Pavle, i paní Černockou.
2: My vás.
5: Dobrý den.
4: A já bych dal určitě hlas hospodským anekdotám.
2: Máme zapsáno a děkujeme.
4: Hezký den, díky, nasklen.
2: Dobré odpoledne.
6: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Černocká.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den i vám, Pavle. Dobrý a já hlasuju pro Bčko anekdoty.
2: Máme zapsáno a děkujeme. Zveme dalšího, dobrý den.
7: Dobré odpoledne, Pavle, standard Zeninga, zdraví. Zdravím paní Petru,
5: děkuju.
7: Velmi vždycky naladěnou a ať to hodně dlouho vydrží.
5: No právě.
7: Tak to vám půjdu. A proč opera není moje parketa, tak bych radši dal ty anekdoty.
2: Dobře, máme zapsáno.
5: Zapíšem.
2: Děkujeme. Hezký den. Zdravíme vás. Halo, halo.
8: Dobrý den, já vás také zdravím do studia.
5: Dobrý den.
8: Tady do třetice Honza, tentokrát z Brna.
2: Dneska máme Honzí rojení.
8: Tak je to takové tradiční hezké jméno.
2: Určitě.
5: Krásný.
8: Takže jen houšť. A já teda, jestli můžu, tak bych Ačko a Bčko bychom mohli nechat do závěrečného hlasování.
2: Děkujeme, že jste nám to tady zorganizoval, ale my to zařídíme tak, jak to dopadne podle hlasování. Ano, a děkujeme. Třeba to vyjde. Naslyšenou. Dobré odpoledne.
9: Dobrý den, zdraví vás oba, František Netolic.
2: Zdravíme.
9: A samozřejmě, že bych chtěl hospodský anekdoty.
5: Aha.
2: No, tak víte, Františku, že jste to rozhodnul, že to bylo vyrovnáno až do této chvíle, takže vy za to můžete, že si je poslechneme. Tak jo, mějte se hezky. Naschledanou. Mějte se.
9: Děkuju.
2: Pořad Zlatá mříž se vysílal na televizi Nova a z něj je tato ukázka.
10: Host v hospodě objednává polévku. Číšník mu ji nese a přitom v ní má namočený palec. Prosím vás, jak si tohle můžete dovolit? Vždyť je to nehygienické. Víte, já v ní mám revma a doktor mi doporučil zahřívat. Tak si ho strčte třeba do... Však vy víte kam, říká host. No tam jsem ho měl předtím a vůbec to nepomáhá. Známý pijan Matěj Sklenička dorazí celý schvácený do hospody, ještě po cestě ke stolu si utírá krvavé šrámy a zároveň volá na kamarády z mokré čtvrti. Tak hoši, moje stará, to už má za sebou. Opravdu? A jaká byla její poslední slova? Do hospody půjdeš jen přes mou mrtvolu. Pane šenkýři, od kdy se vaše hospoda nazývá u velkého vola? No přece od té doby, co jsem se oženil. Pane vrchní, je to opravdu rybí polévka? Samozřejmě, pane, sám jsem viděl kuchaře, jak do ní lil vodu z akvária. Pane vrchní, je ten mozeček čerstvý? Jistě, pane, ještě ráno luštil křížovky. Ho,
11: Host si dá v hospodě večeři a volá na číšníka. To kůře jenom kosta kůže! A vy jste chtěl s peřím? Ptá se reportér znuděného číšníka. Co se vám nejvíc líbí na vašem číšnickém povolání? Že jsem celý den v hospodě a ještě mi za to platí. A co se vám nelíbí? Že my pracháči musíme obsluhovat tu žebrotu.
12: Muž se vrátí z hospody domů a říká ženě. Tak dávej na stůl nějaké to cukroví. Hospodě říkali, že už to 3 měsíce pečeš s pošťákem.
11: Paní kojí v restauraci dítě. Nabízí mu prs, ale dítě nechce a nechce. Pohrozí mu tedy. Vem si ho a papej, nebo to dám tomu pánovi, co sedí naproti.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik naše první anekdoty, můžou být další, tentokrát z ostravského Silvestra z roku 1979, anebo nastoupí dvojice Mladý Náhlovský. Mm-hmm. Tak hlasujte SMS Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, anebo zavolejte na 731 800 900. I když si myslím, že teď budete raději poslouchat písničku Petry Černocké Že mi nebylo líto, se to jmenuje. Jak na to vzpomínáš?
5: Aha. To jsem si asi napsala.
2: Petra to netušila, napsala si text.
5: Že mi nebylo líto. Jo, ne, to byla cizí.
2: To byla
5: cizí.
2: Italská.
5: Ano, ano. No, to jsem si napsala takový text. Hele, asi jsem měla těžkou chvilku.
2: V roce 88.
5: Už jsem se rozvala. Hele, já moc na ty číslovky nejsem. Ale něco blbýho tam bylo, protože ten text byl takový tesknej.
2: Tak my si to poslechneme teď.
5: Já taky ráda.
2: Petra Černocká zpívá, náš dnešní host.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak Petra si tady naživo ve studiu i zaspívala ten konec písničky.
2: No, já jsem si poměřila ten tón.
1: Ale bylo to hezké, milé.
2: Ale jak se to zpívala trošku, víš, dneska bych to hodila níž.
1: Jsem zvědavý, co by na to řekl Antonello Venditti, který
2: no,
1: složil
2: ano,
1: tu hudbu.
2: To byla nějaká italská, to byla taková ta éra těch nádherných italských písniček. Několik jsem jich udělala, ale že vyhrabeš tohleto, to mě nedopadlo.
1: Jsem tě chtěl potěšit a taky hlavně naše
2: to,
1: posluchače.
2: Je to hezký a ten text
1: se mi zpěvačku. No. Ať si taky zaspívá z archivu. Tak a teď uvidíme, koho vylovíme z našeho komického archivu. Jsou tam anekdoty Silvestr z Ostravy 79, anebo o střetu zájmů v politice. Vy nám něco řekli dva Josefové, mladý a Náhlovský. No to nevím.
2: To nevíme,
1: to bychom
2: uvidíme.
1: Poznali
2: Poznáme.
1: Ze souvislostí. Pokud si posluchači vyberou Bčko, uvidíme, jak to bude. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne. Zdravím vás moc, tady Jitka z Moraví.
1: Zdravíme.
3: A paní Petr...
2: Ano.
3: Paní zpěvačka Petra Černocká, velice jemná, krásná žena.
2: Jezis.
3: Můžem, tak je moje.
2: To je zlatý, já nic jiného nechci poslouchat. Ale taky už mi byl jeden pánče, co to tady říkám
3: no,
2: za hlouposti.
3: Prostě kočka, 100%. A prosím pěkně, prosila bych Bčko.
2: Bčko,
1: ano, děkujeme za váš hlas. Mějte se, naslyšenou. Není důležité, co říkáš, ale jak u toho vypadáš přece.
2: No,
1: hlavně
2: to...
1: v rádiu.
2: No to hele, ale já teda náhodou vím, že jste ty kamery jsem šoupli. Dlouho jsem to nevěděla, nikdo mi to neřekl, ale teď vím, že je mě vidět.
1: No tak jsme v takovém polotelevizním studiu.
2: No jo, a takovém polostím, že...
1: Střednicechy.rozhlas.cz, tam můžete juknout, jestli jste na nás zvědaví, tak se podívejte. Tak a teď se podívejme na další telefonát. Dobrý den.
2: Halo. Halo, halo.
4: Dobrý den.
1: Dobrý.
4: Pani Petro, já vás zdravím.
2: Děkuju.
4: Dejte nám něco teďka. Třeba z Bčka a viděl jsem vás naživo jednou na Flóře před 40-50 rokama.
2: Jo, a byl to od vás.
4: Když se tam zpíval s tím chraplavým zpívákem, jak se jmenoval?
2: Ježiš, no Dalibor Janda, ne.
4: Už nevím.
2: Ale to nevadí.
4: A to byla v televizi u
2: Kdy?
4: Kateřiny.
2: Jo.
4: A máte, jste čím dál mladší a ještě a máte krásnou dceru a to byla vnučka, že?
2: No, to byla ještě pak vnučka. Já mám dobrý potomky, já jsem spokojená, nemám si na co stěžovat.
4: Myslím, a jste sama čím dál mladší a ještě.
2: A, jste ho,
1: a milí pane, jak se jmenujete křestním jménem, ať víme, ať kdo víme. Potěšil Petru, no?
2: Co?
4: Tak dejte třeba Josefa.
2: Josefa, jo? Dobrý, český jméno.
1: Dneska jste Josef, dobře.
2: Děkuju moc.
4: A jsem na Floru nedívá a furt jsem se dívá na vás, jak jsem na
2: Já se vám nedívám.
1: A po letech na to nemůže Josef zapomenout.
2: Tehdy to bylo teda něco.
1: Dobře, mějte se.
2: Dobře.
4: A nebo ještě zaspívejte něco ze svého repertoáru.
2: Klidio prdio. Příště.
1: Mějte se. Josefe, děkuji. Musíme dál. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, tady František Kralupy. Zdravím paní Petru i vás, Pavle.
1: Zdravíme.
5: A že paní Petra tak hezky vypadá, no to je hlavně zásluhou jejího muže.
2: A já jsem...
5: Že se voní tak hezky.
1: Je to pracné, ale...
2: Helete se to mě vůbec ještě nenapadlo. Já mu to vyřídím.
1: Já si myslím, že je to úplně jinak, že Petra má lexikon kouzel.
5: Přeji vám stále zdraví a dejte tam ty anekdoty.
2: Anekdoty si přeje.
1: Děkujeme pěkně, naslyšenou máme zapsáno a jdeme se číst všechny dorazí vší hlasy. A jsou tu ony anekdoty z Ostravy.
6: Do obchodu se smíšeným zbožím vběhne taková obstarožní dáma zařve. Koště! Vedoucí říká, madam, přejete si to zabalit, nebo na něm odletíte hned.
7: Babička přišla od holiče, krásně ostříhaná, zálibně se prohlíží v zrcadle a přitom se ptá svého vnuka, že už teď nevypadám ani jako babička, viď? A vnouček říká, ne, babi, teď vypadáš jako děda. Dopotácí se pán k pultu do drogerie a říká, máte denaturák. Slečna říká, nemáme. Říká, to je škoda a nějaký jiný stejně dobrý vínko by tam nebylo.

0: Přijde Pepíšek ze školy a nese pětku. Zastaví ho tatínek a povídá, za co to máš? On říká, ze zeměpisu. A co je? Nevěděl jsem, kde je Japonsko. Tatínek šup mu jednu facku. Přijde mamina a říká, nebij to dítě. Co ti udělal? Nevěděl, kde je Japonsko. A maminka říká, Pepičku, jdi pryč, já si to s tatínkem vyřídím. Pojď sem, Alfred. Proč biješ to dítě? Proč? Víš ty, kde to Japonsko je? Ty sám? On říká, no, nevím to přesně, ale nemůže to být daleko. U nás ve fabrice dělá jeden Japonec a jezdí do práce na kole.
1: Malá zebřička uteče ze zoologické zahrady a poznává svět. Takhle přijde k louce, vidí tam krávu a říká, prosím tě, na co ty seš? A kráva říká, já dávám mléko. Zebřička si říká, no to je prýma, to je prýma. Jde dál, vidí ovečku a říká, já ty kudrnatá, na co ty seš? A ovečka říká, dávám vlnu, víš? Zebřička si říká, to je dobře, to je dobře. A jde a vidí krásného mladého hřebce. Prohlíží si ho a říká, ty co? Ty jsi tady na co? A hřebeček zařechtá, jihá! Říká, svlíkni to pyžamko, a já ti to ukážu.
2: Humoriáda.

0: také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje výběrem našeho hosta Petry Černocké. Co bychom si mohli dát?
2: Ano, a tak já jsem jednoznačně přesvědčena, že legrační bude Ivan Mládek. Zvláště, když to bude o Sněhurce.
1: No, tak Saxena vybírá kolegyni z pohádky Sněhurku.
2: Jo, vlastně, no, další taková podivná postavička.
1: Jdeme na ně.
3: Královi a královně se narodila holčička Sněhurka. Král si potom ještě dlouho královnu dobíral, protože věděl, že Sněhurka není jeho. Sněhurka nebyla zpočátku moc hezká, vypadala tak trochu jako takový malý krokodýl, ale časem zkrásněla, takže jednoho dne vešla její matka královna do pokoje a zeptala se svého kouzelného zrcadla. Zrcadlo, kde je v našem království nejkrásnější? A zrcadlo odpovědělo, tvoje dcera Sněhurka, ty drštičko. Královna se rozlítila, zavolala sluhu a řekla mu, sluho, odvedeš Sněhurku do hlubokého lesa, tam jí usekneš hlavu. Za odměnu dostaneš diplom. Skutečně odvedl Sněhurku do hlubokého lesa, ale tam jí tu hlavičku neusek, nějak se mu jí zželelo, byl to dobrák, kdo se netrefil, spíš zpátka Sněhurka zůstala naživu, bloudila lesem, až zabloudila k takové malilinké chaloupce. Vešla dovnitř, vyvětrala tam. Vlastníci byli malí, ale 7 jich bylo. Zkrátka, Sněhurka tam vyvětrala, takže trpaslíci nemohli v noci trefit do chaloupky, když se vraceli z práce. Sněhurka se u trpaslíku usadila. Královně se brzy doneslo, že Sněhurka je naživu. Královna se proměnila na čarodějnici. To bylo jediné, co uměla, jinak byla úplně lempel, ale na čarodějnici. Na to se uměla proměnit, na to ji užilo. A v této proměně se vydala královna hledat do lesa Sněhurku. Sněhurka byla zrovna sama doma v chaloupce, dělala nějaké domácí práce. Myslím, že zrovna vyvářela šmudlovy trenýrky. Marně. Když někdo zaťukal na dveře, Sněhurka otevřela a za dveřmi stála čarodějnice. V ruce držela jablíčko a říkala, Sněhurko, kup si to jablíčko. Není vůbec otrávené. Když na to nevypadá, třeba bylo takový bledě modrý to jabko. Barvoslepá Sněhurka se ho koupila, že sotva s jednou hryzla, flákno to s ní vozem. Když přišli trpaslíci z práce domů, nejbyla Sněhurka už známek života. Trpaslíci dali Sněhurku do takové skleněné rakve, kterou tam na ní měli už připravenou. Dali s tou rakví za takovou stodolu. Druhý den naštěstí šel okolo krásný princ na koni. Když přijel k té stodole, se skočil z koně, utíkal za tu stodolu. Princ přišel k té rakvi i přesto skleněné víko poznal, že tam leží neznámá dívka, která je krásná v obličeji i po těle a že má dobrou povahu. Princ se rozhodl, že si ji obživí. Tak princ takhle to víko odklopil, nad Sněhurku se přiklopil, pardon, nahnul a tu Sněhurku nějak políbil. Nebo bolíznou čerta něco takhle jako něco udělala. Výsledek byl, že Sněhurka najednou obživla. Oba mladí lidé z toho měli ohromnou radost. Hlavně Sněhurka už s tím nějak nepočítala, že by se ještě někdy žila a odvedl Sněhurku do svého království. Trpaslíky samozřejmě vzali sebou také, že ve městě je prodali do zoo, potom každá kačka byla dobrá pro začátek.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak děti možná slýchávali jinou Sněhurku, my jsme slyšeli tu pro

0: Byla velmi půvabná tež.
1: Určitě, ano. Vybrala si dobře. Uvidíme, co dál naši posluchači, jestli chtějí Ivana Mládka na sportovním plácku ze zápisků šílencových, anebo nastoupí Lucie Bílá s Karlem Šípem. Vyberte si SMS Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.
2: Prý se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já pousmát se pokusím.

od dětství a skrývá se mý svědectví.

0: se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já neříkám, já souhlasím.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Petr Spálený zpíval o tom, jak dozrává víno.
3: No, pěkně.
2: Co burčáková sezóna, Petro?
3: To se mnou nehne.
2: Nehne to s tebou.
3: Pro mě alkohol není žádná veličina.
2: No to není, to je pro zdraví, ten burčák prý.
3: To jsou výmluvy.
2: Prý je to...
3: Je tam alkohol a vasta.
2: Dobře, takže...
3: Ne, já ho nerozkládám zřejmě vůbec. Já ho nemám ráda, já ho nechci ani vidět. Ale za mladá jsem to viděla jinak.
2: Ještě, že se přiznala nakonec. Ano. Tak a teď si ho vyhlaš.
3: Ano.
2: Posluchači tě ho odhlasovali,
3: Přátelé,
2: tak si ho vyhlaš.
3: Já jsem si říkala, že to tak dopadne. Ivan Mládek by tu měl zaznít po druhý. Mm-hmm.
4: Přicházím na sportovní plácek. Cestou jsem se rozhodl, že vrhnu kouli na drátě. Tento sport se musí provozovat za speciální drátěnou ohradou vysokou nejméně 3 metry. Vrch kouli na drátě je totiž velmi nebezpečný jak pro diváky, tak pro vrhače samotného. Jsou však mnohem nebezpečnější sporty, při kterých se můžeme snadno zranit. Nebezpečnější než vrch kouli je i taková sportovní gymnastika. Honza se jednou trochu napil, počkal, až jeho stará manželka usne, utekl z domova, vloupal se do nějaké tělocvičny a skočil tam roznožku přes kozu a nevšiml si, že je koza přistavena u zdi. Udeřil hlavou o zeď a ztratil paměť. Plácnutí rukama o kozu, to je poslední, než se pamatuje. Některých sportů se však lidé bojí úplně zbytečně, třeba plavání. Dnes by se vody neměl nikdo bát. Každé dítě by se mělo ve škole učit plavat. A hned všechny styly. Je nesmysl, když se už malé děti specializují na jeden plavecký způsob. Jiné styly se pak už nenaučí a to se může v životě nevyplatit. Znám případ, kdy jeden člověk spadl do studny, uměl plavat jenom motýlka a umlátil se o stěny. Pamatujte proto na všechny styly. Vody se pak nemusíte bát. Jsou však sporty, které jsou na první pohled vyloženě bezpečné, není tomu však docela. Jako třeba šachy. Oldo je hrál jednou v herně u nováků. Jeho soupeř už asi 3 hodiny přemýšlel nad jedním triviálním tahem. To Oldu tak znavilo, že usnul, hlava mu spadla do šachovnice a vypíchl si o svého bílého pindíka oko. Vcházím do drátěné ohrady, roztáčím kolem sebe kouli, pouštím oko, koule se vymršťuje a letí, ani nevím kam. Teď slyším výkřik. Vidím, jak na mě běží správce sportovního plácku. Má džolík v obličeji. Takže to vypadá, že se směje. Ale spíše se zlobí. Raději rychle odcházím. V bráně potkávám Tomáše, který jde skočit do výšky. Já už mám pro dnešek sportu dost. Jsem vyhládlý, jedl jsem naposledy ráno. Je nejvyšší čas jít někam na večer.
2: Sportem to v humoriádě začalo, sportem to skončilo. Mm-hmm. Zmiňoval večeři Ivan
3: ano,
2: Mládek.
3: Jsem
2: už ví Petra, co bude dneska na večeři?
3: Hele, nevím, ale obávám se, že bude kulajda.
2: A proč se obáváš, vždyť
3: no,
2: to je výborné
3: protože to, rozumíš
2: jídlo.
3: To, tam on na mě dohlíží, on si ty houby našel, manžel,
2: myslíš
3: že?
2: Pana Pracného.
3: A on mi to přesně nakrájí, pak mi řekne, kolik tam mám dát kopru, abych to nemoc sladila, a když to nebo sladíš, tak to není ono.
2: Takže přejeme ale dobrou chuť.
3: Bude to drama.
2: Ano,
3: to
2: dobrou drama. Chuť, krásný podzim. Loučí se Petra Černocká i Pavel Kučera, mějte se.
3: Naschle.

0: hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Moravská Třebová začne první etapu přestavby prostoru po bývalé tržnici. Cena nafty je skoro na rekordu, zdražil taky benzín. Důchodci nad 80 let nejspíš dostanou přidáno. A dnešek bude oblačný až zatažený, teploty do 16 stupňů. Hezký pátek vám u zpráv přeje Otagu Tvěrt. Moravská Třebová začne letos na podzim přestavovat uvolněný prostor po bývalé tržnici u městských hradeb. Práce bude dělat ve dvou etapách. Za první, která potrvá přes jeden rok, zaplatí 40 milionů korun. Podrobnosti přidává vedoucí odboru investic Petr Matějka.
3: Prostor u hradeb připravujeme na rekonstrukci, kde by mělo vzniknout návštěvnické zázemí, parkování. Zahájení prací předpokládáme na podzim letošního roku. Bude se dělat ta příjezdová komunikace a ta plocha po bývalé tržnici, kde zatím máme pouze zpevněnou plochu jako dočasnou.
2: Ve Slatiňanech na Chrudimsku národní hřebčín otevřel nové stáje pro starokladrubské koně. Stavba stála skoro 136 milionů korun. Nový areál je vybudovaný na místě bývalého výcvikového centra pro koně, které bylo zastaralé. Stáje jsou určené především pro chovné klisny.
4: Cíle zajistit té nejcitlivější kategorii našich koní, což jsou březí klisny a kojící klisny, optimální prostředí. Tady budou v uzavřeném oploceném areálu, který bude naprosto pod kontrolou. Klisny budou mít krásné, vzdušné, prostorné stáje.
5: Říká ředitel národního hřebčína Kladruby nad Labem Jiří Machek. Klisny jsou teď ještě zhříbaty na pastvinách a do nového areálu se celé stádo přesune během října. Nové stáje leží blíž k výběhům. Doteď se na ně koně dostávaly přes silnici, vysvětluje zootechnička Kateřina Neumannová.
6: Ta silnice byl trošku problém, autům to vadilo, že občas někde nějaký zrcátko to odneslo. Navíc té kaštanové aleje jsou poměrně vzácný kaštany, které ty koně taky ničily.
5: Nové stáje vyšly na téměř 136 milionů korun. Celou investici zaplatilo ministerstvo zemědělství. Ze Slatiňan Anna Svobodová, Český rozhlas.
2: Pohonné hmoty v Česku dál zdražují. Nafta je skoro na rekordu. Včera stála v průměru 49,50. Vyplývá to z údajů společnosti CCS. Zdražil taky benzín. Řidiči ho teď natankují v průměru za 45,90. Je tak nejdražší za poslední 4 roky. Ceny pohonných hmot rostou dlouhodobě kvůli konfliktu na Blízkém východě. Od října proto vláda obnoví regulaci cen paliv. Lidem nad 80 let by se mohly zvýšit důchody. Za každých dalších 5 let by dostali 500 korun měsíčně navíc. Návrh podpořila sněmovna. Vládní koalice chce důchodcům taky vyplatit jednorázový příspěvek 2000 korun. Opozice s tím nesouhlasí. Třeba podle místopředsedkyně sociálního výboru Pavly Pivoňka-Vaňkové ze STANu by stát měla raději investovat do sociálních a zdravotních služeb pro seniory. Změna je součástí vládní novely. Předlohou se teď bude zabývat sněmovní sociální výbor.
1: Počasí.
2: Dnes bude v Pardubickém kraji oblačno až zataženo, ráno a dopoledne se výjimečně vyskytnou mlhy. Na horách čekáme ojediněle slabý déšť nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty 13 až 16 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky jsou většinou dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. Dopravní omezení na silnici 1/17 u Stradouně u kruhového objezdu u Zámrsku a taky na silnici 1/35 od této kruhové křižovatky.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Zlaty a taky Zlatoslavy slaví svůj svátek. Přejeme jenom to nejlepší i vám, co máte narozeniny v pátek 25. září. 4,5 minuty po 5. hodině ladíte Český rozhlas Pardubice. Až čtvrtina lidí má podle odborníků problémy s trávením a musí tak podstoupit rentgenové anebo CT vyšetření. Čeští vědci teď přišli s metodou šetrnější diagnostiky, která nepotřebuje tohle ionizující záření. Jak přesně to v praxi funguje, tak to uslyšíte za malou chvíli. Těšit se můžete i na muziku v podobě písniček, které nestárnou. Třeba Karel Zich, Máš chuť majoránky, nebo Paul Young tady bude, Pavel Bobek a Zuzana Norisová. Vám všem přejeme pěkný poslech a hezké probouzení do nového dne posledního pracovního.
1: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Český rozhlas Pardubice, písničky, které nestárnou.
1: Já dobře vím, že jsem svého srdce pán, mé vlastní oči

0: možná hledáte i informace ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice, tak tady jsou. Za 5 minut bude 4:45, je pátek 25. září. Je na Spojených státech, aby se rozhodli, zda chtějí válku proti Iránu ukončit či nikoli. V rozhovoru s televizní stanicí Fox News v New Yorku to v noci na dnešek řekl iránský prezident Masoud Pezeghjan. Současně připomněl, že to nebyl Irán, kdo konflikt vyvolal, a zopakoval, že jeho země je odhodlaná se bránit. Další zprávy uslyšíte o 17:30. A teď zdravotnické téma. Místo rentgenu jenom kontrastní látka. Zjišťování poruch trávení může být díky českým vědcům pro pacienty jednodušší. Odborníci z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd vyvinuli fluorescenční látku. Sleduje, jak potrava prochází trávící soustavou, a není potřeba rentgenové záření, které se používá dnes. Reportérka Eva Kézerová se o novou metodu zajímala podrobněji.
1: Trávící trubice je u běžného člověka dlouhá asi 8 metrů a poměrně špatně se vyšetřuje. A tak jsme vyvinuli takovou metodu, která používá magnetickou rezonanci a nepoužívá žádné ionizující záření, které má nežadoucí účinky.
2: Přibližuje Ondřej Grobař z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd, který v tomto výzkumu propojil své chemické i medicínské znalosti.
1: Bavíme se přibližně o čtvrtině populace, že má nějaké klidně i dlouhodobé obtíže.
2: Princip vyšetření je ale stejný. Pacient musí nejprve vypít takzvanou kontrastní látku, na kterou se naváže potrava.
1: Zůstává pouze ve střevech, tak my můžeme sledovat přesně, kde se ta fluorovaná látka nachází.
2: A to tady teď vidíme na počítači, výsledek magnetické rezonance, protože novou metodu vědci ověřovali už na Potkanech.
1: Červeně tam vidíme ten fluor a vidíme tady, jak se ten signál nachází nejprve v žaludku a v tenkém střevě, poté se přesouvá do slepého střeva a poté přes tlusté střevo vychází ven.
2: Zásadní bylo najít kontrastní látku, která se naváže na potravu, ale tělem jen projde, jak přibližuje Kristýna Kolouchová z univerzity v belgickém Chentu.
3: Tyhle ty polymery jsme navrhli tak, aby nevcházely do celkového oběhu, aby se z toho trávícího traktu v jednu chvíli vyloučily. Většinou, co jsme naměřili, bylo 24 až 48 hodin a nespůsobuje to nějaké vedlejší účinky.
2: Výhodou magnetické rezonance je, že při jednom vyšetření může sledovat více věcí najednou a zjištěné informace se pak spojí dohromady.
1: Vždycky získáme ten vodíkový signál, to znamená, uvidíme veškeré orgány, a ten fluorový signál, a my je přeložíme přes sebe a vidíme všechno. Vidíme anatomii a vidíme přesně, kde se nachází ten signál, jak prochází.
2: Lékař z toho pak podle Ondřeje Groboře vyčte, jaký problém má naše trávící soustava.
1: Sledujeme, jak dlouho ta daná látka zůstává v žaludku, ve střevu a tak dále. Můžeme sledovat, jestli tam jsou nějaké anatomické změny, deformita toho žaludku, která by vysvětlovala ty obtíže. My to přesně na té magnetické rezonanci vidíme.
2: Jedna z nových látek českých akademiků teď směřuje k patentu a rýsuje se i spolupráce s velkou farmaceutickou společností. Eva Kézerová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Dvě minuty po čtvrt na šest, s vámi je Český rozhlas Pardubice v pátek 25. září. Prezident Petr Pavel považoval způsob, jakým se při cestě na valné shromáždění OSN setkával a jednal s ministrem zahraničí Petrem Macinkou z motoristů, za standard. Je rád, že i ministr k cestě přistoupil naprosto pragmaticky a doufá, že stejně pragmaticky budou minimálně v oblasti zahraniční politiky komunikovat i nadále. Pavel to řekl novinářům na závěr své návštěvy Spojených států amerických. Chystáme zprávy, uslyšíte o 17:30. Pokud bude počasí přát, mohla by se nadcházející sobota stát ideálním dnem na pozorování noční oblohy. Měsíc totiž chystá neuvěřitelnou podívanou, a to dokonce nejenom jednu, čeká nás totiž takzvaný sklizňový úplněk. Ten název souvisí s obdobím sklizně, pochopitelně. V minulosti bylo přirozené světlo po západu slunce mimořádně důležité pro zemědělce, kteří potřebovali dokončit práci na polích. Měsíc, který během několika večerů vycházel krátce po západu slunce, jim poskytoval dodatečné světlo. Tak to vysvětlil portál iMeteo. Během úplňku se měsíc navíc bude nacházet velmi blízko Saturnu. Pozorovatelé tak můžou během jedné noci sledovat hned dva zajímavé objekty. Dodal web s tím, že astronomicky zajímavý bude i Neptun, který ale nebude možné sledovat pouhým okem. Tak tolik jeden z našich tipů na víkend. Další, který se už týká akcí, a je to celý velký souhrn, najdete na našem webu pardubice.rozhlas.cz. Počasí. Před víkendem nás čeká oblačno až zataženo, teď ráno a dopoledne se výjimečně vyskytnou mlhy, hlavně na horách čekáme ojediněle slabý déšť nebo přehánky, ty úhrny budou do 2 mm, později večer bude od západu oblačnosti ubývat. Teploty 13 až 16, na horách 8 až 11 stupňů Celsia. Vítr slabý západní až severozápadní, večer proměnlivý a rozptylové podmínky většinou dobré, večer už mírně nepříznivé.
1: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Hezké dobré ráno, posloucháte Český rozhlas Pardubice 7 minut před 17:30 v pátek 25. září. Afričtí sloni využívají desítky různých léčivých rostlin k léčbě sebe samotných i dalších členů svých stád, když onemocní. K tomuhle závěru dospěla studie, kterou vypracovali vědci s pomocí místních obyvatel žijících a pracujících po boku slonů v oblasti hory Elgon v Keni, informuje zpravodajský server BBC News. Tak tolik jedna zajímavost ze zvířecí říše. Teď si znovu můžeme připomenout, že dnes svůj svátek slaví Zita, respektive Zlata, bychom měli přesní. Tohle jméno pochází jak jinak od názvu Zlato, jedná se o překlad římského jména Aurelia. Zlato nepodléhá vnějším vlivům a nestárne. Tak i to můžeme popřát všem zlatám, pochopitelně, bylo by to krásné. Teď už ale za dětmi a redaktorkou Terezou Brázdovou.
1: Co je zlato?
2: Zlato je to takový kámen, který je zlatý a z pětisa.
1: A kde se berou ty kameny?
2: Jeskyny.
1: A on je někdo hledá?
2: Jo, ale nevím kdo.
1: A často se nachází zlato?
2: Jo, často.
3: Ne, často možná.
1: A můžeme ho najít taky my někde?
4: Můžeme.
2: Můžeme, protože ta nám ho udělá duha.
4: A ty poklady se najdou tak podle mapy.
1: A je zlato drahé?
2: Jo.
1: Kdybyste měli nějaké zlato, co byste si z něj nechali udělat?
4: Zlatou sochu.
1: A čí socha by to byla?
4: Moje zlatý pokojišek.
1: A co všechno by tam bylo ze zlata?
4: Stěna a ještě podlaha a ještě...
2: To by tě pěkně píchalo do noh.
1: A co by si nechala udělat Eliška ze zlata?
5: Já nevím. Červenku.

0: Tak tolik Sandra ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. My už jdeme na zprávy s Otou Gutwirtem.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Letošní sklizeň obilí je v Pardubickém kraji podprůměrná. Podle zemědělců patří k nejhorším za poslední roky. Nižší jsou výnosy pšenice, ječmene, žita i ovsa. Oproti loňsku klesly až o tunu na hektar. Majitel obchodního domu Grand v Pardubicích se odvolal proti povolení na plánovanou přestavbu náměstí Republiky. Městský projekt podle firmy dostatečně neřeší dopravní obsluhu a zásobování obchodního domu. Vadí mu taky úbytek parkovacích a manipulačních ploch v okolí. Práce na rozšíření parkoviště v horském sedle u Šerlichu v Orlických horách začnou koncem září. Stavební povolení je potvrzené. Vodu z vodojemu Odolená voda není možné pít ani používat k vaření. Město o tom informovalo na Facebooku. Testy ukázaly nadlimitní koncentrace olova. Město ale upozorňuje, že náhodná konzumace vody není zdraví nebezpečná. Advokátní komora připravila nová pravidla pro používání umělé inteligence. Zpřísňují třeba ochranu osobních údajů klientů. Právníci i veřejnost do AI často nahrávají třeba smlouvy. Advokáti taky podle nových zásad musí všechny výsledky zpracované pomocí AI znovu sami zkontrolovat. Dnes bude v Pardubickém kraji oblačno až zataženo, zejména na horách ojedinile slabý déšť nebo přehánky. Teploty 13 až 16 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. Pozor si dejte na ojedinělou tvorbu ranních mlh.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Jak souvisí tělesná hmotnost a mentální zdraví? Na to se zeptáme lékařky Hany Kálové, která je odbornicí na toto téma. Je mimo jiné ředitelkou klinického výzkumu, který se specializuje na rostlinnou stravu v prevenci a léčbě diabetu druhého typu a metabolických poruch. Bude hostem radioporadny krátce po 11. hodině. A po 13. hodině vás čeká pořad Vesele a zdravě. O čem bude, tak to uslyšíte ještě do 6. hodiny. Teď bude zpívat Ilona Čáková.
1: Dobré ráno s Jakubem Malým.
3: Podívej se mi do očí a najdi sílu říct, odcházím láskou navždycky. Tornero, vrátím se, píšeš mi.

0: Český rozhlas Pardubice je s vámi 7 minut před 6:15 a my ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice teď taky otevřeme, jak už to bývá v tomto čase, noviny. Začneme v regionálním deníku, číst budeme společně s Otou Gutwirtem. Pěkné ráno.
1: K ranní kávě, denní tisk.
0: Noc vědy se dnes odehraje na různých místech, včetně Chrudimi, a tam se dozvíte, jak spolu komunikují lidé mezi nebem a zemí, jak piloti vědí, kudy letět, co dokáže s lidským tělem přetížení a podaří se rozluštit zprávu vyslanou Morzeovkou. Odpovědi nabídne ta dnešní akce od 17 do 22 hodin, promění Reslovo náměstí v otevřenou vědeckou laboratoř. Další podrobnosti přináší Chrudimský deník.
2: Na Starém náměstí v České Třebové se ode dneška do neděle koná tradiční podzimní vinobraní. Událost umístěná přímo v centru města nabízí klasické ochutnávky hroznových vín a burčáku od rozličných moravských i regionálních vinařství, doplněné o klasický gastronomický sortiment. K ochutnávkám je po celé 3 dny připravený rozsáhlý doprovodný hudební program, koncipovaný pro širokou veřejnost. Na hlavním náměstí během hudebních bloků zahrají třeba stálice domácí klubové a festivalové scény v podobě kapel Motorband nebo Sto zvířat, píše Mladá fronta dnes.
0: Loni v dubnu odsoudil krajský soud v Hradci Králové Alenu Hřípovou, vdovu po Františku Hřípovi, majiteli firmy v Jaroměři, k 5 letům vězení a peněžitému trestu 3,5 milionu korun. Uznali vinou, že sfalšovala manželovu závěť. Odvolací vrchní soud případ vrátil k prvoinstančnímu soudu a ten rozhodl, že žena nebude za podvod souzená. Rozsudek zatím nenabyl právní moci. Společně s podnikatelkou Hřípovou byly osvobozené i další 3 ženy ve věci stíhané. Zásadní pro takový závěr této roky trvající kauzy bylo to, že rodinní příslušníci obžalované vzali zpátky souhlas s jejím trestním stíháním. Další detaily nabízí na stránce pro severovýchodní Čechy deník Právo.

0: Za minutu 6:45, pátek 25. září, pěkný den vám přeje Český rozhlas Pardubice. Tento víkend budou krajské dožínky, budou v neděli na tradičních místech v centru Pardubic, jako jsou Pernštýnské a Komenského náměstí. Akce nabídne ukázky zemědělské techniky, trhy s regionálními potravinami a bohatý kulturní program. Představí se odborné školy, k vidění budou zvířata. Těšit se můžete i na ukázky zemědělské techniky, řemesel, divadelko, oslavy, sklizně, soutěže a tak dále. Tak to je náš tip na víkend. Další najdete na webu pardubice.rozhlas.cz a my jsme tady taky měli včera v pořadu O čem se mluví ředitelku regionální agrární komory Pardubického kraje Vandu Rektorisovou. Záznam rozhovoru s ní taky na našem webu. A co bude zajímat určitě řidiče, tak to je dnešní akce u sousedů v Královéhradeckém kraji. Konkrétně bude briefing k dokončení terénní části archeologického výzkumu na budoucím úseku dálnice D35 Úlibice obchvat. Zástupci ředitelství silnic a dálnic a archeologové představí aktuální nálezy i informace ke stavbě dálničního úseku.
1: Počasí.
0: Pokračujeme předpovědí počasí v Pardubickém kraji. Dnes bude oblačno až zataženo, ráno dopoledne se výjimečně vytvoří mlhy, hlavně na horách, čekáme výjimečně taky slabý déšť nebo přehánky. Později večer bude od západu oblačností ubývat. Teplotní maxima zatím jenom 13 až 16, na horách 8 až 11 stupňů Celsia, ale od zítřka se začne oteplovat a není vyloučené, že se dostaneme i někam k blízkosti 25 stupňů Celsia v těch následujících dnech. Celý příští týden by měl být ve znamení babího léta. Podrobnosti k tomu budou mít meteorologové. Spojíme se s nimi okolo 7:45.
1: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
2: Jedinečná kolekce plakátů Alfonse

0: ze muchy nebo výjimečná sbírka deskových maleb středověkých oltářů. Obě jsou k vidění v regionálním muzeu v Chrudimi. Jedna v jeho sídle, druhá na hradě Rychnburg. V cyklu Unikátní expozice Pardubického kraje je představí Šárka Rusnáková.
1: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Tak jsme si Petra Muka připomněli v dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice v pátek 25. září 5 minut po 6:15, takový je aktuální čas. Americký prezident Donald Trump přivítal v Bílém domě svůj čínský protějšek Xi Jinpinga na okázalém summitu, který byl bohatý na symboliku, ale chudý na obsah, napsala v noci na dnešek agentura Reuters. Konkrétní výsledky schůzka nepřinesla a podle agentury nenaznačila ani průlom v citlivých otázkách, jako jsou umělá inteligence, vzájemný obchod, Tchaj-wan anebo válka s Íránem. Oba státníci se společně s manželkami zúčastnili slavnostní státní večeře, formální akce s předepsaným společenským oblečením. Menu zahrnovalo mimo jiné mořského okouna v sezamové krustě. Mezi hosty byla řada šéfů technologických firem, včetně Elona Muska, Marka Zuckerberga, Jeffa Bezose a dalších. Za plotem Bílého domu se mezi tím shromáždila skupina hlasitých demonstrantů, kteří požadovali třeba stažení Číny z Hongkongu. Jejich skandování bylo zřetelně slyšet i ve chvíli, kdy oba lídři pózovali pro fotografii na schodech potažených červeným kobercem. Tak jsme se na chvíli stavili ve Washingtonu a teď už nabídneme pozvánku k našemu odpolednímu programu. Po 13. hodině otevřeme naši poradnu o zdraví a zdravém životním stylu s Patrikem Rozehnálem a doktorkou Kateřinou Cajthamlovou, které zdravím a ptám se, jaké téma se tentokrát bude probírat.
1: Krásný den přeji.
2: Užijte si ho ve zdraví.
1: Téma zní bolestivé šlachy, ať už na rukou nebo na nohou.
2: Někdy si je prostě mneme, hladíme a snažíme si ulevit od bolesti.
1: Proč nás ale šlachy na noze a ruce bolí? Čím si je natáhneme, jak se bolesti zbavit a zhruba jak dlouho trvá léčba?
2: I to probereme na základě vašich žádostí a dotazů, které jste nám už před časem nechali na našem telefonním záznamníku.
1: A nebo ve formuláři na stránce www.veseleazdravie.cz a zkusíme poctivě odpovědět a poradit všem, co trápí bolestivé šlachy na rukou a nohou.
2: Proto dnes poslouchejte naše vysílání. Vesele a zdravě po 13. a v repríze pak ještě po 20. hodině.
1: Těšíme se na vás také na Facebooku a najdete nás i na videozáznamu z našeho studia. Podívejte se na stránky www.veseleazdravie.cz a nebo na Facebook našeho pořadu.
2: Těšíme se na vás i tam.
3: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: V Pardubickém kraji se urodilo méně obilí než v loni. Vodu z vodojemu odvalena voda a v několika okolních obcích lidé kvůli zvýšenému množství olova nesmějí pít ani používat k vaření. Měsíc po ničivé povodni Nepál znovu ohrožují silné deště. A dnešek bude oblačný až zatažený, teploty do 16 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Letošní sklizeň obilí je v Pardubickém kraji podprůměrná. Podle zemědělců patří dokonce k nejhorším za poslední roky. Nižší jsou výnosy pšenice, ječmene, žita i ovsa. Oproti loňsku klesly až o tunu na hektar. Podle prezidenta agrární komory Jana Doležala je příčinou letošní suché a horké počasí.
4: Zažili jsme jarní mrazy, březen, duben, kdy prakticky nepršelo úplně. Jiná situace, než vidíme v současné době. Potom několik vln veder a skutečně ten dopad na polní plodiny byl poměrně dramatický. Ať už to byly obiloviny nebo olejniny, nebo to v současné době třeba cukrová řepa. Určitě ty výnosy jsou daleko horší, než na co jsou zemědělci zvyklí.
3: Odpůrci větrných elektráren v Úpici na Trutnovsku trvají na místním referendu během říjnových komunálních voleb. Pro jeho konání nazbírali na petici dostatečný počet podpisů. Radnice ale navrhuje termín referenda projednat na dalším řádném zastupitelstvu, tedy po volbách.
5: Část zastupitelů ale vyšla vstříc odpůrcům větrného parku a žádá svolání mimořádného veřejného jednání, a to v nejbližším možném termínu. Podepsalo 5 zastupitelů, tedy třetina celkového počtu. Požadují, aby zastupitelé ještě před volbami rozhodli o termínu referenda. Starosta města jednání svolá. Podle zástupců radnice ale referendum během říjnových voleb není možné stihnout kvůli zákonem daným lhůtám. Z Úpice Václav Plecháček, Český rozhlas.
3: Na podzim přibývá nehod, při kterých řidiči srazí zvěř. Venku častěji prší, jsou mlhy a dřív se stmívá. Zvířata jsou navíc v říji a hledají potravu na zimu. Řidiči by měli dávat pozor hlavně v lesích mezi poli a loukami. Na riziko srážky podle BESIPu upozorňují trojúhelníkové dopravní značky. Vodu z vodojemu odolena voda není možné pít a používat na vaření. Město o tom informovalo na Facebooku. Testy ukázaly nadlimitní koncentrace olova. Město ale upozorňuje, že náhodná konzumace vody není zdraví nebezpečná. Vodu by lidé neměli pít ani v okolních obcích, Klecanech, Zdibech, Vodochodech, Sedlci, Klíčanech, a opatření se týká taky Hoštic, Husince, Máslovic, Postřižína, Větrušic a Řeže. Měsíc poté, co záplavová vlna zabila bezmála 1500 lidí a víc než 5500 je stále nezvěstných, se Nepál znovu obává velké vody. Z Bengalského zálivu se nad ní posouvá oblačnost, která podle meteorologů přinese extrémní srážky.
2: Počasí.
3: Dnes bude v Pardubickém kraji oblačno až zataženo, zejména na horách ojediněle slabý déšť nebo přehánky. Později večer bude od západu oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 13 až 16 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky jsou dnes dobré.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Nehodu máme hlášenou na silnici 1/36 Pardubicích u odbočky na Doubravice, nehoda dvou osobních aut.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: A hodit se vám může taky říct, KABCDA až do konce září vám každý den radíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. A dnes to bude otázka, jestli má auto výjíždějící z obytné zóny přednost zprava. A my si to osvěžíme za malou chvíli. pátek 25. září z muziky nás čekají Helena Vondráčková, Jiří Korn, Jakoby nic, taky Eva Farná na ostří nože, Eric Clapton bude, Marta Kubišová a nebo teď Karel Gott. Tak příjemný poslech, ať už jste kdekoliv.
2: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Je pátek, 25. září, za 4 minuty, 6:45, hraní společnost vám dělá Český rozhlas Pardubice, možná i v autě, tak šťastnou cestu, dobře dojeďte a teď si s námi můžete osvěžit pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme o tom, jestli má auto výjíždějící z obytné zóny přednost zprava. Slovo si bere Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Dnešní dotaz se týká situace, která dokáže na silnici překvapit i zkušené řidiče. Obytné zóny mají svá specifická pravidla a ne každý si je dokáže v praxi vybavit. Proto se ptáme, má auto výjíždějící z obytné zóny přednost zprava? Správnou odpověď už prozradí plukovník Jan Straka.
3: Platí to, že kdokoliv výjíždí z místa ležícího mimo komunikaci, tak musí dávat přednost. A toto pravidlo, které je uvedeno v zákoně, tak se vztahuje i na provoz v obytné pěší zóně. To znamená, kdokoliv výjíždí z obytné nebo pěší zóny na pozemní komunikaci, tak musí dávat přednost.
2: A je to často řešený případ v rámci nehod?
3: My ve statistikách tuhle příčinu nemáme, to znamená nedání přednosti při výjíždění z obytné nebo pěší zóny. Nicméně k těm chybám tam docházet může, záleží na to, jak je ten výjezd z té pěší zóny nebo obytné zóny vnímán tím řidičem. Někdy je to skutečně tak, že nemusí úplně poznat, že výjíždí z té obytné nebo pěší zóny, pokud nevnímá zrovna dopravní značky a ten profil té komunikace vypadá, jako kdyby byl na hlavní. Tam to samozřejmě může být problematické.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A zítra si povíme o tom, jak by měl v autě být zabezpečený pes nebo jiné domácí zvíře. Opět poslouchejte. Ado.

0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje, pátek 25. září, minuta po čtvrt na sedm. Jsou to 3 roky, co se brány automatických mlýnů v Pardubicích poprvé otevřely veřejnosti. Oslavit to tam můžete zítra od 10 do 22 hodin, bude to den plný kultury, umění, vědy a skvělé atmosféry. Po celý den bude otevřený celý areál, takže Silo, Gočarova galerie, Gampa, Sféra. Do dnešního odpoledního vysílání dorazí architekt Lukáš Smetana a o téhle víkendové slávě se od něj rozhodně dozvíte víc. Operní pěvkyně Emma Hubáčková ta láká v neděli do Slatiňan. Den české státnosti oslaví koncertem v kostele svatého Martina s varhaníkem katedrály svatého Víta Ondřejem Valentou a solistou Národního divadla baritonistou Jiřím Hájkem. Emu Hubáčkovou budeme mít ve studiu zítra ráno krátce po 8:30. A v těch typech ještě můžeme pokračovat. Bude se slavit 75. výročí o založení včelařské školy na Savrkách. To bude v sobotu od 9 do 16 hodin. Zábavný program vystoupení z boru při Zušce Slatiňany a řízená degustace medu. Na místě budou k dispozici regionální a včelařské produkty. Akce slibuje bohatý doprovodný program pro všechny návštěvníky. Na místo se už dnes dopoledne vydá náš regionální stopař a přihlásí se živě do vysílání. A další tipy najdete taky na webu pardubice.rozhlas.cz.
1: Počasí.
0: O víkendu se začne oteplovat a teplejší počasí vydrží minimálně celý příští týden. Dnes ale čekáme teplotní maxima do 16, na horách do 11 stupňů Celsia. Spíš oblačno, teď po ránu výjimečně i mlhy. Odpoledne se na horách ojediněle vyskytne slabý déšť nebo přehánky. Později večer začne od západu oblačnosti ubývat. Vítr slabý západní až severozápadní, večer proměnlivý. Rozptylové podmínky ráno a večer mírně nepříznivé, přes den většinou dobré.
2: Na nedělní vlně z Pardubic vám během září představíme 4 pomyslné životní křižovatky. Uslyšíte příběhy, ve kterých hlavní roli hrály povodně, stěhování celé rodiny do zahraničí, ale i zdraví a nemoci. A v každém vyprávění najdete momenty síly a odhodlání. Každou zářijovou neděli po 18. hodině s Milenou Vápeníkovou.
1: Český rozhlas Pardubice.

0: Eva Farná v těchto dnech taky porotkyně, televizní superstar, i když teď musela kvůli obrovskému vyčerpání odejít z natáčení uprostřed právě natáčení páté epizody, se zpěvačka necítila dobře a musela studio opustit. Stalo se to po jejich velkolepých koncertech v Edenu, kdy už zpěvačka podle svých slov mlela z posledního. Tak právě Evu Farnou jsme teď hráli na vlnách Českého rozhlasu Pardubice v pátek 25. září 7 minut po čtvrt na 7. Za chvíli nás čekají Helena Vondráčková, Jiří Korn a teď taky spotřebitelský servis. Tentokrát se ptáte, co všechno je součástí reklamace. Radu pro obchodníka tentokrát přináší Josef Černý.
1: Dnešní dotaz je od prodejce a zní takto. Zákazník nám přinesl k reklamaci cestovní kufr, prý má vadné ucho. Jenomže on to ucho nepřinesl, prý ho ztratil a snažil se nám namluvit, že ho ztratil právě proto, že bylo vadné. Musíme reklamaci uznat? Pane posluchači, kupující musí dodat k reklamaci výrobek kompletní, nemůže reklamovat ucho kufru, které nepřinesl. S tímto odůvodněním tedy reklamaci klidně zamítněte.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Zprávy a Otaku Twirt, hezký pátek. Půl sedmé.
3: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
4: Moravská Třebová nechala zbourat dům na Komenského ulici. Zanedbaný objekt odkoupilo město od bývalého majitele za 1 milion. Využití pro uvolněnou plochu radnice zatím nemá. V dětských domovech v Pardubickém kraji v posledních letech přibývá dětí. Hejtmanství letos dokončilo přeměnu domovů z velkých ústavů na rodinné bydlení v domech a bytech. To přineslo i zvýšené nároky na počet zaměstnanců. Kapacita domovů ale postačuje. Do celorepublikové akce Noc vědy se v pátek v Hradci Králové zapojí několik institucí. Zájemcům otevřou i běžně nepřístupná vědecká a akademická pracoviště. Supermarkety a další velké obchody zůstanou v pondělí uzavřené. Lidi si proto musí nakoupit už neděli. Prodej na den české státnosti zakazuje zákon. Čínský prezident Xi Jinping dnes zakončí 3denní oficiální návštěvu Spojených států. Se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem už jednal v Bílém domě o vzájemných obchodních vztazích, bezpečnosti i umělé inteligenci. Dnes bude v Pardubickém kraji oblačno až zataženo, na horách ojediněle slabý déšť nebo přehánky. Teploty 13 až 16 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky dobré.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: Pozor na došetřování dopravní nehody na silnici číslo 36 v Pardubicích u odbočky na Doubravice. Nehoda 2 osobních aut.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Pátek 25. září, 2 minuty po půl sedmé. Vám všem přejeme krásný den.
3: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Český rozhlas Pardubice je s vámi i v pátek 25. září roku 2026. 7 minut ještě zbývá do 6:45. S Otou Gutwirtem se hlásíme od dnešních novin. Hezké ráno.
1: Hezké ráno.
2: Kraní kávě. Denní tisk.
3: Chrudimští dopravní policisté se obracejí na veřejnost v souvislosti s dopravní nehodou, které došlo v noci z pátku 18. na sobotu 19. září na silnici mezi Třemošnicí a Běstvinou. Stala se mezi půlnocí a 15:45 ráno. Řidič motocyklu při průjezdu levotočivou zatáčkou vyjel na pravý okraj komunikace a následně havaroval do přilehlého příkopu, vedli policisté. Motorkář při nehodě utrpěl zranění a z místa ho letecky transportovali do nemocnice. Vzhledem k rozsahu zranění u něj nebylo možné na místě provést dechovou zkoušku, proto byl nařízený odběr krve. Pro objasnění okolností dopravní nehody policie hledá svědky. Ozvat se můžou na linku 158, píše Chrudimský deník.
0: Pobyt v nemocnici může mít člověk za sebou to nejnáročnější, tedy pokud jde o léčbu, ale ještě nemusí být připravený vrátit se do běžného života. Právě v tu chvíli přichází na řadu následná péče. V centru následné péče v Rybitví navazují na akutní léčbu v nemocnici, pokračují v dokončování léčebné terapie, diagnostikují další možné zdravotní problémy a pomáhají pacientům stabilizovat zdravotní stav, obnovovat jejich schopnosti a podle jejich možností směřovat k co největší soběstačnosti. Jak přesně tam pracují, tak to si můžete přečíst ve speciálu Mladé fronty dnes, který je nazvaný Náš kraj.
3: Hospodářské noviny píší o konci lichvářských kliček. Jde o takzvanou novodobou lichvu, což je nechvalná praxe různých nevýhodných podnikatelských úvěrů, zajištěných nemovitostmi, ve kterých lidé bydlí a často o ně pak kvůli těmto půjčkám přijdou. Ministerstvo financí teď dokončilo novelu zákona, která by měla drobné podnikatele nebo prostě jenom lidi s ičem proti těmto predátorským praktikám lépe chránit. Podle odborné studie Moderní lichva kvůli ním už přišli o střechu nad hlavou desítky tisíc lidí.

0: 7:45 bude za minutu, tady je Český rozhlas Pardubice, pátek 25. září. Obec Svinčany chystá výstavu cukru místního dlouholetého sběratele Františka Blaška a taky souběžnou expozici věnovanou historii a současnosti rozhledny Barborka v Horních Raškovicích. Výstava se bude konat v sále kulturního domu a bude otevřená zítra od 8 do 17 a v neděli od 8 do 16 hodin. A ve Svinčanech taky budou mít chovatelskou a zahrádkářskou výstavu, to bude taky teď o víkendu v sobotu a v neděli. V sobotu bude otevřeno od 8 do 17 hodin, v neděli pak od 8 do 15 hodin. Je toho tam skutečně hodně. Máme tady ve studiu celý prospekt, takže vidíme třeba, že tam budou králíci, zvířata, mladých chovatelů, taky drůbež, holuby, samostatná expozice okrasného ptactva, akvarijních ryb, hospodářský dvoreček, nebo i včelaři, okrasné trvalky, houbové substráty a tak dále a tak dále. To všechno tedy teď o víkendu ve Svinčanech na chovatelské a zahrádkářské výstavě. Počasí. O víkendu se má začít oteplovat v Pardubickém kraji. Podrobnosti pro nás budou mít už za hodinu meteorologové. Teď tady od nich máme aspoň stručnou informaci o dnešním počasí. Máme očekávat většinou oblačno, teď ráno výjimečně i mlhy. Odpoledne se na horách ojediněle vyskytne slabý déšť nebo přehánky. Úhrny budou do 1 mm. Později večer začne od západu oblačnosti ubývat. Teploty 13 až 16, na horách 8 až 11 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky ráno a večer mírně nepříznivé, přes den většinou dobré, vítr ten bude jenom slabý, západní až severozápadní, večer proměnlivý s rychlostí do 15 km za hodinu.
1: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
2: Tentokrát se kromě jiného s Šarmem vypravíme do Líného království a představíme vám stejnojmenný film režiséra Ivo Macharáčka, který se právě natáčí ve východních Čechách. Spisovatele Jana Štiftra se zeptáme, jak se píše kniha, a s koučkou Gabrielou Slabou povíme, co je to takzvané podovolenkové blues.
1: Šarm. V sobotu po 18. hodině. Český rozhlas.

0: Můj rád. 6:45, vstává s vámi Český rozhlas Pardubice, teď je tady sport, hokejisté Třince budou ve čtvrtém kole Tipsport Extraligy hájit dosavadní neporazitelnost proti Vítkovicím. Ty naopak jako jediný účastník soutěže čekají na premiérový bodový zisk. Na programu je 6 zápasů, napravit úterní nezdary se budou snažit mistrovské Pardubice a Sparta, Dynamo se představí na ledě Mladé Boleslavy, Pražané v Litvínově, bez porážky i Kladno, které hostí Plzeň. Třinec přivítá Vítkovice v 17 hodin, o půl hodiny později se začne hrát v Mladé Boleslavě a Litvínově. Kladno, které s 8 body druhé, nastoupí proti Plzni, usilující o první výhru v základní hrací době. Úvodní boli je v plánu na 18. hodinu, stejně jako u duelu Karlovy Vary České Budějovice a Olomouc Kometa Brno. Běžci z řad armády, složek IZS i široké veřejnosti se můžou zítra zapojit do armádního půlmaratonu, starty ve 14 hodin v kasárnách vojenského útvaru 4854 Pardubice, posádkový klub. Trasa vede na Kunitickou horu, kdo si netroufá na celou trať, může využít štafetu. Turisty čeká taky zítra druhý ročník pochodu po stopách rytíře Toulovce. Na výběr jsou trasy dlouhé 7, 17 a 32 kilometrů. Startovat můžete ze sportovního areálu v Jarošově, kdykoliv od 8 hodin, do cíle je ale potřeba dorazit do 17 hodin. Občerstvení bude k dispozici v prostoru startu a taky na občerstvovacích stanicích ve Zderazi a Budislavi. Zítra se budou na Pastinské přehradě konat tradiční závody záchranných týmů složek IZS v záchraně na vodě. Akce začíná o 8:30 ráno a je tam zvaná rozhodně i veřejnost. A ještě připojíme tip ze Heřmanova Městce z Bažantnice, kde budou závody spřežení. Součástí závodu je oblastní mistrovství Severomoravské oblasti. Zítra od 9:30 drezura parkour, v neděli od 10 hodin maraton. Tak tolik několik sportovních tipů a pojďme se vrátit zpátky k dnešku, kdy české tenistky čeká semifinále poháru Billie Jean Kingové. V čínském Shenzhenu nastoupí od 11 hodin k utkání proti Španělkám. A reportér Jaroslav Plašil je přímo na místě.
1: Sestavu nahlásí Barbora Strýcová jako obvykle hodinu před začátkem úvodního duelu, ale už dopředu věděla, že pokud se nepřihodí nic výjimečného, pozici jedničky má vyřešenou.
2: Samozřejmě, když se nic nestane, tak Linda nastoupí jako první hráčka našeho týmu.
1: Linda Nosková drží v poháru Billie Jean Kingové sérii 5 singlových výher v řadě. V loňské baráži v chorvatském Varaždinu se kromě toho podílela i na jednom bodu v rozhodujícím deblu a spolehlivý výkon předvedla také tady ve čtvrtfinále s Britkami.
3: Super, jsem ráda, že můžu vždycky týmu pomoct, proto jsem tady.
1: Linda Nosková prohrála v poháru Billie Jean Kingové naposledy loni v dubnu při kvalifikačním utkání v Ostrově se Španělkami, kterým tak má v zápasech za Česko určitě co vracet. Ještě rok předtím v duelu o bronzové medaile v ženském deblu na olympijských hrách v Paříži podlehla ve dvojici s Karolínou Muchovou Bukšové a Soribesové Tormové.
3: Jo, pamatuju si to. No, já mám ráda odvety, nebo jakoby někomu platit trošku tu prohru, takže se budeme snažit to udělat.
1: Věří teď Linda Nosková, že je zase o něco lepší hráčkou než v minulých letech a v sezóně, ve které vyhrála slavný Wimbledon, touží i po týmovém úspěchu.
3: To by byla krásná třešnička na dortu.
1: Semifinále Česko-Španělsko začne po 11. hodině. Linda Nosková jako předpokládaná česká jednička nastoupí na kurt jako druhá v pořadí po duelu týmových dvojek. V případě nerozhodného stavu by o postupu do finále rozhodovala čtyřhra.

0: Radio Servis představuje knihu Miloše Šenkýře Temné letopisy moravské. Vydejte se s námi do Brna a jeho okolí na místa děsivých událostí. Jednotlivé příběhy vás zavedou do dějišť srážek vlaků, pádů letadel, výbuchů a vražd napříč staletími. Vraťte se s námi v čase k příběhům, na které bychom neměli zapomenout. Temné letopisy moravské. Knihu dostanete v e-shopu radiotéka.cz nebo v obchodě Českého rozhlasu na Vinohradské 12.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Moravské Třebové odstraňují dům vedle frekventované silnice na Komenského ulici. Policisté zasahovali ve VZP a několika farmaceutických společnostech. Na podzim přibývá srážek se zvěří. Při střetu je nutné vždy volat policii. A dnešek bude oblačný až zatažený, teploty do 16 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Moravská Třebová nechala zbourat dům na Komenského ulici. Zanedbaný objekt odkoupilo město od bývalého majitele za 1 milion korun. Využití pro uvolněnou plochu radnice ale zatím nemá, říká vedoucí odboru investic Petr Matějka.
3: V současné době je dům kompletně zbořený. Nyní dochází k odvážení sutě na recyklaci. Po odvození této sutě budou provedeny terénní úpravy tak, aby ta plocha odpovídala vzhledově potřebám a požadavkům města.
2: Rybáři v Královéhradeckém kraji dostali zatím v letošním roce na náhradách za škody způsobené kormoránem velkým bezmála 1,5 milionu. Nejvíc škod evidují v okolí Chlumce nad Cidlinou.
4: Většinu náhrad dostávají rybářské subjekty na Královéhradecku a Rychnovsku. Významnou část letos vyplacených peněz tvořily doplatky za škody z loňské zimní sezóny. Kormoráni působí těžké ztráty především na zimovištích ryb a chovných rybnících. Loni vyplatilo hejtmanství chovatelům ryb za celý rok přes 2 miliony korun. Václav Plecháček, Český rozhlas.
2: Policie zasahovala v budově Všeobecné zdravotní pojišťovny a zhruba v 10 farmaceutických firmách. Potvrdili to mluvčí VZP a ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu. O zásahu informoval zdravotnický deník, podle kterého souvisí se staršími dohodami mezi pojišťovnou a firmami. Server Odkryto.cz uvedl, že policie zadržela bývalého náměstka ředitele VZP Petra Hoňka. Ten je v současnosti předsedou představenstva Příbramské nemocnice. S přicházejícím podzimem může přibývat střetů aut se zvěří. Ta je právě v této době v říji a taky se pomalu začíná připravovat na zimu a hledá potravu. Častěji tak migruje a přechází silnice.
5: Při nevyhnutelném střetu je klíčové plně šlápnout na brzdy a nestočit volant na stranu, pokračuje vedoucí BESIPu Tomáš Neřolt.
6: Vždycky ještě horší než ten střet se zvěří je, pokud strhnu někam řízení a narazím třeba do pevné překážky, to znamená do stromu, do nějakého sloupku a podobně.
5: Policii je nutné nehodu oznámit v každém případě. Ta může na místo vyslat hlídku. U méně závažných případů policie ani na místo nemusí přijet, vysvětluje plukovník Jan Straka z dopravní policie.
7: V případě, že nedojde ke zranění nebo usmrcení osob, nedojde ke škodě vyšší než 200 000 korun, ta zvěř ani to vozidlo nepředstavují nebezpečí pro ostatní řidiče, tak je možné tímto to ukončit.
5: Zvíře pak ze silnice odstraní myslivci. Jakub Vik, Český rozhlas.
2: Ruská ústřední volební komise dnes oficiálně vyhlásí konečné výsledky voleb do státní dumy. Podle předběžných výsledků v nich zvítězila vládní strana Jednotné Rusko spojená s Kremlem se ziskem skoro 58% hlasů. Nezávislé pozorovatelské organizace a západní země považují volby v Rusku za zmanipulované.
0: Počasí.
2: Dnes bude v Pardubickém kraji oblačno až zataženo, ráno a dopoledne se vyskytnou mlhy, na horách ojediněle slabý déšť nebo přehánky. Teploty 13 až 16 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky většinou dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nehoda byla na silnici 1/36 odbočky na Doubravice v Pardubicích. Počítejte tam s tvorbou kolon.
8: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Stovky zápalkových etiket různých druhů i témat jsou k vidění v regionálním muzeu v Chrudimi. Začíná tam nová výstava s názvem Oheň v kapse, tak vás tam pozveme za malou chvíli. Severoatlantická aliance by mohla vytvořit mnohonárodní letku specializovanou na zachycování a ničení útočních dronů, která by umožnila šetřit drahé bojové letouny a zásoby raket vzduch-vzduch. Za jednu z nejvhodnějších platform pro takovou jednotku považuje expert z britského Royal United Services Institute český proudový letoun Skyfox, vyráběný společností Air Vodochody. Uvedl to ve své analýze. Máme pro vás i písničky, které nestárnou, třeba Valdemar Matuška, Meky Žbírka, anebo teď Hana Zagorová.
8: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Za 3 minuty bude 7:45, posloucháte páteční ranní vysílání Českého rozhlasu Pardubice před prodlouženým víkendem. V pondělí bude státní svátek a využít to můžete třeba k návštěvě 14. pohřebačského jarmarku. Ten bude právě v pondělí od 9. do 17. hodiny v Opatovicích nad Labem Pohřebačce. Patronem bude Miroslav Táborský, dorazí i Olga Lounová s kapelou, anebo Andrea Kalivodová, taky by tam měl být dakarský speciál Karla Loprajze. O tom všem uslyšíte i v našem vysílání, protože z místa nabídneme exkluzivní rozhovory s osobnostmi, tak si nechte ujít naše pondělní vysílání a ještě lépe můžete se tady vypravit osobně na zmíněný pohřebacký jarmark, který odstartuje už poměrně brzy ráno, tedy pro někoho po té 9. hodině a pokračovat program bude až do 17. hodiny. Více než 100 stánků, ukázky řemesel, tvořivé dílny pro děti a mnoho dalšího. Tipy, které se týkají víkendu, máme i na našem webu pardubice.rozhlas.cz, tak si tam můžete prostudovat a i pro sebe si naplánovat tipy pro volný čas. Teď se vydáme na novou výstavu, kterou najdete v regionálním muzeu v Chrudimi. Jmenuje se Oheň v kapse. Zavede vás do překvapivě pestrého světa zápalek a zapalovačů, ale hlavně zápalkových etiket a užité grafiky. A jak přímo na místě zjistila reportérka Šárka Rusnáková, i obyčejná krabička zápalek může být malým uměleckým dílem.
1: Máme to takové malé rámečky, kde jsou vystaveny různé etikety po takových, řekněme, uměleckých celcích a máme tu i takové speciální závěsné vitriny.
2: Historik David Richter nás provází novou výstavou regionálního muzea v Chrudimi, která se jmenuje Oheň v kapse. A i když jsou tu stovky sbírkových předmětů, velké výstavní sály nejsou potřeba. Skládá se totiž především ze zápalkových etiket.
1: Zároveň tu máme celou řadu kopií těch etiket, protože ty etikety jsou malinké, takže návštěvník nevidí třeba všechny ty detaily a proto jsme zvětšovali některé z těch etiket, aby mohli docenit umění a detaily těch jednotlivých obrázků.
2: To je pravda, že je možná ideální přijít na tu výstavu s brýlemi nebo s lupou.
1: Je to tak. Tady jsme se to pokusili vyřešit tím, že jsme připojili i ty zvětšeniny jak na stěny, tak na ty bílé zástěny, jak vidíte.
2: Co asi nejvíc zaujme návštěvníky?
1: Já věřím, že si asi každý najde své, protože ta témata, která se na těch zápalkových krabičkách prezentovala, jsou široká. Máte to i nějaká, řekněme, poučená typu, že alkohol je metla lidstva, máte tam přírodovědu, máte tam památky, takže asi záleží, co koho zajímá.
2: Část exponátů pochází z polských sbírek, vysvětluje ředitelka Chrudimského muzea Klára Habartová.
3: Je to spolupráce tří muzeí, našeho regionálního muzea v Chrudimi, muzea filumenističného v Bystřici Kladské a zámkového muzea v polské Pštině. Takže taková přeshraniční mezinárodní spolupráce. A těch zápalkových etiket je tady na tisíce a jsou rozdělené i na české, zahraniční, ale i rozdělené tematicky. A kromě toho máme vystavené i věci, které se používali právě se zápalkami a předchůdce třeba zapalovačů nebo samotné zapalovače a nebo i druhý syrek.
2: Výstava Oheň v kapse bude v regionálním muzeu v Chrudimi k vidění do 22. listopadu. Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Chrudimsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Robbie Williams a Nicole Kidman ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice v pátek 25. září 3 minuty po 7:15, za chvíli Sebastián a záchranný bod. A teď připojíme další tipy. Tentokrát se vydáme do Litomyšle na oslavu 100 let založení městské galerie. Ta bude dnes v 18 hodin v Music klubu Kotelna. Bude tam stand-up duo Docentky, hudební vystoupení a taky budete moci oslavit celé století existence galerie a užít si narozeninový večer trochu jinak. Podíváme se i do Moravské Třebové. Koncertní sál Zušky nabídne v 19 hodin takovou úvahu, besedu Česká republika na scestí či rozcestí. Za akcí stojí Česká křesťanská akademie a ta beseda bude s hercem a taky s velmi známou osobností Ondřejem Vetchým. Povídat si budete moci v koncertním sále Zušky na zámku. Vstupné je dobrovolné. Hlinsko, třetí ročník vzdělávacího festivalu Týden poznání Hlinecko. Tahle akce trvá až do 2. října. Představí se celkem 27 organizací. Na festivalu se můžete těšit na zajímavé exkurze, dílny a přednášky zaměřené na místní podnikání a vzdělávání. A ještě zpátky do Moravské Třebové, Kafe Johan v 17:30, autorské čtení Lucie Kolínské Nitky, psychologický román o dvou ženách, které hledají svoji cestu životem. Příběh o překonávání rodinných stínů, o odvaze, vztazích a hledání vlastní cesty životem. Vstup je volný a knihy tam budou taky k dispozici.
1: Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes bude většinou oblačno, teď ráno výjimečně i mlhy, odpoledne se na horách ojediněle objeví slabý déšť nebo přehánky, ale ty úhrny budou jenom do 1 mm. Později večer začne od západu oblačnosti ubývat a od zítřka se bude oteplovat. Dnešní teplotní maxima 13 až 16, na horách 8 až 11 stupňů Celsia. Ale zítřejší ráno to bude poměrně chladné, teploty mezi 8 a 5 stupni Celsia, ojediněle pozor i na přízemní mrazíky. Ale zítra přes den už naměříme 20 v polabí až 22 stupňů Celsia. Víc za půl hodiny s meteorology.
1: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
2: A my si společně opět po čase uvaříme polévku, tentokrát z celeru, a aby byla opravdu chutná a zavoněla tak, jak má, tak si ten celer nejprve upečeme a dochutíme uzenou paprikou. No a přidáme i recept na celerovou pomazánku. Mohla by se hodit.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Tak nějaké nitě určitě byly potřeba i na výrobu triček s logem Českého rozhlasu Pardubice. Další tričko pro vás tady máme teď v naší bleskovce, v naší soutěži. Ptáme se na dva ze šesti zakladajících týmů kanadsko-americké NHL. Oba vznikly shodně před 100 lety 25. září 1926. Black Hawks získali Stanleyův pohár 6x, Red Wings dokonce 11x. Přiřadíte k ním správná města. Telefon 726 46 48 48. Ještě jednou 726 46 48 48. Tak otázku bychom měli a teď potřebujeme taky nějakého toho soutěžícího a vypadá to, že už je na telefonu, tak pěkné ráno přejeme.
1: Dobrý den,
0: kdo se dovolal?
1: František.
0: Pane Františku, tak Black Hawks, jaké pak to je město?
1: Chicago.
0: A Red Wings?
1: Detroit.
0: Přesně tak, tričko je vaše, moc gratulujeme.
1: Děkuju.
0: Naslyšenou. A teď pozdravíme taky Terezy u rádií, právě o nich bude zpívat Valdemar Matuška. Pěkné ráno.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Roman má s milencem své ženy smělé plány a Libor se bojí, že někdo zveřejní jeho deník. Premiérový seriál Na tělo. ČT2. Střed dvou mužů osudově zasáhne i jejich rodiny. Premiéra filmu Za borovicovým hájem. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubila slavného písničkáře Jana Nedvěda vzpomínkový pořad Tuhle písničku chtěl bych ti, lásko, dát. Páteční večer s Českou televizí.
1: Jsou tady zprávy, které přináší Ota Gutwirth. Hezké ráno.
2: Půl osmé.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Letošní sklizeň obilí je v Pardubickém kraji podprůměrná. Podle zemědělců patří k nejhorším za poslední roky. Nižší jsou výnosy pšenice, ječmene, žita i ovsa. Oproti loňsku klesly asi o tunu na hektar. Majitel obchodního domu Grand v Pardubicích se odvolal proti povolení na plánovanou přestavbu náměstí Republiky. Městský projekt podle firmy dostatečně neřeší dopravní obsluhu a zásobování obchodního domu. Vadí mu taky úbytek parkovacích a manipulačních ploch v okolí. Práce na rozšíření parkoviště v horském sedle u Šerlichu v Orlických horách začnou koncem září. Stavební povolení už je potvrzené. Vodu z vodojemu Odolena voda není možné pít ani používat k vaření. Město o tom informovalo na Facebooku. Testy ukázaly nadlimitní koncentrace olova. Město ale upozorňuje, že náhodná konzumace vody není zdraví nebezpečná. Advokátní komora připravila nová pravidla pro používání umělé inteligence. Zpřísňují třeba ochranu osobních údajů klientů. Právníci i veřejnost do AI často nahrávají třeba smlouvy. Advokáti taky podle nových zásad musí všechny výsledky zpracované pomocí AI znovu sami zkontrolovat. Dnes bude v Pardubickém kraji oblačno až zataženo, zejména na horách ojediněle slabý déšť nebo přehánky, později večer od západu ubývání oblačnosti. Teploty 13 až 16 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nehoda byla na silnici číslo 36 u odbočky na Doubravice v Pardubicích a je možné, že právě kvůli tomu se tam teď tvoří dlouhé kolony. Počítejte tam se zdržením.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Upřednostňují zákazníci v obchodech kvalitní potraviny a nebo nakonec stejně rozhodne cena, tak to uslyšíte v posledním díle našeho zemědělského seriálu krátce před 10:00 dopoledne.
3: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Věra Martinová ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice v pátek 25. září 6 minut před 7:45. Ve věku 93 let zemřel bývalý basketbalista Bob Pettit, který v roce 1956 jako první získal v NBA cenu pro nejužitečnějšího hráče neboli MVP. Informuje o tom Louisianská státní univerzita, kterou Pettit vystudoval a za kterou hrál. Tak tolik sportovní aktualita, pojďme se věnovat taky novinám s Otto Gutwirtem. Hezké ráno.
1: Hezké ráno.
2: Ranní kávě, denní tisk.
0: Dvě z pěti oslovených městských firm v Pardubicích odmítne zveřejnit, kolik berou jejich ředitelé anebo jednatelé. Jde o služby města Pardubic, dopravní podnik a částečně taky o vodovody a kanalizace. Pardubický deník přitom o údaje žádal podle zákona o svobodném přístupu k informacím, takzvané 106. Ten umožňuje veřejnosti získávat informace o tom, jak se nakládá s veřejnými prostředky. V každém případě přitom společnosti použili trochu jinou argumentaci. Společným jmenovatelem byla ochrana soukromí lidí, kteří firmy vedou.
1: Co bude s odpady a teplem po roce 2030? Ptá se speciální příloha Mladé fronty Dnes náš kraj. Éra uhlí zvolna končí, východní Čechy hledají moderní řešení pro budoucnost. Energetiku i odpadové hospodářství čekají v příštích letech výrazné změny. Můžou přitom mít společné řešení. Odpad, který se už nedá recyklovat anebo jinak materiálově využít, může místo ukládání na skládku posloužit právě k výrobě tepla a elektřiny. Region se na změnu připravuje už teď.
0: A noviny řeší i nové složení Rady vlády pro lidská práva, třeba deník N anebo Právo. Kabinet do ní jmenoval advokáta ultrakonzervativní aliance pro rodinu Jakuba Kříže, aktivistu vystupujícího proti změnám pohlaví Daniela Bleka anebo bývalou Miss World Taťánu Kuchařovou. Část odborníků je z výběru rozčarovaná, připomíná názory a postoje některých nových členů. Advokát Kříž je spojený s hnutím pro život, to vystupuje proti interrupcím anebo některým formám antikoncepce. Kadeřník a aktivista Black zase v minulosti prošel tranzicí pohlaví, což teď považuje za chybu a ze svého kroku obvinuje systém, který mu to umožnil. Není jasné, kdo členy vládní rady vybral. Neví to ani zmocnění.

0: pátek 25. září. Společnost vám dělá Český rozhlas Pardubice ve 7:45. V Hradci Králové ve čtvrti Svobodné dvory hořela plechová hala s automobilovými a motocyklovými veterány. Hasiči škodu odhadli na 20 milionů korun. A ve Svobodných dvorech sídlí taky pobočka Českého hydrometeorologického ústavu, která zajišťuje předpověď pro východní Čechy. Tak teď meteorologům voláme, abychom zjistili, co nás čeká, pokud je o počasí v nejbližších dnech.
1: Počasí.
0: Konkrétně zdravíme meteorologa Tomáše Popelku, přejeme pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
0: Dnešek asi nenabídne zatím zázračné teploty, ale bude se oteplovat v těch dalších dnech, tak pojďme začít tím dneškem. Jaká je předpověď?
2: Rozšířuje se k nám oblast vysokého tlaku vzduchu, jak to vypadá, zůstalo by tady u nás po většinu příštího týdne. Takže dneska už to bude spíš takové ještě zpočátku oblačné, na východě ještě zatažené počasí, ale během dne by se oblačnost protrhávala, zase by naskákala hlavně kupovitá oblačnost, večer by potom opět začala už za tmy oblačnost ubývat. No a teploty by se dneska pohybovaly nejčastěji mezi 13 a 16 stupni. V noci bude jasno nebo polojasno a krámo se opět objeví někde mlhy. Teploty by klesly na 8 až 5 stupňů a jak to vypadá, hlavně někde v údolí by se mohly objevit ojediněly i přízemní mrazíky, přece jenom těch mraků bude málo a vítr nám bude foukat slabý, proměnlivý do 3 metrů, bude v noci úplně bez větří. Zítra bude jasno až polojasno, ráno budou roznívat mlhy, teploty 17 až 20 stupňů a v polabí by se mohly dostat alespoň na chvilku až někam kolem 22. Vítr stále slabý, proměnlivý do 4 metrů.
0: A v neděli jaké bude počasí?

0: co se týká neděle, jasno, polejasno, během dne může se naskáčet, úplně kupují ta oblačnost, výcvik bude na horách, no a zase po ránu se objeví i mlhy. Teploty klesnou na 8 až 4, zase tam, kde nebude foukat vítr, tam by se teploty pobyly někde kolem 3 stupňů, no a zase se mohou objevit hlavně v údolích ojedněle i přízemní mrazíky. Teploty přes den do 22 a vítr slabý o východ do 4 metrů a zatím, jak to vypadá během dalších dnů, by se pomalinku oteplovalo a jak to vypadá od zase by se mohli dostat v polovině příštího týdne teploty někam 5 až pravděpodobně k 25 stupňům a ráno se budou teploty pohybovat většinou kolem 10.
1: Tak to byla předpověď počasí přímo z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové od pana Tomáše Popelky. Tak děkujeme, myslíme, že většinu posluchačů jste potěšil a přejeme pěkný pátek i víkend. Naslyšenou.
0: Díky, hezký den.
2: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: První podzimní pátek, 25. září. Vše nejlepší všem nositelkám ryze zlatého jména Zlata. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Dva hokejové týmy originální šestky, která hrála až do rozšíření kanadsko-americkou NHL, byly založeny přesně před 100 lety v roce 1926. V Detroitu vznikly Cougars, později Red Wings a v Chicagu Blackhawks. Užitkový vůz pick-up na platformě Favorita začala vyrábět Škoda před 35 lety v roce 1991. Nový archivní areál v Praze 4 Chodovci byl slavnostně otevřen před 25 lety v roce 2001. Ten se stal sídlem Národního archivu. Největší teleskop na světě, který slouží k výzkumu vesmíru, spustila Čína v provincii Guizhou na jihozápadě země před 10 lety. Přezdívá se mu Boží oko a je to pořádná bulva. Talířová anténa má průměr 0,5 kilometru. To je plocha 4 Václaváků. Legendární skladatel, muzikant a dirigent Jaroslav Ježek se narodil v Praze před 120 lety v roce 1906. Osmdesátku by dnes oslavil herec, který propůjčil svůj hlas Pavlovi Trávníčkovi v pohádce Století.
3: Jsem si právě teď vybral nevěstu a nevím, kdo to je.
2: Tři oříšky pro Popelku. Petr Svojtka. Trávníček měl tehdy dost silný brněnský přízvuk a Hantec Popelce.
4: Máme špicový hajfy na sicrách.
2: 75. narozeniny slaví pěvec Petr Dvorský. 75 má dneska i Luke Skywalker z Hvězdných válek, herec Mark Hamill. A já přeju krásný pátek.
5: Český rozhlas Pardubice.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
2: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
3: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
4: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
5: Úpravy mechové stezky ve Svitavách tento týden končí. Větší obchody v pondělí nesmějí prodávat, výjimku mají letiště nebo nádraží. Hokejisti Liberce prohráli v extralize na ledě Hradce Králové. A dnešek bude oblačný až zatažený, místy polojasný, teploty do 16 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Otagu Tvěrt. Svitavy dokončují poslední úpravy mechové stezky v rekreačním areálu Brent. Tento týden tam končí oprava příjezdové silnice a obnova workoutového hřiště, které jsou součástí projektu. Město za něj zaplatilo 6,5 milionu. Podrobnosti přidává mluvčí radnice Kateřina Kotasová.
6: V rámci projektu Mechová stezka se nejednalo jen o novou turistickou trasu, ale zahrnuje také parkoviště a dvě zajímavá zastavení, a to přístřešek u pramene řeky Svitavy a pak také fotopoint a obnova workoutového hřiště. V tomto týdnu by vše mělo být dokončené.
5: Druhý pardubický městský obvod pořádá zítra 26. ročník staročeské polabinské pouti. Začíná v 8 hodin slavnostním průvodem od náměstíčka Polabiny 1, který dojde až před budovu gymnázia v parku Jiřího Srbka, kde je připravený hlavní program. Dopoledne budou například vystoupení pro děti, odpoledne a večer koncerty, kapel a taky Janka Ledeckého. Součástí jsou taky pouťové atrakce, stánky s občerstvením a večerní světelná ohňová show. Obchody nad 200 metrů čtverečních zůstanou v pondělí zavřené. Prodej na den české státnosti zakazuje zákon. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy si na omezení otevírací doby zákazníci nezvykli ani po 10 letech. Platí navíc řada výjimek.
7: Můžou mít otevřeno obchody, které jsou na nádražích nebo na letišti, a samozřejmě všechny ty malé obchůdky, které jsou třeba součástí benzínových pump. Ale třeba v nákupních centrech to znamená, že budou mít zavření úplně všichni, protože nákupním centru se nevyplatí fungovat, když je půlka obchodu otevřená a půlka zavřená.
5: Správa železnic pokračuje v přípravě prvních vysokorychlostních tratí. Na 100-kilometrovém úseku mezi Olomoucí a Ostravou teď pracují geologové. Pomocí sond zjišťují podmínky třeba pro výstavbu 700-metrového tunelu nedaleko obce Slavíč na Přerovsku. Stát taky dál vykupuje pozemky. Stavba má začít v roce 2029.
4: Sport.
5: Liberce pokračují v úvodu nového ročníku Tip Sport Extraligy v nevýrazných výkonech. Ve čtvrtém kole nejvyšší soutěže prohráli v Hradci Králové 2-5 a ztratili třetí ze 4 dosavadních zápasů sezony. Před jejím startem přitom Bílí Tygři měli ty nejvyšší ambice. Podle útočníka Jakuba Rychlovského se Severočeši musí rychle probrat.
8: To je podle mě úplně akceptovatelné, takhle se nemůžeme prezentovat a myslím si, že to od nás bylo prostě málo. Ne? Tak já doufám, že jsou všichni šatně naštvaný. Myslím si, že se každý musíme podívat do zrcadla a prostě zamyslet se každý sám nad sebou, jestli to od každého z nás počínaje mnou a konče posledním hráčem a jestli jsme udělali všechno pro to, aby jsme ten zápas vyhráli.
4: Počasí.
5: Dnes bude v Pardubickém kraji převážně oblačno i zataženo, zejména na horách ojediněle slabý déšť nebo přehánky. Teploty 13 až 16 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky jsou dnes většinou dobré.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
5: Nehody v Pardubickém kraji teď aktuálně hlášené nejsou, velmi výrazné zdržení v Pardubicích na Poděbradské ulici nedaleko Globusu. Kolony na příjezdu do města od Hradce Králové u hlavního vlakového nádraží a postojíte taky ve směru od Přelouče a Chrudimi.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Ceny ropy v Asii klesají, trhy zvažují možnost příměří mezi USA a Iránem. Ropa Brent se pohybuje pod 106 dolary za barel, ztrácí zhruba 0,8%. Posloucháte Český rozhlas Pardubice i po 8 hodině v pátek 25. září. A nabídneme i příběh Ladislava Janáska, který se přestěhoval z velkého dětského domova do bytu, kam se podle svých slov začal víc těšit. Patří k mladým lidem, kteří zažili proměnu dětských domovů na komunitní bydlení. V Pardubickém kraji už žijí v menších domácnostech všechny děti z pobytových zařízení. A my si víc řekneme za chvíli v našem vysílání. Čeká nás i ráno, tedy písnička Marcely Holanové nebo Tabáček od skupiny Činasky, taky Jitka Zelenková, Pet Shop Boys a teď Iveta Bartošová. Tak vám všem přejeme pěkný poslech a ať se vám dnes daří podle vašich plánů.
0: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Jak už z vysílání Českého rozhlasu Pardubice víte, v Hradci Králové ve čtvrtí Svobodné dvory dnes hořela plechová hala s automobilovými a motocyklovými veterány. Hasiči škodu odhadli na 20 milionů korun, při požáru se nikdo nezranil, příčinu ohně hasiči zjišťují, ČTK to řekl jejich mluvčí Radek Mencel. K požáru hasiči vyrazili o 4:30 ráno, vyslali tam 10 jednotek s více než 20 kusy techniky. Pod kontrolu oheň dostali po 2 hodinách. Teď požár dohašují, síly na místě redukovali. Kovovou konstrukci haly o rozměrech zhruba 20x 12 metrů oheň zničil. Další zprávy chystáme na 8:30. A teď jdeme do Pardubického kraje. Všechny děti z dětských domovů zřizovaných hejtmanstvím už žijí v menších domácnostech na místo velkých ústavních zařízení. V komunitním bydlení mají víc soukromí a učí se větší samostatnosti. Reportérka Anna Svobodová zjistila, že změna trvala 14 let a Pardubický kraj je vůbec první region v Česku, který přeměnil všechna pobytová zařízení pro ohrožené děti. Stěhování z klasického dětského domova do běžného bytu zažil taky dnes už 21-letý Ladislav Janásek.
1: Víc jsem se i těšil domů, byl to prostě obyčejný byt, ne velká instituce. Najednou zmizela nějaká ta cedule dětský domov. Měl jsem víc osobního prostoru, což pro mě bylo třeba i dost důležitý.
2: Ladislav se do dětského domova dostal v 7 letech spolu s mladším bratrem. Několik let žil i v pěstounské rodině, ale pak se do dětského domova zase vrátil. V Pardubicích zažil stěhování z velkého ústavního zařízení do komunitního bydlení, ve kterém děti žijí v menším počtu.
1: Tím, že jsme nebyli všichni pokupě, tak mi to přišlo takový uvolněnější, rodinnější. A pak samozřejmě i nějakým způsobem to osamostatnění. Najednou jsem se taky učil víc vařit, taky ty základní potřeby jako v běžné rodině, kde taky ty děti se vaří sami a nemají kuchařky, nemají uklízečky.
2: Dnes už je Ladislav dospělý a žije s přítelem v pronajatém bytě. S transformací dětských domovů se změnila i práce vychovatelů, kteří se dětem věnují více individuálně, říká ředitelka dětského domova v Poličce Miroslava Přiklopilová.
3: Děti jsou komplikované, nesou si různá traumata z rodin, předchozích přechodů do různých péčí.
2: V ústavní péči žije v Pardubickém kraji kolem 220 dětí, říká Petra Bílá, vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí.
4: My se nemůžeme nějak pohnout, aby jsme řekli, že nám to klesá. Dobré je, že bych řekla, že to rapidně nenarůstá, ale nehýbeme se tak, že bychom mohli říci, že budeme třeba snižovat kapacitu v ústavní zařízení. V tuhle chvíli určitě ne.
2: Důvody, kvůli kterým děti nevyrůstají ve vlastní rodině, se v posledních letech mění.
4: Většinou je to zanedbaná péče v tuhle chvíli. U dětí starších jsou to poruchy chování, které ty rodiče fakt nezvládají. Děti začínají mít velké problémy, jak psychické, tak psychiatrické, a ty rodiče na to připravení nejsou.
2: Pardubický kraj zřizuje 5 dětských domovů. Proměnou prošla také dětská centra ve Veské a ve Svitavách, která dříve fungovala jako kojenecké ústavy. Děti do 3 let kraj svěřuje pěstounským rodinám a centra se tak víc zaměřují na péči o děti se zdravotním handicapem. Zároveň provozují krizová zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Celkové náklady transformace v Pardubickém kraji dosáhly včetně dotací zhruba 335 milionů korun. Z Pardubického kraje Anna Svobodová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Tři minuty po čtvrt na devět, pátek 25. září, posloucháte Český rozhlas Pardubice. Tenista Vít Kopřiva do čtvrtfinále v Chengdu nepostoupil, ve druhém kole prohrál 2-6 a 3-6 s turnajovou sedmičkou Denisem Šapovalovem z Kanady. Tak to byla sportovní aktualita, za chvíli se budeme věnovat rostlinám, jestli pak víte, která má nejdelší listy. Dozvíme se to z dnešního vydání rubriky Co v učebnicích nebylo od Martina Písaříka.
1: Počasí.
0: Obyvatelé západního pobřeží Mexika zpevňují obchody pytli s pískem a opouští své domovy kvůli hurikánu Polo. Na Havaji se mezitím připravují na přívalové deště a životu nebezpečné záplavy způsobené hurikánem Nolo. O tom informuje agentura AP. To v České republice je klid, pokud jde o počasí. V Pardubickém kraji bude dnes většinou oblačno. Odpoledne se na horách výjimečně objeví slabý déšť nebo přehánky. Později večer začne od západu oblačnosti ubývat. Teploty 13 až 16, na horách 8 až 11 stupňů Celsia a od zítra se začne oteplovat. Půjdeme nad 20 stupňů Celsia a vydrží to nejspíš celý příští týden. Jitka Slezáková bude vysílat dnes dopoledne po 9. hodině, tak Jitko, zdravím tě, pěkné ráno.
2: Krásné ráno, no hezky se to poslouchá a my budeme mít taky takové slunečné dopoledne. Pozveme vás na medové dny do Hlinska. Ty ukazují, že za sklenicí medu je mnohem víc než jen sladká chuť a to právě zjistí děti školáci, kteří na medové dny kráčí, možná už v těchto chvílích, a kráčí tam i náš regionální stopař Milena Vápeníková. Uslyšíme ji jak po 9. tak po 10. hodině. A jinak celkově se budeme hodně věnovat zemědělství, úrodě nebo spíše neúrodě obilí a zavítáme taky v našem dopoledním seriálu do zemědělského družstva v Rosicích u Chrudimi.
0: A bude i radioporadna?
2: Radioporadna bude na téma zdraví, řekneme si, jak souvisí tělesná hmotnost a mentální zdraví. A zeptáme se lékařky Hany Kaléové, která je odbornicí na tohle téma, mimo jiné je ředitelkou klinického výzkumu, který se specializuje na rostlinnou stravu v prevenci a léčbě diabetu druhého stupně. A na to navážeme, nebo ještě vlastně předtím bude naše soutěž a máme knihu na tohle téma, takovou poradní pro naše posluchače, kteří trpí cukrovkou.
0: A teď přidáme ještě tabáček, ten se úplně nehodí do toho zdravého životního stylu.
2: A tak ať to máme vyvážené trošku.
0: Jitka Slezáková po 9. hodině, těšíme se.
2: Pohodový den. Halo,

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejdelší listy má palma Rafie Královské? Jde o pozoruhodného člena rodiny palem. Rafie Královská roste zejména v rovníkové Africe a na Madagaskaru. Má masivní kmen, který může být částečně podzemní. Impozantní jsou na ní především listy. Jsou zpeřené a rekordní exempláře mohou dosáhnout i délky přes 25 metrů. Tyto rozměry mají značný význam pro místní obyvatelstvo. Rafie jsou zdrojem vláken, ze kterých se vyrábí lana i tkaniny, slouží jako stavební materiál a ke krytí střech. Ale to zdaleka není jediné, čím je palma lidem užitečná. Z naříznutého růstového vrcholu se získává sladká šťáva, která je skvašována na palmové víno. Mladé části růstového vrcholu, takzvaná palmová srdíčka, jsou delikátní potravinou. Naopak plody mohou být jedovaté a jed zvaný barbasko se používá k lovu ryb. A v neposlední řadě se výtažky z palmy používají i v tradiční medicíně.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Ve studiu Otaku Twirt před námi další aktuální zprávy.
1: Půl deváté.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Moravská Třebová nechala zbourat dům na Komenského ulici. Zanedbaný objekt odkoupilo město od bývalého majitele za 1 milion korun. Využití pro uvolněnou plochu radnice zatím nemá. V dětských domovech v Pardubickém kraji v posledních letech přibývá dětí. Hejtmanství letos dokončilo přeměnu domovů z velkých ústavů na rodinné bydlení v domech a bytech, což přineslo i zvýšené nároky na počet zaměstnanců. Kapacita domovů ale postačuje. Do celorepublikové akce Noc vědy se v Hradci Králové zapojí několik institucí. Zájemcům otevřou i běžně nepřístupná vědecká a akademická pracoviště. Supermarkety a další velké obchody zůstanou v pondělí zavřené. Lidi si proto musí nakoupit už v neděli. Prodej na den české státnosti zakazuje zákon. Výjimku mají jen prodejny na letištích, nádražích nebo čerpacích stanicích. Čínský prezident Xi Jinping dnes zakončí třídenní oficiální návštěvu Spojených států. Se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem už jednal v Bílém domě o vzájemných obchodních vztazích, bezpečnosti i umělé inteligenci. Dnes bude v Pardubickém kraji oblačno až zataženo, zejména na horách ojediněle slabý déšť nebo přehánky. Večer by oblačnosti mělo ubývat. Teploty 13 až 16 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky jsou dnes většinou dobré.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, stále kratší kolona na příjezdu do Pardubic ve směru od Chrudimi.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Zaběháme si a nebude to zrovna krátká trať. Naším hostem bude úspěšný, i když vlastně začínající ultramaratonec Šimon Pilař. Za chvíli.
2: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Tolik Tomáš Linka na vlnách Českého rozhlasu Pardubice v pátek 25. září 5 minut před 8:45. Možná jste taky propadli běhu a možná jste se v něm časem zlepšili, ale dovedete si představit, že byste běželi ultramaraton. Co to znamená, jak se na takový extrémní výkon připravit, to už nám řekne dnešní host, tedy právě ultramaratonec Šimon Pilař. Vítejte ve studiu, pěkné ráno.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Tady se řekne ultramaraton, většina lidí si představí něco, co už je skoro za hranicí lidských možností. Co to je přesně ten ultramaraton? Kolik to je kilometrů?
1: Tak ten ultramaraton se definuje jako nějaký běh nad maraton, respektive nad 50 kilometrů, ale je to hodně široký pojem, řadí se tam i běhy například v řádech stovkách kilometrů, což je úplně jiný vesmír, ale řekl bych, že tak obecně se tam řadí běhy nad 50 kilometrů.
0: A čím vás přitáhly takhle dlouhé běhy? Protože někomu by stačilo opravdu ten maraton a vy jste se rozhodli jít ještě nad to.
1: Já si myslím, že tyhle běhy jsou hodně o nějakém překonání sama sebe a myslím si, že je to hodně o nějakém vnitřním nastavení, o nějaké určení si nějakého cíle a pro mě to byla velká výzva, kterou jsem si chtěl dlouho splnit.
0: Vůbec poprvé jste běžel na začátku září v Plasích u Plzně, je to tak?
1: Jo, je to tak, jsou to 3 týdny dneska.
0: Jaké to tam bylo?
1: Já jsem tu krajinu tam vůbec neznal a je to opravdu krásný kraj, musím říct. A byla to paráda, ten víkend mi vyšel náramně, my jsme vybíhali o půlnoci v pátek, zpátka na sobotu a ten závod mě trval nějakých 10 hodin a i přesto, že jsem měl nějakou tu krizi po cestě, tak jsem si to

0: No, každopádně se mi nějak podařilo to překonat, přejet jsem to, zase jsem získal nějakou tu energii a od té doby už to šlo trochu lépe.
1: A jak jste byl spokojený s výsledkem na své první akci?
0: Tak já jsem byl nesmírně spokojený, já jsem původně měl, můj plán byl to dokončit ten závod, věděl jsem, že bych to rád dal pod 12 hodin a to, že se mi to povedlo zaběhnout po 10 hodin, byla schoda okolností, všechno mi vyšlo dobře, byl jsem, myslím si, že dobře fyzicky připraven, dobře jsem se najet ten den předem a opravdu i ta podpora mi hrozně pomohla, takže myslím si, že mi vyšlo víc věcí takhle dokupy.
1: Ještě donedávna jste hrál hlavně fotbal. Co vás přivedlo od fotbalu právě k tomu běhání?
0: Tak já jsem hrál fotbal celý život a skončil jsem z důvodu zranění. Měl jsem velké problémy s kolenem a to běhání bylo pro mě takové vysvobození. Není to tak náročné na to koleno. Nestalo se mi nikdy, že bych se zranil tím běháním. A vždy po tom zranění jsem se dostával zpátky skrz to běhání a opravdu jsem si to oblíbil a když jsem byl po operaci v rámci nějaké rekonvalescence, tak jsem si vytyčil ten cíl těch 100 kilometrů, tam to vzniklo a od té doby jsem už myslel jenom na to.
1: Ale určitě i kolena dostávají zabrat při běhání, nějak na ně speciálně myslíte, když víte, že jste měl ten problém?
0: Já hodně beru kolagen, protože si myslím, že je to dobré na ty kolena, respektive na klouby. A musím říct, že zatím to drží. Já jsem tady po operaci, takže už jsem to musel nějak vyřešit. Ale jinak se snažím je zpevňovat, ale zatím musím to zaťukat, že to funguje.
1: Jak vypadá taková příprava na ultramaraton na takhle dlouhou trať a zvlášť, když to běžíte poprvé?
0: Tak ta příprava je, myslím si, že hodně specifická. Určitě člověk musí naběhat hodně kilometrů. Já jsem se snažil hodně běhat například v únavě, to znamená třeba jít 2 dny po sobě, nějakou další vzdálenost, ale určitě musím zmínit, že je důležité se připravit i co se týče té potravy, protože není běžné pro nás jíst při bězích a člověk musí natrénovat i toto, takže například já jsem si se snažil jíst i při těch kratších bězích a to pro mě bylo hodně náročné ze začátku.
1: Hostem ve studiu Českého rozhlasu Pardubice je dnes Šimon Pilař, ultramaratonec a s ním si budeme povídat i za chvíli hned po písničce, tak poslouchejte dál Český rozhlas Pardubice.

0: 4 minuty po 8:45 my sledujeme aktuální dění švédské a finské stíhačky. Včera vzlétly, aby v mezinárodním vzdušném prostoru nad Finským zálivem identifikovali ruský vojenský letoun. Chystáme zprávy na 9:00. Dál posloucháte Český rozhlas Pardubice, povídáme si o sportu, o běhání, protože naším hostem je ultramaratonec Šimon Pilař, který běžel před 3 týdny svůj první ultramaratonský závod. Bylo to tedy v Plasích u Plzně. Ještě tady nezazněl úplně ten váš výsledek, jak jste tam dopadnul.
1: Jo, nakonec z toho bylo teda 3. místo, což pro mě bylo dost překvapivé, ale také příjemné.
0: Takže bronzová medaile.
1: Tak.
0: Krása, gratulujeme moc.
1: Děkuji moc.
0: Co je při takovém dlouhém běhu nejtěžší? Nohy, hlava nebo žaludek?
1: Já myslím, že ke konci určitě hlava a nohy, ale myslím si, že natrénovat ten žaludek je opravdu náročné. Hodně lidí mívá problémy s tím žaludkem i kvůli tomu, že ta potrava se supluje primárně přes sacharidy, to znamená přes nějaké sacharidové gely, které to tělo není zvyklé přijímat, a vznikají z toho pak nějaké nevolnosti, takže myslím si, že ten žaludek bych určitě vyzdvihl.
0: A když jste poprvé zjistil, že chcete běžet ultramaraton a říkal jste to vašemu okolí, tak jak se na to tvářilo, co na to říkali?
1: Tak například prarodiče vůbec nevěřili, že bych to myslel například vážně, ale ze začátku na mě koukali, že jsem spadnul z višně, ale ta podpora byla neuvěřitelná i od rodičů, od přítelkyn, od kamarádů, mě hnali dopředu, musím říct.
0: Často při těch bězích rozhoduje hlava, i vy jste o tom mluvili, že jste překonával určitou krizi. Když se pak už blíží ten konec, naopak, když už víte, že to máte opravdu na dosah, co se odehrává v té hlavě?
1: Já jsem, poslední občerstvací stanice byla nějakých 12 km do konce, a já už jsem si myslel, že to opravdu bude z kopce a že to bude za odměnu, ale bylo to nejdelší 12 km v mém životě. Bylo to opravdu hodně náročné, ale když jsem pak přibíhal už do cíle nějaké 2 kilometry, tak to už to bylo za odměnu a byl jsem opravdu dojatý. Myslel jsem, že budu oslavovat a skákat a nadšenej, ale spíš mi bylo lehce do breku.
0: Běhání je hodně individuální, ale na těch závodech potkáváte pochopitelně ty soupeře. Je tam na trati možnost nějaké konverzace? Bavíte se mezi sebou?
1: Tak myslím si, že to je, že to hodně pomůže těm běžcům, respektive i mě. Já jsem se tam seznámil s pár běžcema a bylo to pro mě super. Něco popovídali jsme si mezi sebou, řekli jsme si nějaké pocity. Úplně to není nějaká odborná konverzace, ale je to hodně fajn.
0: Vy aktuálně studujete obor finance na Masarykově univerzitě v Brně. Jaké jsou vaše plány do budoucna? Co byste chtěl dělat?
1: Tak já teď mám první ročník za sebou, takže ještě nejsem nějak připravený přímo do zaměstnání. Každopádně myslím si, že to teprve uvidím, kam mě to zavede, ale určitě bych chtěl dělat něco v oboru.
0: A dál budete běhat přitom?
1: To ještě uvidím, ale myslím si, že mě to jen tak neopustí.
0: A kdyby nás poslouchal někdo, kdo by taky chtěl zkusit ultramaraton, co byste mu poradil a před čím byste ho naopak varoval?
1: Určitě to je běh na dlouhou trať, ale myslím si, že to je pro každého. Myslím si, že v každém je víc, než si sám myslí, a jde o to jenom začít a běhat a běhat.
0: A měli bychom začít na nějaké kratší trati, nebo klidně můžeme jít na ten ultramaraton?
1: Myslím si, že těch 100 kilometrů bez tréninku opravdu zaběhnout nejde, ty nohy na to musí být připravený, ale časem se tam každý může dostat, si myslím.
0: Vy každý den běháte?
1: Já neběhám každý den, teď se školou, jak mi to vychází, většinou běhám tak obden, ale nemám nějaký specifický tréninkový plán.
0: A jste z Pardubic přímo?
1: Já jsem z Chrudimi.
0: Z Chrudimi. Takže z Chrudimi Šimon Pilař, ultramaratonec, byl naším dnešním hostem. Moc děkujeme za to povídání, ať se vám daří i do budoucna, určitě máte před sebou velké plány, tak ať všechno vyjde. Naslyšenou.
1: Děkuju moc, mějte se hezky.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
3: Bylo let

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: V Pardubickém kraji se urodilo méně obilí než v loni. Do vodojemu severně od Prahy uniklo olovo. 12 obcí nemá pít vodu z vodovodu. Hormuzským průlivem podle agentury Reuters proplulo nejvíc nákladních lodí za den od začátku července. A dnešek bude oblačný až zatažený, místy polojasný, teploty do 16 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Otagu Twirt. Letošní sklizeň obilí je v Pardubickém kraji podprůměrná. Podle zemědělců patří k nejhorším za poslední roky. Nižší jsou výnosy pšenice, ječmene, žita a taky ovsa. Oproti loňsku klesly až o tunu na hektar. Podle prezidenta agrární komory Jana Doležala je příčinou letošní suché a horké počasí.
2: Zažili jsme jarní mrazy, březen, duben, kdy prakticky nepršelo, úplně jiná situace, než vidíme v současné době. Potom několik vln veder a skutečně ten dopad na polní plodiny byl poměrně dramatický. Ať už to byly obiloviny nebo olejniny, nebo to v současné době třeba cukrová řepa, určitě ty výnosy jsou daleko horší, než na co jsou zemědělci zvyklí.
0: Odpůrci větrných elektráren v Úpici na Trutnovsku trvají na místním referendu během říjnových komunálních voleb. Pro jeho konání nazbírali na petici dostatečný počet podpisů. Radnice ale navrhuje termín referenda projednat na dalším řádném zastupitelstvu, tedy po volbách.
3: Část zastupitelů ale vyšla vstříc odpůrcům větrného parku a žádá svolání mimořádného veřejného jednání, a to v nejbližším možném termínu. Podepsalo 5 zastupitelů, tedy třetina celkového počtu. Požadují, aby zastupitelé ještě před volbami rozhodli o termínu referenda. Starosta města jednání svolá. Podle zástupců radnice ale referendum během říjnových voleb není možné stihnout kvůli zákonem daným lhůtám. Z Úpice Václav Plecháček, Český rozhlas.
0: Na podzim přibývá nehod, při kterých řidiči srazí zvěř. Venku častěji prší, jsou mlhy a dřív se stmívá. Zvířata jsou navíc v říji a hledají potravu na zimu. Řidiči by měli dávat pozor hlavně v lesích mezi poli a loukami. Na riziko srážky podle BESIPu upozorňují trojúhelníkové dopravní značky s piktogramem jelena. Středočeské vodárny varují před pitím vody z vodovodu v okolí města odolena voda. Do tamní nádrže se dostalo olovo. Vypití menšího množství vody podle vodáren lidem nespůsobí komplikace. Pít ani vařit z vody by neměli lidi v Hošticích, Husinci, Klíčanech, Klecanech, Máslovicích, Odolené vodě, Postřižíně, Řeži, Sedlci, Větrušicích, Vodochodech a Zdibech. Do nich vodárny rozvezly cisterny s vodou. Havárie podle nezávislého starosty Odoleny vody Ondřeje Prášila, který kandiduje ve volbách, dnes nenarušuje provoz škol.
4: Školy jsou normálně otevřené, akorát jsme rozeslali rodičům informace, aby dětem zajistili vodu a větší svačinu, protože nelze vlastně vařit, protože nemůžeme umýt po tomto nádobí.
0: Hormuzským průlivem proplulo za čtvrtek asi 60 nákladních plavidel. S odvoláním na amerického činitele o tom informuje agentura Reuters. Podle něj jde o největší objem ropy, který se úžinou podařilo přepravit od začátku července. Dohromady lodě převezly zhruba 22 milionů barelů ropy. Kvůli americkým úderům na Irán a následným blokádám je námořní doprava v klíčové úžině výrazně omezená. Před začátkem konfliktu tudy proudila zhruba pětina světových dodávek ropy a zemního plynu.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Pardubickém kraji převážně oblačno až zataženo, zejména na horách ojediněle slabý déšť nebo přehánky. Večer by měly srážky ubývat. Nejvyšší denní teploty 13 až 16 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na nejnižším stupni číslo 1 a rozptylové podmínky jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Varování máme s Chrudimi, kde je nehoda v Jabloňové ulici, nehoda dvou osobních aut a další nehoda v Pardubicích, ulice Věry Junkové. A pozor na silnici 1/35 v katastru Moravské Třebové, je na vozovce rozlitý olej.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Je tady pátek a páteční dobré dopoledne. Vítejte při poslechu, ještě upřesníme datum, je 25. září a zdravíme všechny zlaty, které slaví svátek. My budeme pokračovat s tím, co jsme začali ve zprávách, a to je neúroda obilí v letošním roce. Rozebereme to trochu více a také zavítáme do Hlinska na medové dny, které ukazují, že za sklenicí medu je mnohem víc než jen sladká chuť. Vydáme se tam za pár minut s naším regionálním stopařem. Přejeme vám pohodový páteční den.
1: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: V Hlinsku dnes začaly medové dny, které především dětem přibližují svět včel a včelařství. Školáci a předškoláci se během programu dozvědí, jak včely žijí, co všechno včelař ke své práci potřebuje a samozřejmě přijde řada i na med. Na místě je náš regionální stopař Milena Vápeníková. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne.
1: Mileno, co tedy návštěvníky v Hlinsku čeká?
2: Čeká je tradiční akce Českého svazu včelařů, kterou pořádá konkrétně základní organizace Hlinsko. Dnes je ten program určený primárně pro školy a školky, což je možná už slyšet v takovém tom pozadí za mnou, protože první děti menší i větší už dorazily. Je tady připravena například včelí stezka a lektoři, kteří s dětmi ty informace, takové informační panely projdou a dají dětem takový ucelený základ obecně o včelařství. Zítra potom je připravená včelařská školička, která hravou formou ty přihlášené děti seznámí s tají včelařského řemesla a v neděli se potom opět otevřou dveře tady v Orlovně na medové dny a ty budou součástí svatováclavského jarmarku tady v Hlinsku. Takže ten program bude vlastně pro širokou veřejnost stejný jako dnes, to znamená včelí stezka, pro menší děti jsou připravené omalovánky, zdobení perníčků, nechybí ochutnávka a prodej medu nebo svíček ze včelího vosku. Lidé také mají možnost vyrobit si třeba motanou svíčku a nebo koupit si jakékoliv dárkové předměty nebo třeba kosmetiku.
1: Slyšíme, že v Orlovně je velmi živo a říkala si, že na zítřek je připravená včelařská školička. Jak velké nebo malé děti se jí účastní a jsou ještě volná místa?
2: Ta včelařská školička je v rámci medových dnů taková letošní novinka. Je to poprvé, co se pořádá a přihlásit se do ní můžou školní děti, to znamená první až osmá třída zhruba. Ta kapacita je určitě dostatečná, takže volná místa ještě jsou, pokud by někdo měl zájem, pokud nás v tuto chvíli slyší, tak na webu je takový registrační formulář. No a co děti čeká, tak během 2,5 hodin se promění v opravdové včelaře. Ten program je rozdělen do 5 tematických stanovišť, přičemž každé z nich symbolizuje určité období toho včelařského roku a budou tady zkušení lektoři a pod jejich vedením si děti na každé zastávce vyzkouší konkrétní činnosti a úkoly, které v dané sezóně včelaři řeší a součástí programu bude také vytáčení medu, takže děti si sami naplní svou sklenici, kterou si potom odnesou domů. Co je ještě důležité asi zmínit, tak to je bezpečnost, protože ta akce probíhá zcela bez přítomnosti živých včel, takže kdyby někdo byl třeba alergický, obával se žihadla, tak to je úplně v pohodě.
1: Nic nehrozí. Dobře, tak zveme do Orlovny i na neděli, jak jsi říkala, to bude pro širokou veřejnost, do Hlinska, ale ty se přesuneš za hodinu trochu dál, kam to bude?
2: Do Nasavrk, protože to vlastně s tím včelařským tématem souvisí. V Nasavrkách je včelařské učiliště, které v těchto dnech slaví 75 let od svého založení a zítra je připravený program pro veřejnost, takže si řekneme s panem ředitelem něco o tom.
1: Ano, za hodinu tedy naslyšenou a děkuji.
2: Hezký den.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Teď k méně veselému tématu. Nedostatek srážek, sucho a nebývale horké léto nepříznivě ovlivnili úrodu zemědělských plodin i u nás v Pardubickém kraji. Podle krajské agrární komory tak letošní sklizeň patří k nejhorším za poslední roky. Dokládají to podprůměrné výnosy obilí, například u pšenice a ječmene, klesly proti loňsku přibližně o tunu na hektar. Zemědělci teď mluví o ztrátách. Více v příspěvku redaktora Ondřeje Wolfa.
1: Zemědělci letos v kraji zaseli obiloviny na 77 tisících hektarech polností. Z každého hektaru sklidili o tunu méně než v loni. Příčina je jasná, potvrzuje šéf regionální agrární komory Leoš Říha.
2: Za těch 8 vegetačních měsíců jsme měli jenom 2 měsíce, které byly srážkově nad průměr. A to byly měsíce únor a červen, to znamená po tom suchým lednu nám ten únor s tím 121 nebo kolik tam bylo procent normálu moc jako nepomohl a ten červen předežněma na 100% normálu nám taky nepomohl.
1: Tak horké léto, jako bylo to letošní, zemědělec Leoš Říha prý ještě nezažil.
2: Když jedete na to pole a ráno máte 30 stupňů v 8 hodin a na kombajnu odpoledne 43, tak to jsem jako opravdu nezažil, je to extrémní situace.
1: Následkem jsou podprůměrné výnosy u pšenice, ječmene, žita a ovsu. Výrazný propad je i u řepky.
2: Výnos je mizerný, 2,6 tuny je menší než ten mizerný loňský, 3,1 tuny.
1: Zemědělci počítají ztráty. Kvůli celosvětově rostoucím cenám paliv přitom hospodaří s vyššími náklady. Roli hrají i nízké výkupní ceny mléka v živočišné výrobě, říká prezident Agrární komory České republiky Jan Doležal.
3: Další vstup, který se nám letos zdražil, tak jsou hnojiva. Hnojiva velmi závislá samozřejmě jednak na té geopolitické situaci, co se sem přes různé ty úžiny doveze, nedoveze. A druhá věc samozřejmě cena plynu, kdy prostě bez plynu, zejména tedy hnojiva na dusíkaté bázi, se jen velmi těžko vyrábějí.
1: Situace podle zemědělců zatím není kritická, potravin bude dost, nejde ale zcela vyloučit růst spotřebitelských cen. Kvůli ztrátové sklizni jednají teď se státem o případných kompenzacích. Z Pardubického kraje Ondřej Wolf, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Jedinečná kolekce plakátů Alfonse Muchy nebo výjimečná sbírka deskových maleb středověkých oltářů. Obě jsou k vidění v regionálním muzeu v Chrudimi. Jedna v jeho sídle, druhá na hradě Rychnburg. V cyklu Unikátní expozice Pardubického kraje je představí Šárka Rusnáková.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Pardubice.

0: Pokud byste chtěli někam na výlet, tak můžete třeba i do regionálního muzea v Chrudimi, kde dnes začala výstava Oheň v kapse. Jejíž exponáty byly zapůjčeny ze dvou polských muzeí. Propojuje historii zápalek, užitou grafiku, design i sběratelskou vášeň. Jedna z mnoha pozvánek a můžete najít i na našem webu spoustu dalších tipů, kam vyrazit na tento víkend. Je toho opravdu velmi mnoho. studio.pardubice@rozhlas.cz, to je taky náš e-mail, kam můžete ještě psát další pozvánky z vašich obcí, měst, které se nám ještě nevyšly nebo jsme se o nich nedozvěděli. Rádi ještě dáme vědět ostatním posluchačům. Teď už ale jazykovědkyně Dagmar Magincová bude mluvit o máselnici. Poslechněte si, co přesně tohle slovo znamená.
1: V souvislosti s nářečími a Bečkou jsme si říkali, že tohle slovo se nepoužívalo v Čechách. Ovšem to šlo jen o sud jako takový. Jiné už to bylo s máselnicí, zařízením na stloukání másla. Té se říkalo všelijak a v severozápadních Čechách právě Bečka. V jihozápadních Čechách to byl zase Belík, podle k Belíku. O tom ještě bude někdy příště řeč. A jinde to byla pojmenování odvozená od másla. Másnice, maslenice, maslinka, masnička nebo ta dnes spisovná máselnice. Máslo je slovo všeslovanské a v některých jazycích znamenalo jakýkoliv tuk. V češtině pak ten z živočišného mléka. A bylo odvozeno od mazat.
0: Jestli vás baví získávat informace o vzniku jednotlivých slov, tak už se můžete těšit na pondělí, kdy probereme původ slova ampule.

0: jsem tady mluvila o té výstavě v regionálním muzeu v Chrudimi, tak jsem se začetla do té pozvánky trošku víc a dovolím si ještě připomenout, že z Filumenistického muzea v Kladské Bystřici pochází československé zápalkové etikety z druhé poloviny minulého století. Na nich jsou vyobrazena mimo jiné reklamní sdělení i dobová témata. Například je tam hodně propagandistických hesel. Sbírejte mandelinku anebo alkohol je nepřítel pětiletky. A další a další. Tak ještě jednou zveme do regionálního muzea v Chrudimi. No a teď už zase do kuchyně. Hnědý cukr nemusí být automaticky ten zdravější. Má ale jiné výhody a ty připomene opět Jarka Vykoupilová ve svých babských radách.
1: Babské rady.
2: Třtinový hnědý cukr vděčí za svoji hnědou barvu melase. Právě její obsah má přímý vliv na barvu třtinového cukru. Někdy světle hnědou, jindy výrazně tmavou. Zajímavá je však jeho chuť, má karamelový nádech a proto se nejčastěji používá při pečení sušenek, perníků a koláčů. Je výborný na slazení kávy, čaje a limonád, do domácí granoly a směsí na mysli, do polev, marinád a omáček. O zvláštní i ranní kaše. Třtinový cukr se využívá i v kosmetice do tělových peelingů, protože má skvělé zvláčňující účinky. Slyšeli jste o třtinovém cukru, že je zdravější verzí bílé varianty? Není to tak? Obsahuje zhruba 400 kJ na 100 gramů, což je stejné jako u bílého cukru. Třtinový cukr se vyrábí z cukrové třtiny, zatímco běžný bílý cukr u nás nejčastěji z cukrové řepy.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
0: A jaké téma nás čeká dál? Upřednostňují zákazníci v obchodech kvalitní potraviny nebo nakonec stejně rozhodne cena? Nejen to vám řekneme už za pár minut v našem zemědělském seriálu. Připravuje ho Vilém Branda.

0: zajímavého hosta.
1: Mým hostem bude biatlonistka Lucie Charvátová.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Blíží se 10. hodina, přesný čas 9 hodin 47 minut, přesné datum je pátek 25. září. Vítejte při poslechu Dobrého dopoledne. Zemědělský seriál tohoto týdne natáčíme v družstvu v Rosicích na Chrudimsku. Za více než 3/4 století jeho fungování se proměnilo skoro všechno. Technika, způsob hospodaření i podmínky, se kterými se farmáři musí vypořádat. A změnili se také zákazníci, kteří si jejich pečivo, maso nebo mléko kupují. Jak dnes přemýšlejí při nákupu potravin? To nám popsal předseda družstva Miroslav Vavřina.
1: Je to otázka, jaký zákazník, pokud se bavit o zákazníkovi, který vykupuje komodity nebo ty věci kolem, tak samozřejmě dneska to šlo všechno do těch větších objemů.

0: prostě čím větší objem budete prodávat, tím si můžete dostat lepší cenu a samozřejmě větší důraz kladený na kvalitu, tam to všechno závisí podle množství těch ty suroviny, která je sklizená, když bude hodně, bude se ty požadavky na kvalitu zvyšovat, když míň, bude to míň. No a co se týče zákazníka konečního jako takového, protože kromě toho, že máme ty výroby, máme i vlastní obchody, tak ten se změnil samozřejmě k tomu, že jsou zákazníci, kteří hledají více kvalitu, což je pozitivní, protože ty výrobky kvalitní máme, ale na druhou stranu jsou zákazníci, kteří stále kupují prostě za nejnižší cenu. Jsme národ, který preferuje slevy, takže pokud je někde cenovka sleva, tak se toho koupí víc a myslím si, že úplně ty lidi potom nekoukají na tu kvalitu.
1: Myslíte, že se to nemění, že stále prostě pro toho českého konečného zákazníka je cena tím nejdůležitějším faktorem?
0: Myslím si, že se to až tak úplně nemění. Něco je znát, že jsou hlavně ty mladší zákazníci, že ty už tu kvalitu začínají trochu preferovat, ale je spousta zákazníků, kteří prostě stále koukají na tu cenu, jestliže někde vyběhne cena o 40-50% levnější, tak už se ani nekouká, jestli ta kvalita tam je nebo není.
1: Zavádíte nějaké nové produkty třeba, které by byly teď populární, třeba i nějaké trendy sledujete?
0: Tak to určitě, bez toho by to asi úplně nešlo, ale co se týká těch nových produktů, každý ten provoz, ať je to jatka, pekárna, mlíkárna, tak nějaké nové výrobky má. Samozřejmě u těch mléčných výrobků jsou takové věci, jako je tiramisu, panna cotta a podobně, jako ty modernější věci, samozřejmě v menších baleních. U jatek jsme vlastně v loňském roce pořídili přístroj, kde můžeme vlastně zvýšit trvanlivost těch výrobků, takže my tomu říkáme skleněný program, kde ty výrobky vlastně dáváme do skleněných obalů. Je to de facto konzerva ve skle, kde ten výrobek vydrží skoro rok, nemusí být skladovaný nikde v chladnu, prostě v běžných podmínkách, což si myslím, že je velká nadstavba těch věcí a dáváme do toho skla v podstatě všechno možné, od paštík počínaje přes nějaký selský masa, škvarky a podobně. Nově teďkon vlastně tam je i boloňská omáčka na špagety, tousty na topinky, různý druhý polívek, vývary, takže to je věc, která si myslím, že funguje a která má prostor do budoucna se rozvíjet. U ty pekárny je to asi nejsložitější, samozřejmě, že ty nové výrobky nějaký tam jsou, ale tam ten prostor manévrovací je hodně omezený.
2: Tak tolik tedy náš dopolední seriál, který připravil Vilém Branda, no a teď už si dáme Janu Chládkovou. Život je jízda a při pátku obzvlášť, tak přejeme vydařené dopoledne, vydařený celý pátek a prodloužený víkend, který nás čeká.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Moravská Třebová odstraní dům vedle frekventované silnice na Komenského ulici. Opozice bude chtít svolat mimořádnou schůzi. Nafta na Slovensku je podle statistiků nejdražší od začátku sledování v roce 2009. A dnešek bude oblačný až zatažený, teploty do 16 stupňů. Hezký pátek vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Moravská Třebová nechala zbourat dům na Komenského ulici. Zanedbaný objekt odkoupilo město od bývalého majitele za 1 milion korun. Využití pro uvolněnou plochu radnice zatím nemá, říká vedoucí odboru investic Petr Matějka.
3: V současné době je dům kompletně zbořený. Nyní dochází k odvážení sutě na recyklaci. Po odvození této sutě budou provedeny terénní úpravy tak, aby ta plocha odpovídala vzhledově potřebám a požadavkům města.
2: Rybáři v Královéhradeckém kraji dostali zatím v letošním roce na náhradách za škody způsobené kormoránem velkým bezmála 1,5 milionu korun. Nejvíc škod evidují v okolí Chlumce nad Cidlinou.
4: Většinu náhrad dostávají rybářské subjekty na Královéhradecku a Rychnovsku. Významnou část letos vyplacených peněz tvořily doplatky za škody z loňské zimní sezóny. Kormoráni působí těžké ztráty především na zimovištích ryb a chovných rybnících. Loni vyplatilo hejtmanství chovatelům ryb za celý rok přes 2 miliony korun. Václav Plecháček, Český rozhlas.
2: Opoziční občanští demokraté, starostové, piráti, lidovci a TOP 09 sebrali pod návrh na svolání schůze dolní parlamentní komory k odvolání vlády podpisy všech svých 92 poslanců. Jednat chtějí na mimořádné schůzi o rozpočtu na příští rok, který má podle návrhu druhý nejvyšší schodek v historii Česka. Dále o nevyřešeném střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO a útocích vlády na ústavní instituce, soudy, neziskový sektor a média. Ceny nafty na slovenských čerpacích stanicích dosáhly minulý týden svého maxima. Je to od začátku sledování průměrných cen paliv v roce 2009. Benzin Natural 95 byl nejdražší od léta 2022. Informoval o tom slovenský statistický úřad. Průměr za litr nafty zaplatí na Slovensku přibližně 48 korun, za Natural 95 45 korun. Částky na Slovensku ale byly o víc než 10% nižší proti průměru za celou Evropskou unii. Sport. Hokejový brankář Tomáš Vomáčka vychytal při své premiéře za hradecký tým výhru. Ve čtvrtém extraligovém kole Východočeši vyhráli nad Libercem 5-2 a 27-letý gólman byl rád, jak ho po přestupu od rivala z Pardubic vzali hradečtí fanoušci.
5: Já jsem hlavně rád, že tím, odkud jsem přišel, že je to v pohodě, prostě, že ty lidi to vzali, a doufám, že jsem udělal radost. Samozřejmě super své jméno slyšet, hezký pocit. Počasí.
2: Dnes bude v Pardubickém kraji převážně oblačno až zataženo, zejména na horách ojedinile slabý déšť nebo přehánky. Později večer od západu ubývání oblačnosti. Teploty 13 až 16 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky jsou většinou dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nehoda je hlášená z Moravské Třebové, Brněnská ulice mezi křižovatkami ulic Gorazdova a Cihlářova.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Jsme rádi, že i nadále posloucháte Český rozhlas Pardubice. Máme takový pestrý program v této hodině, si dovolím říct, od všeho trochu. Podíváme se třeba do Nasavrk, kde je včelařská škola, která vychovala několik generací včelařů a zítra slaví 75 let od svého založení. Taky si řekneme, kolik kilogramů oliv je potřeba na to, abyste získali litr kvalitního olivového oleje. A nebude chybět ani ohlédnutí za křtem knihy Petra Horála, známého astrofotografa. Napsal totiž další příběhy vesmírného nomáda. Tak dobrý poslech.
1: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

dnešní radioporadně přivítáme docentku Hanu Kalejovou, což je lékařka, ředitelka klinického výzkumu a mezinárodní řečnice, která se specializuje na rostlinnou stravu v prevenci a léčbě diabetu druhého typu. Budeme si povídat mimo jiné také i o zdravých pochutinách a olivový olej mezi ně bezesporu patří. Tak si schválně teď tipněte, kolik kilogramů oliv je potřeba vylisovat, aby vznikl litr kvalitního extrapanenského olivového oleje. A odpověď tedy zní, já nečekám, že by to si tak jako v duchu si to teď můžete říct, kolik by to mohlo být, a já tu informaci tady mám, takže ji řeknu. Na výrobu jednoho litru kvalitního extrapanenského olivového oleje je potřeba přibližně 5 až 10 kilogramů oliv, což je v přepočtu 1500 až 4000 jednotlivých plodů. Přesné množství se liší v závislosti na odrůdě, zralosti a aktuálním ročníku. U běžných olejů se výtěžnost pohybuje kolem 20%, tedy zhruba 5 kg oliv na litr. Proč je ale na ty nejkvalitnější oleje potřeba oliv mnohem víc? Špičkové extrapanenské oleje se lisují z oliv, které jsou ještě zelené a teprve začínají dozrávat. A tyhle plody v sobě mají nejvyšší koncentraci antioxidantů a zdraví prospěšných látek, ale obsahují mnohem méně oleje. Výtěžnost tak klesá na pouhých 10% na litr oleje. Takže pak je nutné spotřebovat zhruba těch 10 kg oliv. Tolik tedy informace o olivovém oleji, taková lžička denně asi neuškodí. Zeptáme se na to paní docentky po 11. hodině. Začíná naše radioporadna.

0: regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: A vracíme se opět mezi včelaře. Včelařství má dlouhou tradici také v Nasavrkách. Právě tam totiž už 75 let funguje včelařské učiliště, které vychovalo několik generací lidí věnujících se včelám profesionálně i ve volném čase. Už zítra se tam proto sjedou absolventi školy a připravený je celodenní program nejen pro ně, ale i pro širokou veřejnost. A právě v Nasavrkách je teď náš regionální stopař Milena Vápeníková. Ještě jednou hezký den.
2: Dobré dopoledne ze včelařského učiliště. To, jak už si říkala, slaví zítra 75 let od svého založení a je to vlastně taková dobrá příležitost si trochu zabilancovat. Nebudu to samozřejmě dělat já, ale proto tu je se mnou pan ředitel Josef Lojde. Já vám přeji dobré dopoledne.
3: Já vám taky přeji dobré dopoledne.
2: Co se za těch 75 let tady na vaší škole změnilo?
3: Určitě mnoho, protože ta škola, jak bylo řečeno, oslaví 75. výročí, přesně to bylo 29. září 1951, kdy byla založena a došlo k určitým změnám, co se týče skladby studentů, takže byli tady denní studenti. V současné době od roku 2001 máme pouze dálkovou formu, protože u dětí 15-letých není o tento obor zájem, oni dozrají až v pozdějším věku a jdou sem v těch 20 a později.
2: Tak když už potom absolvují tady ten váš program, byť dálkový, odcházejí jako hotoví včelaři? Umí skutečně všechno?
3: No, já bych řekl, že to by bylo hodně nadsazený, protože včelař hotový není nikdy. Včelař se stále učí a ty včely ho stále překvapují, protože máme změny v přírodě, takže člověk musí stále reagovat na to, takže nikdo není ani v tom pokročilém věku znalý, aby mohl říct, já jsem ten nejlepší odborník.
2: A když byste si zkusil vzít takovou věšteckou kouli, tak co ten váš obor, to včelařství, čeká v dalších letech, na co se třeba mladí, noví včelaři musí připravit?
3: Tak samozřejmě se změnou klimatu se mění určité podmínky včelaření, mění se podmínky z hlediska nemocí a samozřejmě, co v posledních letech pozorujeme, přichází k nám více žen studovat, tak se musí změnit i skladba úlu, musí být ty úly lehčí, tak aby i ty ženy to zvládly.
2: A teď už se dostáváme k tomu zítřejšímu programu. Budou tady velké oslavy od samého rána. Tak co se tady konkrétně bude dít?
3: Tak zahájení této akce je v 9 hodin, takže bude následovat slavnostní přivítání, bude určitá prezentace o našem zařízení, vystoupení hostů, pak bude určitě zajímavá přednáška pana předsedy Českého svazu včelařů jako největšího spolku, který sdružuje je přes 50 tisíc včelařů. Budou tady různé atrakce, budou tady různé předměty, které návštěvníci můžou shlédnout z hlediska oboru. Samozřejmě to neděláme jen z hlediska včelství, ale takového vztahu k přírodě. Budou zde pro děti mít soutěže rybáři, myslivci, takže jak dospělí, tak i mládež si zde najde to, co jí bude zajímat. Samozřejmě bude tady i občerstvení, co k této akci patří, bude otevřená včelařská prodejna a budou si návštěvníci moc nakoupit různé včelí produkty, pochutiny, takže vás tímto určitě zvu a věřím, že i to počasí jsme si objednali, takže to dopadne a můžete zde strávit krásný, příjemný den, protože máme zde i odpočinkové centrum, arboretum, je tady apidomek, takže víte, že dneska moderní apiterapie, léčení včelými produkty, takže od včel můžeme toho získat víc, než jen ten med.
2: Takže to byla pozvánka do Dna Samrek na zítřek. My samozřejmě přejeme mnoho dobrého do dalších let, nejen vám, ale samozřejmě celému učilišti.
3: Taky. Já vám taky děkuji a ještě jednou vás zvu a uvidíme se zítra v Dna Samrkách.
1: A my také moc děkujeme.
2: Předáváme slovo zpátky do studia.
1: Děkujeme moc za pozvánku, zdravíme do Dna Samrek pana ředitele a těšíme se na pěknou akci.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál.
1: Český rozhlas Pardubice.

0: Teď na chvíli upřeme zrak ke hvězdám. Astrofotograf Petr Horálek získal před pár dny další ocenění. Jedná se o mimořádný mezinárodní úspěch. Zvítězil v jedné z kategorií prestižní světové soutěže Astrofotograf roku 2026, kterou pořádají Královská muzea v Greenwichi ve spolupráci s britskou BBC. Oceněný snímek zachycuje vzácný a velmi obtížně zaznamenatelný astronomický úkaz. Zákryt planety Venuše měsícem. Navíc Petr Horálek vydává svou třetí knihu, která se jmenuje Další příběhy vesmírného nomáda. Kniha je nejen plná unikátních fotek, ale i příběhů, které astrofotograf zažil během svých hvězdných výletů. Knihu před týdnem pokřtil v planetáriu v Hradci Králové a následovala autogramiáda. Petr Horálek právě teď vpisuje věnování dalšímu zájemci o novou knížku Další příběhy vesmírného nomáda. Znáte jeho fotky?
1: Znám, my se s Petrem známe dlouhou dobu, protože já jsem také bývalý člen hvězdářského kroužku v Pardubicích na hvězdárně.
0: Tak ať se knížka líbí hlavně.
2: Děkujem, no.
0: Tak, já půjdu ještě tady k vám, do vašeho kroužku, dámy. Jdete si pro knížku, patříte tady mezi časté hosty v planetáriu? No, přiznejte se.
3: No, my ne moc.
0: Ne.
3: A my jsme z Vysokého Mýta, takže my to máme dost daleko, ale velmi nás zaujala i tady přednáška o hvězdné obloze.
0: Ano, ano. Tak já vám děkuju.
2: No, nemáte vůbec zač? My tomuhle všemu fandíme.
0: Stále jsme teď na autogramiádě nové knihy astrofotografa Petra Horálka. No a na všechno tady dohlíží pan
4: Martin Chulasta.
0: Vy tady máte asi to promítání a různá představení v planetáriu velmi často. Máte pracovní dobu takhle večer?
4: Máme takhle pracovní dobu i večer. My vlastně v čtvrtky máme pravidelně pro přednášky. Tentokrát jsme to věnovali právě filmům a zároveň i křtu knihy Petra Horálka. No a pak máme otevřeno středa, pátek, sobota pro veřejnost. No a mezi tím máme i pro výpravy, které chtějí kromě programu v planetáriu pozorovat takhle po večerech, a přes den máme pro školu. Takže u nás opravdu jako máme jí docela nabito. To jsme i rádi, protože bez lidí bychom my neexistovali.
0: No, já si pamatuju, když jsme tady s Ladou Klokočníkovou z Královéhradeckého rozhlasu měli přímý přenos 3hodinový a otevíralo se to tady. A vy jste mi vyrazili, že už to je 11 roku.
4: Už je to 11 roku, no. To byl vlastně leden v roce 2015, takže pro nás to taky ubělo strašně neuvěřitelným způsobem. My pořád tomuhle planetáriu říkáme, že je nové, no. Ale 11 let je 11 let. Ale jsme strašně rádi, že ho máme. Pamatuju si právě při tom otevření zrovna sonda New Horizons prolétala kolem Pluta. My jsme byli z jedních první, kdy jsme kolega tady, náš ajťák Marek Tušl, právě nahrál nové mapy Pluta. My jsme místo takové bílé strakaté kuličky ukazovali přímo mapu Pluta. Tak každý vydechl, jak se snažíme v tomhle duchu pokračovat dál.
0: No a teď něco před vámi, na co byste pozval posluchače? Něco chystáte teď na té obloze? Už jsme si to všechno tak nějak vystříleli, že?
4: Tento rok bych řekl, že jsme si to poměrně stříleli, protože ještě jsme měli zatmění měsíce, že jo, ale to jsme také zdárně se zvládli, to bylo sice v ranních hodinách. No a samozřejmě on vesmír překvapí, takže můžou přiletět komety, jako to dnes vyprávěl právě Petr Horálek, z komety, která vypadala, že bude nic moc, najednou může být nádherná vlasetice, která všechny úplně nadchne. No a ona každá jasná noc, když pod ní můžete strávit chvilku času, je nádherná. Nakonec zjistíte, že vás to s vesmírem propojí.
5: Český rozhlas Pardubice.

0: Všechno je tady nachystané na naši páteční soutěž.
1: Věřte, nevěřte.
0: Ve hře kniha Kód diabetu, jak přirozeně předcházet a zvrátit diabetes druhého typu. Tuhle knížku tady máme, napsal ji kanadský lékař a my tady budeme mít za chvíli ve studiu českou lékařku, ale také je to diabetoložka a zabývá se například i vegetariánskou a veganskou stravou a budeme mluvit i o tom, jak souvisí tělesná hmotnost a mentální zdraví. Bude to po 11. hodině, ale teď k té knize, ta vás jistě zajímá, protože ji můžete vyhrát a předpokládám, že je tam docela dost rad pro vás, kdo trpíte cukrovkou nebo máte v okolí někoho, kdo cukrovku druhého typu má. Tak, budeme se bavit o zdravém oleji. Hned po 10. jsem vám říkala, že na výrobu 1 litru kvalitního extra panenského olivového oleje je potřeba přibližně 5 až 10 kg oliv. Na ten kvalitní počítejme 10 kg oliv. A teď pozor, kolik kilogramů hroznových jader byste potřebovali, kdybyste chtěli vylisovat litr hroznového oleje? Měli jsme tady vinaře Ludvíka Šlancara v tomto týdnu, mluvili jsme o tom, jak je také ten hroznový olej ze semínek vylisovaný velice zdravý. Tak pozor, dnes tvrdím, vážení a milí posluchači, že na 1 litr kvalitního hroznového oleje, nikoli olivového, potřebujete 100 kg hroznových jadérek. To mohou být klidně 2 miliony zrníček. Mám pravdu nebo nemám? 726 46 48 48. Ještě jednou, abyste si to mohli propočítat i v porovnání s tím olivovým. Na výrobu litru kvalitního oliváče potřebujete 10 kg oliv, na výrobu 1 litru hroznového oleje, to znamená, ten se lisuje z těch jadérek z vinné révy, potřebujete 100 kg těchto hroznových jadérek. Představte si, musí to být asi ohromná kupa a tvrdím, že klidně 2 miliony zrníček. Tak jsem velmi zvědavá na to, co z toho dneska bude, jestli budete nebo nebudete věřit. První volající v tuto chvíli na telefonu. Už jste promyslela. Dobrý den.
2: No tak jasný. Je to soutěž.
0: Takže ano.
2: Takže věřím, Blanka. Víte,
0: dobře, paní Blanko, takové 2 miliony zrníček na jedné kupě, 100 kilo a jo. Z toho jenom litr hroznového oleje. Měla jste možnost někdy ochutnat tenhle ten olej?
2: Ne, neměla.
0: Já teda taky ne, vůbec netuším, jakou to má chuť, ale je to teda, jak říkal tady pan Šlancar, on říkal, je to odporně zdravé. Takže no. Si to můžeme, ne, on o to myslel samozřejmě
2: to,
0: v dobrém.
2: To bude nějaký... Třeba na hořkli by to mohlo být.
0: Když zkousneme to zrníčko, tak nechutná nějak dobře, že?
2: Není, no.
0: Dobře, tak děkujeme za váš tip. Byla jste první vykopávač, paní Blanko, a pěkný pátek přeju.
2: Nashledanou.
0: Nashledanou. Zkoušíme druhého z vás v tuto chvíli na telefonu. Kdo? Dobrý den.
3: Ahoj, tady Jirka.
0: Dobrý den, Jirko.
3: Já bych vám dneska nevěřil. Já bych řekl, že to bude ne ve 100 kilech, ale...
0: Vy nám vypadáváte...
3: Malinký...
0: Ano?
3: Když se podíváte na to malinký jadírko a kolik z toho může být oleje, tak jako...
0: Takže byste řekl, bohužel vy...

0: Já jsem tady naplutá, dobrý den.
1: Dobrý den, já vám nevěřím. Já si myslím, že to bylo míň. Já jsem to poslouchala, ale nějak mě to ušlo teďka.
0: Ano,
1: o tom ví.
0: Tam bylo takových informací s panem Šlancarem, no. Že jasné, že kdybyste si to chtěli poslechnout, milí posluchači, ještě jednou máme na webu celé to povídání, nejenom o výrobě hroznového oleje, ale mluvili jsme hlavně o výrobě hroznové moučky. No to se vyrábí z těch matolin, z toho odpadu v uvozovkách, což jsou slupky a dužina, takže o tom jsme tady mluvili hlavně. Takže vy si myslíte, že to je trošku míň?
1: Že vám nevěřím, já jsem to poslouchala, mně se zdá, ale nevím, možná se mýlím, možná jsem poslouchala blbě. Takže...
0: Ale nepodceňujte se, třeba to je dobře, nechte se překvapit. Děkujeme moc, paní Jaroslavo. Naschledanou. Máme stále plno, ale tři volající při pátku už jsou pryč, takže je ještě šance pro vás, kdo chcete poslat e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz. Je to dnes jednoduché, můžete věřit nebo taky nevěřit. Tvrdím, že na výrobu jednoho litru kvalitního hroznového oleje potřebujete 100 kg hroznových jadérek, 2 miliony zrníček.

0: z Pardubic vám během září představíme 4 pomyslné životní křižovatky. Uslyšíte příběhy, ve kterých hlavní roli hrály povodně, stěhování celé rodiny do zahraničí, ale i zdraví a nemoci. A v každém vyprávění najdete momenty síly a odhodlání. Každou zářijovou neděli po 18. hodině s Milenou Vápeníkovou.
1: Český rozhlas Pardubice.

0: Je nejvyšší čas vyhodnotit naši dnešní soutěž Věřte, nevěřte a zapojilo se vás opravdu mnoho. Někteří logicky, velice logicky dedukujete, uvažujete. Já jsem tvrdila, že na litr oleje z hroznových jader je potřeba 100 kilogramů těch jadérek. Někteří si myslíte, že to není pravda, že jejich je potřeba ještě mnohem více a další z vás tvrdí, že spíše méně a mnoho z vás mi věří, že je to tak, jak jsem řekla. Bude asi nejlepší, když si poslechneme odborníka na slovo vzatého a je to právě pan Ludvík Šlancar, který to říkal v naší radioporadně středeční.
1: Obsah oleje v těch zrničkách není vysoký, pohybuje se okolo 10%, ale pro to praktické vylisování potřebujete asi 100 kilo semínek na to, abyste získali 3 nebo 4 litry oleje, který pak dál se musí sedimentovat, filtrovat a tak dál upravovat.
0: Tak jak slyšíte, není to celých 100 kilo na litr, ale je to o něco méně. Pozorně to tady se mnou poslouchá Mirek Hruban. Ty si to jistě rychle spočítal, kolik to
2: Ne, vůbec nepočítám, že jsem vypnutý. Něco přes 3 kila, 4 kila. 100 litrů na 3 litry, říkal pán. 30 kilo.
0: Perfektní. No, výborně, já ti tleskám takhle rozjezd po ránu, viď? Je to tak, takže kdo nevěřil, ať už z jakéhokoliv důvodu, máme vás tady na těch lístečkách a víš co, když už si tady, tak pojď. Ať vylosuji jednoho z našich posluchačů. Kdo získá knížku, ta knížka se věnuje diabetu a to je naše téma, které tady rozebereme za chvíli a vyhrává dnes paní Ivana T., které gratulujeme. Já jsem si tady k tomu zjistila ještě mnohem více zajímavostí, tak s dovolením ještě přečtu. Na výrobu jednoho litru oleje z hroznových jader je potřeba přibližně, když bychom to počítali na zrníčka, 500 tisíc až 1 100 000 jednotlivých zrníček. Tento obrovský rozptyl a vysoké číslo vyplývají z toho, že hroznová semínka obsahují jen velmi malé množství oleje, to tady říkal pan vinař. Pro lepší představu, váha samotných zrníček už těch usušených peciček je 40 kg, zhruba tak. A váha celých hroznů, teď si to představte, k získání takového množství peciček je nutné zpracovat zhruba 2000 kg, to znamená 2 tuny zralých hroznů. Ale nutno podotknout, že ten olej se nevyrábí jako hlavní surovina, je to vždy druhotná surovina. Nejdřív se pěkně ty hrozny vylisují, abychom měli dobré víno a potom z toho odpadu se oddělí, aspoň ve vinařství Ludvík, jak nám to pan Ludvík vysvětloval, se oddělí ta semínka, oddělí se dužina a slupky, z dužiny a slupky se vyrábí mouka hroznová a tady z těch zrníček olej. Hlásí se Mirek Hruban.
2: Jak to chutná ten olej a k čemu je dobrý?
0: Já nevím, jak to chutná. Je to prý zdravotně nabušené různými těmi antioxidanty. Stejně,
2: takže nesmaží jako na tom řízky, spíš to užívá.
0: No to pochybuju, že řízky bychom na tom smažil. Opravdu užívá jako zdravotní benefit. Tak jo, vyčerpáno téma, za chvíli pokračujeme dál.

0: Queen Anniversary Swing Gala 2026. Koncertní oslava Freddyho 80. v plném lesku. Pirate Swing Band Jiřího Ševčíka v jedinečné show rokových pecek ve swingovém hávu. Plus smyčcový orchestr Michal Kluch a Mercuryho osobní tajemník Peter Freestone. Pouze 3 exkluzivní představení unikátního projektu 19. října v Roškotově divadle v Ústí nad Orlicí, 4. listopadu v Královéhradeckém Aldisu a 9. listopadu v Domě hudby v Pardubicích. V rámci koncertů poprvé v České republice i výstava raritních Queen artefaktů a Freddyho kostýmů.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: V Pardubickém kraji se urodilo méně obilí než v loni. Poslanci se k mimořádné schůzi sejdou v úterý. Obchody v pondělí neotevřou, stát zakazuje prodej všem nad 200 metrů čtverečních. A dnešek bude oblačný až zatažený, teploty do 16 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Letošní sklizeň obilí je v Pardubickém kraji podprůměrná. Podle zemědělců patří k nejhorším za poslední roky. Nižší jsou výnosy pšenice, ječmene, žita i ovsa. Oproti loňsku klesly až o tunu na hektar. Podle prezidenta agrární komory Jana Doležala je příčinou letošní suché a horké počasí.
3: Zažili jsme jarní mrazy, březen, duben, kdy prakticky nepršelo, úplně jiná situace, než vidíme v současné době. Potom několik vln veder a skutečně ten dopad na polní plodiny byl poměrně dramatický. Ať už to byly obiloviny nebo olejniny, nebo to v současné době třeba cukrová řepa, určitě ty výnosy jsou daleko horší, než na co jsou zemědělci zvyklí.
2: Svitavy dokončují poslední úpravy mechové stezky v rekreačním areálu Brent. Tento týden tam končí oprava příjezdové silnice a obnova workoutového hřiště, které jsou součástí projektu. Město za něj zaplatilo 6,5 milionu korun. Podrobnosti přidává mluvčí radnice Kateřina Kotasová.
4: V rámci projektu Mechová stezka se nejednalo jen o novou turistickou trasu, ale zahrnuje také parkoviště a dvě zajímavá zastavení, a to přístřešek u pramene řeky Svitavy a pak také fotopoint a obnova workoutového hřiště. V tomto týdnu by vše mělo být dokončené.
2: K opozičnímu návrhu na vyslovení nedůvěry vládě ANO, SPD a motoristů se poslanci sejdou v úterý ve 14 hodin, 10 dnů před obecními a senátními volbami. O svolání schůze dnes se novináře informoval předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD. Očekává se, že jednání bude pokračovat i ve středu. Kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO i nynějšímu druhému pokusu o svržení s největší pravděpodobností odolá. Větší obchody musí v pondělí zůstat zavřené. Zákon na den české státnosti zakazuje prodej v provozovnách větších než 200 metrů čtverečních. Týká se to většiny supermarketů, drogerií nebo hobbymarketů. Výjimku mají prodejny na nádražích, letištích nebo v nemocnicích. Obchodníci zákaz kritizují. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy zákazníkům komplikuje život.
5: Pořád vidíme i po těch 10 letech, že naprostá většina lidí vůbec netuší, který svátek je otevřeno, který je zavřeno. Neustále řešíme tisíce dotazů před každým svátkem, takže je vidět, že ta regulace nefunguje a lidem nedává smysl.
2: Zákon vyjmenovává svátky, kdy se nesmí prodávat. Třeba 28. října musí být zavřeno, 17. listopadu prodejny fungovat můžou. Středočeské vodárny se chystají na čištění vody z vodojemu Odolena voda. Včera v něm naměřili nadlimitní koncentrace olova. Vodárny to napsali na svém webu. Ještě v polovině září byly odebrané vzorky v limitu. Vodárny teď budou olovo sledovat detailněji. Lidé ve 12 obcích v okolí Odoleny vody by neměli vodu používat k pití a vaření. Kde nejsou k dispozici cisterny, mají lidé podle středočeských hygieniků používat vodu balenou.
1: Počasí.
2: Dnes bude v Pardubickém kraji převážně oblačno až zataženo, zejména na horách ojediněle slabý déšť nebo přehánky, později večer od západu ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 13 až 16 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nehodu máme hlášenou na silnici 1/2 na úrovni pardubického letiště. Počítejte s kolonami jak z Pardubic, tak i opačným směrem. A kolona taky na příjezdu do Pardubic ve směru od Chrudimi.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Kolonám se nedivíme, je pátek, lidé vyrážejí a snaží se co nejrychleji vypadnout někam do přírody, protože má být nádherný víkend. No a my si tady budeme i nadále povídat a jsme rádi, že posloucháte, ať už jste doma, nebo už někde na té chalupě, a nebo právě v autě. Budeme si povídat s diabetoložkou Hanou Kaleovou o tom, jak souvisí tělesná hmotnost a mentální zdraví. Pevně doufám, že dostaneme nějaké konkrétní tipy, jak žít zdravěji, které nebude problém, zase takový problém dodržet. Jsem zvědavá, doufám, že vy také přejeme i nadále dobrý poslech našeho rádia.
1: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

Český rozhlas Pardubice, písničky, které nestárnou.

0: Radioporadna.
1: Ve studiu Českého rozhlasu Pardubice vítám lékařku Hanu Kaleovou, která se zabývá snižováním tělesné hmotnosti. Můžu říct, že jste diabetoložka i endokrinoložka.
2: Je to tak.
1: Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den, děkuju.
1: Povězte nám nejdřív něco o sobě.
2: Já se jmenuji Hana Kaleová, jsem docentkou na druhé lékařské fakultě na Univerzitě Karlově v Praze. Dlouhodobě spolupracuji s IKEMem, kde jsem vlastně začala pracovat hnedka po medicíně a kde jsem začala dělat první klinické studie, kdy zkoumáme, co nejvíc lidem prospívá ke zlepšení metabolismu, co nejlíp pomáhá lidem s cukrovkou. Takže kdokoliv potřebuje zhubnout nebo kdokoliv má cukrovku, tak to jsou přesně oblasti výzkumu, kterému já se věnuju. A přes 10 let jsem ve Spojených státech, kde vedu právě klinické studie, které se zabývají těmito tématy a kde zkoumáme ty nejefektivnější způsoby, jak lidem pomoci.
1: A já právě vidím ve vašich očích ty hvězdičky. Vy nejste jenom taková ta profesorka nebo docentka, která je někde v laboratoři, ale jezdíte mezi lidi a snažíte se ty výzkumy aplikovat na běžných lidech, děláte přednášky, třeba u nás v Pardubicích budete mít zítra, na to se na všechno ještě dostane. A je to asi rozdíl, že, když mluvíte se svými kolegy a potom, když máte přednášku pro laiky.
2: Určitě. Já ráda přednáším jak pro odborníky, tak pro laickou veřejnost a obojí má obrovský dopad a obrovský smysl, protože když přednáším pro lékaře a odbornou veřejnost, tak tím můžou tady ty informace předat i svým pacientům, takže je klíčové, aby oni o tady těch přístupech věděli. No a potom, když přednáším pro laickou veřejnost, tak zase vidím úplně ten přímý dopad, jak lidé ty výsledky našich studií dokáží aplikovat i ve svém životě a jak to dokáže proměnit jejich život.
1: My jsme tedy ta laická veřejnost. Máte přednášky na různá témata, například jak souvisí tělesná hmotnost a mentální zdraví, nebo cukrovka není z cukru.
2: Je to tak?
1: Co lidi nejvíc zajímá?
2: Je to právě, jak stimulovat svůj metabolismus, protože jak stárneme, tak se nám metabolismus zpomaluje, takže hodně lidí se ptá, jestli s tím jde něco dělat, jestli můžeme ten metabolismus zase zrychlit. No a dobrá zpráva je, že my jsme provedli studii, kdy jsme zkoumali, jestli se ten metabolismus dá opět zrychlit. A dobrá zpráva je, že ano, tím, co jíme, dokážeme ten metabolismus ovlivnit. Po každém jídle, které sníme, se uvolňuje určité množství energie ve formě tepla. To je takzvaný termický efekt jídla. Víte, že hlavně když je zima, přijdete domů a najíte se, jak najednou krásně se prostě úplně cítíte teple.
1: Ano, ano.
2: A to je díky tomu termickému efektu.
1: Moje sousedka říká, rozhostil se ve mně klid a mír.
2: Ano, ano, přesně tak. A to je mimo jiné díky tomu termickému efektu jídla. No a nebylo by úžasné, kdybychom všechny kalorie, které sníme navíc, prostě dokázali spálit a uvolnit je ve formě tepla. No a tak tady to nás inspirovalo k provedení studie, kdy jsme převedli lidi na čistě vegetariánskou stravu, čistě rostlinnou stravu, to znamená celozrnné obiloviny, luštěniny, ořechy a semínka, ovoce a zelenina, žádné živočišné produkty. A po 16 týdnech se jejich metabolismus zvýšil o 14%. Takže když člověk konzumuje přibližně stejné množství kalorií, tak automaticky začne hubnout, protože pálí o 14% více kalorií. Mm-hmm.
1: Takže tady už se dostáváme k těm vašim výzkumům, které, nechci říct na slovo propagují, ale upřednostňují vegetariánskou stravu?
2: My zjišťujeme, že vegetariánská strava je jeden z nejjednodušších způsobů, jak zhubnout a jak zlepšit svůj metabolismus. Neznamená to, že každý člověk by se musel stát nutně vegetariánem, ale znamená to, že to je jeden z nejjednodušších způsobů, jak ten metabolismus ovlivnit. Takže my můžeme začít i postupně, můžeme prostě postupně začít nahrazovat maso a sýry zeleninou a luštěninami a celozrnnými obilovinami a uvidíme vlastně ty pozitivní výsledky už při tom přechodu.
1: Ano, můžeme to pozorovat na sobě. Ano. A budeme za chvíli ještě konkrétnější.

0: Ve studiu Českého rozhlasu Pardubice máme lékařku Hanu Kaléovou, která se věnuje ve svých studiích, ale i v praktickém životě tomu, co jíme a taky kdy to jíme. A protože jsem vás poprosila, abyste byla co nejkonkrétnější, abychom si ty rady mohli taky aplikovat do našeho života, tak pojďme nejprve k tomu, co jíme, co přidat do jídelníčku, co ubrat v době, kdy se nám mění metabolismus a jsme tady třeba v tom věku kolem 50, 60.
1: V našich podmínkách, když se bavíme o všech živinách, které konzumujeme, tak jedna z živin, kterých máme naprostý nedostatek jako populace, je vláknina. My o vláknině zase tak moc se o ní nestaráme, ale doporučené množství je minimálně 30 až 40 gramů za den a průměrná konzumace je asi 15 gramů za den v naší republice. Takže to je méně než polovina toho doporučovaného množství. No a v živočišných produktech není žádná vláknina, takže když jíme maso nebo sýry, tak prostě tam je nula vlákniny. Vlastně spoléháme na rostlinné zdroje, abychom si tu vlákninu dodali. Ale vláknina nepřichází sama, ona sebou nese v balíčku ještě spoustu antioxidantů a spoustu látek, které jsou velmi prospěšné pro zdraví. Takže je to jenom spíš takový marker toho, té kvality naší stravy. Takže čím více vlákniny, tím lépe. A odkud tu vlákninu můžeme získat? Nejbohatší zdroj jsou luštěniny. A konzumace luštěnin v našich podmínkách je úplně minimální. V modrých zónách, kde se lidé dožívají nejvyššího věku, tam je průměrná konzumace luštěnin půl hrnku až jeden hrnek za den.
0: Což asi u nás vůbec. Myslím, jednou za 14 dní je čočka tak. S párkem nebo přesně. S vajíčkem.
1: A často lidé si stěžují, že je to nadýmá a proto nekonzumují luštěniny, tak těm bych doporučila, aby začali opravdu malým množstvím, třeba jenom jednu nebo dvě lžíce uvařených luštěnin denně, ale aby pokračovali a dělali to každý den.
0: Aby se na toto tělo zvyklo.
1: A jejich střevní bakterie si na to zvyknou a začnou produkovat právě ty prospěšné látky, které zlepšují celý náš metabolismus.
0: A které luštěniny byste doporučila takhle na začátek? Je opravdu na trhu toho strašně moc?
1: Určitě. Nejjednodušší jsou ty menší luštěniny, jako je třeba červená čočka, ta je i uvařená rychle. Je dobré je namočit dopředu a vyměnit tu vodu. A
0: úplně nenadýmá.
1: Přesně tak. A když jsou ty luštěniny malé, jako je třeba ta červená čočka a jsou rychle uvařené, my je můžeme úplně rozvařit. To je lepší pro to trávení, je to jednodušší a nespůsobuje to tolik to nadýmání.
0: Takže na začátku třeba i kaši z té červené čočky, ano, to je hned. To ano, se udělá, přesně. Než bychom si to přáli.
1: A nebo to můžeme použít jako na zahuštění polívky. Mm-hmm. Ona se ta červená čočka úplně rozvaří a prostě krásně vám zahustí polívku.
0: Ano. Co dalšího? Teď je podzim. Máme tady spoustu plodů, vináreva, jablíčka a podobně. Máme sušit?
1: Určitě. Nejenom konzumovat čerstvé ovoce, ale i nasušit nějaké na zimu. Takže to máme luštěniny, ovoce, zeleninu a také celozrnné obiloviny. Takže jáhly, pohanka, hnědá rýže, červená rýže, zase těch celozrnných obilovin je celá řada. Máme velký výběr, tak záleží, co člověku chutná. A je dobré trochu experimentovat i s těmi chutěmi a zjistit, co člověku chutná nejlépe.
0: Co říkáte na chia semínka? To je teď takové módní, do jogurtu nebo tak?
1: Jsou úžasná. Stačí nám relativně malé množství, zhruba dvě lžíce denně. A přesně tak, když je namočíme třeba do sojového mlíka nebo do sojového jogurtu, tak ono to nabobtná, tak je to potom takový i dobrý dezert. Jako když si to dáte s nějakým bobulovitým ovocem, s nějakýma jahodama, borůvkama, tak je to mňamka.
0: Ořechy jsme ještě nezmínili.
1: Ano, zvláště teďka moje maminka nazbírala teďka na zahradě čerstvé vlašské ořechy, dneska mě je dala k snídani, tak já jsem je úplně jako slupla. Vlašské ořechy jsou bohaté na omega-3 nenasycené mastné kyseliny, které potlačují v těle zánět. A to je neskutečně prospěšné pro všechny, pro riziko rozvoje všech chronických onemocnění, jako jsou onemocnění srdce a cév, snižuje to rozvinutí, riziko rozvinutí diabetu, cukrovky a také rakoviny.
0: Dobře. Tento vstup ukončujeme tedy vlašskými ořechy vynikajícími. Nevím, jaká byla letos úroda, to by nám jistě naši posluchači řekli. A je tady prostor i pro vaše dotazy, milí posluchači. Máme tady odbornici, endokrinoložku, diabetoložku Hanu Kalejovou. Pokud máte jakýkoliv dotaz na ní, jsem s ním. 726 46 48 48.
2: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
3: 15 let trpíte nejrůznějšími zdravotními problémy. Bolí vás klouby, špatně se vám dýchá, pálí vás oči, máte rýmu, která nemizí. Jde o vzácné onemocnění ankavaskulitída.
4: Člověk se musí rozhodnout, jestli chce být pacientem nebo se chce uzdravit.
3: Více s přední českou nefroložkou Vladimírou Bednářovou.
2: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 19. hodině v našem vysílání. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: jsem se právě dozvěděla od lékařky Hany Kaléové, jaké štěstí máme, protože ona je v Česku tak třikrát do roka, většinu času tráví ve Washingtonu a nám se to povedlo takhle zorganizovat s tím, že se chystáte i na pardubické přednášky, na které pozveme. A moc si toho vážím, že jste dorazila takhle. A mluvíme tady o vláknině teď, jak moc je důležitá pro naše tělo. A říkala jste, že my denně sníme, my Češi, v průměru 15 gramů ano. A potřebujeme dvojnásobek.
1: Přesně tak.
0: Tak nad tím jsme se zamýšleli v minulém vstupu, ale nedá mi to, teď tak rostou houby, lidi chodí na houby, je to dobrá věc i pro získání vlákniny do našeho těla?
1: Určitě, houby jsou úžasné nejenom pro získání vlákniny, ale celé řady vitaminů a minerálů, například jsou bohaté na vitamin D, kterého zvlášť přes zimní měsíce máme, trochu s ním bojujeme, protože my získáváme vitamin D ze slunečního záření, ale musíme být venku, aby naše pokožka byla vystavená.
0: Abychom měli holou pokožku ještě taky.
1: Takže přes zimní měsíce většina z nás s tím bojuje, abychom ho získali dostatek a houby jsou právě bohatým trojem. Takže houby jsou fakt úžasné na všechno možné, takže všechny možné druhy, které dokážete zkonzumovat, vám prospějí.
0: Všechny možné druhy, pozor na ty jedovaté.
1: Pozor, jenom jedle.
0: Doporučujete i v našem mírném pásu přidávat ten vitamin D pomocí kapiček nebo nějakých
1: doplňků? Je dobré si nechat změřit hladinu vitaminu D a řada lidí přes ty zimní měsíce ho potřebuje doplňovat pomocí doplňků.
0: Pojďme ještě k dalšímu tématu širokému. Důležité je nejenom, co jíme, ale taky kdy jíme. Jaké tady jsou výzkumy?
1: Když to shrneme do úplně jedné věty, tak v zásadě ten výzkum potvrzuje to, co věděli už naši předkové. Snídej sám, o oběd se poděl s přítelem, večeři dej nepříteli. Takže takhle by se to dalo shrnout. Výzkumy ukazují, že čím dříve během dne začneme jíst a také skončíme svoje jídla, tím lépe pro náš metabolismus. A my jsme právě v pražském IKEMu provedli studii, kdy jsme u lidí s cukrovkou druhého typu srovnali 6 malých jídel během dne ve srovnání jenom se 2 jídly, snídaně a oběd. A to bylo všechno. Stejné kalorie, stejná strava, ale jenom jiné rozložení během dne. No a zjistili jsme, že lidé na 2 jídlech denně, na snídaní a na obědě s vynecháním večeře, zhubli o 50% více hmotnosti, zhubli více tuku v játrech, více se jim zlepšila citlivost na inzulín, takže více se jim zlepšily ty markery cukrovky. Dokonce se jim zlepšila nálada, udávali, že měli méně depresivních symptomů na 2 jídlech denně. No a co bylo velmi překvapivé, že poklesly u nich pocity hladu na 2 jídlech denně. A to byl naprosto překvapivý výsledek pro většinu těch našich účastníků, protože když chtěli do té studie se upsat, tak řada z nich mě říkala, ale já nevím, jestli ty 2 jídla vůbec jako zvládnu, já budu mít asi hlad, já to jako asi prostě nezvládnu. No a tak já jsem jim řekla, tak to zkusíme na týden, když po týdnu to pro vás nebude fungovat, tak to je na mě. Tak byli ochotní to zkusit a ke svému překvapení zjistili, že po nějakých 3 až 4 dnech, kdy se samozřejmě tělo musí adaptovat, tak úplně přestali mít večer hlad a většina našich účastníků studie si to tak oblíbila, že zůstali na těch 2 jídlech denně i poté, co ta studie skončila.
0: To jste jim nedali ani jabko?
1: ty první dny jsem tam pro ně měla nachystané jabko, jako že si můžou dát večer, ale oni byli tak ukázněný, že si ho nikdo nevzal přes stavte si to. Já jsem říkala, tady to je jako bezpečnostní takový jako ten takový zámek,
0: kdyby náhodou.
1: Ano, ale všichni byli úplně ukázněný a nikdo si to jako ani nevzal.
0: Vyvrací to zase některé další studie a rady odborníků, kteří říkají, jeste málo, ale vícekrát denně, tak váš výzkum ukazuje, že nechci říct, že asi já nevím, jak to máte, na kolika ti lidech se ten výzkum vytváří, jestli se to dá takhle zobecnit, že skutečně kdo chce snížit váhu, ať jí ráno hodně a v poledne hodně a pak už vůbec.
1: To je vlastně konzistentně vidíme tady ty výsledky z celé řady studií, to není jenom ta naše studie. Vidíme, že opravdu jíst brzy během dne je prospěšné a je to částečně proto, že se mění hladiny hormonů v našem těle. Večer se zvyšuje hladina melatoninu, který nás připravuje ke spánku a k regeneraci. A tam prostě, když sníme to samé jídlo ráno a večer, tak v tom večerním jídle se uloží o 50% více tuku. Takže i když sníme ty samé kalorie, tak to nejsou ty samé kalorie. Tělo je zprocesuje jinak. Je to díky tomu kolísání hormonů v těle, ale je to také díky tomu, že během dne jsme fyzicky aktivnější a také nachytáme trochu nějakého slunečního záření.
0: Ano.
1: A ta červené spektrum slunečního záření, které je zodpovědné za to, že cítíme to teplo ze sluníčka, to dokonce zlepšuje náš metabolismus. Takže

0: Ona ta paní doktorka má pravdu, říkala posluchačka Anička teď během písničky, která přišla s tím, že v podstatě chtěla hubnout, asi to taky někdo poradil, a má snídaní a potom říká takovou obědovečeři, jí dvakrát denně, možná mezi tím nějaké drobnosti, a zhubla neuvěřitelných, asi říkala kolik, 40 kilogramů.
1: No, úžasný.
0: Mm-hmm. Co byste ještě poradila dál, takové věci, které bychom mohli ještě zmínit a které jsme tady neřekli? Máme už opravdu poslední vstup před námi, co je takové zásadní, když bychom chtěli, jak si zvýšit ten metabolismus, tak zhubnout přece jenom pár těch kilogramů.
1: Tak je to, co jíme, je to, kdy jíme, je to, jak se pohybujeme a kdy se pohybujeme. No a zase cvičení během dopoledních hodin má extra benefity oproti cvičení jako v pozdějších fázích dne, protože to stimuluje náš metabolismus prostě více.
0: Dobře, takže zavádíme tady cvičební lekce během rána třeba, jo?
1: Ano.
0: V práci ve firmách.
1: Rozcvičky.
0: Může být.
1: Ono stačí opravdu třeba i 10 minut. Ty rozcvičky měly něco do sebe. Nemusí to být jako nutně hodinové cvičení. Prostě všichni jsme vytížení a máme pracovní povinnosti a tak dále. Ale i ty rozcvičky, které mají 5 nebo 10 minut, dokáží stimulovat ten metabolismus významným způsobem.
0: Uh-huh. A cvičit před jídlem asi, že? Než po jídle, nebo jak je to?
1: Cvičení kdykoliv je prospěšné. Když cvičíme na lačno, tak vlastně využíváme té schopnosti těla pálit tuky, protože jsme na lačno, a zvyšujeme tu schopnost organismu pálit tuky. Takže to je prospěšné cvičit na lačno, ale když cvičíme kdykoliv během dne, tak vždycky to cvičení nám přinese nějaké benefity.
0: Mm-hmm. A mluvila jste tady o silovém cvičení už v té době, kdy ztrácíme tu svalovou hmotu. Je to nutné do posilovny, činky, nebo jakým způsobem?
1: Jak stárneme, tak od nějakého 30. roku věku ztrácíme zhruba 1% svalové hmoty ročně. Takže pokud nic neděláme, tak to zkrátka bude pokračovat, tak si spočítejte, kolik svalové hmoty ztratíte za 50 let. Je to hodně. Takže jediný způsob, jak tak nějak zpomalit ten proces a jak s tím bojovat, je ty svaly zatěžovat. Přirozený způsob je například chůze, kde zapojujeme více svalů než při jakémkoliv cvičení, které provádíme v tělocvičně, ale je dobré různé sporty a různé fyzické aktivity. Činky jsou velmi prospěšné, ale nemusí to být činky, můžou to být prostě také stroje, můžeme používat jenom vlastní váhu, můžeme dělat kliky. Prostě těch možností je celá řada, ale zkrátka potřebujeme ty svaly zaměstnávat.
0: Tak jo, svaly zaměstnáme a možná i se projdeme směrem k místu, kde budete mít přednášku. A to už zítra, kde to bude?
1: Zítra vás zvu na přednášku Cukrovka není z cukru a bude to ve 14 hodin a adresa je Staročernská 1799. Je to na konečné tramvaje 1.
0: Trolejbusu.
1: Trolejbusu 1 Slovany Točna.
0: Dobře, takže tam už je to jasné, Slovany Točna, konečná zastávka trolejbusu číslo 1, tam budete mít přednášku už zítra a ještě jednou přijedete do Pardubic.
1: Je to tak, druhá přednáška potom bude za 14 dní, 10.10., zase ve 14 hodin, a tentokrát na téma žít do stovky a užít si to.
0: To je krásné téma. To bych byla ráda, kdybyste až zase přiletíte z Washingtonu, přišla žít do stovky a užít si to, že by to bylo takové pokračování té dnešní radioporadny. Co říkáte?
1: Určitě.
0: Moc ráda vás uvidím. Velice sympatická paní lékařka Hana Kaleová byla naším dnešním hostem. Ať se daří. Naschledanou.
1: Moc děkuju. Naschledanou.

0: Je 25. září, svátek slaví Zlata. Tohle jméno pochází jak jinak od názvu Zlato. Jedná se o překlad římského jména Aurelia. Zlato nepodléhá vnějším vlivům a nestárne. Taky to můžeme dnes popřát všem zlatám, bylo by to krásné. Teď už ale za dětmi a Terezou Brázdovou.
1: Co je zlato?
2: Zlato je to takový kámen, který je zlatý a
3: z pětisa.
1: A kde se berou ty kameny?
2: Jeskyny.
1: A on je někdo hledá?
2: Jo, ale nevím kdo.
1: A často se nachází zlato?
2: Jo, často.
3: Ne, často možná.
1: A můžeme ho najít taky my někde?
2: Můžeme. Můžeme, protože ta nám ho udělá duha. A ty poklady se najdou tak podle mapy.
1: A je zlato drahé?
2: Jo.
1: Kdybyste měli nějaké zlato, co byste si z něj nechali udělat?
2: Zlatou sochu.
1: A čí socha by to byla?
2: Moje zlatý pokojišek.
1: A co všechno by tam bylo ze zlata?
2: Stěna a ještě podlaha a ještě...
3: To by tě pěkně píchalo do noh.
1: A co by si nechala udělat Eliška ze zlata?

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
1: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
2: Tentokrát se kromě jiného s Šarmem vypravíme do Línného království a představíme vám stejnojmenný film režiséra Ivo Macharáčka, který se právě natáčí ve východních Čechách. Spisovatele Jana Štiftra se zeptáme, jak se píše kniha, a s koučkou Gabrielou Slabou povíme, co je to takzvané podovolenkové blues.
1: Šarm. V sobotu po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: 16. hodinou, Mirek Hruban ve studiu a už teď se díváme zase na náš program, který se bude týkat pátečního odpoledne. Bude jistě příjemné, pěkný den.
1: Rozhodně, vynasnažím se, aby bylo co nejpříjemnější, ale já myslím, že už to, že je to pátek, tak to samo o sobě je parádní věc a venku může být, jak chce a my se můžeme snažit také, jak chceme, ale všichni už se těší na ten prodloužený víkend. Tak, co nabídnu? Písničky od srdce určitě, tak pište už teď klidně na známou e-mailovou adresu a já všechny ty vaše vzkazy za malý moment začnu vyřizovat. No a abych měl něco originálního, co si neměla ty v dopoledni ani ráno. Lukáš Smetana z Automatických mlýnů dorazí, pozve na takovou akci, která se koná u příležitosti 3. výročí otevření Automatických mlýnů veřejnosti.
0: A bude to velké.
1: Bude to veliké.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: praktické rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Pardubický kraj jako první v Česku dokončil přeměnu všech pobytových zařízení pro ohrožené děti. Provoz bude o prodlouženém víkendu na silnicích hlídat víc policistů. A právě policisté v souvislosti se zásahem ve VZP a farmaceutických firmách zadrželi 3 lidi, nikoho zatím neobvinili. A nás čeká oblačno a zataženo, teploty do 16 stupňů. Zatím krásné slunné poledne z Pardubic, u zpráv s Petrou Beránkovou. Všechny děti z dětských domovů a dalších pobytových zařízení zřizovaných Pardubickým krajem vyrůstají v běžných bytech nebo domcích namísto velkých ústavních zařízení. V komunitním bydlení žijí v menším počtu, mají tak víc soukromí a pracovníci se jim můžou věnovat víc individuálně. Stěhování z klasického dětského domova do bytu zažil i dnes už 21-letý Ladislav Janásek.
3: Víc jsem se i těšil domů, byl to prostě obyčejný byt, ne velká instituce. Najednou zmizela nějaká ta cedule dětský domov. Měl jsem víc osobního prostoru, což pro mě bylo třeba i dost důležitý. Tím, že jsme nebyli všichni pokupě, tak mi to přišlo takový uvolněnější a rodinnější.
2: Pardubický kraj je první region v Česku, který přeměnil všechna zařízení pro ohrožené děti. Celkové náklady transformace byly asi 335 milionů korun. Polička na Svitavsku pokračuje v oživování autobusových zastávek. V minulých dnech dostali uměleckou výmalbu další 2. Motivem jsou zase poličské pověsti, vysvětlila mluvčí města Nadežda Šauerová.
4: Inspirací se tentokrát staly příběhy obětavé měšťky a polička stanicí vojenské stráže. V následujících dnech bude na zastávky vráceno sezení, stejně jako u zastávek vymalovaných v minulém roce. Přibudou také QR kódy s odkazy na vyobrazené pověsti.
2: Druhý pardubický městský obvod pořádá zítra ročník staročeské polabinské pouti. Začíná v 8 hodin a bude už 26. Začne slavnostním průvodem od náměstíčka Polabiny 1, který dojde až před budovu gymnázia v parku Jiřího Srbka, kde je připravený hlavní program. Dopoledne budou například vystoupení pro děti a odpoledne a večer koncerty kapel a Janka Ledeckého. Součástí jsou taky poučové atrakce, stánky s občerstvením a večerní světelná ohňová show. Policisté chystají kvůli prodlouženému víkendu víc kontrol na silnicích, očekávají silnější provoz. Varují, aby řidiči jezdili opatrně, tento týden už byl tragický. Jen ve středu zemřelo při dopravních nehodách 6 lidí, pokračuje mluvčí policejního prezídia Violeta Canosky.
5: Před námi je prodloužený víkend, během kterého očekáváme zvýšený provoz. Prosíme proto všechny řidiče, aby nespěchali, dodržovali bezpečnou vzdálenost a plně se věnovali řízení. Žádná ušetřená minuta nestojí za lidský život. Bezpečná jízda začíná ve chvíli, kdy si přestaneme říkat, že tohle ještě zvládneme.
2: Policie v souvislosti se včerejším zásahem ve Všeobecné zdravotní pojišťovně a farmaceutických firmách zadržela 3 osoby. Nikoho zatím neobvinila. Podle zdravotnického deníku, který o zásahu informoval, se případ týká starších dohod mezi pojišťovnou a výrobci léků. Server Odkryto.cz pak uvedl, že mezi zadrženými je i bývalý náměstek ředitele VZP Petr Honěk. Ten je teď šéfem představenstva Příbramské nemocnice. Její mluvčí České tiskové kanceláři řekl, že Honěk ode dneška čerpá dlouhodobě plánovanou dovolenou.
1: Počasí.
2: A nás čeká většinou oblačno. Odpoledne se na horách ojediněle vyskytne i slabý déšť a přehánka, později večer začne od západu oblačnosti ubývat. Teploty dnes 13 až 16 stupňů, nejvyšší teploty na horách 8 až 11 stupňů Celsia. Vítr slabý, tlak slabě klesne, rozptylové podmínky většinou dobré a biojednička mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Bahno, tentokrát na silnici. Konkrétně na nejvytíženější silnici v regionu 1/35. Je to mezi obcemi Tržek a Řídký. Tak prosím, do něj nenajeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Tak, zapnu si správně mikrofon a řeknu vám, že bylo 12 hodin, za námi jsou zprávy a před námi polední písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice. A už se koukám, kdo nám zaspívá, také zahraje, na koho se můžete těšit. Tak dneska to budou Aleš Brichta, Marie Rotrová, Karel Zich, Celine Dion, Michal Tučný, Helena Vondráčková, Madonna, Krištof, Iveta Bartošová, Václav Neckář třeba také, samozřejmě další interpreti, já to nebudu číst všechno, ale řeknu, že startujeme s Mekim Žbirkou a vy už teď posílejte vzkazy, které máme vyřídit v našem vysílání. Pokud nevíte kam, tak to si řekneme za malou chvíli. Pohodový poslech a pokud obědváte, tak dobrou chuť.
1: Písničky od srdce s Miroslavem Hrubanem.

0: sbírka Len s ňou, to je písnička, kterou jsme odstartovali 60 minutovku plnou vašich vzkazů, pozdravů, gratulací a tak dále. No a koukám, že už tady přistávají první maily, první SMSky, takže mnozí vědí, kam psát, ale samozřejmě ty kontakty připomenu, abyste si to třeba pro jistotu také nějakým způsobem osvěžili, koukli, jestli to máte správně, nebo možná nepíšete také často a pravidelně, abyste z hlavy věděli, že můžete psát na e-mailovou adresu studio.pardubice@rozhlas.cz. Kromě e-mailu je vám k dispozici také SMS brána, ta má číslo 90 011 04 a pokud posíláte SMSky, tak nejdřív napište Pardubice, pak udělejte mezeru a pak teprve vzkaz, který máme vyřídit, a tohle všechno by mělo být co nejstručnější, protože do SMSky jedné se vejde jenom 160 znaků. No a telefonní linka pro ty, kteří chtějí promluvit do vysílání živě, 726 46 48 48. Zlatam a Zlatoslavám dnes budeme hrát v úvodu. Samozřejmě už tušíte, mají dnes svátek a my přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, pohody, radosti, a Václav Neckář je před námi právě teď.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.

Zahrajte písničku Alici Trčkové, Lucce Tučkové a Daliborovi Jandírkovi k narozeninám. Hlavně zdraví, štěstí, pohodu a radost přejí Hanka, David a Dan.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Mým hostem bude biatlonistka Lucie Charvátová.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

Skupina Kryštof, Jaromír Nohavica, Křídla z Mídla ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Telefonovala paní Jarka, takže zdravíme do Osíku a přeje všem moc pěkný pátek, vydařený víkend. Samozřejmě díky za přání a to samé přejeme i paní Jarce, ať se vydaří nejen pátek, ale celý prodloužený víkend, ať je přesně podle jejich představ. No, Dalibora Jandu tady nemám, tak jsem vybral trochu jinou interpretku, která po 6 letech vystoupila před publikem živě. 58letá Kanaďanka Celine Dion se totiž na pódium vrátila po zdravotních problémech způsobených vzácným neurologickým onemocněním, kvůli kterému musela tedy zrušit celou řadu vystoupení. 6 let se dávala dokupy a tuším, že v první polovině září, tedy před pár týdny, potěšila 30 tisíc fanoušků, kteří se na ní přišli podívat v Paříži do vyprodané La Défense arény. Prý to stálo za to. My si ji poslechneme, konkrétně tedy její jednu filmovou písničku, filmový hit, a posíláme paní Jarce.

Celine Dion ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Pan Vedřich telefonoval během této písničky, nechal mi tady vzkaz, který tady samozřejmě také rád vyřídím. S manželkou by rád poblahopřál na Vysočinu do Dřevíkova, protože pan Pepík Cach má prý 70. narozeniny, takže všechno nejlepší, hlavně zdravíčko, ať se daří ve všem, na co sáhne. To tedy přeje Bedřich s manželkou a také zdraví zbytek rodiny Hrušku. A my se připojíme ke gratulaci a hlavně to zdraví samozřejmě, to je nejdůležitější.

0: Medicin man Michala Tučného doznívá v písničkách Od srdce Českého rozhlasu Pardubice a do České Třebové zdravíme Aničku. Dobrý den.
1: Dobrý den, já vás také zdravím.
0: Děkujeme.
1: A chtěla bych nechat zahrát řidičům autobusů, protože to v dnešní době nemají vůbec lehké. A tak, aby měli pevný nervy a dobře se jim dařilo, protože nejenže je výluka, ale ještě je fofr na té silnici a ještě nám to tam popravujou, furt je něco rozkopaný, tak se musí taky furt vyhejbat někde.
0: To je ta silnice Třebová Ústí, že?
1: No.
0: Jo. No tak,
1: a tak jim přeju hezkou písničku a ať si to užijou.
0: Dobře.
1: V klidu a v pohodě.
0: A v pořádku se vrátí. Díky moc, vám také přejeme krásný den, ať to všechno zvládnete. Naschledanou, vybrali jsme Aleše Brichtu, tak snad řidiče potěšíme.
1: Ale určitě, že každá písnička potěší.
0: Já si myslím. Tak ať se daří a díky za zavolání. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Jedinečná kolekce plakátů Alfonse Muchy nebo výjimečná sbírka deskových maleb středověkých oltářů. Obě jsou k vidění v regionálním muzeu v Chrudimi. Jedna v jeho sídle, druhá na hradě Rychnburg. V cyklu Unikátní expozice Pardubického kraje je představí Šárka Rusnáková.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice.

Láska je věc kouzelná, o tom zpívají Rangers v pátečních písničkách Od srdce. Máme tady SMS-ku od paní Boženky, kterou tímto moc zdravím, přeju hezký pátek a samozřejmě také v tomto případě vydařený víkend, který je před námi. A paní Boženka píše: pěkný den, Míro. Karel Zich by mohl začít, ať mám lepší den. Tak Karel Zich byl v nabídce, dáme si ho, pojďme na to.

Včera odpoledne a podvečer dorazily e-maily do písniček od srdce, na které se dostává řada právě teď, takže budeme hrát dodatečně k svátku. Dobrý den, zahrajte prosím pro našeho bráchu Jaromíra Kašku z Jamného k svátku. Hlavně hodně zdraví, všechno nej, přejí bráchové a švagrové. No a připojím ještě jeden mailík, zdravíme Rádio Pardubice, prosíme o zahrání písničky panu Pavlu Letáčkovi z Pardubic do ulice ke Kamenci. Milý Pavlíku, přejeme ti všechno nej k tvým narozeninám, užij si svůj narozeninový den se sklenkou dobrého vína. Přejí kalisťáci z Kerhartic.

Krásné páteční poledne přeji všem posluchačům. Zahrajte naší sestře Zlatce Zemachové k svátku. Přejeme hlavně zdraví a štěstí a písničku posílám i Zlatce Peřinové do pardubické nemocnice s přáním brzkého uzdravení. Boženka a Venda.

0: To byly páteční polední písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice. Všechny vzkazy vyřízeny, no a další zítra ve stejném čase. A tentokrát, protože bude víkend, budeme plnit i vaše hudební přání, tak si nestyďte napsat o tu svoji oblíbenou. Za chvilku čerstvé zprávy, po nich vesele a zdravě s Kateřinou Cajthamlovou a Patrikem Rozehnalem. A dneska se bude už podruhé rozebírat téma bolestivé šlachy na rukou a nohou.
1: Český rozhlas Pardubice.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
2: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
3: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
0: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
4: Národní hřebčín chce zrekonstruovat historické stáje u zámku ve Slatiňanech na Chrudimsku. Povodí Labe eviduje pořád nízké průtoky ve vodních tocích. Opozice vyvolala hlasování o nedůvěře vládě. Poslanci se sejdou v úterý a nás čeká oblačno až zataženo s teplotami do 15 stupňů. Čerstvé zprávy má Petra Beránková. Klidné odpoledne. Historické stáje u zámku ve Slatiňanech na Chrudimsku chce Národní hřebčín Kladruby nad Labem zrekonstruovat. Areál potom využije pro koně ve výcviku. Na místě původního výcvikového centra ve Slatiňanech totiž vznikl nový stájový dvůr pro chovné klisny. Vysvětluje ředitel Národního hřebčína Kladruby nad Labem Jiří Machek.
5: Koně ve výcviku, kteří byli ustájeni na tomto místě, tak ty jsou vlastně vystěhováni. Někteří jsou v krytetické hele tady ve Slatiňanech, někteří jsou ustájeni v Heřmanově městě, někteří jsou v Kladrubech nad Labem. A my je chceme vrátit do zrekonstruovaných stájí do toho historického dvora, ale tam musíme teda zrekonstruovat a tu rekonstrukci máme připravenou a v ideálním případě bychom ji teda realizovali v příštím roce.
4: Situace se suchem v povodí Labe je podle vodohospodářů stabilní, průtoky ale zůstávají nízké. Vyplývá to z aktuální zprávy o výskytu hydrologického sucha. Ukazatel pro sucho je teď na 26, aktuálně je vždycky na sledovaných profilech a jejich 133. Na ulici v Týništi protéká 3,5 metru krychlového vody za sekundu, tedy jen 35% dlouhodobého zářijového průměru. Zásobní prostor nádrže Rozkoš je naplněný z 66%. Pastviny na divoké orlici jenom ze 47%.
6: Situace je výrazně horší u podzemní vody. V povodí Orlice a Horního Labe je její hladina podle povodí Labe mimořádně podnormální. Celkem je v jejich působnosti silně nebo mimořádně podnormální stav u 69% sledovaných vrtů. Vodohospodáři očekávají, že po čtvrtečních srážkách budou průtoky jen přechodně kolísat a o víkendu začnou pozvolna klesat. I nadále platí například zákaz odběru z Alby v okolí Kostelce nad Orlicí a z vodních toků v okolí Dobrušky. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
4: Poslanci budou v úterý hlasovat o vyslovení nedůvěry vládě. Schůzi požadovala opozice, která má potřebné podpisy pro svolání schůze. Opozice tvrdí, že premiér Andrej Babiš z hnutí ANO nevyřešil svůj střet zájmu. Vadí taky výše schodku státního rozpočtu na příští rok. Jak Babiš řekl v České televizi, na úterní schůzi se těší.
7: Určitě jsme jednotní. Já myslím, že jsme všichni podepsali koaliční smlouvu, poslanci a naše koalice funguje dobře. Paní Schillerová hlavně vystoupí, aby řekla lidem, jak skvělý rozpočet jsme udělali.
4: Vláda plánuje příští rok hospodařit se schodkem 386 miliard korun. Sport. Tenistka Karolína Muchová získala první bod v semifinále Billie Jean King Cupu. Porazila Španělku Bouzasovou 7-5-6-4. Češky může do finále posunout Linda Nosková. Ta nastoupí k další dvouhře asi za 20 minut.
0: Počasí.
4: A nás čeká převážně velká oblačnost se srážkami, bude oblačno a zataženo odpoledne i proměnlivá oblačnost, na většině území déšť nebo přehánky, lokálně i bouřky. Denní maxima 12 až 15 stupňů, na horách 7 až 10 stupňů Celsia. Vítr mírný, srážky do 8 mm, rozptylové podmínky dobré, tlak slabý až mírně stupne a biodnes jednička, to je mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: Pohled na silnice, o nehodách nevíme, tak jen klidnou páteční cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
8: Vítáme vás, tady je Patrik Rozehnal.
9: A doktorka Kateřina Cajdamlová, dobrý den. Dnes máme opáčko, protože přišla velká řada dotazů na bolestivé šlachy rukou a nohou.
8: Dobře, tak se tomu budeme věnovat a budeme odpovídat na otázky samozřejmě posluchačů, kteří se ptali už dopředu. A vtípek na začátek, jako vždycky. Pane doktore, bolí mě celý člověk, jestli stojím, ležím nebo sedím, tak se zkuste pověsit a za týden se přijďte ukázat.
0: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Vysíláme vesele a zdravě, vysíláme pořad, který se dnes věnuje bolestivým šlachám. No a ty fungují normálně, vlastně o nich ani nevíme. A pak najednou začnou bolet, přijde problém a co se může stát, tak na to se bude ptát naše redaktorka Bára Kvapilová, fyzioterapeuta Jindřicha Vocílky z kliniky Spinesio.
1: Tak v lidském těle se nachází přibližně 4000 šlách. Šlacha je takový v úvozovkách pevný provaz z kolagenních vláken, který spojuje sval s kostí, přenáší sílu smrštěného svalu na kost, čímž vzniká pohyb. Zároveň šlachy fungují jako tlumiče nebo takové akumulátory energie, třeba při odskoku nebo při odrazu.
2: Teď už víme, k čemu šlachy potřebujeme. Proč nás ale bolí?
1: Šlachy jsou neuvěřitelně silné v tahu, ale mají jednu obrovskou slabinu. Jsou velmi špatně prokrvené. Bolest šlach nejčastěji pramení z přetížení, když dlouhodobě opakujeme nějaký pohyb, třeba psaní na klávesnici, běhání nebo házení. Dochází v šlaše takovým mikrotraumatům, drobným trhlinkám. A pokud nedostane ta šlacha dostatečně dlouho odpočinek, tak potom vzniká chronické přetížení a poškození.
2: Vy se s takovými pacienty asi setkáváte celkem často. Které ty šlachy bolí nejvíc?
1: Typicky se potkáváme s bolestmi achilovy šlachy, často právě bolí při dlouhodobém přetěžování schůze, ale taky se potkáváme s bolestivostí šlachy pod kolenem, na té přední straně, pod patelou, pod češkou, tam ta šlacha trpí nejvíc u skokanů, u běžců. No a potom samozřejmě šlachy v oblasti ramene, to je často při nějakých pohybech nad hlavou, při hodech. No ale nezřídka, kdy se potkáváme s bolestmi v oblasti lokte, to, co popisují lidi jako bolesti tenisového lokte nebo oštěpařského lokte.
2: Máte pro nás nějakou historku nebo zajímavost?
1: Určitě, když si vyzkoušíte spojit palec a malíček a zároveň přitáhnout dlaň svojí ruky k lokti, mohli byste vidět, že na vnitřní straně předloktí se vám objeví taková tenká šlacha, taková tenká struna v oblasti zápěstí. Pokud se vám objeví, víte, že máte sval, který se jmenuje musculus palmaris longus. Zajímavostí je, že zhruba u 15% populace tento sval chybí.
3: Vesele a zdravě.
4: Já bych chtěla ještě říct drobnou věc. Ono, ty šlachy musí být z něčeho vyživovány. A pokud člověk má nějakou nemoc třeba trávicího traktu, tak může docházet k tomu, že vlastně ta šlacha nemá dost látek, ze kterých by se obnovovala. Je to hlavně kolagen, který se obnovuje třeba z kyseliny hyaluronové. A pokud vlastně to střevní onemocnění nám neumožňuje vstřebávat ty látky z potravy, tak můžeme mít potom potíže se šlachami.
0: Šlachy máme různě po těle, předpokládám. Mm. Proč zrovna ty na ruku a nohou bolí nejvíc?
4: No, protože ruce a nohy používáme nejvíc a vlastně zejména teda ruce v dnešní době jsou až skoro přetíženy. Já můžu už dotaz, protože ten se přesně tohohle týká. Pan Karel nám píše, že už asi 2 měsíce ho bolí předloktí levé ruky, hluboko uvnitř na vnitřní straně a je to neohraničená tupá bolest. Bolí to při každé manipulaci s rukou a poslední 2 týdny se mu stává, že mu zůstanou 3 prsty jedné ruky skrčené a stuhlé a nejdou narovnat, jako by tam byla zkrácená šlacha, musí pomoct druhou rukou. Takže tohle to je pravděpodobně od páteře, ale on pokračuje a proto jsem to četla teď, protože mohlo by to být důvodem toho, že 2 měsíce měl francouzské hole po zlomenině kotníku, ano, a nebo vynášení 12-kilového nechodícího psa na venčení v tašce po schodech. No to jsou obojí naprosto šílené zátěže a v okamžiku, kdy v zápětí na to začnou zlobit šlachy, tak je potřeba kromě teda rozcvičování, tak taky odpočinek.
0: Proč nás bolí třeba Na nohou tedy především, když seskočíme, když dopadneme a namůžeme si je nějak.
4: Je to právě ta věc, že šlachy fungují jako určité pufrovací nebo jako takové absorpční zařízení.
0: Tlumící,
4: ano, takový tlumič. A v okamžiku, kdy ten tlumič přepínáme tím, jak moc dupem, skáčem a podobně, tak může začít zlobit. Proto jsou důležité kvalitní boty a jsou důležité vložky, protože ty vložky do bot fungují jako tlumič a pomáhají, aby ty šlachy tolik nemákaly.
0: Samozřejmě, že si dál budeme povídat ještě na toto téma v našem pořadu s doktorkou Kateřinou Cejdamlovou.
3: Vesele a zdravě. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě, bolavé šlechy jako téma, doktorka Kateřina Cajdamlová ve studiu, Patrik Rozehnal taky. A máme posluchače, který básní vždycky na dané téma.
1: Zdravý Petr, s bolavýma šlachama navštívil jsem šamana. Stálo mě to pěkný prachy. Výsledek? Dál bolí šlachy.
2: Tady každá rada drahá, ne každý šaman dělá svou šamanskou práci dobře. Asi bych doporučila doplnit šamana lékařem.
0: Proč vlastně někoho šlachy bolí víc a někoho méně? Proč jsou v tom rozdíly, jak to vnímáme?
2: Tak tam existuje určitá pružnost. V podstatě pružnost těch šlach je něco, co máme vrozené. Existují lidé, kteří jsou schopni takzvaných hyperextenzí.
0: To znamená, muži v cirkusu a tak?
2: No přesně, že ty šlachy buď od mládí nějakým způsobem trénují a přepínají a vytahují, anebo už to takhle mají. A v okamžiku, kdy to takhle někdo má, no tak bohužel může docházet k tomu, že ta šlacha bolí prostě víc.
0: Mají na to vliv i boty, které nosíme?
2: Určitě, a já už jsem hovořila o vložkách, protože právě ta achilova šlacha může být problematicky různě drážděna příliš těsnou obuví, nebo zase naopak přetěžována tím, že ta patní kost naráží hodně. Dneska se velmi oblibuje bosonožství, to znamená takové to chození jako na boso, a to u někoho může být ta poslední kapka. Takže já bych doporučila opravdu dávat si pozor a pokud jsou lidé, kteří mají právě tu hypermobilitu, no tak spíš bych asi použila ortopedické vložky, které tlumí tu práci těch šlach.
0: Jen ať víme, řekněte nám, paní doktorko, čím si můžeme ty šlachy rozbolavět na nohou, na rukou?
2: Tak nejčastěji nějakými pohyby, to znamená, že vlastně ta šlacha musí moc brzdit, moc přenášet, prostě moc se namáhá.
0: Nosíme těžké věci třeba?
2: Nosíme těžké věci, doskoky o těch vlastně víme, že dělají tyhle ty věci. Když hodně chodíme a po tvrdém povrchu a třeba běháme, já vždycky, když vidím běžce, který běží po asfaltu vedle vozovky, tak si říkám, jestli to není víc škody než užitku.
0: Teď se možná budete smát, ale já mám někdy pocit, že když dlouho míchám třeba zákat na guláš, tak pořád tou vařičkou taky mi ty šlachy na ruce se namůžou.
2: Nebudu se smát, ne. Samozřejmě stereotypní pohyby. Jo. Další, co je běžné, tak vlastně ta práce s myší, kdy se opíráme ano. V podstatě o tu šlachu a pokud dojde k nějakému poškození nervů, tak tam může taky víc bolest vlastně se projevovat a u revmatismu nebo u nějakých potíží z klouby, protože ty šlachy vlastně i pomáhají pohyblivosti v tom kloubu a v okamžiku, kde ten kloub drhne, tak ta šlacha je víc namáhaná.
0: Poznáme zánět a obyčejnou bolest, jenom jednorázovou třeba?
2: Tak u zánětu bývá pár pravidel, podle kterých se to pozná, čili je to otok, bolest, zarudnutí a špatná funkce. To jsou vlastně známky zánětu a zejména ten otok, zarudnutí by nás měly vždycky vést k znehybnění té části těla a nějakým studeným obkladům, které mohou pomoci.
0: Jak dlouho se to léčí?
2: No, to je taky dobrá otázka. Zase je to různé a záleží, jak dlouho se předtím ta šlacha namáhala. Ona totiž taky může být natržená nebo může opravdu být až přímo utržená. A tohle
0: dá na se rozdíl, jako nově navázat, svázat, nebo to je ztraceno na věky?
2: Sešívá se, většinou to je operativní zákrok a tady jsou lidé překvapeni, protože to, co zlomeninu vlastně dá dohromady, ta kost regeneruje a spojuje se daleko rychleji, ale jakmile je onemocnění nebo nějaké přetržení šlachy, tak to může trvat daleko déle než těch 6 týdnů.
0: Bude jednou zasažené bolavé místo znovu bolet snadněji? Opakovat
2: ano.
0: se to?
2: Ano. Pravděpodobně ano. Říká se tomu místo nejmenšího odporu a tam prostě různé vlivy mohou být tou poslední kapkou. To znamená, já bych to nepřetěžovala. Také mohou někoho třeba, kdo je pravoruký, víc bolet šlachy na té pravé ruce. Takže je dobré střídat činnosti, je dobré odpočívat, je dobré nějakým způsobem zkontrolovat svou stravu, aby byla dostatečná a bylo tam dost těch látek, ze kterých se obnovují naše vlastně aktivní hmota, to znamená i svaly, i kosti, i šlachy.
0: Stačí k obnově třeba to, že budeme ležet, to naše tělo odpočívá, taky regeneruje, pomůže to i šlachám? Třeba jak si lehnout do postele, abychom ty šlachy na nohou nebo rukou dali do pořádku, když jsme je třeba podráždili?
2: Možné je, že odpočinek v leže může pomoci. Právě tady je problém v tom, že šlachy nejsou příliš prokrveny. To znamená, že v okamžiku, kdy my se lehneme, tak se vlastně jednak uvolní a jednak se mohou trošku lépe prokrvit, než když furt je natahujeme.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Zeidhamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě pořad, tedy o zdravém životním stylu, dnes na téma bolavé šlachy ruce nohy řešíme. To jsou ta nejčastější místa, kde ty problémy nastávají, a odpovídat bude doktorka Kateřina Cajtamlová těm, kteří nám už dopředu poslali své dotazy. To je to, proč ten pořad vysíláme takto v této formě, protože se vracíme k těm dotazům, na které jsme neodpověděli. Tady je první z nich.
1: Vaše posluchačka ze Severní Moravy. Mám 73 let, beru léky Eutirox, Stacil, Purinol, Tetralex a několik měsíců mě bolí ruka, pravá ruka v zápěstí. Dělá mi dobře takové chladivé obklady nebo něco takového. Chtěla jsem se zeptat paní doktorky, jestli se jedná o nějaký zánět nebo něco ze švachu by tam mohlo být. A co říká na aplikaci hyaluronové injekce anebo aplikace ACP vlastní krevní plazmy?
2: Tady je možné, že by hyaluronová pomohla, ale je vždycky nejdůležitější udělat diagnózu. To znamená, jestli se opravdu jedná o problém se šlachou. Hyaluronová je vlastně prekurzorem neboli látkou, ze které se vyrábí ten kolagén. V dnešní době se doporučuje jíst různé kolagény z jiných živočišných druhů, tak tady bych chtěla upozornit, že ty bohužel vyvolávají imunitní reakci, takže záněty spíš zhoršují, čili fakt ty injekce hyaluronové mohou pomoci, ale samozřejmě to neděláme doma, musí to indikovat lékař, takže bych zašla za nějakým specialistou, mohl by to být revmatolog, ortoped, případně v některých případech i neurolog, když bychom předpokládali, že se jedná o onemocnění i nervů.
0: Ta kyselina hyaluronová, tak co to je za takový zázrak, hodně se o ní mluví?
2: No, zázrak. To je látka, kterou si tělo různě efektivně syntetizuje, záleží na věku a záleží na potřebách organismu. To znamená, v okamžiku, kdy například stárne kůže, tak je dobré, a dělají se vrásky, tak je dobré vyzkoušet kromě různých krémů, které se používají na kůži, tak taky preparáty té kyseliny hyaluronové vnitřně. To též může zafungovat i u různých právě problémů se šlachami, ale vždycky je důležité, aby se udělala diferenciální diagnostika, jestli je to fakt tím kolagenem, nebo jestli je problém někde jinde.
0: Ptejte se dál, využijeme dalšího dotazu, který jsme nechali na telefonním záznamníku.
3: Dobrý den, Luboš Pardubice, je mi 73 roku a chtěl bych nejdřív teda vás pozdravit. Prosím vás, mám achilovou šlachu, mám to jako rákost nebo bambut. Prostě je to rovný, takový jako rantličky, nebo jak to nazvat, a bolí mě to a nevím teda, co s tím, dostal jsem na to mast, ale tam mi nepomáhá. Tak jestli byste mě poradili. Děkuju a nashledanou, velmi zdraví.
2: Tak zrovna tady bych možná doporučila zkusit kyselinu hyaluronovou, možná i vlastně ve formě těch injekcí, ale každopádně by mohly hodně ulevit vložky, které by odtlumily vlastně tu patu, protože, a prosím, vložky na obě končetiny nebo teda do obou bod, protože pokud bychom to dělali jenom do té postižené oblasti, tak budeme dělat vlastně asymetrii.
0: Bude problém se zády?
2: Buď, anebo může začít bolet víc ta druhá noha, protože ponese většinu zátěže těla.
0: To je to, co zažívají ti lidé, kteří mají třeba operované koleno, ulevují si, pak to druhé taky dostane zabrat a rozhodí si ten systém, tu kostru. Tak na to pozor. Další dotazy přijdou na řadu hned po písnice v našem pořadu Vesele a zdravě, kde se vracíme opět k tématu bolavé šlachy s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou.
4: Vesele a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou. Hamlovou.

0: Po písnice se vracíme do studia, abychom odpovídali na otázky, které jste nám nechali především na telefonním záznamníku, a bylo jich tolik tehdy, když jsme poprvé vysílali díl nazvaný Bolavé šlachy na nohou a rukou, že prostě jich dost zůstalo a na ně teď odpovídáme. Tak si poslechněme další otázku a pak bude odpovídat doktorka Kateřina Cajdamlová.
1: Dobrý den, je mi 55 let, mám už 2,5 roku polyneuropatii v nohách, jenom v nohách, těžšího stupně. Beru léčivá látka je gabapentin a beru gabanox. Ono se to vždycky přes den stáhne, beru to na noc a k večeru to zase začne bolet. Moc bych vás prosil, kdybyste mě řekla, co mám dělat v tomhle směru.
2: Tak já bych první zašla zatím, pravděpodobně to předepsal neurolog, to znamená zatím specialistou, který tu léčbu předepsal, a řekla bych, jestli náhodou není potřeba zvýšit dávku a nebo rozdělit ten lék na dvě dávky a tu druhou si dát vlastně třeba odpoledne nebo k večeru. Tohle to může velmi dobře pomoci, jinak polyneuropatie je potvora a můžeme ještě zkusit vitamíny skupiny B, protože někdy mohou pomoci regeneraci těch nervů. Jinak je důležité kontrolovat hladinu cukru v krvi, protože polyneuropatie zejména dolních končetin velmi často doprovází poruchu tolerance glukózy.
0: Dobrá, tak další dotaz, jsem s ním a budeme odpovídat.
3: Dobrý den. Mám artrózu obou dvou kolen, bederní páteř mě zlobí a když v noci stanu z postele, tak od kolen dolů mi ty lítka mám strašně stuhlé. V noci, když v průběhu noci stávám z postele, tak lítka od kolen dolů mám stuhlé. Mohla by mi paní doktorka poradit, co s tím? Děkuji.
2: Tady záleží také na tom, jak paní vstává z té postele, Aha. Protože tam může docházet k tomu, zejména pokud ona se vlastně rychle vzpřímí do pravého úhlu, takže zejména v oblasti bederní páteře může si podráždit ty nervy.
0: Čiže takže má zpomalit pohyb nebo
2: já bych
0: udělat
2: doporučila,
0: jiný?
2: Aby se opírala vždycky o ruce, ano, o ruce a o matraci, a aby zkoušela vlastně opatrně se pomaličku
0: přizvednout,
2: aby nedocházelo k tomu rychlému pohybu. Další možnost, dokud ještě leží, tak si zkusit prokrvit ta lítka jemnou masáží. No a každopádně bych to teda řekla lékaři, který mě sleduje pro tu diagnózu, kterou paní zmiňovala.
0: Pomáhají vůbec nějaké masáže na tyhle ty věci a problémy?
2: Někdy jo. Tam záleží, v čem je ten hlavní problém, ale vždycky, když uděláme pokus nějaký a třeba se to trošku zlepší, tak je důležité vlastně systematicky každý den to dělat, a pokud dochází k postupné úpravě, tak víme, že jsme na to kápli. Tady znovu zdůrazňuji, pacient je 80% léčby.
0: No já se ptám jenom z toho důvodu, abychom třeba neudělali chybu, abyste neřekla pozor, ono tou masáží si to taky můžeme zhoršit.
2: Tak masáž by měla být jemná a jakmile ta masáž je bolestivá, tak radši ne. To znamená nikoli přes bolest, maximálně trošku do bolesti, hned jak to začne bolet, tak příště ubrat.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová, poradíme dál těm, co nám poslali svůj dotaz na téma bolavé šlachy.
4: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou a Patrikem Rozehnalem. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Ještě je tu čas na odpovědi na vaše otázky, které se týkají bolavých šlach na rukou a na nohou, tak řešíme to s doktorkou Kateřinou Cajdanovou. Můžeme pustit, paní doktorko, další dotaz?
1: Jsem s ním.
0: Dobře.
2: Dobrý den, je mi 81 roku, beru léky na cukrovku, na tlak a mám potíže asi rok, že mi v noci od 2 do 4 bolí pod kolenama. Kolena mám věku přiměřeně, ale v noci mě bolí pod kolenama. Nevím, co mám dělat. Mažu všem možným, přikryju se, odkryju se, nohy skrčím, natáhnu a nevím, co mám dělat. Prosila bych moc o radu.
0: No.
1: To, co může pod kolenem bolet, kromě šlachy, jsou ještě různé třeba části kloubu, to znamená to pouzdro kloubní. Další, co může bolet, tak to mohou být cévy, které v té oblasti jsou, ale když je to takhle od 2 do 4, to je opravdu fascinující.
0: To je zvláštní,
1: zvláštní. Tam by mě zajímalo, jestli po té čtvrté to nějak přejde.
0: Nemůže se paní třeba po nějaké době přeležet?
1: Může, samozřejmě, ale mě by zajímalo.
0: Proč tady, ve 4 to skončí?
1: No, proč vlastně jenom od 2 do 4, nebo jestli paní ve 4 vstává. Tady vždycky velmi toužíme dozvědět se, co zlepšuje tu bolest. Protože když nevíme, co ji vyvolává, tak někdy může pomoct vědět, co ji zlepšuje. Takže kdyby náhodou tu bolest zlepšovalo to, že si na ty nohy stoupne, tak bych asi doporučovala kontaktovat cévní možná.
0: Ty šlachy kolem kolena, jsou tam nějaké choulostivější, na které si dát pozor?
1: Já bych tomu neříkala úplně šlachy, protože ono to je kloubní pouzdro.
0: Dobře.
1: A jsou tam šlachy, které vlastně, ano, máte pravdu, z které vlastně drží ty dvě kosti u sebe. Máme, těm se spíš říká vazy, máme vazy podélné a vazy skřížené a ty jsou uvnitř toho kloubního pouzdra. To znamená, tam, když se ptáte, co vlastně víc jako trpí, tak to záleží na typu pohybu, ale častěji trpí ty podélné, ty skřížené tím, že jsou tam dva, tak jako mají tendenci víc jako držet. Ale samozřejmě u skokanů, u hokejistů, u lidí, kteří padají na kolena, tak mohou trpět samozřejmě všechny tyhle vazy.
0: Můžeme si nějak ty šlachy i překroutit, jako jinak, než v těle to byly nakonfigurovány?
1: Naštěstí ne. Nemůžeme, protože one jsou vždycky upnuté na nějakou kost a to si teda dovedu představit jedině v případě, že by došlo třeba k dopravní nehodě, kdy ta kost bude zlomená a vlastně tím setrvačným pohybem dojde k tomu, že se překroutí. Ale ve chvíli, kdy ji srovná lékař a vlastně dá to zase do pořádku, tak by zase ta šlacha se měla narovnat. No.
0: Ještě jeden dotaz tu pro vás máme.
3: Dobrý den, tady Mirek. Nedávno mě začaly bolet lokty levý šlachy. Objednal jsem se, nicméně pan doktor teda měl nějakou dovolenou, takže znamená, že jsem šel o něco díl. Panu doktor vybral mě zjištěný tenisový lokty na obou stranách, s tím, že teda mi dal

0: se to bude zlepšovat, pak pokračujte. Kdyby se to, nedej pán Bůh, zhoršovalo, tak s tím přestaňte. Jinak já tu mám ještě babské rady na různé záněty šlach. Babské rady od baby je samozřejmě užitečná věc. Takže záležitost stravy. U lidí, kteří jsou náchylnější, tak se doporučuje konzumovat bílkoviny, zdroje hořčíku, draslíku, vápníku. S tím vápníkem to je třeba mák nebo mléčné výrobky. S tím hořčíkem to mohou být i různé minerální vody a lidé zkoušejí zábal postiženého místa pomocí tvarohu a borovicového jehličí a nebo konzumace kustovnice čínské. V některých případech může dojít k tomu, že se to zlepší, ale v okamžiku, kdy dojde k rozšíření zánětu do okolních šlach nebo do kolagenních vláken, tak bych asi zašla radši za lékařem a babi nechala chviličku radit jinde.
1: Vesele a zdravě. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Závěr našeho pořadu a takové shrnutí toho důležitého, co by ještě mělo zaznít a připomenout, už to tu možná jednou bylo s doktorkou Kateřinou Cajdanovou k tématu bolavé šlachy nohy, ruce, ty nás nejčastěji zlobí, tak měli bychom asi říct, na co se soustředit, pokud nás začnou ty ruce, nohy bolet, jak poznat, že to je prostě problém šlachy a co dělat, paní doktorko?
1: Tak já bych nejprve doporučovala, že nejlepší léčbou je prevence, to znamená u velké námahy, a to může být námaha třeba ve fitku, lidé, kteří chtějí zhubnout, tak velmi často začnou přetěžovat dolní končetiny nebo začnou dělat různé cvičení, které může s těmi šlachami hodně otřást. Takže je důležitý dostatečný odpočinek a tu námahu si rozfázovat a zvyšovat vlastně postupně. Další, co je důležité, pokud počítačovou myš nebo klávesnici používáte často, tak je dobré dělat přestávky. Během té přestávky se projít, ty šlachy protáhnout a vlastně nezůstávat celých 8 hodin v jedné poloze.
0: Jako jak je máme protáhnout? Máme kroutit rukama?
1: Kroutit rukama,
0: jako
1: různě,
0: proti tlakem, nebo
1: třeba zkusit prostě opírat se o stůl a další věci.
0: Co naše ruce vydrží? A
1: ne,
0: jestli nezačnou bolet.
1: Já bych radši, kdyby se to dělalo tak, že ten stabilní vlastně způsob, jakým se to dělá, tak se doplní tím jiným. To znamená, když máme tu myš, tak my máme vlastně jakoby záklon.
0: Přikláníme hřbet té dlaně vlastně k
1: předloktí, takže bychom dělali ten opačný pohyb, to znamená,
0: bychom
1: že bychom
0: chtěli
1: jako
0: obejmout kuličku, a
1: kuličku nebo pohladit kocoura a schrábnout pod lavici, ano. Čili tohle, pak samozřejmě ty různé pohyby do stran, to znamená za malíkem, za palcem, a klidně můžeme si i třeba ochladit ty ruce ve vodě. To taky může pomoci. To znamená, aby došlo k odpočinku, trošku protažení a ochlazení, to jsou prevence, no a pokud už to máme, tak je důležité někdy až dokonce znehybnění, někdy se dává i sádra, někdy se dá dávají různé závěsy, prostě aby se ta šlacha mohla zregenerovat a aby mohla odpočívat. No a jenom upozorňuje, že samotný zánět, vždycky potřebujeme vědět, čím to začalo, a vlastně omezit ten typ pohybu nebo třeba i tu zájmovou činnost, která k tomu vedla.
0: Dá se ještě odchytit okamžik, kdy se začne třeba ta šlacha ozývat? A ještě je nějaká náprava, že stačí jenom nějaké protažení,
1: no,
0: nebo jenom
1: ano,
0: než to řešit dlouhodobě?
1: Čím lépe jsme v kontaktu sami se sebou, protože tělo signalizuje.
0: Ano.
1: Ale bohužel lidé se dostávají do takzvaného flow, neboli se jako zažerou do nějaké činnosti a nevidí, neslyší se, říká, a nevidí, neslyší signály těla. A pak to tělo prostě vypne a řekne a dost a mám to akorát.
0: A tehdy jít k lékaři?
1: No, tehdy si uvědomit, čím to začalo, zkusit ochladit, zkusit odpočinout, protáhnout, a když to nepomáhá, nebo je to začervenalé, oteklé, tak lékaři.
0: Tak takové bylo dnešní povídání v pořadu Veselé a zdravě na téma bolavé šlachy. Odpovídala doktorka Kateřina Cajdamlová. Nezapomeňte, že jsme samozřejmě i na webu na stránkách veseleazdravie.cz, kde je formulář pro vaše problémy. Máme i facebookový profil Veselé a zdravě. Jsme na YouTube kanále. Máme toho docela dost, abyste nás mohli sledovat a zjistit, v čem vám třeba poradíme i příště.
1: Ano, přesně tak, a jenom doporučuju, když rady od Cajdamlový nepomůžou, běžte k lékaři, prosím.
0: Mějte se hezky a těšíme se zase příště.
2: Veselé a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Pardubický kraj jako první v Česku dokončil přeměnu všech pobytových zařízení pro ohrožené děti. Opozice podala podpisy k hlasování o nedůvěře vládě. Schůze začne příští týden. Pardubičtí hokejisté nastoupí na ledě Mladé Boleslavy a nás čeká většinou slunečno. Jasno až polojasno, teploty do 20 stupňů, tedy zítra. Oteplí se. Čerstvé zprávy a Petra Beránková, vítám vás. Všechny děti z dětských domovů a dalších pobytových zařízení zřizovaných Pardubickým krajem vyrůstají v běžných bytech nebo domcích namísto velkých ústavních zařízení. V komunitním bydlení žijí v menším počtu, mají tak víc soukromí a pracovníci se jim můžou věnovat víc individuálně. Stěhování z klasického dětského domova do bytu zažil i dnes už 21-letý Ladislav Janásek.
2: Víc jsem se i těšil domů, byl to prostě obyčejný byt, ne velká instituce. Najednou zmizela nějaká ta cedule dětský domov. Měl jsem víc osobního prostoru, což pro mě bylo třeba i dost důležitý. Tím, že jsme nebyli všichni pokupě, tak mi to přišlo takový uvolnější, rodinnější.
0: Pardubický kraj je o první region v Česku, který přeměnil všechna zařízení pro ohrožené děti. Celkové náklady transformace byly, včetně dotací, asi 335 milionů korun. Lidé můžou zítra v časech na Pardubicku pomoct s péčí o přírodu v bývalé cihelně. Roste tam několik vzácných slanomilných rostlin a lokalita patří k jejich několika málo vhodným stanovištím v regionu. Dobrovolníci budou upravovat místa, která tyto rostliny potřebují k růstu. Začátek je v 9 hodin u pomníku obětem první světové války. Součástí dopoledne bude taky krátká exkurze s odborníkem. Ten přiblíží zdejší přírodu a význam její pravidelné údržby. Opozice na příští týden svolává hlasování o nedůvěře vládě. Kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO chce svrhnout, třeba kvůli stavu veřejných financí nebo údajnému střetu zájmu premiéra. Hlasy na to ale asi mít nebude. Podle předsedy poslanecké sněmovny a šéfa SPD Tomia Okamury koalice hlasování ustojí. Právo opozice svolat schůzi k nedůvěře respektuje, považuje to ale za předvolební gesto.
3: My nemáme žádné obavy, naše koalice funguje velice dobře. My to bereme jako vynikající příležitost pro to zrekapitulovat před občany České republiky, co jsme všechno udělali pozitivního.
0: Poslanecká schůze k vyslovení nedůvěry vládě začne v úterý odpoledne, asi bude pokračovat nejmín do středy. Nafta je na Slovensku nejdražší od začátku statistik v roce 2009. Litr minulý týden stál v průměru necelých 48 korun. Benzín Natural 95 vyšel na asi 45 korun a je nejdražší za poslední 4 roky. Vláda kvůli vysokým cenám od října omezí marže čerpacích stanic a na měsíc zlevní cestování veřejnou dopravou. Sport. Hokejová extraliga pokračuje 6 zápasy 4. kola základní části. Pardubice po dvou domácích zápasech nastoupí venku, a to na ledě Mladé Boleslavy.
4: Východočeši mají zatím vyrovnanou bilanci 2 výhry a 2 porážky. Naposledy doma nestačili na Liberec, kterému podlehli 4-5, a po druhé na svém ledě inkasovali 5 gólů. Mladá Boleslav má na svém kontě 2 výhry ze 3 zápasů. V minulém kole zvítězila na hřišti pražské Sparty. Utkání začíná na mladoboleslavském ledě v 17 hodin a 30 minut. Z Pardubic, Otaku Tvěrt, Český rozhlas. Počasí.
0: Předpověď na noc, další ubývání oblačnosti a ráno i přízemní mrazíky. Bude jasno až polojasno, noční teploty klesnou k 8 až 5 stupňům Celsia a ojediněle opravdu čekejte i přízemní mrazíky. Nejnižší teploty na horách 7 až 3 stupně. Sobota většinou slunečná, bude jasná až polojasná, ráno tedy s mlhami, denní maxima vyšší než ty dnešní 17 až 20 stupňů. V Polabí naměříme až 22 stupňů Celsia. Nejvyšší sobotní teploty na horách 12 až 15 stupňů. Vítr slabý, srážky žádné. Rozptylové podmínky mírně nepříznivé, tlak se nemění a biomírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Jak už víte z našeho vysílání, silnice 3. třídy přes kopec Hřebeč na Svitavsku je zavřená. Je to stará cesta k silnici 1/35 za tunelem, je tedy neprůjezdná. Mimo provoz bude až do konce letošního roku.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krátce po 14. hodině přejeme krásné páteční odpoledne a tak trochu navážeme na téma, které zaznělo před chvílí ve zprávách. Přestěhoval se z velkého dětského domova do bytu, kam se podle svých slov začal víc těšit. Ladislav Janásek patří k mladým lidem, kteří zažili proměnu dětských domovů na komunitní bydlení. V Pardubickém kraji už žijí v menších domácnostech všechny děti z pobytových zařízení a další podrobnosti nabídneme v reportáži už za pár minut. Nebude chybět ani naše řidičská abeceda, což je rubrika, kterou vám nabízíme po celý měsíc září. No a tentokrát se opět budeme věnovat přednosti zprava. A co se muziky týká, no tak koukám hodně na Byto bude, Jan Kledecký, také třeba Enrique Iglesias, Jiří Korn, anebo Petr Muk, ten to celé odstartuje. Je pátek 25. září, Zlatám a Zlatoslavám přejeme všechno nejlepší k dnešnímu svátku a pohodový poslech každému.
6: Dobré odpoledne.

0: 14 hodin, 12 minut k tomu, posloucháte páteční Dobré odpoledne Českého rozhlasu Pardubice. Asi neexistuje řidič, který by občas za volantem neudělal alespoň nějakou drobnou chybku. No a od toho je tady i naše řidičská abeceda, abychom si tak nějak osvěžili situace, ve kterých na silnicích často chybujeme. Dneska si Václav Drážek z redakce Zelené vlny posvítí na to, jestli má auto výjíždějící z obytné zóny přednost zprava.
1: Řidičská abeceda.
2: Dnešní dotaz se týká situace, která dokáže na silnici překvapit i zkušené řidiče. Obytné zóny mají svá specifická pravidla a ne každý si je dokáže v praxi vybavit. Proto se ptáme, má auto výjíždějící z obytné zóny přednost zprava? Správnou odpověď už prozradí plukovník Jan Straka.
3: Platí to, že kdokoliv výjíždí z místa ležícího mimo komunikaci, tak musí dávat přednost. A toto pravidlo, které je uvedeno v zákoně, tak se vztahuje i na provoz v obytné pěší zóně. To znamená, kdokoliv výjíždí z obytné nebo pěší zóny na pozemní komunikaci, tak musí dávat přednost.
2: A je to často řešený případ v rámci nehod?
3: My ve statistikách tuhle příčinu nemáme, to znamená nedání přednosti při výjíždění z obytné nebo pěší zóny. Nicméně k těm chybám tam docházet může, záleží na to, jak je ten výjezd z té pěší zóny nebo obytné zóny vnímán tím řidičem. Někdy je to skutečně tak, že nemusí úplně poznat, že výjíždí z té obytné nebo pěší zóny, pokud nevnímá zrovna dopravní značky a ten profil té komunikace vypadá, jako kdyby byl na hlavní. Tam to samozřejmě může být problematické.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Zítra si povíme o tom, jak by měl být v autě zabezpečený pes anebo jiné domácí zvíře. Teď už Enrique Iglesias, za chvilku i Kateřina Marie Ticha a přejeme dál pohodový pátek.

0: Jak už jsme zmiňovali ve zprávách Českého rozhlasu Pardubice, všechny děti z dětských domovů zřizovaných Pardubickým krajem už žijí v menších domácnostech namísto velkých ústavních zařízení. V komunitním bydlení mají více soukromí a učí se větší samostatnosti. Redaktorka Anna Svobodová zjistila, že změna trvala 14 let a Pardubický kraj je první region v Česku, který přeměnil všechna pobytová zařízení pro ohrožené děti. Stěhování z klasického dětského domova do běžného bytu zažil taky dnes už 21-letý Ladislav Janásek.
1: Víc jsem se i těšil domů, byl to prostě obyčejný byt, ne velká instituce. Najednou zmizela nějaká ta cedule dětský domov. Měl jsem víc osobního prostoru, což pro mě bylo třeba i dost důležitý.
2: Ladislav se do dětského domova dostal v 7 letech spolu s mladším bratrem. Několik let žil i v pěstounské rodině, ale pak se do dětského domova zase vrátil. V Pardubicích zažil stěhování z velkého ústavního zařízení do komunitního bydlení, ve kterém děti žijí v menším počtu.
1: Tím, že jsme nebyli všichni pokupě, tak mi to přišlo takový uvolnější, rodinnější. A pak samozřejmě i nějakým způsobem to osamostatnění. Najednou jsem se taky učil víc vařit, taky ty základní potřeby jako v běžné rodině, kde taky ty děti se vaří sami a nemají kuchařky, nemají uklízečky.
2: Dnes už je Ladislav dospělý a žije s přítelem v pronajatém bytě. S transformací dětských domovů se změnila i práce vychovatelů, kteří se dětem věnují více individuálně, říká ředitelka dětského domova v Poličce Miroslava Přiklopilová.
3: Děti jsou komplikované, nesou si různá traumata z rodin, předchozích přechodů do různých péčí.
2: V ústavní péči žije v Pardubickém kraji kolem 220 dětí, říká Petra Bílá, vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí.
4: My se nemůžeme nějak pohnout, aby jsme řekli, že nám to klesá. Dobré je, že bych řekla, že to rapidně nenarůstá, ale nehýbeme se tak, že bychom mohli říci, že budeme třeba snižovat kapacitu v ústavní zařízení. V tuhle chvíli určitě ne.
2: Důvody, kvůli kterým děti nevyrůstají ve vlastní rodině, se v posledních letech mění.
4: Většinou je to zanedbaná péče v tuhle chvíli. U dětí starších jsou to poruchy chování, které ty rodiče fakt nezvládají. Děti začínají mít velké problémy, jak psychické, tak psychiatrické, a ty rodiče na to připravení nejsou.
2: Pardubický kraj zřizuje 5 dětských domovů. Proměnou prošla taky dětská centra ve Veské a ve Svitavách, která dříve fungovala jako kojenecké ústavy. Děti do 3 let kraj svěřuje pěstounským rodinám a centra se tak víc zaměřují na péči o děti se zdravotním handicapem. Zároveň provozují krizová zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Celkové náklady transformace v Pardubickém kraji dosáhly včetně dotací zhruba 335 milionů korun. Z Pardubického kraje Anna Svobodová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
2: A my si společně opět po čase uvaříme polévku, tentokrát z celeru, a aby byla opravdu chutná a zavoněla tak, jak má, tak si ten celer nejprve upečeme a dochutíme uzenou paprikou. No a přidáme i recept na celerovou pomazánku. Mohla by se hodit.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vaše.

0: Pěkná, to byl Janek Ledecký ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Automatické mlýny v Pardubicích slaví 3 roky od chvíle, kdy se po rozsáhlé proměně znovu otevřely veřejnosti. Z někdejšího průmyslového areálu se mezi tím stala živá kulturní a společenská čtvrť. A právě 3. narozeniny oslaví v sobotu celodenním programem nazvaným Go automatické mlýny 3 roky spolu. Co všechno program nabídne a jak se mlýnům po 3 letech daří, tak to nám poví architekt Lukáš Smetana, který přijal naše pozvání. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Automatické mlýny jsou veřejnosti v nové podobě, jak už jsem říkal, otevřené 3 roky. Když se za těmi 3 lety ohlédnete, podařilo se z areálu vytvořit místo, jaké jste si na začátku představoval?
1: Tak já už jsem to říkal několikrát. Já jsem si nikdy nepředstavoval, že ten areál dopadne takhle a dopadl líp, než jsem si kdykoliv představoval. Máme pořád velmi dobrou vazbu prostě od návštěvníků, nejen jako z Pardubic, ale vlastně z celé republiky, který za námi jezdí, se kouknout prostě do tohoto části prostě Pardubic, do tohoto místa, kde jsou prostě jednotlivé galerie, prostě instituce vzdělávací, jezdí tam za kulturou, prostě jezdí tam za trhy, jezdí tam prostě nasát prostě tu atmosféru toho areálu.
0: Co vás za ty 3 roky na fungování mlýnu asi nejvíc překvapilo? Třeba i v tom, jak si areál našli Pardubáci?
1: Tak my jsme vždycky věděli, že Pardubáci ty mlýny měli rádi. Měli rádi už prostě od 30. let, prostě, kdy jako začali je vnímat prostě jako součástí města. A Pardubáci mají ty mlýny rádi, aspoň to naznačuje tomu, že jakmile kdokoliv tady má prostě nějakou návštěvu, nebo prostě jsou nějaký pardubické firmy, které slaví nějaký výročí, tak většina z nich to chtějí slavit prostě v areálu automatických mlýnů.
0: Minimálně
1: se tím chlubí.
0: Rozumím. Ta letošní oslava má takové, dá se říct, motto společně v mlýnech. Co přesně tím slovem společně myslíte?
1: Tak jsou to 2 roviny. Jedna rovina je, že areál prostě sídlí tam několik jako institucí, které mezi sebou prostě fungujeme, pravidelně se scházíme, prostě vymýšlíme nějaký program prostě v rámci veřejného prostranství a zároveň jsme tady spolu prostě s těma návštěvníkama. A já jsem vždycky chtěl, aby ten areál měli ty lidi rádi, aby ho rádi navštěvovali, aby tam rádi trávili ten čas. A vlastně ty narozeniny, to je taková akce, kdy my chceme, aby kdokoliv za námi přišel, nikdo půjde na narození, nikdo nemusí nosit žádný dárky. Prostě jenom s námi stráví ten čas, protože to je ten největší dárek prostě pro nás.
0: Bude to v sobotu, tahle akce. Kdybyste měl z programu vybrat několik věcí, kvůli kterým stojí za to přijít, co by to bylo?
1: Tak letos poprvé děláme takzvanou Grand Tour. To jsou komentované prohlídky, kterou vedou jednotliví ředitelé institucí, prostě včetně mě, a je to 2hodinová prohlídka, která provede prostě všemi objekty, což se prostě při standardní komentované prohlídce areálem nikdy nedá stihnout prostě za tu kratší dobu a zároveň není možnost prostě navštěvovat ty jednotlivé objekty. A díky tomu, že to budou provádět jednotliví ředitelé, tak samozřejmě ukážou prostě věci, které standardně prostě ty návštěvníci nemůžou vidět. A ty komentované prohlídky jsou v 10, ve 12 a ve 2 hodiny. Kdokoliv z vás, jako znáš, těch z posluchačů, bude chtít prostě tu komentovanou prohlídku navštívit, tak se buď zarezervujete prostě na webu, a nebo prostě přijdete a koupíte si stupenku prostě v ten informačním centru, který je prostě objektu sila.
0: A musíme se tedy připravit na opravdu 2hodinovou tour po celém areálu.
1: Ano, prostě v jednotlivý ředitelé si předáváme prostě ty návštěvníky v rámci toho, v rámci celého toho areálu.
0: No a kromě toho ještě, co nabídne program?
1: Tak my se poměrně vždycky jako zaměříme hodně na rodiny a rodiny s dětma. To znamená, že nejen to, že tam prostě budou dílny, tak i sféra jako vzdělávací centrum, který vlastně pracuje většinu času prostě s dětmi, tak oni vstoupí před ten objekt. Budou tam různý dílny prostě, budou tam chemické laboratoře a různý další prostě pokusy dělat přímo prostě na té piacetě. Což je prostě jedna věc, že tohle to prostě vystoupí ven do toho veřejného prostoru. Zároveň Gočárova galerie taky prostě připravuje prostě rodinný program, prostě inspirovaný tvorbou Anny Zemánkový, a do toho spolupráci prostě s galerií městskou, s GAMPou, která vlastně zařídila prostě venkovní performance, a bude tam francouzsko-švýcarský soubor, který bude prostě dělat představení, budou chodit po všech barákách se slaňovat, prostě nejen z věže Sila, ale i z Gočárovy galerie, budou prostě i vlastně ze sféry prostě slízat dolů prostě po těma, budou dělat různý takovýhle představení a ti nám budou provázet prostě celý odpoledne.
0: To úplně rezonuje sociálními sítěmi, to je ta akrobacie na šálách.
1: Ano.
0: Hodně se o tom mluví, to bude hodně koukatelné, dá se říct. Tak na závěr pár praktických věcí. V sobotu se začíná kdy a do kolika se slaví?
1: Tak začínáme v 10 hodin. 10 hodin začínáme těma komentovanými programama a i tím programem prostě v rámci toho veřejného prostranství. A končíme prostě ve večerní hodinách. Mm-hmm. Střecha sila bude otevřená do 22 hodin.
0: No co se týká rezervací, tak to se týká pouze té prohlídky Grand Tour, jinak může každý přijít libovolně.
1: Ano. Jako celá ta oslava je o tom, že budeme rádi, když posluchači prostě přijdou a budou to s námi slavit. Nemusí si nikdo nic kupovat. Můžete si sebou vzít své jídlo, pití, prostě jen si sednout na náměstí a slavit to s námi. Není tam, je tam tak jako volná zábava z hlediska celého toho dne, že nikoho nenutíme prostě někam chodit nebo někde něco platit.
0: Kdo by chtěl trochu víc prozkoumat programy někde na internetových stránkách?
1: Ano, je to všechno na stránkách automatickémlíny.eu.
0: Lukáš Smetana byl naším hostem, pozval na sobotní oslavu. Díky moc za váš čas. Ať se to povede a naslyšenou.
1: Naslyšenou. Thank you.

0: 14.41, páteční dobré odpoledne Českého rozhlasu Pardubice je v plném proudu a jedna otázka na vás. Jestli pak víte, která rostlina má nejdelší listy? Už za moment se to dozvíme z dnešního vydání rubriky Co v učebnicích nebylo od Martina Písaříka.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že nejdelší listy má palma Rafie Královské? Jde o pozoruhodného člena rodiny palem. Rafie Královská roste zejména v rovníkové Africe a na Madagaskaru. Má masivní kmen, který může být částečně podzemní. Impozantní jsou na ní především listy. Jsou zpeřené a rekordní exempláře mohou dosáhnout i délky přes 25 metrů. Tyto rozměry mají značný význam pro místní obyvatelstvo. Rafie jsou zdrojem vláken, ze kterých se vyrábí lana i tkaniny, slouží jako stavební materiál a ke krytí střech. Ale to zdaleka není jediné, čím je palma lidem užitečná. Z naříznutého růstového vrcholu se získává sladká šťáva, která je skvašována na palmové víno. Mladé části růstového vrcholu, takzvaná palmová srdíčka, jsou delikátní potravinou. Naopak plody mohou být jedovaté a jed zvaný barbasko se používá k lovu ryb. A v neposlední řadě se výtažky z palmy používají i v tradiční medicíně.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Na nedělní vlně z Pardubic vám během září představíme 4 pomyslné životní křižovatky. Uslyšíte příběhy, ve kterých hlavní roli hrály povodně, stěhování celé rodiny do zahraničí, ale i zdraví a nemoci. A v každém vyprávění najdete momenty síly a odhodlání. Každou zářijovou neděli po 18. hodině s Milenou Vápeníkovou.
1: Český rozhlas Pardubice.

Už 10 let můžete vařit s pochoutkovým rokem a u příležitosti tohoto jubilea spolu s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z těch jednotlivých let tím pádem zabojují o, řekněme, cenu desetiletí, tak bych to asi nazval. No, my si ty jejich recepty připomínáme každý týden, ale tentokrát už je nedělají oni sami. Všech těch 630 výherních receptů vaří a peče porota spolu s našimi profesionálními kolegy. V neděli bude péct velké chodské koláče od pana Vladislava Chaloupka.

0: ze Srb u Nepomuku, tedy recept z roku 2005 z druhého místa podle poroty herečka Naďa Konvalinková. A na návštěvu u ní se těšil i Patrik Rozehnal.
1: A je to tady.
2: Já jsem ti přines i robota.
1: No tak to se těším, ukáž, ten vypadá krásně.
2: Tady já se ho zase odnesu, jo?
1: Jo, tak na mě by se sem ani nevešel, víš, takže to, klidně si ho odvez.
3: Prý, abychom se pročistili, tak nás hned za dveřmi pozvala na čaj. Ale abychom pak zase neběhali na záchod.
1: Ten je taky vyčištěný a připravený, nebojte se, je to všechno v pořádku. Máte se na co těšit. Všude to voní, mám tu eukalyptus, tak.
3: Takže si to shrňme. Naďa Konvalinková bude dělat velké chodské koláče. Trochu si to zjednodušíme, aby i vy jste se nebáli takového receptu, takže zvolíme jenom dvoje náplně, ale i tak to bude práce. Hlavně s tím zdobením. Jak bude Naďa zdobit? Merhovat?
1: Jsi mě úplně zamotala hlavu. Teď vůbec nevím, co, jak budu zdobit. Možná vlnovky.
3: S radostí jsme do práce zapojili i toho robota.
1: A my se budeme dívat, no, jak mu to jde. A jede. No, krása, krása.
3: Vypadá to, že se Naďa v podstatě vůbec nezadýchala.
1: Budete se divit, ale jo.
3: Co myslíte, povedli se?
1: Mňam, mňam, mňam.
4: Já se nechci mluvit ani.
1: Mlčme.
0: No možná taky na chvíli oněmíte, až si tyhle chodské koláče upečete. Tak to zkuste teď o víkendu v neděli po 10. hodině v pořadu Pochoutkový rok s Naďou Konvalinkovou. Ale její recept samozřejmě najdete už teď třeba na našem Facebooku nebo Instagramu a později také na stránce pochoutkovýrok.cz. Připomínám, že původní recept od pana Vladislava Chaloupka ze Srb u Nepomuku bude spolu s těmi dalšími výherními recepty z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
5: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Roman má s milencem své ženy smělé plány a Libor se bojí, že někdo zveřejní jeho deník. Premiérový seriál Na tělo. ČT 2. Střed dvou mužů osudově zasáhne i jejich rodiny. Premiéra filmu Za borovicovým hájem. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubila slavného písničkáře Jana Nedvěda vzpomínkový pořad Tuhle písničku chtěl bych ti, lásko, dát. Páteční večer s Českou televizí.
2: Queen Anniversary Swing Gala 2026. Koncertní oslava Freddyho 80. v plném lesku. Pirate Swing Band Jiřího Ševčíka v jedinečné show rokových pecek ve swingovém hávu. Plus smyčcový orchestr Michal Kluch a Mercuryho osobní tajemník Peter Freestone. Pouze tři exkluzivní představení unikátního projektu 19. října v Roškotově divadle v Ústí nad Orlicí, 4. listopadu v Královéhradeckém Aldisu a 9. listopadu v Domě hudby v Pardubicích. V rámci koncertů poprvé v České republice i výstava raritních Queen artefaktů a Freddyho kostýmů.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: Národní hřebčín chce zrekonstruovat historické stáje u zámku ve Slatiňanech na Chrudimsku. Univerzita Pardubice se dnes připojí k celostátní noci vědy. České tenistky postoupily do finále poháru. BJ Kingové triumf 2-0 nad Španělskem stvrdila i Linda Nosková. A zítra se oteplí. Bude většinou slunečno, jasno až polojasno, teploty v Polabí až 22 stupňů Celsia. Aktuální zprávy a Petra Beránková, vítám vás. Historické stáje u zámku ve Slatiňanech na Chrudimsku chce Národní hřebčín Kladruby nad Labem zrekonstruovat. Areál potom využije pro koně ve výcviku. Na místě původního výcvikového centra ve Slatiňanech totiž vznikl nový stájový dvůr pro chovné klisny. Vysvětluje ředitel Národního hřebčína Kladruby nad Labem Jiří Machek.
5: Koně ve výcviku, kteří byli ustájeni na tomto místě, tak ty jsou vlastně vystěhováni. Někteří jsou v krytetické hele tady ve Slatiňanech, někteří jsou ustájeni v Heřmanově městě, někteří jsou v Kladrubech nad Labem. A my je chceme vrátit do zrekonstruovaných stájí do toho historického dvora, ale tam musíme teda zrekonstruovat a tu rekonstrukci máme připravenou a v ideálním případě bychom ji teda realizovali v příštím roce.
4: Na desítkách míst v Česku se dnes lidem otevřou běžně nepřístupná vědecká centra, ústavy a pracoviště. Tématem letošní noci vědců je komunikace. V Pardubickém kraji propojí Český polytechnický institut v Chrudimi, Centrum Planeta Hlinsko, základní školu TGM v Litomyšli a biotechnologickou firmu v Dolní Dobrouči. Bohatá, zážitková a plně nabídne ji i Univerzita Pardubice ve svém areálu na náměstí Legii, říká organizátorka Lenka Kryčíková.
6: Vstupné je naprosto zdarma a přesně jsou vítaní veškerý návštěvníci. Program je jak pro rodiny s dětmi, tak pro dospělé návštěvníky. Každý se tam najde to své.
4: Noc vědy na Univerzitě Pardubice začíná ve 4 odpoledne a končí v 10 večer. Asi 15 000 lidí v okolí Odoleny vody u Prahy pořád nemůže používat vodu z kohoutku k pití ani vaření. Vodárny v ní včera zjistili příliš vysoké množství olova. Odkud se do vody dostalo, zatím není jasné. Vodárny podali trestní oznámení na neznámého pachatele. Záměrné znečištění ale nepředpokládají. Generální ředitel středočeských vodáren Jakub Hanzl k tomu řekl.
7: Není to tak, že bychom měli podezření, že tam někdo přišel ze sudem a vylil ho tam, ale nedaleko od našich jímacích zdrojů se nachází skládka. To je jeden z možných dalších zdrojů, kdy mohlo k té kontaminaci dojít. Vyměnili jsme vodojemy, když se podaří, že ty vrty, které dneska dodávají nezávadnou vodu, budou i nadále nezávadné, tak je to otázka řádu dnů.
4: Případ prověřuje také Česká inspekce životního prostředí. Lidem v zasažených obcích je k dispozici přes 20 cisteren s pitnou vodou. Washington navrhuje, aby se ve Spojených arabských emirátech uskutečnilo trojstranné jednání mezi Ukrajinou, Ruskem a Spojenými státy. Šlo by o setkání na technické úrovni. Uvedl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky, který tento týden na okraji valného shromáždění OSN v New Yorku jednal se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem. Podle Zelenského by příležitostí k trojstranným rozhovorům mohl být i prosincový summit G20 v Miami na Floridě. Spojené státy na něj pozvali i ruského prezidenta Vladimira Putina. Kreml zatím účast nepotvrdil a opakovaně signalizuje, že by uvítal jednání v Moskvě. Zelensky se naopak chce setkat na neutrální půdě.
3: Sport.
4: A jedna aktuální zpráva. České tenistky postoupily do finále poháru Billie Jean Kingové. Triumf 2-0 nad Španělskem stvrdila i Linda Nosková. Ta porazila Kristinu Vuksaovou 7-6, 6-2.
3: Počasí.
4: Nadcházející noc bude jasná až polojasná, noční teploty 8 až 5 stupňů. Ojediněle čekáme i přízemní mrazíky, na horách 7 až 3 stupně Celsia. Zítra oteplí se, bude slunečno, jasno až polojasno, ráno mlhy. Denní maxima 17 až 20 stupňů, v Polabí až 22 stupňů Celsia. Nejvyšší teploty na horách 12 až 15 stupňů. Vítr povane slabý, předpokládané množství srážek. Žádné rozptylové podmínky dobré, tlak se nemění a bio zítra stejně jako dnes jednička. A to je mírná zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: 4,5 minuty po 15. odpolední špička v centru Pardubic. Trpělivý v tuto chvíli hlavně buďte na silnici 1/36, křižovatka u Trojce ve směru právě k Paramu a dál 37 na příjezdu do Chrudimi i ve směru na Chrudim.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Páteční dobré odpoledne Českého rozhlasu Pardubice pokračuje, jsou 4 minuty po 15. a já už se koukám, jaká muzika nám zazní a jaká muzika zpříjemní další část dnešního dne. Tak bude to Dara Rollins, Marie Rotrová, také si dáme třeba Babiho Daňka nebo Karla Gota. Do Východu Českého divadla v Pardubicích s novou sezónou nastoupil přímo ze školy Brněnské Náčkovy akademie herec Jan Augustin. Co čeká od svého angažmá, jaká má přání, tak to uslyšíte už za pár minut a také budeme mluvit o tom, že letošní počasí zemědělcům příliš nepřálo. Nejenom v Pardubickém kraji se letos urodilo méně pšenice, ječmene i žita. Nedostatek vláhy způsobil taky propad výnosů u řepky. Další podrobnosti už za pár minut.
3: Dobré odpoledne.

0: Třapatá nohatá. Marie Rotrová ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. 15 hodin, skoro 12 minut k tomu.
1: Počasí.
0: Přesně tak, jdeme kouknout na počasí. Informace o něm se určitě před prodlouženým víkendem budou hodit, abyste viděli, co si všechno můžete naplánovat. Předpověď připravil meteorolog z Českého hydrometeorologického ústavu Hradci Králové Tomáš Popelka. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: Vydrží dobré to dnešní odpoledne.
2: Tak, já bych řekl, že celkem ano, rozšířil se k nám oblast vysokého tlaku vzduchu, sice nám teďka přechodně k nám se dostává od severu jako více oblačnosti, ale večer už se zase začne rozpouštět. No a teploty se pohybují většinou mezi 13 a 16 stupni a vítr fouká od západu, severozápadu do 4 metrů, večer potom ten vítr začne být proměnlivý.
0: Co se týká noci na sobotu a soboty, tam to vypadá jak?
2: V sobotu nám bude oblačnost ubývat, bude postupně pojasno a šťastno, k ránu se zase objeví někde mlhy, nebude jich moc, teploty klesnou na 8 až 5 stupňů a můžou se objevit i ojedinělé přízemní mrazíky, to vypadá v těch různých útulíčkách. No a vítr bude foukat v noci slabý, proměnlivý do 3 metrů, nebo bude úplné bezvětří. No v sobotu tam to bude celkem pěkné, jasno až pojasno, teploty 17 až 20 stupňů, v Polabí se můžou objevit teploty v těch nejnižších polohách až k 22 stupňům. No a vítr bude foukat slabý, proměnlivý do 4 metrů.
0: Tak a další dny, tam to vypadá, jak říkal jste, že to není úplně zlé?
2: No, v neděli ráno dopoledne tam bude převážně oblačno, tam přece jenom se nám zase od severu dostane jako oblačno, jak to vypadá, mělo být průsvitná, odpoledne už bude postupně pojasno, večer se bude vyjasňovat. A teploty klesnou na 8 až 4 stupně, zase v údolích tam se můžou dostat při slabém větru až ke 2 stupňům a přes den by se vyšplhali na 18 až 22 stupňů, vítr bude foukat od jihových od 2 do 5 metrů. No a v podobném duchu to vypadá, jako je ten charakter počasí byl minimálně do poloviny příštího týdne.
0: Takže takový krásný slunečný podzim, babí léto vlastně můžeme
2: babí
0: říct.
2: Léto.
0: Babí léto. Tak jo, toliko počasí, meteorolog Tomáš Popelka, děkujeme a hezký den, naslyšenou.
2: Díky, napodobně.

0: Tady Oltáry a také Kristýna zaspívala v Dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice. Nedostatek srážek, sucho a nebývalé horké léto nepříznivě ovlivnili úrodu zemědělských plodin také samozřejmě v Pardubickém kraji. Podle krajské agrární komory tak letošní sklizeň patří k nejhorším za poslední roky. Dokládají to podprůměrné výnosy obilí, například u pšenice a ječmene klesly proti loňsku přibližně o tunu na hektar. Zemědělci teď mluví o ztrátách, víc už v příspěvku redaktora Ondřeje Wolfa.
1: Zemědělci letos v kraji zaseli obiloviny na 77 tisících hektarech polností. Z každého hektaru sklidili o tunu méně než v loni. Příčina je jasná, potvrzuje šéf regionální agrární komory Leoš Říha.
2: Za těch 8 vegetačních měsíců jsme měli jenom 2 měsíce, které byly srážkově nad průměr. A to byly měsíce únor a červen, to znamená po tom suchým lednu nám ten únor s tím 121 nebo kolik tam bylo procent normálu moc jako nepomohl a ten červen předežně má na 100% normálu nám taky nepomohl.
1: Tak horké léto, jako bylo to letošní, zemědělec Leoš Říha prý ještě nezažil.
2: Když jedete na to pole ráno, máte 30 stupňů v 8 hodin a na kombajnu odpoledne 43, tak to jsem jako opravdu nezažil, je to extrémní situace.
1: Následkem jsou podprůměrné výnosy u pšenice, ječmene, žita a ovsu. Výrazný propad je i u řepky.
2: Výnos je mizerný, 2,6 tuny je menší než ten mizerný loňský 3,1 tuny.
1: Zemědělci počítají ztráty. Kvůli celosvětově rostoucím cenám paliv přitom hospodaří s vyššími náklady. Roli hrají i nízké výkupní ceny mléka v živočišné výrobě, říká prezident Agrární komory České republiky Jan Doležal.
3: Další vstup, který se nám letos zdražil, tak jsou hnojiva. Hnojiva velmi závislá samozřejmě jednak na té geopolitické situaci, co se sem přes různé ty úžiny doveze, nedoveze. A druhá věc samozřejmě cena plynu, kdy prostě bez plynu, zejména tedy hnojiva na dusíkaté bázi se jen velmi těžko vyrábějí.
1: Situace podle zemědělců zatím není kritická, potravin bude dost, nejde ale zcela vyloučit růst spotřebitelských cen. Kvůli ztrátové sklizni jednají teď se státem o případných kompenzacích. Z Pardubického kraje Ondřej Wolf, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
1: Český rozhlas Pardubice.
2: Kdysi u silnice stával, deku do půlce.

0: zvítězila pravda a láska. Yes,
1: we can. První podzimní pátek 25. září. Vše nejlepší všem nositelkám ryze zlatého jména Zlata. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Dva hokejové týmy originální šestky, která hrála až do rozšíření kanadsko-americkou NHL, byly založeny přesně před 100 lety v roce 1926. V Detroitu vznikly Cougars, později Red Wings a v Chicagu Blackhawks. Tehdy 14-letý student Larry Mullen Jr. přesně před půl stoletím v roce 1976 vyvěsil na školní nástěnku střední školy v Dublinu inzerát, že hledá spoluhráče do skupiny. Pár lidí se přihlásilo, celkem 6, a začali zkoušet u nich doma v kuchyni. Někteří odpadli, ale 4 zbylí si později dali jméno U2. Užitkový vůz pick-up na platformě Favorita začala vyrábět Škoda před 35 lety v roce 1991. Nový archivní areál v Praze 4 Chodovci byl slavnostně otevřen před 25 lety v roce 2001. Ten se stal sídlem Národního archivu. Největší teleskop na světě, který slouží k výzkumu vesmíru, spustila Čína v provincii Guizhou na jihozápadě země před 10 lety. Přezdívá se mu Boží oko a je to pořádná bulva. Talířová anténa má průměr 0,5 kilometru. To je plocha 4 Václaváků. Legendární skladatel, muzikant a dirigent Jaroslav Ježek se narodil v Praze před 120 lety v roce 1906. 80. by dnes oslavil herec, který propůjčil svůj hlas Pavlovi Trávníčkovi v pohádce Století.
2: Jsem si právě teď vybral nevěstu a nevím, kdo to je.
1: 3 oříšky pro Popelku. Petr Svojtka. Trávníček měl tehdy dost silný brněnský přízvuk a Hantec v Popelce.
3: Máme špicový hajfy na sicrách.
1: 75. narozeniny slaví pěvec Petr Dvorský. 75 má dneska i Luke Skywalker z Hvězdných válek, herec Mark Hamill. A já přeju krásný pátek.

0: Václav Neckář je za námi, ale páteční dobré odpoledne Českého rozhlasu Pardubice pokračuje a já už jsem zmiňoval, že novou hereckou posilou Východočeského divadla v Pardubicích je od nové sezóny čerstvý absolvent JAMU v Brně oboru muzikál Jan Augustin. Mladý herec přichází s mnoha ideály a nemalými plány a Miladu Velehradskou mimo jiné zajímalo, jak se dostal k divadlu.
1: To byl vlastně takový jeden velký omyl. Já jsem chtěl být učitel nebo archeolog. To herectví, to jsem lehce sešel z cesty. Učitelka na střední hledala právě do dramaťáku nějaký lidi a já jsem se jí naskyt, páč jsem jako jediný měl volno a začalo mě to bavit, tak jsem zkusil Damu, to nevyšlo, tak jsem šel na ČVUT a pak jsem zkusil po druhý, tentokrát už i JAMU a to už vyšlo. Úžasný 4 roky, právě to ukončuju, pozítří mám obhajoby diplomových prací, už nebudu studentem, už stačilo. Ale ani jeden rok bych neměnil. Já jsem měl obrovský štěstí na profesory a celkově byl zaměřený hodně na pohyb, hodně na intuici a hodně na herectví, že byť jsem studoval muzikál, tak jsme si přezdívali Činohra plus, aspoň hrát umíme.
2: Tak tady máte šanci.
1: Já už jsem měl tu možnost, viděl jsem Frankensteina, který byl úžasný. A teď já tam budu i zaskakovat. Na to se moc těším.
2: Jste pěvecky na tom dobře. Tenor?
1: Ježišmarja, ne. Čím níž, tím líp za mě. Nahoře to je moc práce a já takový basbariton spíš. Já to beru jako další dimenzi, jak přenést příběh. Že buď to se jako mluví, nebo se tančí, nebo se zpívá. A ten muzikál všechny tady ty složky spojuje a každý si z toho vybere to, co se mu líbí, nebo veme tu syntézu a má z toho úplně takzvaný jako 3D zážitek. Ze školy jsem úplně nebyl moc zvyklý na hlavní role a text, než bych tady nějakou dostal. Ale už to množství textu tak pro mě bylo velice příjemné překvapení. Vždycky se mi dostane pomoci.
2: Jste ještě na začátku?
1: Já jsem měl sem dostat práci, tak tu jsem dostal. Takže teďka už si ji zbývá udržet do konce života.
2: Co film, televize?
1: To samozřejmě, to je další meta, no, ale nemyslím si, že bych byl jeden z těch herců, kteří by měli cit pro tu kameru. Mám tendence k tomu být velice výrazný. A ty Pardubice jsou úžasný kompromis.
2: Že máte větší šanci se něco naučit.
1: Přesně tak. Za ty štěky, co bych dělal v Praze, tak tady mi toho dá mnohem víc.
2: Sníte o nějaké roli?
1: Romeovi a Julii je jedna úžasná postava, který je strašný frajer a umře v první půlce a má volno. Mercutio má tam skvělý souboj a všichni na něj vzpomínají v tom nejlepším. Taková role pro mě. Nabídky moc nechodí, no.
2: Jste trpělivý?
1: Co jiného mi zbývá? Já mám rád, když mi lidi tleskají a tady mi za to vyplatí, takže i věřím.
0: Říká nová posila Východočeského divadla v Pardubicích Jan Augustin, se kterým si povídala Milada Velehradská.

0: osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice.

0: Lahůdky v podání skupiny Divoký byl. My také nabídneme takové zábavné lahůdky, řekl bych, za pár okamžiků v Humoriádě, kterou vás provedou Aleš Cibulka a také Pavel Kučera. Samozřejmě i vy posluchači se můžete do výběru scének, které zazní nebo nezazní, aktivně zapojit prostřednictvím svého telefonu, SMSek nebo přímo telefonátu. Takže tohle vás čeká krátce po 16., ale teď už dnešní spotřebitelský servis, ve kterém se ptáte, co všechno je součástí reklamace. Radu pro obchodníka má náš odborník Josef Černý.
1: Dnešní dotaz je od prodejce a zní takto. Zákazník nám přinesl k reklamaci cestovní kufr, prý má vadné ucho. Jenomže on to ucho nepřinesl, prý ho ztratil a snažil se nám namluvit, že ho ztratil právě proto, že bylo vadné. Musíme reklamaci uznat? Pane posluchači, kupující musí dodat k reklamaci výrobek kompletní, nemůže reklamovat ucho kufru, které nepřinesl. S tímto odůvodněním tedy reklamaci klidně zamítněte.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
0: Polička má další dvě umělecky vymalované autobusové zastávky. Na hradě Rychemburg bude o víkendu dobrodružný program pro děti. Opozice podala podpisy k hlasování o nedůvěře vládě. Schůze začne příští týden. A zítra se oteplí, bude většinou slunečno, jasno až polojasno, teploty do 22 stupňů. Čerstvé zprávy má Petra Beránková, vítám vás. Polička na Světavsku pokračuje v oživování autobusových zastávek. V minulých dnech dostali uměleckou výmalbu další dvě. Motivem jsou zase poličské pověsti, vysvětlila mluvčí města Naděžda Šauerová.
2: Inspirací se tentokrát staly příběhy obětavé měšťky a polička stanicí vojenské stráže. V následujících dnech bude na zastávky vráceno sezení, stejně jako u zastávek vymalovaných v minulém roce. Přibudou také QR kódy s odkazy na vyobrazené pověsti.
0: Lidé můžou zítra v časech na Pardubicku pomoct s péčí o přírodu v bývalé cihelně. Roste tam několik vzácných slanomilných rostlin a lokalita patří k jejich několika málo vhodným stanovištím v regionu. Dobrovolníci budou upravovat místa, která tyto rostliny potřebují k růstu. Začátek je v 9 u pomníku obětem první světové války. Součástí dopoledne bude taky krátká exkurze s odborníkem, který přiblíží zdejší přírodu a význam její pravidelné údržby. Hrad Rychemburg na Chrudimsku připravil na prodloužení víkend speciální program pro děti. Čeká je bojovka po stopách svatého Václava, při které budou plnit úkoly pátrat a objevovat. Hrad zůstane zároveň otevřený i pro běžné prohlídky a návštěvníci si tak můžou prohlédnout novou expozici Alchymie planet. Tu přibližuje ředitelka regionálního muzea v Chrudimi Klára Habartová.
3: Ona se zabývá planetami sluneční soustavy, ale i planetami, které jsou mimo sluneční soustavu. A v několika místnostech tady máme vůbec to, jak ty planety vznikly. A máme tady i sbírku nálezů meteoritů.
0: Opozice na příští týden svolává hlasování o nedůvěře vládě. Kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO chce svrhnout třeba kvůli stavu veřejných financí nebo údajnému střetu zájmů premiéra. Hlasy na to ale asi mít nebude.
4: 92. Všechny.
5: Podpisy všech poslanců opozičních stran ráno donesli jejich předsedové do kanceláře šéfa sněmovny. Na svolání schůze k vyslovení nedůvěry to stačí. Pro svržení vlády je to málo. I tak má podle předsedy Starostů Víta Rakušana schůze smysl.
6: My tady zastáváme právní a demokratický stát, který Andrej Babiš torpéduje ze všech stran a snaží se ho zničit.
5: Opozice vyzvala koaliční poslance, aby se k ním při hlasování připojili. To se podle šéfa sněmovny a předsedy SPD Tomia Okamury nestane. Právo opozice vyvolat hlasování o nedůvěře respektuje. Považuje to ale za předvolební gesto.
7: My nemáme žádné obavy, naše koalice funguje velice dobře.
5: Poslanecká schůze k vyslovení nedůvěry vládě začne v úterý odpoledne. Zřejmě se protáhne nejméně do středy. Z poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Před námi jasná až polojasná noc, noční teploty 8 až 5 stupňů a čekejte přízemní mrazíky. Zítra zase slunečno, jasno až polojasno, ráno mlhy, denní maxima 17 až 20 stupňů, v Polabí až 22 stupňů, na horách 12 až 15. Vítr slabý, rozptylové podmínky mírně nepříznivé, tlak se nemění a bio zítra jednička mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice. Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Humoriáda.
9: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Aleš Cibulka. Dobrý den, ahoj, víte.
10: Hezký dobrý den, zdravím vás všechny na příjmu Českého rozhlasu, tebe zvlášť.
9: Děkuji.
10: Chtěl se znajít, co zeptat ještě.
9: Ne, chtěl jsem dát verš.
10: Jo, jedej.
9: Dám verš, je jednoduchý, je... Jak se to říká? Přiléhavý. Naše rodinka společná, zábava výtečná.
10: To jsi napsal sám. Milí posluchači, bylo to nejhorší, co jste mohli slyšet. Teď už se bude kvalita jen zvyšovat.
11: Všichni známe.

0: 10 deka, 20 deka, jeden rohlík, jedna deka, všechno máme. I Aleše Cibulku dokonce ve studiu, tak Aleši, jak se máš, co dělá?
1: Mám se krásně, hekticky, podzimně, ledva skončily prázdniny a člověk se vrátil z chaloupky, tak to tak rychle začalo ten fofr, hodně cestování, ale samá hezká, příjemná práce, samá hezká, příjemná setkání.
0: Použil si krásné slovo ledva, měli bychom to mladší generaci vysvětlit možná?
1: Ne, ale já, když řeknu ledva, tak si připadám hned o něco inteligentněji a víš, jako když tam hodíš nějaký ten přechodník, i když je to blbý, to je jedno, tak někdo si třeba řekne, hele, to je chytrej kluk, řekl ledva.
0: Má načteno. Dobrá, tak rozhlas jede, to jsme zaznamenali, budeme vysílat také záznam ze zábavného večera s panem Rosákem, Silonou Čákovou.
1: Ano, ano, to byly Ivančice, tam bylo nádherně.
0: No. A co jste tam vyváděli, to co vždycky?
1: To co vždycky, ale mě fascinovalo to muzeum RAF, které je věnováno letcům druhé světové války. Nádherný prostor, bývalá továrna, které místní mecenáš úžasný dal dohromady. A vždycky, když přijedeme na nějaké místo, které je jiné než třeba kulturní dům, kino, divadlo, tak je to zážitek. A já teda musím říct, že většinou, když se řekne Ivančice, tak se vybaví samozřejmě Vladimír Menšík, ale vybaví se nově těm, co si poslechnou, i Alfons Mucha. A dokonce díky rozhlasovému archivu si ho poslechneme. No a potom muzeum RAF a vůbec letci RAF, co mají co společného s Ivančicemi a tak podobně. No Honza Rosák byl taky nadšený, když to tam viděl.
0: Naši posluchači to nakonec uslyší, budeme zvát i v této hodině, máme anonci, takže dobře poslouchejte, ať vám nic zajímavého neuteče. A teď mi neutečeš, teď mi rovnou vybereš, tedy nám i posluchačům, prvního účinkujícího
1: a
0: z archivu.
1: Mě zaujalo povídání o studiu herectví, to by mě zajímalo, jak to měl Miroslav Donutil. Tak tím bych možná dneska startoval, může být? Jo? Výborně.
0: Jdeme na něj.
1: Tak ledva
2: tím pro mě slastně končila střední škola, ale během té střední školy my už jsme se začali pasivně i aktivně kontaktovat s divadlem. Pasivně, protože jsme chodili, jak jistě víte, na výstavišti bylo takové divadlo, do divadla Julia Fučíka. To bylo divadlo pro mládež a mládež tam chodila povinně. My jsme tam chodili opravdu neradi a to divadlo nás bavilo jenom tehdy, když s námi ve tmě spolupracovali naše spolužačky, jinak nám to bylo celkem ukradený a v těch chvílích jsme stříleli po hercích fazole a hrách a boby, no prostě jaká luštěnina zrovna byla po ruce. Na bocích jeviště toho divadla svítily dva neskutečné nápisy. Skutečně tam byly, pokud jste tam chodili, tak si to pamatujete, tam bylo napsáno nerušte herce, pořád to takhle blikalo. To mělo svoje opodstatnění, že jo, pač my jsme skutečně rušili, že jo. Já jsem tam zažil situaci, kdy jsem poprvé v praxi viděl scizovací Brechtův efekt. Tam byla herečka, která hrála stařenku. Já, když dovolíte, vám to předvedu. Takhle chodil a potom jevišti prostě dělala takovou tu rozklepanou stařenku a najednou dostala zásah prostě tou fazolí někam sem, jo. Ono řekla, děcka, tak ale teď už mě to přestává opravdu bavit. Já vám to fakt říkám na rovinu, ještě jednou někdo vystřelí a já nebudu hrát, opravdu. Nebudu. A už to říkám naposledy, opravdu. Já jsem tě dobře viděla. A zase se vlomila do té postavy. Tak. To jsem si uvědomil, že to divadlo je obrovská legrace vlastně tenkrát, ale co pak to, ale tam tenkrát přišlo k takové situaci, že ten náš ředitel cítil povinnost nás napomenout a přišel o přestávce na jeviště a řekl všem, jestli se okamžitě nepřizná ten, který herečku, dejme tomu Kratochvílovou, střelil fazolí do čela, tak celá škola dostane dvojku, trojku schování! Dostal pochopitelně zásah taky, že? Jenomže on neznal ten divadelní prostor na rozdíl od těch herců, takže on udělal 4 kroky dopředu a tam bylo orchestřiště potaženo jemným tylem. On nakročil na to orchestřiště a zahřměl do něho. A ještě dneska vidím, jak ta ručička takhle z toho orchestřiště hrozí, jo? No tak na tohle divadlo vzpomínám velmi rád. To byla taková pasivní konfrontace s divadlem. Aktivní, to bylo to divadlo, o kterém jsem mluvil, když jsem šel na ty přijímačky. To divadlo se jmenovalo Debakl, mělo patřičný název, protože my jsme si byli vědomi jistého riskování při experimentování, které jsme v tomto divadle prováděli. A kdyby to náhodou nedopadlo, tak máme takový název, tak co se divíte, že jo? No, ale já jsem skončil střední školu, přešel jsem na Janáčkovou akademii muzických umění a musím říct, že znovu jsem se začal potkávat s fantastickými fantastickými pedagogy. Například jeden z vynikajících pedagogů byl Antonín Julina. To byl vynikající jazzový kytarista, skvělý kytarista, koncertní kytarista, jezdil po celém světě a my mu tam drnkali. Ten z nás musel šílet. A my jsme to nevěděli, že to je takovejhle gigant, že jo. My tam byli dokonce spolužáci, kterým jsme vždycky takhle nastavili C-dur akord. Verili jsme jim ho tam takhle, jo. Oni s tím vešli a začali zpívat. Lidé o ní říkají, že je v lásce nestála, ale ona potají jediného v srdci má. Krásná bláva, krásná bláva. Diana, naschledanou, pane profesore.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Miroslav Donutil o studiu herectví, naťuknul to. Aleši, ty jsi taky studoval toto řemeslo?
1: No jistě ano, já jsem studoval.
0: Prozradíš něco?
1: Studií? Já jsem to herectví studovat jako čistokrevně nechtěl. Já jsem chtěl studovat moderování, ale tenkrát i u nás na vyšší odborné škole herecké a moderátorské to šlo ruku v ruce. Takže to herectví tam muselo být. Mí třídní profesoři byli Olda Wiesner a Veronika Žilková. A teď jsem zrovna nedávno vzpomínal na to, že oni vlastně vzali nás do ročníku 30. A kantoři se rozebírali do tří tříd. V jednom ročníku třeba byl Standa Zendulka s Lenkou Skopalovou, třídní. Vždycky to byla takováhle dvojice a oni si vybírali z té třicítky lidí tak, aby v každé té třídě byly různé typy. Jemná dívka, drsná dívka, milovník a tak podobně. A my jsme vlastně předvedli na jevišti divadla, co jsme dělali u přijímaček a oni si nás rozebírali. A mě si ten Olda s Veronikou vzali jako prvního. A já jsem celá ta léta žil v přesvědčení a byl jsem si tím jistý, že uviděli ten bryskní talent, tak po mě okamžitě šahli, aby si mě nevzal nikdo jiný. Po letech, když už jsme dostudovali na jednom večírku, mi Veronika prozradila, že to bylo naopak. Ale že viděli ve mně takové pole neorané, opravdu jako neotesánka, kluka z Karlových Varů, který přišel v takový tý bílý košili se zlatým řetízkem, který jsem si koupil někde u Vietnamců a měl jsem bílý černý mokasiny
0: prostě
1: na nohou.
0: Intelektuální vzezření na první pohled.
1: Vzal jsem si to nejlepší, co jsem ve Varech obchoďáku sehnal. A oni, když mě viděli, tak se v nich probudil ten Higginsovský takový put a řekli si, tak jestli z tohohle chlapce z venkova něco uděláme, tak to bude jako stvrzení naší pedagogické činnosti geniální, tak proto po mně šahli jako po prvním, že si řekli, hele, z tohohle kluka, jestli něco uděláme, tak to jsme dobrý.
0: No tak udělali.
1: No tak podívali.
0: Jinak by si to s námi nebyl.
1: Vždyť to je pravda,
0: jako
1: to je pravda. No. No jo, to je fakt. No,
0: Žilková sem nechodí ani Wiesner, takže...
1: Podívej se,
0: překonal.
1: Když to je to, když žák přeroste své učitele a dostane se na rozdíl od nich do humoriády.
0: Tak přátelé, vraťme se do archivu, máme tady úžasnou nabídku, Velká S.A. Miroslav Donutil anebo Jiřina Bohdalová jako učitelka Lídlová.
1: No tak to bych ani nedával hlasovat, dej Anešku Lídlešku, ne. To je nejúžasnější, dej Anešku Lídlešku.
0: Musíme to udělat podle pravidel.
1: Výborně, ale já budu zvedat telefony a prosím vás všichni, co zavoláte, řekněte Anešku Lídlešku. Omlouvám se panu Donutilovi, ne. Ale Aneška Lídlová.
0: Nebojte se nic.
1: Zachránili tonoucího spolužáka.
0: No jasně.
1: Ve Strážnici.
0: A Drážďany tam byly.
1: Drážďany, taky. No jo.
0: Teď ti to můžeš říkat místo paní Jiřiny.
1: Ne, Bohdal,
0: to by si nedovolil. Dobrá, humor mezera A, humor mezera B, to jsou SMS buď Miroslav Donutil nebo Jiřina Bohdalová. Hlasujte na 90 011 04 SMS-kami anebo zavolejte na 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
2: Tady je páteční humoriáda, Aleš Cibulka a Pavel Kučeravá. Zdraví, pojďte si zahlasovat, jestli chcete pana Donutila nebo paní Bohdalovou. Tak co vy na to? Dobrý den.
3: Dobrý den, milí pánové. Opa,
4: dobrý den.
3: A Aleš by vůbec mě nemusel přesvědčovat, protože já jsem pro paní Bohdalovou. Navíc je to moje jmenovkyně. Yeah.
4: Tak to je úžasný, Jiříko, zdravíme a děkujeme. Ano.
2: Mějte se.
3: Rádo se stalo.
4: Mějte se krásně, díky.
2: Dobré odpoledne.
5: Dobré, hezké páteční odpoledne.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den, Aleši. Zdravím pana Pavla.
2: Dobrý den.
5: A srdečně zdravím i vás, pane Aleši.
4: Děkuju.
5: Poslouchám na všech stanicích, kde se vyskytujete. A chtěla bych takovou poznámku jenom, že jste se vašim rodičům povedl.
4: Je.
5: Tím pádem je zdravím.
4: Výborně, já si to píšu a vyřídím. Ledva to bude možné. Víš, co to ledva udělalo?
2: Já bych si ledva zapsal hlas.
5: Děkuju. A mějte se hezky víkend. Přeju vám oběma. A dála bych tu Lidlovou.
4: Ano, jistě,
2: zapsáno,
4: samozřejmě.
2: Děkujeme.
4: Ano. Děkujeme a děkuju za ta slova.
2: Tak jo, a jdeme dál. Kdo pak je s námi? Dobrý den.
6: Dobré odpoledne. Standa Zemník vás, Pavle, zdraví. A pana Cibulku taky.
4: Zdravíme.
6: Protože v českém jazyku jsem nikdy nevynikal, šlo by slovo lidva nahradit sotva nebo jenom?
4: Ano, já myslím, že obojím.
2: Sotva určitě.
4: Přesně, sotva určitě. Mm-hmm.
2: Takže ledva jste to řekl, už to víme, že ano. To může být sotva. A tak. Kam s vaším hlasem?
6: A já dám na návrh panu Cibulkovi.
2: No že jo, Jiřina má protekci.
4: No dobře. Jistě, ano.
2: Tak děkujeme. Děkujeme pěkně.
4: Učitelka Lidlova.
2: Naslyšenou.
4: No a budeme telefonovat tak dlouho, než zvítězí Aneška Lidlova. Kolik je to teďka už, jako
2: počkej,
4: kdo vítězí?
2: Já myslím, že jsi herec, moderátor, že jsi režisér, to si mi neřekl.
4: Ne, to jsem, ale amatérský.
2: Aha, tak dobrý den.
7: Dobrý den. U telefonu Milan ze Soběsuk.
4: No. Dobrý den.
7: A chtěli bych taky tu Lidlovou, abych udělal panu Cibulkovi radost. Jo? Mm-hmm. No a když tak, jestli můžu poprosit, ať pan Cibulka zastupíná za nějakého svého oblíbeného prvorepublikového herce. Děkuju moc, mějte se hezky, naschledanou.
4: Určitě, to si píšu.
2: Děkujeme.
4: A sotva bude troška času, tak můžu.
2: A nechceš rovnou?
4: Rovnou?
2: No rovnou.
4: To bych bylo hodně, ale krásné vzpomínky jsou tak třeba Oldřich Nový, anebo počkej, já bych...
2: Zavřete,
4: jo, ale Oldřich Nový krásný, já si vzpomínám, že když se Zity Kabátové ptali na jedné besedě, jestli někdy měla něco s Oldřichem Novým. Zita nádherně vyprávěla takové velmi necudné historky, ale cudně, krásně. Byla to přeci jenom dáma, které táhlo na stovku a někdo se jí ptal na té besedě, jestli někdy něco měla s Oldřichem Novým a ona říkala, milé dámy, to nešlo. On měl svoji manželku Alici a ta s ním všude jezdila na natáčení, na zkoušky do divadla, na premiéry, všude s ním jezdila, ano, všude s ním jezdila, ta ho hlídala, ale neuhlídala.
2: Aha.
4: Decentní dáma to ano, byla. Takže kratinká vzpomínka.
2: Děkujeme pěkně, pojďme dál. Máme tu výsledek hlasování, sečetli jsem.
4: Ano, počítej správně.
2: Je to Jiřina. Je to Jiřina Bohdalová, takže učitelka Lidlová nám něco řekne.
8: No tak mluvte. Jmenuji se Aneška Lídlová. Již 14 let učím na zdejší devítiletce. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího spolužáka, byli vyznamenáni školským inspektorem a rovněž zvítězili ve sběru léčivých rostlin. S naším žákovským orchestrem jsme byli až v Drážďanech. Náš taneční kroužek se zúčastnil strážnice. Letos vybudujeme nové hřiště. V tom nám velice vychází vstříc náš městský národní výbor, jmenovitě jeho předseda, soudruh Mlčoch Antonín.
9: Teserý.
8: Ano.
9: Takže rozsvítíme a pojedeme. A mladenci, hoďte sebou, až musíme ještě stihnout tu volbu svačinářky v Drožďárnách, jo? Dělej, čas letí, hele, podívej se, čas letí. Soudružko Lídlová, prosím vás, budete mluvit, až vám ukážu.
8: Ano, jako rukou.
9: Rukou. Takhle, jo?
8: Jmenuji se Aneška.
9: Já vám ukazuju, jak vám ukážu. Pozor. Kamera. Jede. Klapka.
10: Učitelka poprvé.
8: Jmenuji se Aneška Lídlová. Již 14 let učím na zdejší devítiletce. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího spolužáka, byli vyznamenáni školským inspektorem a rovněž vyhráli soutěž ve sběru léčivých rostlin. S naším žákovským orchestrem jsme byli až v Drážďanech. Náš taneční kroužek se zúčastnil strašnice.
9: Stop, Soluško Lidová, je to bezvadný, ale je to trošku strojený, víte, takový jako škrobený, bych řekl. Tak my říkáme štrenk, víte? Bylo by to chtělo přirozenost, bezprostřednost, víte, jako když si povídáte s diváky.
8: Nebo jako se žáky, že?
9: No, spíš s diváky, Soluško Lidová, spíš s diváky. Tak pozor na to, bezprostředně, jo, pojedeme. Kamera.
11: Jede.
9: Klapka.
10: Učitelka po druhé.
8: Jmenuji se Aneška. Již 14 let učím na zdejší devítiletce. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího spolužáka. Byli vyznamenáni.
9: Co se děje? Co je, Pepo?
11: Paní učitelce se děsně, ale děsně leskne nos.
9: No tak přepudrovat, jo, a honem.
12: Jo, zasnu, jo.
9: Nezasnu, jedeme dál. No, nos je dobrý, Pepo.
11: Jo, dobrý.
9: Tak pozor. Kamera.
11: Kamera jede.
9: Klapka.
10: Učitelka po třetí.
8: Jmenuji se Lídleška Aneška. Aneška Lídlová učí.
9: Přeřeknout se může každej, že jo, to?
12: Ale že to zasvím.
9: Nezasvínej, vy tě jdeme okamžitě.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Nezasínáme, jedeme dál. Jiřina Bohdalová s Vladimírem Dvořákem anebo slovenský Silvestr 1965. Tak to je výběr. Mm-hmm. Pro posluchače.
4: No, humor to není výběr, dopustíme si Anešku Lídlešku, rozumíš tomu? To je jako, tady demokracie neexistuje, omlouvám se slovenskému Silvestru, ale mimochodem, když jsme si s Jiřinou Bohdalovou o téhleté scénce povídali, protože ta je opravdu jedna z nejslavnějších, tak se mi svěřila s tím, že to byla taky jedna z nejsložitějších, protože ono to vypadalo, že tak jako plácá a páté přes deváté, že to motá, jak se jí chce. Ne, to byl přesně daný scénář a vtipné je to právě v tom, že tam doklapávají všechny ty věci, které jakoby tam mají být. Jak měli. Tak to jsem jako jenom, když něco vím, tak to povím. Uh-huh.
2: Uh-huh. Co nevím, nepovím. No, takže, ale vím, že humor mezera A a humor mezera B jsou SMS, které pošlete na 90 011 04, Ačko Jiřina Bohdalová, Bčko slovenský Silvestr, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje. Aleš Cibulka, náš dnešní host, je host činorodý. Kromě akce Rozhlas jede, určitě má v plánu další věci. Na co se můžeme těšit?
2: No, je toho hodně. Je tady podzim, takže na světě vlastně už je 19. Cibulkův kalendář pro pamětníky. Už po 19. Mě můžete mít na nočním stolku, na ledničce nebo na pracovním
1: stolku. Kde pořád čerpáš inspiraci pro ty kalendáře?
2: Já mám vždycky hrůzu na konci každého roku, že už mě nic nenapadne, ale poslední roky je to tak, že jsou to vlastně vzpomínky těch kolegů, kamarádů, kteří ještě pamatují tu zlatou éru, a tentokrát Carmen Majerová a Petr Kostka a jejich vzpomínky na hvězdy pamětnických filmů. No a současně s tím vlastně vychází i třetí díl trilogie, tentokrát Věčné tváře českého filmu, a nádherná fotografická knížka, která je doplněná právě vzpomínkami, takže to jsou takové novinky. No a potom jezdím po vlastech českých i s jinými pořady, s Michalem jezdíme s pořadem Tři chlapy nejen v chalupě. Jezdíme my dva a náš vypet Tobiáš, tam vyprávíme historky. Kromě toho s pořadem sejdeme se na Cibulce, po vlastech českých, vždycky kdo si koho objedná, tam ho přivezu. Teď jsme byli třeba v pondělí v Ostravě a tam jsem vyrazil s Janou Švandovou a s Andreou Čunderlíkovou, nesmrtelnou seriálovou Inou. Největší šok pro všechny diváky, a na tom jsme se shodli, ale Andrejka je nesmírně, hezky řečeno, ukecaná dáma. Všechny vždycky překvapí, že Ina mluví.
1: Ano, to jsem chtěl říct.
2: Že Ina jako mluví.
1: Protože ty pětiminutové záběry na její přemýšlení a nic.
2: Ano, ale ona vyprávěla krásně, že pan režisér vždycky říkal, ona vždycky říkala, já jsem tam byla jak kráva, teď jsem koukala na toho Blažeje, on se mě zeptal, jestli ho miluju. Odpověděla jsem za strašně dlouho, pan režisér to zastavil, říká, výborně, Andrejko, a teď ještě dvakrát tak dlouho. Dvakrát tak dlouho. A ona říkala, jako, že to byla pro ní velká muka, jakože už tenkrát byla velká štěbetelka, velká jako mluvící, ale její text, její role z těch 20 dílů se vešel na A4. Být krásná. Ano, ale chlapi na to tenkrát samozřejmě letěli. Kdo by nechtěl mít doma Inu?
1: Neupovídanou manželku.
2: Ano, ale dokonce jedna z dám, tadyhle na té besedě se jí i ptala, kdyby se měla jako žena rozhodnout mezi Blažejem a mezi tím, co hrál Jaromír Hanzlík, tak to byla zajímavá otázka, která padla z pléna. Řekla, že by chtěla toho nevěrného Blažeje, jako tedy Andrea Čunderlíková.
1: No, jenomže život to všechno zamotal, takže Libuška měla svého Josefa doma.
2: Ano, a pozor, Andrea Čunderlíková příští týden slaví zlatou svatbu se svým manželem. 50 let je s ní, ten se s ní seznámil a vzal si ji v době, kdy ještě nebyla Ina. A pak byla hned v jiném stavu.
1: Ina je jiná.
2: Už. Ina je jiná. Tak to byly jen tak drby za
1: zákulisí. Kdo tomu ještě rozumí a ví, kdo je kdo, tak může s námi pokračovat. V tuto chvíli hlasujte Jiřina Bohdalová anebo slovenský Silvestr. Co si vyberete, kterou zábavu pro pátek? Dobré odpoledne. Haló, haló.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Tady se ze Štětí. Zdravím pana Cibulku.
2: Zdravíme, dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím vás, pane Cibulka. Bylo to krásný v Dubí.
2: Je, výborně. No tak to je úžasný, ano, vy jste krajan, tak to je paráda.
3: Ano, ano, a já jsem ten, co po vás chtěl tu uzenou kýtu.
2: Ano.
1: Ty jsi měl uzenou kýtu?
2: V tom bole, prosím tě.
1: To,
2: já nejezdím s masem po poutích. Ano, vím samozřejmě.
1: A cukrovou vatu nemáš?
2: Ne. No všecko tam je samozřejmě, tak i langoše.
3: Tak,
1: no, Pepo.
3: Tak jedničku.
2: Ano.
1: Ačko, Jiřinu, děkujeme krásně.
2: Děkujeme, mějte se krásně a těšíme se v Dubé.
1: Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne.
2: Dobrý
4: je
2: den.
4: Robert Holomouce.
2: Dobrý den.
4: Můžu hlasovat, tak bych hlasoval potom Silvestr, paní Bogdala, sympatiačka, ale teďka už jsme slyšeli, tak aby byla rovnováha.
1: Děkujeme pěkně, mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je tu?
5: Haló, haló.
2: Dobrý den.
5: Krásná Plzeň.
2: A, zdravíme.
5: Já vás zdravím. Oba dva, Pavle i vás, Alešku. Viděli
2: děkuju.
5: Viděli jsme se na besedě.
2: Ano, ano.
5: Jo? Červený šatek.
2: No, jistě.
1: Ty jsi měl červené šaty?
2: Jo, červený šaty a kejtu v podpadí, prosím tě.
1: Tak to si někdy zajdu na ten tobogán.
5: A neodcházejte od rozdělaného díla.
2: Ano.
1: Takže Jiřina.
2: Děkujeme, mějte se krásně.
5: Krásnej víkend.
2: Taky.
1: Děkujeme. Děkujeme krásně. Tak, já myslím, že můžeme sečíst hlasy i tyto pro ilustraci, které jsme slyšeli, a vítěze už máme.
2: Ano.
1: O Drážďanech to bude, a nejen o nich.
2: Dojedem Lídlešku, děkuje.
6: Kamera jede!
7: Klapka.
6: Učitelka po čtvrté.
7: Jmenuji se Aneška Lídlová již 14 let.
8: Já jsem vám nemávnul, já jsem vám jsme se domluvili, že vám ukážu, ne? No tak. A úsměv trošku a bezprostředně, přirozeně, jo? Kamera.
9: Kamera jede.
8: Kapka.
6: Učitelka po páté.
7: Jmenuji se Aneška. Již 9 let učím na zdejší 14 let. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího předsedu Mlčka Hamzovina s naším tanečním kroužkem vybudujeme hřiště ve Strážnici. Náš...
8: Vy jste mi tam zapomněla ty Drážďany.
9: Mně dochází materiál.
8: Se vejdejte to cancourek, prosím
9: tě.
8: Tak on nezasínej! Ten maniak s tím zasínáním porád. Když se soudružka soustředí, nezapomene na ty Drážďany, taky máme za minutu doraženou. Jo, prosím vás, soudružko Lídlová, ty myslí, nehraj si tady, čas letí, člověče. Prosím vás, neříkejte mi Mlčocho Antonína, jo?
7: Ale on se tak jmenuje.
8: No on se tak jmenuje, on se jmenuje Antonín Mlčok, ne? Jde o tu jeho přirozenost. No tak. Kamera.
9: Kamera jede.
8: Kapka.
6: Učitelka po šesté.
7: Jmenuji se Antonín Mlčok a učím ve sběru léčivých inspektorů na tonoucím hřišti. Letos vybudujeme taneční kroužek Národního výboru Drážďané. To nám velice vychází vstříc zdejší 9letá strážnice Lídlová.
8: Stop!
9: Pro mě dobrý!
8: Berem!
0: Humoriáda.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje v tuto chvíli výběrem našeho hosta Aleše Cibulky. Co to bude?
2: Ano, já se tady probírám těmi ukázkami a tady mě zaujalo, ano, že jsme vedou s Cibulkou, podíváme se do cirkusu, protože povídky Šimka a Grossmana, troufnu si říct, docela mám naposlouchané, ale návštěvu cirkusu si teda nevybavím, já mám normálně mezeru ve vzdělání, čili návštěva cirkusu Šimek a Grossmana.
1: Je to tady, prosil. Ano.
3: Naše rodina patřila již po několik generací ke smetánce města. Táta uměl číst, máma psát a snad proto se dali dohromady, aby rodili vzdělance. Přivedli nás na svět 7 a pečlivě dbali, abychom od malička nevynechali jediný kulturní podnik. Nás děti proto mrzelo, že jsme dosud, ač nejstarší z nás se měl za týden ženit, neviděli cirkus. Nesnad, že by do města nikdy nezavítal, ale náhoda tomu chtěla, že plakáty viděl vždy jen otec sám bez maminky a styděl se požádat kolem jdoucí, aby mu zapsali, kdy a kde se pořad koná. Až se na nás usmálo štěstí. Maminka dostala v práci za odměnu vstupenky pro celou rodinu a tatínek nám doma přečetl, že jsou právě do cirkusu a pojízdného zvěřince a to na příští neděli. Radost nás dětí neznala mezí. Také na rodičích bylo vidět, že jsou s dárkem ROH navýso spokojeni. Snad jen prvorozený bratr Čenda nezdílel naši radost, neboť si uvědomil, že návštěva cirkusu koliduje s termínem jeho svatby. Když nám to připomenul, všichni jsme zesmutněli a hleděli na tatínka, který jako hlava rodiny měl rozhodnout. Otec to postavil politicky. Svatba musí ustoupit, řekl po chvilce, neboť návštěva cirkusu je věcí kolektivu a navíc za ní stojí odbory. Koncem týdne vyrostl na kraji města plátěný stan. V klecích, které mimochodem nevypadaly nejpevněji, se tísněla zvířata a snědí chlapci v baringotkách dodali našemu městu cizokrajný ráz. Také noční život nabyl na zajímavosti. Půdky v hospodách byly na denním pořádku a lékárník Turma si kvůli krasojestkyni Agnes rozemlel do pribináčka krabičku algen. To přispělo k tomu, že od cirkusová představení byl mimořádný zájem a za lístek se dávalo pod rukou prý i celé sele. Proto si jen málo která rodina mohla dovolit navštívit cirkus v plném počtu. Obyčejně program schlédl jen jeden vyvolený šťastlivec a ještě v noci pak ostatním předváděl, co ve stanu viděl. Smůlu měli u Bártů, kde jako vyslance určil los silně krátkozrakého strýce Síbu, a doma se pak museli spokojit pouze s představením zvuků a melodií cirkusové kapely. Ještě hůře dopadli Fulínovi, i když zprvu jim bylo hej a vzbuzovali závist. K návštěvě představení vybrali bez losování otce, nadaného vypravěče a artistu amatéra, jehož mládí

0: precizně napodobí. Šli ve své píše tak daleko, že dokonce v okolí svého bydliště prodávali vstupenky na cirkusové show z druhé ruky, které se mělo konat u nich v bytě. Akce jim však nevyšla a s hanbou vraceli vstupné. Uskutečnili sice slibované představení svého otce, ale během něho vyšlo najevo, že Fulí nejenže v cirkusu hned na začátku zhorka usnul a nic si nepamatoval, ale navíc mu přepadla ve spánku do manéže ruka a lev mu ji ukousl, na což přišel až doma, když chtěl situaci zachraňovat trikem z mládí, to jest chobotnicí.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik prozatím návštěva cirkusu s Miloslavem Šimkem. Aleši, cirkus, říká ti to něco, měl jsi to rád nebo máš to rád, zvířátka nebo artisti, chtěl jsi být cirkusák?
3: Jako dítě jsem cirkus miloval, potom samozřejmě jak člověk dál proniknul do toho a slyšel ty různé zvěsti o tom, jak se cepují ta zvířátka a tak podobně, tak už jsem to nemusel, ale co mě se moc líbí, je ten takzvaný nový cirkus, to znamená ten bez zvířátek, nepotřebuju vidět panáčkujícího slona ani žirafu, jak žongluje, ale to, co dokážou ti mladí, tak to je fascinující a byl jsem několikrát na Hagiboru, kde vlastně během zimy vystupují ti nejlepší artisté v cyklu Cirkus, Cirkus a to teda vidět, co ti mladí dokážou, tak to je fascinující, takže v tomhle ohledu se mi cirkus líbí, ale vrátím se k tomu Šestmedvědu s cibulkou, což je čistě cirkusový film, jako dítě mě otázka, kterou jsem slyšela asi pětkrát denně, kde mám šest medvědů, dokázala i rozplakat. Já byl týraný dítě v tomhle ohledu. To se ptal pořád někdo.
2: A už náplast už byla, ne? Životní už to přešlo, ne?
3: Všechno, já nevím, zkus se na to zeptat. Vidíš, jinak, no. Zkus nebudu se na to zeptat ptát. A uvidím, jak budu reagovat.
2: Ale kuchařka cibulková byla bezvadná.
3: Jo, ta byla výborná, ta byla výborná. A co je zajímavé, potom jsem po letech mluvil s Lubomírem Lipským a tak jsem říkal, tak konečně se setkává pravej cibulka s klaunem a on mi říkal, nebudete tomu věřit, ale já jsem nikdy žádného opravdového cibulku neviděl. Takže já jsem byl první cibulka, kterýho tato paní cibulková, pan Lipský viděl.
2: Tak to je nádhera. No. Tak přátelé, popojedeme dál. Návštěva cirkusu může pokračovat, anebo si dáme fotografování mobilem s Markem Ebenem. Co by nám na to řekl? Fotíš se rád?
3: Já prakticky nedělám nic jiného. Já hned jak to
2: já si myslím, že ty jdeš ulicí a přiskakují lidé a prosím vás selfiečko, Alešku. Ne, tak to není.
3: Je pravda, že jednou, když jsme byli na jednom koncertě s Michalem, tak se mě zeptala jedna paní a říká, můžu vás poprosit o fotografii? Tak jsem si začal sundávat bundu, jako abych tam nebyl v té bundě a ona mi vrazila do ruky mobil a objala manžela, ona chtěla vyfotit s tím manželem a to jsem tam opravdu stál velmi zahamben.
2: Prosím vás, když už potkáte Aleše Cibulku, tak se foťte s ním. Jo, no, teď Michal David.
3: Samozřejmě, ano.

0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Tak, tady máme už finální výsledek. Miloslav Šimek nebo Marek Eben byl závěrečný souboj. A my už víme.
2: Ano.
1: Máme sečteno, že je to...
2: No.
1: Pane Eben.
2: A fotografování mobilním telefonem. To mě zajímá, jestli Marek se fotí nebo fotí.
3: Dneska nikdo nechce podpis, dneska chtějí se všichni fotit.
4: Jo.
3: A chtějí se fotit celé rodiny. A chtějí se fotit zvlášť. Takže nejdřív se fotíte s dětmi, pak se fotíte s rodiči. Teď z kraje to vypadá, že to půjde hladce, pokud to fotí ten člověk, kterému patří ten mobil.
4: Jo.
3: Ale pak se vlastník toho mobilu přesune na druhou stranu a ten, co ho veme, vůbec netuší, jak se ta věc obsluhuje a neumí to. Takže vy tam stojíte jako panák a ten vedle vás se už taky tváří, ale marně. Ten zápasí s mobilem, řekne, mně to nejde. Tak ten zase vás opustí, jde zpátky k mobilu, vysvětluje mu to, vrátí se zpátky, tváříte se. A pak, což vůbec nechápu, to je přežitek z dob, kdy se fotilo na film, že oni řeknou, pro jistotu ještě jednou. Jaký pro jistotu ještě jednou, když to vidí na tom mobilu, jak to je vyfocené? No.
1: Tak pro jistotu ještě jednou se vyfotíme s Alešem za chvíli tady v Humoriádě. Tak máme dofoceno, máme dovysíláno. Mm-hmm. Aleši, co tě čeká dnes aktuálně? Na co se těšíš?
2: Dnes aktuálně?
1: No,
2: jdeme večer po velmi dlouhé době do divadla na Filipa Raimonta se dívat. Ano, na Klec bláznů.
1: No výborně.
2: To je místo, kde on naprosto exceluje a už nás mnohokrát zval a my jsme konečně našli volný termín, takže jsem rád, že se přijdem podívat do divadla. No a zítra já se moc těším, protože to bude tobogán věnovaný Honzovi Nedvědovi a 80. Takže já ve studiu 1 dopoledne už tam přijdu tady brzy ráno, abych rozdělal oheň, připravil špekáčky a dáme si stánky na kameni kámen, kohouta a budou tam Nedvědovky. Takže zítra 80. Honzi Nedvěda v toboganu.
1: Tak to jsou pozvánky Aleše Cibulky. Vidím, že jeho zábava pokračuje. Humoriádou to začalo a směle dále.
2: Podívej se, já pokračuju dál, protože hele, je kolem nás tolik lidí s blbou náladou, že proč si jí kazit?
1: Veselý víkend všem přejeme, loučí se i Pavel Kučera, naslyšenou.
2: Mějte se krásně, hezký víkend.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Moravská Třebová odstraňuje dům vedle frekventované silnice na Komenského ulici. Nová výstava Oheň v kapse začíná dnes v regionálním muzeu v Chrudimi. Opozice vyvolala hlasování o nedůvěře vládě. Poslanci se sejdou v úterý. A nás zítra čeká teplej než dnes, bude slunečno, jasno až polojasno, teploty v Polabí až 22 stupňů Celsia. Čerstvé zprávy připravila Petra Beránková. Krásné páteční odpoledne. Moravská Třebová nechala zbourat dům na Komenského ulici. Zanedbaný objekt odkoupilo město od bývalého majitele za 1 milion. Využití pro uvolněnou plochu radnice zatím nemá, říká vedoucí odboru investic Petr Matějka.
4: V současné době je dům kompletně zbořený. Nyní dochází k odvážení sutě na recyklaci. Po odvození této sutě budou provedeny terénní úpravy tak, aby ta plocha odpovídala vzhledově potřebám a požadavkům města.
3: Volební komise v Hradci Králové jsou 2 týdny před komunálními a senátními volbami plně obsazené. Magistrát do nich po skončení delegací politických stran doplnil 130 členů z řad veřejnosti. Zájem o práci v komisích byl podle dřívějšího vyjádření města vyšší než v letech předchozích. Přibližně 60 zájemců magistrát odmítl a zařadil je mezi náhradníky. Připravené má taky náhradníky z řad svých zaměstnanců. A ještě se společně podíváme do Chrudimi. Možná jsme už zmiňovali v našem vysílání, ale v regionálním muzeu tam začíná nová výstava. Jmenuje se Oheň v kapse a představuje stovky zápalkových etiket a další exponáty související se zápalkami nebo zapalovači. Jak doplňuje ředitelka muzea Klára Habartová, jde o přeshraniční spolupráci.
5: Je to spolupráce našeho regionálního muzea v Chrudimi, muzea filumenističného v Bystřici Kladské a zámkového muzea v Polské Pštině. A těch zápalkových etiket je tady na tisíc a jsou rozdělené i na české, zahraniční, ale i tematicky.
3: Poslanci budou v úterý hlasovat o vyslovení nedůvěry vládě. Schůzi požadovala opozice, která má potřebné podpisy pro svolání schůze. Opozice tvrdí, že premiér Andrej Babiš z hnutí ANO nevyřešil svůj střet zájmu. Vadí taky výše schodku státního rozpočtu na příští rok. Jak Babiš řekl České televizi, na úterní schůzi se těší.
6: Určitě jsme jednotní a myslím, že jsme všichni podepsali koaliční smlouvu, poslanci a naše koalice funguje dobře. Paní Schillerová hlavně vystoupí, aby řekla lidem, jak skvělý rozpočet jsme udělali.
3: Vláda plánuje příští rok hospodařit se schodkem 386 miliard korun. Nepál se znovu bojí velké vody. Je to přitom jenom měsíc, co záplavová vlna zabila skoro 1500 lidí a víc než 5,5 tisíce je pořád nezvěstných. Z Bengálského zálivu se přesouvá oblačnost, která podle meteorologů přinese extrémní srážky. Úřady už nařídily preventivní opatření. Sport. Hokejová extraliga pokračuje 6 zápasy 4. kola základní části. Pardubice po 2 domácích zápasech nastoupí venku, a to na ledě Mladé Boleslavy.
7: Východočeši mají zatím vyrovnanou bilanci 2 výhry a 2 porážky. Naposledy doma nestačili na Liberec, kterému podlehli 4-5 a po druhé na svém ledě inkasovali 5 gólů. Mladá Boleslav má na svém kontě 2 výhry ze 3 zápasů. V minulém kole zvítězila na hřišti pražské Sparty. Utkání začíná na mladoboleslavském ledě v 17 hodin a 30 minut. Z Pardubic, Otagu Tvěrt, Český rozhlas.
2: Počasí.
3: Před námi je další ubývání oblačnosti a ráno i přízemní mrazíky. Noc bude jasná až polojasná, k ránu se místy vytvoří mlhy. Noční teploty klesnou k 8 až 5 stupňům, ojediněle tedy čekáme přízemní mrazíky. Teploty na horách 7 až 3 stupně, vítr slabý nebo bezvětří. Sobota slunečná, jasná až polojasná, denní maxima 17 až 20 stupňů, v Polabí až 22 stupňů Celsia. Teploty na horách 12 až 15. Vítr slabý, srážky žádné, rozptylové podmínky zítra mírně nepříznivé, tlak se nemění a biojednička, to bude mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Jeden opilý chodec, bohužel ale na silnici. Konkrétně na silnici číslo 360 u Sebranic na Svitavsku. Tak si na něj dejte pozor.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
0: Přejde krásné páteční odpoledne s datem 25. září a jaká témata přinesl dnešní den v kraji. Tak letošní počasí, jak víme, zemědělcům příliš nepřálo. Nejenom v Pardubickém kraji se urodilo méně pšenice, ječmene, žita a nedostatek vláhy způsobil i propad výnosu u řepky. Podrobnosti přidáme už za malou chvíli. Připomeneme si také dnešního ranního hosta Šimona Pilaře, se kterým si Jakub Malý dal alespoň ústně přípravu na ultramaraton a pozveme do Včelařské školy v Nasavrkách, která zítra oslaví 75 let od svého založení.
2: Český rozhlas Pardubice, den v kraji s Petrem Seidlem.

0: 17 hodin 8 minut. K tomu Petra Beránková stále ve studiu Českého rozhlasu Pardubice a připraven je souhrn těch nejdůležitějších událostí z dnešního dne.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Pardubickém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Dobré páteční odpoledne z Pardubic. Letošní sklizeň obilí je v Pardubickém kraji podprůměrná. Podle zemědělců patří k nejhorším za poslední roky. Nižší jsou výnosy pšenice, ječmene, žita i ovsa. Oproti loňsku klesly až o tunu na hektar. Podrobnosti se dozvíte od reportéra Ondřeje Wolfa už kolem 17:45. Historické stáje u zámku ve Slatiněnech na Chrudimsku chce národní hřebčín Kladruby nad Labem zrekonstruovat. Areál potom využije pro koně ve výcviku. Na místě původního výcvikového centra ve Slatiněnech totiž vznikl nový stájový dvůr pro chovné klisny. Svitavy dokončují poslední úpravy mechové stezky v rekreačním areálu Brand. Tento týden tam končí oprava příjezdové silnice a obnova workoutového hřiště, které jsou součástí projektu. Město za něj zaplatilo 6,5 milionu korun. Na desítkách míst v Česku se dnes lidem otevřou běžně nepřístupná vědecká centra, ústavy a pracoviště. Tématem letošní noci vědců je komunikace. V Pardubickém kraji propojí Český polytechnický institut v Chrudimi, Centrum Planeta Hlinsko, základní školu TGM v Litomyšli a biotechnologickou firmu v Dolní Dobrouči. Bohatý zážitkový program nabídne i Univerzita Pardubice ve svém areálu na náměstí Legií, řekla nám organizátorka Lenka Krejčíková.
3: Vstupné je naprosto zdarma a přesně jsou vítaní veškerý návštěvníci. Program je jak pro rodiny s dětmi, tak pro dospělé návštěvníky. Každý se tam najde to své.
2: Noc vědy na Univerzitě Pardubice začal ve 4 odpoledne a končí ve 22 večer. Druhý pardubický městský obvod pořádá zase zítra 26. ročník staročeské polabinské pouti. Začíná v 8 ráno slavnostním průvodem od náměstíčka Polabiny 1, který dojde až před budovu gymnázia v parku Jiřího Srbka, kde je připravený hlavní program. Dopoledne budou například vystoupení pro děti a odpoledne a večer koncerty kapel a Janka Ledeckého. Součástí jsou taky poučové atrakce, stánky s občerstvením a večerní světelná ohňová show.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

a znáš i svět. Sto problémů dnes přejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž,

vracíš do dětství. Máš tu, co si budem lhát, když punt

so gab's lieb jeden Pfand, die grob a grand i přání pár, co nikdy.

0: Nedostatek srážek, sucho a nebývalé horké léto nepříznivě ovlivnili úrodu zemědělských plodin taky v Pardubickém kraji. Podle krajské agrární komory tak letošní sklizeň patří k těm nejhorším za poslední roky a dokládají to podprůměrné výnosy obilí, například u pšenice a ječmene klesly proti loňsku přibližně o tunu na hektar. Zemědělci teď mluví o ztrátách, víc už v příspěvku redaktora Ondřeje Wolfa.
1: Zemědělci letos v kraji zasili obiloviny na 77 tisících hektarech polností. Z každého hektaru sklidili o tunu méně než v loni. Příčina je jasná, potvrzuje šéf regionální agrární komory Leoš Říha.
2: Za těch 8 vegetačních měsíců jsme měli jenom 2 měsíce, které byly srážkově nad průměr. A to byly měsíce únor a červen, to znamená po tom suchým lednu nám ten únor s tím 121 nebo kolik tam bylo procent normálu moc jako nepomohl a ten červen předežněma na 100% normálu nám taky nepomohl.
1: Tak horké léto, jako bylo to letošní, zemědělec Leoš Říha prý ještě nezažil.
2: Když jedete na to pole ráno, máte 30 stupňů v 8 hodin a na kombajnu odpoledne 43, tak to jsem jako opravdu nezažil, je to extrémní situace.
1: Následkem jsou podprůměrné výnosy u pšenice, ječmene, žita a ovsu. Výrazný propad je i u řepky.
2: Výnos je mizerný, 2,6 tuny je menší než ten mizerný loňský, 3,1 tuny.
1: Zemědělci počítají ztráty. Kvůli celosvětově rostoucím cenám paliv přitom hospodaří s vyššími náklady. Roli hrají i nízké výkupní ceny mléka v živočišné výrobě, říká prezident Agrární komory České republiky Jan Doležal.
3: Další vstup, který se nám letos zdražil, tak jsou hnojiva. Hnojiva velmi závislá samozřejmě jednak na té geopolitické situaci, co se sem přes různé ty úžiny doveze, nedoveze. A druhá věc samozřejmě cena plynu, kdy prostě bez plynu, zejména tedy hnojiva na dusíkaté bázi, se jen velmi těžko vyrábějí.
1: Situace podle zemědělců zatím není kritická, potravin bude dost, nejde ale zcela vyloučit růst spotřebitelských cen. Kvůli ztrátové sklizni jednají teď se státem o případných kompenzacích. Z Pardubického kraje Ondřej Wolf, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: počasí.
1: Počasí je tento týden, jak jízda na horské dráze neustále se mění a jaký bude závěr pátečního dne, už nám prozradí pan Tomáš Popelka z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: Rozšířil se k nám oblast vysokého tlaku vzduchu, sice nám teďka přechodně k nám se dostává od severu jako a více oblačnosti, ale večer už se zase začne rozpouštět. No a teploty se pohybují většinou mezi 13 a 16 stupni a vítr fouká od západu, severozápadu do 4 metrů, večer potom ten vítr začne být proměnlivý. V sobotu nám bude oblačnost ubývat, bude postupně pojasno a šťastno, k ránu se zase objeví někde mlhy, nebude jich moc, teploty klesnou na 8 až 5 stupňů a můžou se objevit i ojedinělé přízemní mrazíky, to vypadá v těch různých útuličkách. Ten vítr bude foukat v noci slabý, proměnlivý do 3 metrů nebo bude úplně bez větří. No, v sobotu tam to bude celkem pěkné, jasno až pojasno. Teploty 17 až 20 stupňů, v Polabí se můžou objevit teploty v těch nejnižších polohách až k 22 stupňům. No a vítr bude foukat slabý, proměnlivý do 4 metrů.
1: Tak sobota nádherná, úplně akorát, to jste nám slibovali už minimálně od poloviny týdne, stejně jako oteplení, které by víkend měl přinést. A já se ptám, jestli vydrží i do nového pracovního týdne, jak to bude?
2: No, v neděli ráno dopoledne nám bude převážně oblačno, tam přece se nám zase od severu dostane jako oblačnost, jak to vypadá, mělo být průsvitná, odpoledne už bude postupně polejasno, večer se bude vyjasňovat a teploty klesnou na 8 až 4 stupně, zase v údolích tam se můžou dostat při slabém větru až ke 2 stupňům a přes den by se vyšplhy na 18 až 22 stupňů, vítr bude foukat od jihových od 2 do 5 metrů, no a v podobném duchu to vypadá, jako je ten charakter počasí byl minimálně do poloviny příštího týdne. Babí léto.

0: možná jste taky propadli běhu a možná jste se v něm časem zlepšili, ale dovedete si představit, že byste běželi ultramaraton? Co to vlastně znamená a jak se na takový extrémní výkon připravit? A vůbec, proč chce tohle člověk dobrovolně absolvovat? Moderátor Jakub Malý se na to ptal v dnešním Dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice ultramaratonce Šimona Pilaře. Ten si ze svého prvního velkého závodu přivezl hned bronzovou medaili. No a jak jste zvyklí, celý rozhovor najdete jako vždy na našem webu pardubice.rozhlas.cz.
1: Já si myslím, že tyhle běhy jsou hodně o nějakém překonání sama sebe a myslím si, že je to hodně o nějakém vnitřním nastavení, o nějaké určení si nějakého cíle. A pro mě to byla velká výzva, kterou jsem si chtěl dlouho splnit.
2: Vůbec poprvé jste běžel na začátku září v Plasích u Plzně, je to tak?
1: Jo, je to tak, jsou to 3 týdny dneska.
2: Jaké to tam bylo?
1: Já jsem tu krajinu tam vůbec neznal a je to opravdu krásný kraj, musím říct. Byla to paráda, ten víkend mi vyšel náramně, my jsme vybíhali o půlnoci v pátek, zpátka na sobotu a ten závod mě trval nějakých 10 hodin a i přesto, že jsem měl nějakou tu krizi po cestě, tak jsem si to nesmírně užil. A měl jsem obrovskou podporu i od rodiny, od kamarádů, od přítelkyně, tak to mi hodně pomohlo a pro mě to byl skvělý zážitek.
2: Jak vypadala ta krize, jak se to projevilo?
1: Já jsem měl největší krizi na nějakém 40. kilometru z té stovky a to tělo přestane fungovat, jak by mělo. Člověk musí hodně doplňovat energii, musí hodně jíst a to se mi právě na tom 40. kilometru tolik nedařilo. A opravdu jsem si myslel, že to nedoběhnu, každopádně se mi nějak podařilo to překonat, přejet jsem to, zase jsem získal nějakou tu energii a od té doby už to šlo trochu lépe.
2: Ještě donedávna jste hrál hlavně fotbal, co vás přivedlo od fotbalu právě k tomu běhání?
1: Tak já jsem hrál fotbal celý život a skončil jsem z důvodu zranění, měl jsem velké problémy s kolenem. A to běhání bylo pro mě takové vysvobození, není to tak náročné na to koleno, nestalo se mi nikdy, že bych se zranil tím běháním a vždy po tom zranění jsem se dostával zpátky skrz to běhání a opravdu jsem se to oblíbil a když jsem byl po operaci v rámci nějaké rekonvalescence, tak jsem si vytyčil ten cíl těch 100 kilometrů, tam to vzniklo. A od té doby jsem už myslel jenom na to.
2: Ale určitě i kolena dostávají zabrat při běhání. Nějak na ně speciálně myslíte, když víte, že jste měl ten problém?
1: Já hodně beru kolagen, protože si myslím, že je to dobré na ty kolena, respektive na klouby. A musím říct, že zatím to drží. Já jsem tady po operaci, takže už jsem to musel nějak vyřešit. Ale jinak se snažím je zpevňovat, ale zatím musím to zaťukat, že to funguje.
3: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: Včelařství má dlouhou tradici také v Nasavrkách. Právě tam totiž už 75 let funguje včelařské učiliště, které vychovalo několik generací lidí věnujících se včelám profesionálně i ve volném čase. Už zítra se tam proto sjedou absolventi školy a připravený je celodenní program nejenom pro ně, ale i pro širokou veřejnost. Podrobnosti zjišťovala od ředitele Josefa Lojdy taky reportérka Milena Vápeníková.
1: Budou tady velké oslavy od samého rána, tak co se tady konkrétně bude dít?
2: Tak zahájení této akce je v 9 hodin, bude následovat slavnostní přivítání, bude určitá prezentace o našem zařízení, vystoupení hostů, pak bude určitě zajímavá přednáška pana předsedy Českého svazu včelařů jako největšího spolku, který združuje je přes 50 tisíc včelařů. Budou tady různé atrakce, budou tady různé předměty, které návštěvníci můžou shlédnout z hlediska oboru. Samozřejmě to neděláme jen z hlediska včelství, ale takového vztahu k přírodě. Budou zde pro děti mít soutěže rybáři, myslivci, takže jak dospělí, tak i mládež si zde najde to, co jí bude zajímat. Samozřejmě bude tady i občerstvení, co k této akci patří, bude otevřená včelařská prodejna a budou si návštěvníci moct nakoupit různé včelí produkty, pochutiny, takže vás tímto určitě zvu a věřím, že i to počasí jsme si objednali, takže to dopadne a můžete zde strávit krásný, příjemný den, protože máme zde i odpočinkové centrum, arboretum, je tady apidomek, takže víte, že dneska moderní apiterapie, léčení včelými produkty, takže od včel můžeme toho získat víc, než jen ten med.
3: Regionální stopař.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: 15 let trpíte nejrůznějšími zdravotními problémy. Bolí vás klouby, špatně se vám dýchá, pálí vás oči, máte rýmu, která nemizí. Jde o vzácné onemocnění ankavaskulitída.
2: Člověk se musí rozhodnout, jestli chce být pacientem nebo se chce uzdravit.
1: Více s přední českou nefroložkou Vladimírou Bednářovou.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 19. hodině v našem vysílání. Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
3: Mým hostem bude biatlonistka Lucie Charvátová.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

Jsou přesně 2 minuty po 6:45. Prodloužený víkend začíná. Navíc má být i docela hezky, tak si nenechte ujít třeba Noci vědy, která se dnes koná až do 22 hodin, jak v prostorách Fakulty elektrotechniky a informatiky na náměstí ČSLGI v Pardubicích, tak v Planetě Hlinsko. Pokud místo vědě dáváte přednost tajemnu a historii, tak se vypravte na hrad Svojanov, kde vás dnes a zítra čekají noční prohlídky s názvem Příběhy zazděné do hradeb. Prohlídky začínají vždy v 18, 19, 20 a 21 hodin. Máte-li rádi vůni benzínu, tak 27. ročník výstavy automobilů a motocyklů v areálu dílen Střední školy automobilní v Hilvátech v Ústí nad Orlicí je pro vás jasná volba. Výstava se koná zítra mezi 9. a 17. hodinou a ještě určitě pozveme na už 14. ročník pohřebačského jarmarku, který se uskuteční v pondělí opět v Opatovicích nad Labem po Hřebačce a kromě lidových řemesel nabídne mezi 10. a 17. hodinou také bohatý kulturní program, v rámci kterého vystoupí třeba zpěvačka Olga Loudová s kapelou či Andrea Kalivodová. Po celý prodloužený víkend se toho v Pardubickém kraji koná samozřejmě daleko víc, to bychom

0: Tak takový byl páteční den v kraji a už v pondělí vás pozveme na 14. ročník pohřebačského jarmarku, který nabídne nejen stánky stovků trhovců, ale i bohatý kulturní program rovnou na dvou pódiích. Přímo v pohřebačce bude i náš moderátor Jakub Malý, který se nám z místa živě přihlásí několikrát v průběhu pondělního svátečního dne. Navštívíme také chrastecké svatováclavské odpoledne i svatováclavskou perníkovou tlačenici v perníkové chaloupce v Rábech. Tak takové bude pondělní sváteční vysílání Českého rozhlasu Pardubice a pokud se vystoupení Olgy Lounové na pondělním pohřebačském jarmarku nemůžete dočkat, tak vám ji nabízíme už teď v našem vysílání.
1: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: Radioservis představuje knihu Miloše Šenkýře Temné letopisy moravské. Vydejte se s námi do Brna a jeho okolí na místa děsivých událostí. Jednotlivé příběhy vás zavedou do dějišť, srážek vlaků, pádů letadel, výbuchů a vražd napříč staletími. Vraťte se s námi v čase k příběhům, na které bychom neměli zapomenout. Temné letopisy moravské. Knihu dostanete v e-shopu radiotéka.cz nebo v obchodě Českého rozhlasu na Vinohradské 12.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Úpravy mechové stezky ve Svitavách tento týden končí. Volkswagen svolává miliony aut kvůli možným problémům s řízením. Hokejová extraliga pokračuje 6 zápasy 4. kola základní části. Dynamo hraje v Mladé Boleslavi a vede 1-0. A zítra se oteplí, bude většinou slunečno, jasno až polojasno, teploty až 22 stupňů Celsia. Čerstvé zprávy připravila Petra Beránková, vítám vás. Svitavy dokončují poslední úpravy mechové stezky v rekreačním areálu Brand. Tento týden tam končí oprava příjezdové silnice a obnova workoutového hřiště, které jsou součástí projektu. Město za něj zaplatilo 6,5 milionu. Podrobnosti přidává mluvčí radnice Kateřina Kotasová.
3: V rámci projektu Mechová stezka se nejednalo jen o novou turistickou trasu, ale zahrnuje také parkoviště a dvě zajímavá zastavení, a to přístřešek u pramene řeky Svitavy a pak také fotopoint a obnova workoutového hřiště. V tomto týdnu by vše mělo být dokončené.
2: Historické stáje u zámku ve Slatiňanech chce Národní hřebčín Kladrumy nad Labem zrekonstruovat. Areál potom využije pro koně ve výcviku. Na místě původního výcvikového centra ve Slatiňanech totiž vznikl nový stájový dvůr pro chovné klisny. Vysvětluje ředitel Národního hřebčína Kladrumy nad Labem Jiří Machek.
4: Koně ve výcviku, kteří byli ustájeni na tomto místě, tak ty jsou vlastně vystěhováni. Někteří jsou v krytetické hele tady ve Slatiňanech, někteří jsou ustájeni v Heřmanově městě, někteří jsou v Kladrubech nad Labem. A my je chceme vrátit do zrekonstruovaných stájí, do toho historického dvora, ale tam musíme teda zrekonstruovat a tu rekonstrukci máme připravenou a v ideálním případě bychom ji teda realizovali v příštím roce.
2: Po špatně uvařeném obědě ve školní jídelně v pražském Újezdě nad Lesy má zdravotní potíže už přes 360 lidí. Jsou mezi nimi hlavně žáci školy. Hygienici tam tento týden potvrdili nákazu salmonelou. 50 nemocných skončilo v nemocnici, případ vyšetřuje policie. Středočeské vodárny se zase snaží vyčistit vodojem a vodovodní síť v Odoleně, Vodě a okolí. Ve čtvrtek tam naměřili nadlimitní hodnoty olova. Přibližně 15 000 lidí proto nesmí vodu z kohoutku pít ani ji používat k vaření. Německý automobilový koncern Volkswagen kvůli možným problémům s řízením svolává na servis asi 4 miliony vozů po celém světě. Jsou mezi nimi i auta značky Škoda. Píše to německý list Handelsblatt s odvoláním na svoje zdroje. Důvodem je vadný šroub v systému řízení. Opatření se týká víc než 2 milionů aut značky Volkswagen. Další milion je Škoda. 700 tisíc Audi a kolem 200 tisíc Seatů.
1: Sport.
2: Hokejová extraliga pokračuje 6 zápasy 4. kola základní části. Pardubice po dvou domácích zápasech nastoupily venku, a to na ledě Mladé Boleslavy. Východočeši mají zatím vyrovnanou bilanci 2 výhry a 2 porážky. Naposledy doma nestačili na Liberec, kterému podlehli 4-5. Utkání začalo na mladoboleslavském ledě před půl hodinou. Hraje se první třetina a vedeme 1-0.
1: Počasí.
2: Před námi jasná až polojasná noc, kránu se místy vytvoří mlhy a čekejte i přízemní mrazíky. Noční teploty 8 až 5 stupňů, nejnižší teploty na horách 7 až 3 stupně Celsia. Vítr slabý. Sobota slunečná, jasná až polojasná, denní maxima 17 až 20 stupňů, v Polabí až 22 stupňů Celsia. Teploty na horách 12 až 15. Vítr slabý, srážky žádné, rozptylové podmínky mírně nepříznivé a bio jednička, to znamená mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: 18 hodin, skoro 4 minuty, ještě společně míříme na silnice Pardubického kraje, o nehodách nevíme, ale jak víte, silnice 3. třídy přes kopec Hřebeč na Svitavsku je zavřená. Je to ta stará k silnici 1/35 za tunelem, je tedy neprůjezdná a mimo provoz bude až do konce letošního roku.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: východočeské výlety.
6: Na vlnách Českého rozhlasu Pardubice právě začínají východočeské výlety. Tentokrát vás vezmeme do Chocně a bude to výlet hlavně pro všechny milovníky dobrého jídla a pití. V tomhle menším městě na Orlicko-Ústecku dnes společně ochutnáme pivo z obnoveného pivovaru, pozveme vás taky na neobyčejné francouzské palačinky a autentickou vietnamskou kuchyni nám představí bývalá česká miss Monika Leová. Na takzvanou gastroturistiku po Chocni vás dnes zve Vilém Branda.
5: Východočeské výlety.

0: Ještě jednou pěkný den při poslechu východočeských výletů z Chocně, které dnes věnujeme místním gastropodnikům. Začínáme v parku Peliny, nedaleko hučí splav Tiché Orlice, no a jen pár kroků odtud stojí téměř stejnojmenný pivovar Splávek, který mě provede pan Jiří Karlík, spolumajitel pivovaru. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: No a ještě než se vydáme dovnitř na prohlídku, řekněte mi, je pivovarnictví s Chocní spojené už od nepaměti, nebo je váš pivovar a vaše podnikání v tomto směru novodobým počinem?
1: Ne, tak pivovarnictví je s Chocní spojeno od doby vzniku toho města a tenhle ten pivovar, v podstatě kínských pivovar, se nacházel na tomhle místě už spousty let zpátky. Bohužel se v roku 1984 tento areál úplně uzavřel. Ten pivovar se tady zrušil a proběhl tady nápad se současnými majiteli těch domů a těch nemovitostí, že ten pivovar navrátíme zpátky a že tu historii toho chocenského piva oprášíme a vrátíme ho do míst, kde to chocenské pivo od nepaměti bylo.
0: Takže jste navázali na dlouholetou tradici. Kdy jste začali vařit pivo tady v Chocni?
1: My jsme začali v roku 2020-2021. Bylo to trošku složitější, protože se to plánovalo dříve. Bohužel nám do toho vstoupila covidová pandemie a měli jsme s tím trošku problém. Vůbec jsme nedostihli těch čísel, které jsme chtěli dostihnout, které jsme měli naplánované, ale víceméně jdeme malými kručky.
0: Je to rodinný podnik, nebo kolik lidí se vlastně stará o chod pivovaru?
1: Nedá se říct, že to je rodinný podnik, my jsme tři spoluvlastníci a o chod pivovaru se stará řádově pět lidí, kteří jakoby jsou ve výrobě a rozváží to pivo a prodávají.
0: Teď bychom si mohli areál postupně prohlédnout. Stojíme teď na takovém nádvoří, odkud vidíme asi na všechny různé části pivovaru.
1: Ano, tady odsud vidíme na různé části pivovaru. Já ukazuju rozsáhlost toho areálu původního, kde vlastně původně byla i ta sladovna, která je zavřená, ale do které se později za chvíli podíváte, protože tam se nachází restaurace Splav. A tak se tam dřív vyráběl slád a vyrábělo se tady pivo a to pivo se samozřejmě vyrábělo v mnohonásobně větším objemu, než ho vyrábíme dnes. Tady byla potom varna vepředu správní budovy a tady na konci, kde stojíme, tak tady bylo místo, kde se to pivo stáčelo, skladovalo a expedovalo. Teďka vstupujeme do toho výrobního prostoru. Již předtím jsme se byli podívat nahoře, kde máme uskladněný slad, který se tam našrotuje. Tady po pravé straně se nacházíme v části, které se říká varna. A v této varně právě ten sladovaný šrot rozmícháváme s vodou, vystíráme ho, rmutujeme, následně potom scezujeme a vaříme sladinu s chmelem, což je jako konečný produkt té varny, mladina. Jakmile tady tu mladinu uvaříme, tak ji pustíme tam do té výřivé kádě. Potom se to už v podstatě chladí, ta mladina, na takzvanou zákvasnou teplotu, přidávají se do toho kvasnice a jde to do této části, která slouží pro kvašení a dokvášení toho piva. Čili ty tanky, které jsou uprostřed, tak ty jsou na hlavní kvašení. Potom se to mladé pivo takzvaně sesuduje, čili přepustí z těchto nádob do těch krajních napravo či nalevo, to jsou ležácké tanky, a v nich probíhá zrání. A jakmile to zrání proběhne, skončí, tak ty kvasinky sedimentují a my potom to pivo vezmeme a přímo takové, jaké je, tak ho stáčíme a prodáváme.
0: Prohlížíme si prostory chocenského pivovaru. Za chvíli budeme v prohlídce pokračovat.

gramofon. Řekni, kdo se lásky tvojí dovolá a koho z nás máš na hraní. Ringo, George, Paul, John, v drážkách desky.

0: Posloucháte východočeské výlety z Chocně. Chocenským pivovarem mě provází stále pan Jiří Karlík. Dívám se teď na ceduli Chocenský pivovar 1539 až 1984. To jsou teda ta důležitá data. Roku 84 pivovar přestal fungovat a obnoven byl v roce 2020 právě díky panu Karlíkovi a dalším ještě lidem, kteří to tu převzali a navázali na tradici. My se teď nacházíme v blízkosti varny a taky jednotlivých tanků, které tady máte. A díval jsem se, že používáte taky dost moderních přístrojů a technologií, tak abyste si možná i ulehčili práci a nemuselo se o chod starat tolik lidí.
1: Ano, je to tak. Náš díl v té společnosti a pivovaru Choceň je ten, že my tady zastupujeme taky firmu Czech Brewmasters, která vlastní ten podíl pivovaru Choceň, a firma Czech Brewmasters v podstatě je výrobcem jakoby těch zařízení, a proto my ten pivovar máme postavený i tak, aby vytvářel nejenom vhodné místo pro výrobu piva, ale aby taky reprezentoval tu práci, kterou děláme. To znamená, že sem přivádíme i klienty, kteří mají zájem o to zařízení, a takhle jim ho ukazujeme. Samozřejmě jako navazujeme na tu historii, ale navazujeme na ní jakoby v moderním pojetí, protože já v podstatě ten návrat k historii není vždycky úplně jako důležitý a dobrý, protože kdybychom si dneska pili to pivo, které se tady dělalo před těmi 40 lety, tak by nám jakoby pravděpodobně asi nechutnalo. Protože ty technologie byly takový, jaký byly, ale to není ve špatném. Oni ty sládci používali to nejlepší, co měli, ale neměli nic lepšího než dřevěnou káť, v které se kvasilo, neměli nic lepšího než železný tank nebo smaltovaný tank nebo dřevěný ležácký sud, takže on používal to nejlepší, co měl, a my teďka taky používáme to nejlepší, co máme. Proto tady máme třeba zařízení na sanitaci, který slouží pro to, aby do toho tanku se vůbec nelezlo, jak se lezlo dřív, a pustí se tam horký louh, který jakoby tu nádobu perfektně vysanituje a udržujeme praktickou sterilitu toho potrubí. Tím pádem my docílíme i jakoby přirozené trvanlivosti toho piva, čili to pivo je bakteriálně nezatížené a jsou v něm jenom přirozené ty kvasinky, které vytvářejí ten proces toho kvašení. Tím pádem i to pivo, přestože je nefiltrované, tak vám vydrží a neskazí se, což vlastně dřív se o pivu říct nedalo, a dřív se v podstatě pivo i pivo se zkazilo třeba do 5 dní, mnohdy se stávalo, že se zkažené pivo dováželo už i do obchodu, takže to bylo proto, že ty technologie byly jiné.
0: Řekněte, jak vaše pivo chutná a jaké druhy nabízíte?
1: Víte, to se slovně dá strašně těžko popsat, to musíte ochutnat, ale můžu vám říct něco k pivním druhům. My si zakládáme na tom, že musí na jedné straně probíhat ta klasika, čili máme tady klasická piva jako 10 a 12 ležák, který jsme v letošním roce doplnili už o 11 ležák. A vedle toho máme tu speciální vlnu, kde děláme ty piva jako lehčího typu, čili 9, jakoby ale-ovýho svrchně kvašený piva, jo, různý typy 9, 11 APA velmi oblíbená, a další jakoby pivní druhy, který děláme třeba nárazově.
0: To znamená i nějaké speciály. Experimentujete třeba občas s nějakými novými chutěmi, příchutěmi?
1: Jo, samozřejmě, že experimentujeme. I pro nás je to pořád čemu se učit, že v podstatě děláme pivní druhy jako New England IPA, která je v podstatě, je to moderní pivní druh, tak i v něm se učíme, jak to pivo udělat jakoby co nejvíce tomu, aby odpovídalo tomu, jak to pivo vypadat má, jo? Protože přestože my chceme mít pivo kvalitně sedimentované a čisté, tak u tohoto piva naopak musíme docílit jakoby ten zákal a džusovitost. To znamená, že i v tomhle tom se pořád jakoby učíme, jak ty piva dělat dobře, tak aby odpovídali současnému standardu.
0: Posloucháte východočeské výlety. Za chvíli se přesuneme do restaurace, která na pivovar navazuje.

0: jasno, vážně, relí poslední.
1: Posloucháte východočeské výlety z Chocně, při kterých objevujeme různá gastromísta a místní gastropodniky. Máme za sebou prohlídku pivovaru a teď jsme se přesunuli do restaurace Splav, která na pivovar navazuje. Provede mě tu pan Jan Tapušník, provozní restaurace. Dobrý den.
2: Dobrý den si.
1: Natáčíme spolu těsně před začátkem vydávání obědu, tak se musím zeptat, co je dnes na jídelníčku.
2: Tak my to máme trošku komplikovanější, protože ten jídelní lístek máme rozdělený na celý týden. Ty máme jako to polední menu klasický, jak je znáte z jiných restaurací, to znamená denní menu, a pak tam mám takzvané týdenní menu ještě. To znamená, že ty jídla tam potom držíme celý týden, to jsou taky speciálnější, dalo by se postavit, že jsou jinak postavená a nejsou to klasické jako úplně hotovky, takový rychlý videový jídla.
1: Takže která jídla dnes si můžou dát lidé?
2: Dneska si můžete dát, že budeme se bavit o tom poledním menu, tak můžete vyzkoušet špekovanou hovězí pečení, to je omáčka z černého piva, potom blinkový knedlík špekový a samozřejmě je tam smažená prochodistá petržel, což je takový ten křupavý efekt, ještě jakoby ty bylinky nějaký. Pak je tam taková specialita, to je vlastně musaka, to je z mletého masa, je to vlastně něco jako na způsob lazaní, vlastně na rozložený ovoce, zelenina a mleté maso. Je tam bešamelová omáčka, pečená rajčata a je to velmi zajímavé, velmi dobré. Pak samozřejmě v týdenní nabídce můžete najít stejky, lososy, ryby. Máme tam vždycky jedno takový tradiční jídlo, je tam třeba pečená klobása s čočkou, pak tam jsou saláty, mořský vlk tam je.
1: Jak byste popsal vaše kuchyni? Chtěl jsem se ptát na to, jestli je česká nebo zahraniční, ale asi je to takový mix.
2: Ano, je to ne že by mix, je to tradiční kuchyně, ale samozřejmě snažíme se potom v těch speciálních nabídkách trošku dávat i jakoby celosvětovou nabídku, protože to nejde postavit jakoby jenom na tradiční české kuchyni, kterou se snažíme mít, ale v jiné formě, zase v modernější formě, a to je postavený ten lístek standardní právě na české kuchyni.
1: Nabízíte nějaké top jídlo, které vždycky rychle zmizí z denní nabídky, něco, o co bývá velký zájem?
2: Je zajímavé, že většinou bývá velký zájem většinou o jídla, které jsou tradiční. To znamená, vždycky většinou zmizí, ať už to jsou nějaký kapsy nebo smažený cordon bleu, a nebo samozřejmě nějaká svíčková koprovka, tak to vždycky mizí jako první, no.
1: Klasika. Máte pocit, že jsou lidé v menším městě v gastronomii konzervativnější, nebo naopak rádi i zkoušejí nové věci a daří se vám třeba zařazovat na lísteky něco netradičního a nabízíte to potom zákazníkům?
2: Samozřejmě ty menší města jsou komplikovanější pro gastronomii, ale myslím si, že ty lidi se otvírají novým věcem. Nám si myslím, že se podařilo udělat to, že vlastně ty lidi tady chodí rádi právě objevovat ty nové věci. Teďka třeba nabízíme právě těstoviny v bochníku a je pro mě zajímavé, že ty lidi to vyžadují, že to slyšeli, přijdou si, řeknou si a že to chtějí zažít.
1: Těstoviny v bochníku, tak to vy musíte popsat ještě a vysvětlit.
2: Je to vlastně klasický sírový bochník, který je zrající 24 měsíců, který vlastně rozkrojíte a ty těstoviny potom vlastně doděláváte před hostem, před ním, vlastně v tom síru napřímo a dostává na talíř přímo před vámi udělaných čerstvý těstoviny a dělají se buď s pančetou nebo čistý jen sírový, kdo nemá rád třeba maso.
1: Za pár minut vyměníme restauraci za kavárnu s palačinkami, tak poslouchejte i dál.

0: Posloucháte východočeské výlety z Chocně, které dnes věnujeme místní gastronomii. A po pivovaru teď přichází na řadu něco sladšího. Jen kousek od náměstí v ulici Dolní najdete malý podnik manželů Meňházových s příznačným názvem Káva Kram. A provede mě tu majitel, pan Miroslav Meňház. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak palačinka, to je asi hlavní specialita, kterou si tu můžou zákazníci vychutnat, a to v různých variantách. Jaké palačinky tady nabízíte? Jaké varianty?
1: Nabízíme teda sladké i slané varianty. Dokonce máme i možnost pro zákazníky, kteří mají nějaké omezení, třeba s mlíkem děláme i palačinky z pohanky.
0: Máte nějaký palačinkový bestseller, něco, co se prodává?
1: Řekl bych, že bestseller vlastně máme teďka poslední rok, kdy jsme zařadili do nabídky slaný palačinkový vrapy, který se snažíme nějakým způsobem obměňovat, takže to je pro nás takový asi bestseller. A jinak potom sezónní nabídka, což v našem případě jsou jahody, meruňky a borůvky.
0: Obvykle se palačinky jí k snídani, ale řekl bych, že ty, které tady nabízíte, určitě zastoupí i oběd. Je to tak?
1: Říkáte to správně, myslím si, že palačinka je vhodná vlastně v tom celodenním stravování. Můžete si také snídani k obědu i vlastně k pozdější nějaký svačině.
0: Před natáčením rozhovoru jste mi říkali, že tu působíte už 9 let, jestli to říkám správně.
1: Ano, teďka jsme vlastně v tom 9. roce, ano.
0: Co vás přivedlo k tomu založit si tady Káva Kram a prodávat výběrovou kávu a palačinky?
1: Ta myšlenka vlastně na začátku byla hlavně o kávě, kdy jsme vlastně chtěli do Chocně přinést dobrou kávu. S tím, že jsme spolupracovali už tenkrát, nebo koupili jsme si kávu v Poděbradech, tak jsme věděli, že to je sázka na jistotu. Takže hlavně to přinést tu kávu. A potom samozřejmě, jak ten koncept vznikal, tak přišlo na řadu vlastně espresso a potom palačinky a lívance.
0: Občas v gastronomii sledujeme nejrůznější módní vlny, občas se prodávají najednou cupcakey, burgery, něco dalšího. Nebojíte se, že třeba i palačinky vyjdou z módy nebo budou pořád oblíbené podle vás?
1: Myslím si, že ne, protože myslím si, že palačinku, jaký jako všichni známe doma, tak je to prostě jídlo, který má rád vlastně úplně každý. Každý ho doma dělá, mají ho rádi děti, takže si myslím, že každý na tu palačinku si zajde. A mimo jiné, my v těch receptech se snažíme, neřekl bych, že úplně se snažíme nějakým způsobem jakoby jít podle nějakých trendů, ale hlavně se snažíme ty recepty dělat tak, aby to chutnalo nám. A jsou to jakoby naše recepty, že ty palačinky vlastně jako vymýšlíme, že děláme si různý dressingy, děláme si cibulády, děláme si různý majonézy do těch palačinek, takže je tam kus jako toho našeho, ty naše práce.
0: Postupně i inovujete, přidáváte nějaké nové náplně a tak dále.
1: Určitě, to děláme a čím dál častěji, hlavně u těch slaných palačinek, se snažíme opravdu si ty věci, ty ingredience jako vyrábět sami.
0: My jsme jedny východočeské výlety věnovali gastroscéně v Litomyšli. Tamním podnikům samozřejmě pomáhá obrovský turistický ruch. Do Chocně přeci jen asi tolik turistů neproudí. Tak jak složité je vést takovýto podnik v menším městě?
1: Je to každodenní dřina. Je to každodenní dřina v tom směru, že tu práci odvádíme opravdu jako dlouhodobě kvalitní. Chceme, aby ty zákazníci se nám vraceli. A to je vlastně takový naše asi nějaký krédo, aby ty lidi opravdu se nám vrátili.
0: Posloucháte východočeské výlety. Už za pár minut si jednu palačinku na francouzské plotně připravíme.

0: S východočeskými výlety věnovaným choceňským gastropodnikům jsme stále u náměstí v podniku s názvem Káva Kram. No a před mikrofonem mi teď palačinku pro zákazníka připravuje majitel Káva Krámu Miroslav Meňhás. Musíte mi říct, čím začínáte. Vidím tady plotnu, že máte speciální, na které děláte palačinky.
1: Je to plotna opravdu, která se vyznačuje hlavně svým rozměrem oproti domácí pánvice nebo nějakým domácím palačinkovačům. Tady ta plotna má průměr vlastně 40 cm, takže ta palačinka na začátku je poměrně velká, než se potom složí do různých tvarů.
0: Takže to je hlavní vaše pracovní plocha. Vy jste říkal průměr 40 cm, to znamená, že ty palačinky jsou daleko větší oproti těm klasickým, které si asi dokážeme představit.
1: Jsou daleko větší, ale samozřejmě se u nich musí furt dbát na to, aby byly krásně vláčný a tenký.
0: Říkám si, že palačinkové těsto zhruba zvládne asi každý, ale možná to vaše těsto musí být něčím speciální, složitější asi než ty palačinky, které děláme klasicky doma v kuchyni.
1: Myslím si, že hlavní rozdíl je v té receptuře. Když si doma děláte palačinky, tak je to trošku mouky, mlíko, pár vajíček a ono to vyjde. My se opravdu musíme řídit naším receptem, aby jsme ty palačinky měli furt stejný.
0: To znamená, neděláte těsto jen tak od oka?
1: Určitě ne. Právě proto, aby byly furt stejný, aby ten zákazník, když se nám vrátí třeba za půl roku, tu palačinku dostal ve stejné kvalitě.
0: Jak dlouho jste museli ladit vaše různé receptury, tak abyste byli opravdu spokojení s tou palačinkou a se jí náplní případně?
1: Co se týče receptury samotných palačinek, tak samozřejmě tam ta situace je trošku odlišná od těsta, kde máme vlastně danou recepturu po celou dobu vlastně našeho působení. Tam je to otázka, dokud nám to nechutná. Jakmile jsme s tím spokojení a všechno nám tam pěkně ladí, sladkost, slanost, sýr, slanina, sušená šunka, tak potom jsme vlastně připraveni na to pustit do provozu. Takže budeme připravovat palačinku s čedarem, slaninou, sušenýma rajčatama a vajíčkem.
0: Já tady vidím, že už máte připravené těsto palačinkové.
1: Těsto jsem si vlastně vyndal z lednice a jako první se musí vytočit ta samotná palačinka. Důležitý je vlastně každý těsto před začátkem přípravy dobře promíchat, což právě teda dělám. Vlastně těsto se lije vždycky na střed. Pak pomocí takzvaných hrabiček se to těsto vlastně jako roztáčí do kruhu. Jelikož ta plotna nemá vlastně okraj, tak je ideální, aby vám to těsto z té plotny nestýkalo.
0: Ono to je asi docela frčák. Ta palačinka bude za chvíli hotová, bych řekl.
1: Palačinka bude určitě za chvíli hotová. Teďka vlastně čekáme, vlastně se s ní odpaří ty suroviny, které vlastně dělají to těsto. Tak takový ukazatel palačinky, kdy zhruba víme, že je hotová, je, že nám vlastně začne hnědnout po okrajích a začne malinko krabatět. Takže teďka vlastně si ji odlepíme pár tahy od té plotny.
0: A otočíte teda palačinku.
1: Už z jedné strany máme hotovou a můžeme vlastně plnit.
0: A vidím, že je opravdu pevná, že se netrhá v žádných místech.
1: Takže další krok je, že dávám vajíčko. Dáváme do prostřed, tam zákazníkovi dáváme na výběr, jestli chce vajíčko mít propečené, anebo jestli má rád třeba variantu na hniličko. Vajíčko osolíme, opečíme.
0: Přidáte sýr ještě?
1: Dáváme tak, aby vlastně nezakryl ten žloudek, takže ho vlastně dáváme na bílek. Protože je samozřejmě vždycky důležitý, aby ta palačinka dobře chutnala, ale aby i dobře vypadala. Pokademe plátky slaniny a nakonec dáme sušený rajčata. Když máme všechny suroviny na palačince, tak nám vlastně zbývá už jenom tu palačinku finálně zabalit.
0: Takže palačinku překlopíte ze všech stran a je hotovo.
1: Ano.
0: Už za chvíli nás ve svém vietnamském podniku přivítá bývalá česká miss Monika Leová.

0: Posloucháte Český rozhlas Pardubice a pořad Východočeské výlety, se kterými dnes objevujeme nejlepší gastro místa v Chocni. Jsme stále jen kousek od náměstí a přesunuli jsme se do restaurace Čauvět, kterou mi představí Monika Košínová-Leová. Dobrý den.
1: Dobrý den, tak já vás u nás vítám.
0: Děkuju. Čauvět, už samotný název prozrazuje, o jakou kuchyni jde. Popsala byste vaši restauraci jako pravou vietnamskou, anebo jste ji trochu přizpůsobili českým zákazníkům a českým chutím?
1: Ano, přesně tak, jak říkáte, trošku jsme to přizpůsobili, ono každý to vaří trošičku nějak jinak a my jedeme podle tatínkových tajných receptů a opravdu tam předáváme nejenom teda jako skvělé suroviny, tak i samozřejmě tu lásku, takový ten ještě jiný, trošičku jiný zážitek, než jsou lidi z restaurací zvyklí. Opravdu tatínek tady je non-stop, já tady jsem, takže lidi si od nás vezou takový komplexní zážitek, nejen třeba právě těmi chutěmi, ale i tím autentickým Vietnamem, že tatínek chodí, ptá se lidí, jak jim chutná a jsme hrozně rádi, když lidi odchází spokojení.
0: Jak byste vlastně popsala vietnamskou kuchyni třeba i posluchačům, kteří nikdy neochutnali? Není třeba tak těžká jako ta česká kuchyně určitě.
1: Přesně tak. Já tu vietnamskou mám i třeba mnohem radši než tu českou, protože opravdu i lidi, co sem takhle chodí, tak právě to vyhledávají, protože pak můžou ještě pracovat. Jo, opravdu říkají, že 2 hodiny je úplně v pohodě, prostě dokážou ještě fungovat a my tam máme hodně zeleniny. Opravdu vietnamská kuchyně vždycky se skládá jako z masa, z rýže nebo z nudlí a prostě kotel zeleniny. Jo, takže v tomhle tom je báječná, skvělá, je barevná, opravdu to jídlo vás baví jíst, jo, protože jako třeba u těch českých jídel já se dám prostě vždycky 3 knedlíky a omáčku a tak to nějak jako do sebe nahážu,
0: ale už nemůžete.
1: Přesně tak. A cítím se jak balvan a tady to opravdu to jíte a užíváte si každý sousto, i když třeba jíte i těma hůlkama, tak přece jenom jíte trošičku pomalejc, tak si to jídlo jinak vychutnáváte.
0: Možná ještě abychom byli konkrétní, jaká jídla u vás můžou zákazníci ochutnat? Popište nám některá z nich.
1: Naše gro je vietnamská kuchyně, ale tím právě jsme to trošičku přizpůsobili tady té poptávce, takže tady máme i trošku tajský, japonský kuchyně, sushi děláme, ale ta vietnamská tu tatínek ovládá nejlépe. Takový jako bestseller je polévka, potom bumbonambo, jo, i když ve Vietnamu tolik nefrčí, vlastně ve Vietnamu se s ním moc nesetkáte, tam mají spíš bunča.
0: A můžete popsat, co obsahuje bumbonambo?
1: Jo, bumbonambo to jsou nudle, je tam zelenina, my tam dáváme salát, mrkev, okurka a hovězí maso.
0: Dělal taky závitky určitě teda, smažené?
1: Ano, děláme smažené závitky. Na tom mně přijde, že se vždycky pozná ta restaurace, jo, že my to opravdu máme domácí, dáváme tam spoustu masa, zeleniny, houby a pak to tady balíme, jo, že třeba i někdy jsou v nějakých bystrech kupované a my to poznáme. Takže na tom se hodně pozná a lidem hodně chutnají, vrací se na ně a někdy třeba říkají, že to byly i nejlepší závitky v životě, tak to nás opravdu moc těší.
0: Jak jsou na tom vůbec Češi s vietnamskou kuchyní? Myslíte si, že si zvykli na jiné chutě, nebo jsme pořád ještě konzervativní a máme rádi tu českou klasiku?
1: Ne, mně opravdu přijde. No i když sem přijde pár lidí, že chtějí hranolky, ale ne, spousta lidí si zvyklo a právě přijde,

0: Ta vietnamská kuchyně opravdu má takový boom, jo, že tím, že lidi začali cestovat hodně do Vietnamu, tak už vědí, jak chutná ta správná Asie, ten správný Vietnam, protože předtím dřív to tady prostě bylo Čína, jako takový jako pátý přes devátý, takový hustý omáčky, jo, ale to vlastně nemá s vietnamskou kuchyní společného, ta je opravdu o tom nechat vyniknout ty suroviny, tam prostě používají pepř, sůl, rybí omáčku, jo, takový, ale fakt to nechávají hrozně jako lehký to jídlo.
1: Vy jste ještě před restaurací prošla úplně jiným světem, známe vás jako českou Miss, moderovala jste taky v televizi, napadlo by vás tehdy v té době, že ty kamery a molo přehlídkové vyměníte za práci v restauraci tady se zástěrou, kterou máte na sobě?
0: Vůbec by mě to nenapadlo a o to víc mě to překvapuje, jak mě to naplňuje. Prostě jsem strašně ráda, že nás sem jako ty osudy zavály, to, že to děláme i v rodném městě, kde máme spoustu známých, jako, takže sem chodí jako zákazníci, které, se kterými si znám třeba celý život. A jsem ráda, že lidem chutná, že lidé i za námi jezdí zdaleka, jo, co prostě Tachov, Karlovy Vary, prostě Český Budějovice, jo, že to mali třeba kousek nebo měli zajišťku menší a udělali si sem ten výlet, tu cestu, tak o to více toho vážíme a jsme rádi, když odjíždějí opravdu spokojení se vším všudy.
1: Gastroturistika po Chocni je za námi, loučí se s vámi a pěkný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Pardubice přeje Vilém Branda.
2: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.rozhlas.cz.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
3: Na hradě Rychmburg bude o víkendu dobrodružný program pro děti. Východočeské divadlo nabídne v nové sezóně klasiku i komedie. Volkswagen svolává miliony aut kvůli vadnému šroubu. A zítra bude většinou slunečno, jasno až polojasno, teploty do 22 stupňů. Zprávy a Petra Beránková, vítám vás. A aktuálně se podíváme na jednu víkendovou pozvánku. Hrad Rychmburg na Chrudimsku připravil na prodloužený víkend speciální program pro děti. Čeká je bojovka po stopách svatého Václava, při které budou plnit úkoly, pátrat a objevovat. Hrad zůstane zároveň otevřený i pro běžné prohlídky a návštěvníky. Podrobnosti ředitelka regionálního muzea v Chrudimi Klára Habartová.
4: Ona se zabývá planetami sluneční soustavy, ale i planetami, které jsou mimo sluneční soustavu. A v několika místnostech tady máme vůbec to, jak ty planety vznikly. A máme tady i sbírku nálezů meteoritů.
3: Východočeské divadlo v Pardubicích zahájí novou sezónu inscenací Dorian, současnou adaptací románu Oscara Wilda. Premiéra bude příští týden v sobotu 3. října. Režie se ujal Adam Svozil. Příběh mladého muže, který vymění duši za věčnou krásu, se podle tvůrců prolíná i s osudem samotného Oscara Wilda, jeho pronásledováním a uvězněním.
5: Pardubické divadlo letos připraví celkem 7 nových titulů, 5 na velkém jevišti a 2 na malé scéně ve dvoře. V říjnu uvede také nostalgickou komedii Postřižiny podle Bohumila Hrabala. Před Vánoci pak Naše furianty. Na jaře přijde na řadu Klec bláznů, inscenace Sibyla o vědkyni a umělkyni Marii Sibyle Merianové a adaptace Shakespeareovy komedie Mámení. Sezonu uzavře psychologické drama Smrt obchodního cestujícího Artura Millera. Z Pardubic Naďa Kubínková, Český rozhlas.
3: Německý koncern Volkswagen kvůli možným problémům s řízením svolá asi 4 miliony aut. Důvodem je možné opotřebení na upevňovacím šroubu v systému řízení. Kromě značek Volkswagen nebo Audi musí do servisu taky vozy značky Škoda. Podle mluvčího Škody auto Zbyňka Straškraby společnost vyzve majitele dotčených vozidel, aby navštívili autorizovaný servis.
6: Týká se to modelů Octavia, Karoq, Kodiaq a Superb z výrobních let od roku 2015 až do roku 2024. Netýká se to všech vozů a zákazníci budou obesláni písemně.
3: Podle automobilky nebyly v souvislosti s tímto problémem hlášené žádné případy zranění ani významných škod.
7: Sport.
3: Hokejová extraliga pokračuje 6 zápasy 4. kola základní části. Pardubice po 2 domácích zápasech nastoupily venku, a to na ledě Mladé Boleslavy. Dohrála se 2. třetina a Dynamo vede 2-0.
7: Počasí.
3: Před námi je oblačná až zatažená noc, se během večera od severozápadu ubývání oblačnosti, noční teploty 8 až 5 stupňů, ojediněle i přízemní mrazíky, teploty na horách 7 až 3 stupně, vítr slabý. Zítra v sobotu většinou slunečno, jasno až polojasno, ráno s mlhami, denní maxima 17 až 20 stupňů, na horách 12 až 15. Vítr slabý, rozptylové podmínky dobré a biomírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: 3,5 minuty po 19. ještě míříme na silnice Pardubického kraje. Uzavírka silnice z Litomyšle do Ústí nad Orlicí v obci Kornice. Bude to až do příštího roku. Objížďka je přes Němčice.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Napsala nám posluchačka z Hor, paní Horinová, jak příznačné, že ráda poslouchá Hezky česky, že se dozví vždycky spoustu nových informací a že se setkala s takovým jazykovým oříškem a zajímalo by jí, jestli ho vyřešíme. No a máme to tady napsané. Doplňte správně. Na hladině jezera se vytvořil vír s měkkým i, nad ním letěl vír s tvrdým i. Oba víry se podařilo vyfotografovat. Jaké tam bude i? No tak to je opravdu oříšek.
2: Ano, moc děkuju. Vlastně analogicky můžeme připomenout totéž s bydlem, když si na bydle udělá síkorka bydlo a obě bydla spadnou, tak jaké tam bude i? A je to taková pěkná jazyková hříčka, která je založená na tom, že jde o takzvanou homofonii, neboli slova, která, když je vyslovíme, jsou stejná, protože čeština nerozlišuje výslovnost měkkého a tvrdého i. Ovšem, v písemné podobě je to i, respektive to, které zvolíme, klíčové pro význam daného slova. Takže my bychom to samozřejmě mohli zkusit přepsat správně, ale ztratí se nám z toho ten humor, ta hra.
1: Takže musíme ty víry vypsat, každého
2: ano,
1: zvlášť?
2: Přesně tak.
1: Vír s měkkým, vír s tvrdým, tady není žádná přednost měkkého i a podobně.
2: Ne.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejdelší listy má palma Rafie Královské? Jde o pozoruhodného člena rodiny palem. Rafie Královská roste zejména v rovníkové Africe a na Madagaskaru. Má masivní kmen, který může být částečně podzemní. Impozantní jsou na ní především listy. Jsou zpeřené a rekordní exempláře mohou dosáhnout i délky přes 25 metrů. Tyto rozměry mají značný význam pro místní obyvatelstvo. Rafie jsou zdrojem vláken, ze kterých se vyrábí lana i tkaniny, slouží jako stavební materiál a ke krytí střech. Ale to zdaleka není jediné, čím je palma lidem užitečná. Z naříznutého růstového vrcholu se získává sladká šťáva, která je skvašována na palmové víno. Mladé části růstového vrcholu, takzvaná palmová srdíčka, jsou delikátní potravinou. Naopak plody mohou být jedovaté a jed zvaný barbasko se používá k lovu ryb. A v neposlední řadě se výtažky z palmy používají i v tradiční medicíně.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

dráze, zmizela jako laň u lesa v nemísku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá. Spatřil jsem kometu, chtěl jsem ji zaspívat o vodě, o trávě, o lese.

Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál.

smích dívčích očí, koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět. Snídaně v trávě, kaviár i prach, z dlouhejch nekonečných cest, co jsem polikal. V noci čet jsem si náš osud zvěst, když z hor vítr vál. Společně na cestách je...

0: Ende August fand im Erzgebirge auf dem Gelände des untergegangenen Dorfes Königsmühle das gleichnamige Festival statt. Es wurde 2012 ins Leben gerufen und möchte mit einem vielfältigen Kulturprogramm Menschen auf beiden Seiten der deutsch-tschechischen Grenze zusammenbringen. Zu den Gästen des diesjährigen Festivals gehörte auch der Historiker David Kovařík von der Tschechischen Akademie der Wissenschaften. Er beschäftigt sich unter anderem mit den Veränderungen im tschechischen Grenzgebiet nach dem Zweiten Weltkrieg und den Folgen der Vertreibung der ursprünglichen deutschen Bevölkerung. Die Ergebnisse seiner langjährigen Forschungen hat Kovařík in dem Buch Vysídlit a zbourat – Aussiedeln und Abreißen zusammengefasst. Das Buch soll im kommenden Frühjahr erscheinen. Beim Festival Königsmühle stellte der Historiker sein Werk bereits vor. Über das Buch und die historischen Veränderungen im Grenzgebiet sprach mit David Kovařík unser Kollege Josef Schorfa.
1: Na konci srpna se v Krušných horách na místě zaniklé obce Königsmühle konal stejnojmenný festival. Byl založen v roce 2012 a snaží se pomocí kulturního programu spojovat lidi z obou stran hranice. Letos byl jedním z hostů festivalu historik David Kovařík z Akademie věd. Zabývá se mimo jiné změnami pohraničí spojenými s vysidlováním původních německých obyvatel. Výsledky svého bádání shrnul v knize Vysídlit a zbourat, která vyjde na jaře. Představil ji právě na festivalu Königsmühle. O knížce si s ním povídal Josef Schorfa z Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Vy jste zmapoval celou pohraniční oblast známou jako Sudety. Které období vás nejvíc zajímalo?
3: Nejvíce intenzivní zanikání bylo mezi těmi lety 1945 až 1960.
2: Proč se po druhé světové válce v českém pohraničí tolik bouralo?
3: Protože zůstala celá řada prázdných a nevyužitých sídel, které jednak chátraly. A jednak to byl bezpečnostní problém.
2: No, my můžeme být úplně konkrétní. Vy jste tady v Königsmühle, tedy kousek pod Klínovcem, ukazoval i, jak vypadalo náměstí v Aši. Můžete ho popsat?
3: Já jsem tu fotku dostal z tamního muzea. Mě právě zaujalo to, že uprostřed toho náměstí se pasou krávy. Tak to bylo takový jakoby hodně jako zvláštní, že vlastně bývalé okresní město, které mělo nějakých 15 000 obyvatel, po tom vysídlení těch 50. letech i následkem hraničního pásma se dostalo do takového stavu, takové situace, že opravdu schátralo natolik, že se tam vždycky pásly krávy. Tak to mi přišlo zajímavé, tak jsem to tam dal i jako fotografii. No a samozřejmě další ten aspekt, proč se bouralo, bylo, že lidé se stěžovali na vzhled obcí, no. Že to nedělalo hezkou vizitku ani u těch domácích obyvatel a hlavně u těch zahraničních návštěvníků.
2: S odsunem se také mluví o tom, že se do pohraničí stěhovali lidé z vnitrozemí, ale ti, jak je vidět, zdaleka nestačili.
3: S vysídlením Němců odešlo 3 miliony lidí z téhle země. A to nové osídlení přivedlo do pohraničí necelé 2 miliony nových obyvatel. Takže pohraničí ztratilo 1 milion lidí, takže to také přispívalo k tomu, že pak ty domy byly neobyvatelné a měnily se v ruiny.
2: Vy ve své knize připomínáte, že v českém pohraničí bylo zbouráno neuvěřitelných 40 tisíc objektů. Bavíme se spolu zhruba 70 let poté, co došlo k těm největším bouracím pracem. Myslíte si, že je to ještě dodnes patrné?
3: Určitě. Jednak ta pohraniční krajina je plná památek po zaniklých vesnicích, ať to jsou ruiny domů, dosud viditelné základy. A i ve městech je plno proluk. Řada měst ztratila třeba polovinu domů a v té městské architektuře je to patrné do dneška. Sousedé.

0: Am Donnerstag, dem 1. Oktober, eröffnet das Museum in Aussig an der Elbe eine neue Ausstellung. Ihr Titel lautet Fotograf, Modellier und Maler August Otto. Die Ausstellung ist dem Modellier August Otto gewidmet, dem Porzellanentwürfe für die Porzellanfabriken in Probstau, Thurn und Aussig an der Elbe schuf. Bereits Ende des 19. Jahrhunderts gehörte Otto zu den begeisterten Pionieren der Fotografie. Ab 1915 betrieb er in Aussig ein eigenes Fotoatelier. Später widmete er sich zunehmend auch der Landschaftsmalerei. Die Ausstellung erinnert damit an einen vielseitigen Künstler, der Fotografie, Porzellanmodellierung und Malerei miteinander verband.
1: Ve čtvrtek 1. října otevírá muzeum v Ústí nad Labem novou výstavu. Jmenuje se Fotograf, modelér a malíř August Otto. Je věnována modelérovi, který navrhoval porcelánové výrobky pro porcelánky v Proboštově, Trnovanech i Ústí nad Labem. Již koncem 19. století byl nadšeným průkopníkem fotografie a od roku 1915 provozoval v Ústí nad Labem vlastní fotoateliér. Později se také věnoval krajinomalbě. A v závěrečném výročí týdne si připomeneme architekta Karla Erstenberga. Narodil se 25. září 1887 v Malovicích u Stříbra. Architektonického vzdělání se mu dostalo na Vídeňské akademii výtvarných umění v ateliéru Otto Wagnera, významného představitele vídeňské secese. Po skončení školy byl Erstenberg zaměstnán u jiného zajímavého architekta, Leopolda Bauera. S tím spolupracoval například na návrhu Priznicova sanatoria v Jeseníku. Své architektonické dovednosti využil už za první světové války. Narukoval k císařským myslivcům, pro které začal v roce 1917 navrhovat pomníky a hřbitovy. Po válce založil se svým bratrem Josefem ve Stříbře stavební kancelář, která působila zejména v západních Čechách. Podle návrhu Karla Erstenberga se na západě Čech postavila řada vil, obytných domů, škol, ale třeba také továrna v Černošině, mlékárna v Dolních Drahoňovicích nebo Grand Hotely Central a Sevastopol a kostel Panny Marie Utěšitelky v Karlových Varech. Z Erstenbergerovy tvorby, ve které rezonovala především geometrická secese a art deco, se zcela vymyká funkcionalistické sanatorium Morava v Tatranské Lomnici, které navrhnul společně s význačným brněnským architektem Bohuslavem Fuchsem. Toto sanatorium můžete znát z filmu Anděl na horách. Po roce 1945 byl Karl Erstenberger odsunut do Německa, kde pokračoval v kariéře architekta. Zemřel v roce 1972 v Norimberku.
0: In der Rubrik Jubiläum der Woche erinnern wir uns an den Architekten Karl Erstenberger. Erstenberger wurde am 25. September 1887 in Malowitz bei Mies geboren. Die architektonische Ausbildung erhielt er an der Akademie der Bildenden Künste in Wien im Atelier Otto Wagners, dem bedeutenden Vertreter der Wiener Sezession. Nach der Schule war er bei einem anderen interessanten Architekten tätig, bei Leopold Bauer. Zusammen mit ihm arbeitete er zum Beispiel an dem Entwurf des Priesnitzer Sanatoriums in Freiwaldau. Seine architektonische Geschichtlichkeit konnte er auch während des Ersten Weltkriegs zunutze machen. Er wurde zu den Kaiserjägern eingezogen, für die er im Jahr 1917 Denkmäler und Friedhöfe entwarf. Nach dem Krieg gründete er zusammen mit seinem Bruder Josef ein Baubüro Mies, das vor allem in Westböhmen aktiv war. Ganze Reihe von Villen, Familienhäusern, Schulen, aber auch Fabrik in Černošin, Molkerei in Drahoňovice oder Grand Hotels Central und Sevastopol in Karlsbad, sowie auch dortige Marienkirche wurde nach Karls Entwürfen realisiert. Dem architektonischen Schaffen von Erstenberger, das vor allem durch die geometrische Sezession und Art Deco gekennzeichnet ist, entzieht sich ganz und gar das funktionalistische Erholungsheim Morava in Tatra-Lumnitz, das vom Erstenberger und dem bedeutenden Brünner Architekten Bohuslav Fuchs entworfen wurde. Nach dem Jahre 1945 wurde Karl Erstenberger nach Deutschland vertrieben, wo er weiter als Architekt war. Karl Erstenberger starb im Jahre 1972 in Nürnberg. Das war aus unserer Sendung alles. Texte der Rubrik Jubiläum der Woche und Archiv der Sendung finden Sie auf folgende Webseite www.roslas.cz/sever/sousede. Einen schönen Freitagabend und nächste Woche. Und auf Wiederhören freuen sich Richard Schulke und Veronika Kindlova.
1: A to bylo z dnešního vydání Sousedů všechno. Text rubriky Výročí týdne, stejně jako archiv pořadu, najdete na webových stránkách www.rozhlas.cz/sever/sousedé. Pěkný páteční večer přeje a příští týden naslyšenou se těší Richard Šulko a Veronika Kindlová.
2: Český rozhlas zprávy.
3: Policie se připravuje na prodloužený víkend. Na silnicích plánuje častější kontroly. V Otrokovicích na Baťově začne na podzim stavba důležitého protipovodňového opatření. Zítra čekejte jasno až polojasno a po ránu mlhy. Nejvyšší teploty naměříme do 22 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezký večer. Provoz na silnicích bude o prodlouženém víkendu hlídat víc policistů. Kvůli očekávanému silnějšímu provozu vyzývají řidiče, aby jezdili opatrně. Jen od začátku týdne zemřelo na českých silnicích nejméně 13 lidí.
4: Naposledy dnes ráno zemřeli dva lidé při nehodě na Pražském okruhu. Informovali jsme o ní i v Zelené vlně.
5: Na 11. kilometru v Teradotínském mostě se srazilo osobní auto s nákladním.
4: Nejtragičtějším dnem letošního roku byla spolu se 27. červen tato středa, kdy při dopravních nehodách v Česku zemřelo 6 lidí. Policie proto žádá řidiče, aby byli opatrní, říká mluvčí policejního prezidia Violeta Canosky.
6: Bezpečná jízda začíná ve chvíli, kdy si přestaneme říkat, že tohle ještě zvládneme. Prosíme proto všechny řidiče, aby nespěchali, dodržovali bezpečnou vzdálenost a plně se věnovali řízení.
4: Tragické byly navíc i celé letošní prázdniny. V červenci a v srpnu zahynulo na silnicích 100 lidí, tedy o 12 víc než loni. Marek Sedlá, Český rozhlas.
3: Zmírnit následky a škody po přívalových deštích by měl projekt, který připravuje město Otrokovice své společností Vodovody a kanalizace Zlín. Nový systém je určený pro lokalitu Baťov a umožní odvádět přebytečnou vodu až do řeky Moravy v situacích, kdy stávající kanalizace kapacitně nestačí.
7: Součástí projektu budou nová odlehčovací komora, kanalizační čerpací stanice a výtlačné i gravitační potrubí o celkové délce 856 metrů. Stavební práce by měly začít ještě letos na podzim, hotovo má být do konce prvního pololetí příštího roku. Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
3: Galerie, výtvarné školy a jednotliví umělci se budou prezentovat během víkendu otevřených ateliérů v Plzeňském kraji. Akce nabídne v sobotu a v neděli na 70 místech v Plzni, Rokycanech nebo Nepomuku až už po 11. výstavy prací 200 umělců. Dále jízdu umělecké tramvaje a návštěvy výtvarných ateliérů. Vše bude zdarma a na mnoha místech můžou zájemci i tvořit, říká za organizátory Jana Brabcová.
8: Například sochání z porobetonu i mozaika je letos umístěna před bývalý obchodní dům Prior poblíž vlakového nádraží, kde v zadním podchodu máte možnost tvořit ten největší plzeňský obraz. Loni na něm pracovalo 300 návštěvníků.
2: Počasí.
3: Počasí na zítra bude jasno až polojasno a zpočátku se budou ojediněle vyskytovat mlhy. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 až 22 stupni, na severu a severovýchodě až 19 stupňů a na horách kolem 12.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na příjezdu do metropole po D5 z Plzně opatrně za sjezdem na Rudnou. Na 5. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až na okruh na 19. kilometru. Pro osobní auta je to asi na 30 minut. A v Blance směrem na Troju dejte pozor před výjezdem. Srazila se tam 3 osobní auta, blokují pravý a odbočovací pruh. To byly zprávy, jeďte opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: A teď už je tu repríza pořadu Vesele a zdravě.
2: Vesele a zdravě.
9: Vítáme vás, tady je Patrik Rozehnal.
10: A doktorka Kateřina Cajdamlová, dobrý den. Dnes máme opáčko, ano. Protože přišla velká řada dotazů na bolestivé šlachy rukou a nohou.
9: Dobře, tak se tomu budeme věnovat a budeme odpovídat na otázky samozřejmě posluchačů, kteří se ptali už dopředu. A vtípek na začátek, jako vždycky. Pane doktore, bolí mě celý člověk, jestli stojím, ležím nebo sedím, tak se zkuste pověsit a za týden se přijďte ukázat.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Vysíláme vesele a zdravě, vysíláme pořad, který se dnes věnuje bolestivým šlachám. No a ty fungují normálně, vlastně o nich ani nevíme. A pak najednou začnou bolet, přijde problém a co se může stát, tak na to se bude ptát naše redaktorka Bára Kvapilová, fyzioterapeuta Jindřicha Vocílky z kliniky Spinesio.
1: Tak v lidském těle se nachází přibližně 4000 šlách. Šlacha je takový v úvozovkách pevný provaz z kolagenních vláken, který spojuje sval s kostí, přenáší sílu smrštěného svalu na kost, čímž vzniká pohyb. Zároveň šlachy fungují jako tlumiče nebo takové akumulátory energie, třeba při odskoku nebo při odrazu.
2: Teď už víme, k čemu šlachy potřebujeme. Proč nás ale bolí?
1: Šlachy jsou neuvěřitelně silné v tahu, ale mají jednu obrovskou slabinu. Jsou velmi špatně prokrvené. Bolest šlach nejčastěji pramení z přetížení, když dlouhodobě opakujeme nějaký pohyb, třeba psaní na klávesnici, běhání nebo házení. Dochází v šlaše takovým mikrotraumatům, drobným trhlinkám. A pokud nedostane ta šlacha dostatečně dlouho odpočinek, tak potom vzniká chronické přetížení a poškození.
2: Vy se s takovými pacienty asi setkáváte celkem často. Které ty šlachy bolí nejvíc?
1: Typicky se potkáváme s bolestmi achilovy šlachy, často právě bolí při dlouhodobém přetěžování schůze, ale taky se potkáváme s bolestivostí šlachy pod kolenem, na té přední straně, pod patelou, pod češkou, tam ta šlacha trpí nejvíc u skokanů, u běžců. No a potom samozřejmě šlachy v oblasti ramene, to je často při nějakých pohybech nad hlavou, při hodech. No ale nezřídka, kdy se potkáváme s bolestmi v oblasti lokte, to, co popisují lidi jako bolesti tenisového lokte nebo oštěpařského lokte.
2: Máte pro nás nějakou historku nebo zajímavost?
1: Určitě, když si vyzkoušíte spojit palec a malíček a zároveň přitáhnout dlaň svojí ruky k lokti, mohli byste vidět, že na vnitřní straně předloktí se vám objeví taková tenká šlacha, taková tenká struna v oblasti zápěstí. Pokud se vám objeví, víte, že máte sval, který se jmenuje musculus palmaris longus. Zajímavostí je, že zhruba u 15% populace tento sval chybí.
3: Vesele a zdravě.
4: Já bych chtěla ještě říct drobnou věc. Ono, ty šlachy musí být z něčeho vyživovány. A pokud člověk má nějakou nemoc třeba trávicího traktu, tak může docházet k tomu, že vlastně ta šlacha nemá dost látek, ze kterých by se obnovovala. Je to hlavně kolagen, který se obnovuje třeba z kyseliny hyaluronové. A pokud vlastně to střevní onemocnění nám neumožňuje vstřebávat ty látky z potravy, tak můžeme mít potom potíže se šlachami.
0: Šlachy máme různě po těle, předpokládám. Mm. Proč zrovna ty na ruku a nohou bolí nejvíc?
4: No, protože ruce a nohy používáme nejvíc a vlastně zejména teda ruce v dnešní době jsou až skoro přetíženy. Já můžu už dotaz, protože ten se přesně tohohle týká. Pan Karel nám píše, že už asi 2 měsíce ho bolí předloktí levé ruky hluboko uvnitř na vnitřní straně a je to neohraničená tupá bolest. Bolí to při každé manipulaci s rukou a poslední 2 týdny se mu stává, že mu zůstanou 3 prsty jedné ruky skrčené a stuhlé a nejdou narovnat, jako by tam byla zkrácená šlacha, musí pomoct druhou rukou. Takže tohle to je pravděpodobně od páteře, ale on pokračuje a proto jsem to četla teď, protože mohlo by to být důvodem toho, že 2 měsíce měl francouzské hole po zlomenině kotníku, ano, a nebo vynášení 12-kilového nechodícího psa na venčení v tašce po schodech. No to jsou obojí naprosto šílené zátěže a v okamžiku, kdy v zápětí na to začnou zlobit šlachy, tak je potřeba kromě teda rozcvičování, tak taky odpočinek.
0: Proč nás bolí třeba na nohou tedy především, když se skočíme, když dopadneme a namůžeme si je nějak?
4: Je to právě ta věc, že šlachy fungují jako určité pufrovací nebo jako takové absorpční zařízení, tlumící, ano, takový tlumič. A v okamžiku, kdy ten tlumič přepínáme tím, jak moc dupem, skáčem a podobně, tak může začít zlobit. Proto jsou důležité kvalitní boty a jsou důležité vložky, protože ty vložky do bot fungují jako tlumič a pomáhají, aby ty šlachy tolik nemákaly.
0: Samozřejmě, že si dál budeme povídat ještě na toto téma v našem pořadu s doktorkou Kateřinou Cejdamlovou.
3: Vesele a zdravě. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Vesele a zdravě, bolavé šlechy jako téma, doktorka Kateřina Cajdamlová ve studiu, Patrik Rozehnal taky. A máme posluchače, který básní vždycky na dané téma.
1: Zdraví Petr, s bolavýma šlachama navštívil jsem šamana. Stálo mě to pěkný prachy. Výsledek? Dál bolí šlachy.
2: Tady každá rada drahá, ne každý šaman dělá svou šamanskou práci dobře. Asi bych doporučila doplnit šamana lékařem.
0: Proč vlastně někoho šlachy bolí víc a někoho méně? Proč jsou v tom rozdíly, jak to vnímáme?
2: Tak tam existuje určitá pružnost. V podstatě pružnost těch šlach je něco, co máme vrozené. Existují lidé, kteří jsou schopni takzvaných hyperextenzí.
0: Ty hadí muži v cirkusu a tak?
2: No přesně, že ty šlachy buď od mládí nějakým způsobem trénují a přepínají a vytahují, anebo už to takhle mají. A v okamžiku, kdy to takhle někdo má, no tak bohužel může docházet k tomu, že ta šlacha bolí prostě víc.
0: Mají na to vliv i boty, které nosíme?
2: Určitě, a já už jsem hovořila o vložkách, protože právě ta achilová šlacha může být problematicky různě drážděná příliš těsnou obuví, nebo zase naopak přetěžována tím, že ta patní kost naráží hodně. Dneska se velmi oblibuje bosonožství, to znamená takové to chození jako na boso, a to u někoho může být ta poslední kapka. Takže já bych doporučila opravdu dávat si pozor, a pokud jsou lidé, kteří mají právě tu hypermobilitu, no tak spíš bych asi použila ortopedické vložky, které tlumí tu práci těch šlach.
0: Jen ať víme, řekněte nám, paní doktorko, čím si můžeme ty šlachy rozbolavět? Na nohou, na rukou?
2: Tak nejčastěji nějakými pohyby, to znamená, že vlastně ta šlacha musí moc brzdit, moc přenášet, prostě moc se namáhá.
0: Nosíme těžké věci třeba?
2: Nosíme těžké věci, doskoky o těch vlastně víme, že dělají tyhle ty věci. Když hodně chodíme a po tvrdém povrchu a třeba běháme, já vždycky, když vidím běžce, který běží po asfaltu vedle vozovky, tak si říkám, jestli to není víc škody než užitku.
0: Teď se možná budete smát, ale já mám někdy pocit, že když dlouho míchám třeba základ na guláš, tak pořád tou vařičkou taky mi ty šlachy na ruce se namůžou.
2: Nebudu se smát, ne. Samozřejmě stereotypní pohyby. Jo. Další, co je běžné, tak vlastně ta práce s myší, kdy se opíráme ano. V podstatě o tu šlachu, a pokud dojde k nějakému poškození nervů, tak tam může taky víc bolest vlastně se projevovat, a u revmatismu nebo u nějakých potíží z klouby, protože ty šlachy vlastně i pomáhají pohyblivosti v tom kloubu, a v okamžiku, kde ten kloub drhne, tak ta šlacha je víc namáhaná.
0: Poznáme zánět a obyčejnou bolest, jenom jednorázovou třeba?
2: Tak u zánětu bývá pár pravidel, podle kterých se to pozná, čili je to otok, bolest, zarudnutí a špatná funkce. To jsou vlastně známky zánětu, a zejména ten otok, zarudnutí by nás měly vždycky vést k znehybnění té části těla a nějakým studeným obkladům, které mohou pomoci.
0: Jak dlouho se to léčí?
2: No, to je taky dobrá otázka. Zase je to různé a záleží, jak dlouho se předtím ta šlacha namáhala. Ona totiž taky může být natržená nebo může opravdu být až přímo utržená. A tohle...
0: Dá se jako nově navázat, svázat, nebo to je ztraceno na věky?
2: Sešívá se, většinou to je operativní zákrok, a tady jsou lidé překvapeni, protože to, co zlomeninu vlastně dá dohromady, ta kost regeneruje a spojí se daleko rychleji, ale jakmile je onemocnění nebo nějaké přetržení šlachy, tak to může trvat daleko déle než těch 6 týdnů.
0: Bude jednou zasažené bolavé místo znovu bolet snadněji? Opakovat
2: ano.
0: se to?
2: Ano. Pravděpodobně ano. Říká se tomu místo nejmenšího odporu a tam prostě různé vlivy mohou být tou poslední kapkou. To znamená, já bych to nepřetěžovala. Také mohou někoho třeba, kdo je pravoruký, víc bolet šlachy na té pravé ruce. Takže je dobré střídat činnosti, je dobré odpočívat, je dobré nějakým způsobem zkontrolovat svou stravu, aby byla dostatečná a bylo tam dost těch látek, ze kterých se obnovují naše vlastně aktivní hmota, to znamená i svaly, i kosti, i šlachy.
0: Stačí k obnově třeba to, že budeme ležet, to naše tělo odpočívá, taky regeneruje, pomůže to i šlachám? Třeba jak si lehnout do postele, abychom ty šlachy na nohou nebo rukou dali do pořádku, když jsme je třeba podráždili?
2: Možné je, že odpočinek v leže může pomoci. Právě tady je problém v tom, že šlachy nejsou příliš prokrveny. To znamená, že v okamžiku, kdy my si lehneme, tak se vlastně jednak uvolní a jednak se mohou trošku lépe prokrvit, než když furt je natahujeme.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Veselé a zdravě, pořad, tedy o zdravém životním stylu, dnes na téma bolavé šlachy ruce nohy řešíme, to jsou ta nejčastější místa, kde ty problémy nastávají, a odpovídat bude doktorka Kateřina Cajdamlová těm, kteří nám už dopředu poslali své dotazy. To je to, proč ten pořad vysíláme takto v této formě, protože se vracíme k těm dotazům, na které jsme neodpověděli. Tady je první z nich.
1: Vaše posluchačka ze Severní Moravy. Mám 73 let, beru léky Eutirox, Tacil, Purinol, Tetralex. A několik měsíců mě bolí ruka, pravá ruka v zápěstí. Dělá mi dobře takové chladivé obklady nebo něco takového. Chtěla jsem se zeptat paní doktorky, jestli se jedná o nějaký zánět nebo něco ze švachu by tam mohlo být. A co říká na aplikaci hyaluronové injekce a nebo aplikace ACP, vlastní krevní plazmy.
2: Tady je možné, že by hyaluronová pomohla, ale je vždycky nejdůležitější udělat diagnózu. To znamená, jestli se opravdu jedná o problém se šlachou. Hyaluronová je vlastně prekurzorem neboli látkou, ze které se vyrábí ten kolagén. V dnešní době se doporučuje jíst různé kolagény z jiných živočišných druhů, tak tady bych chtěla upozornit, že ty bohužel vyvolávají imunitní reakci, takže záněty spíš zhoršují, čili fakt, ty injekce hyaluronové mohou pomoci, ale samozřejmě to neděláme doma, musí to indikovat lékař, takže bych zašla za nějakým specialistou, mohl by to být revmatolog, ortoped, případně v některých případech i neurolog, když bychom předpokládali, že se jedná o onemocnění i nervů.
0: Ta kyselina hyaluronová, tak co to je za takový zázrak, hodně se o ní mluví?
2: No, zázrak. To je látka, kterou si tělo různě efektivně syntetizuje, záleží na věku a záleží na potřebách organismu. To znamená, v okamžiku, kdy například stárne kůže, tak je dobré, a dělají se vrásky, tak je dobré vyzkoušet kromě různých krémů, které se používají na kůži, tak taky preparáty té kyseliny hyaluronové vnitřně. To též může zafungovat i u různých právě problémů se šlachami, ale vždycky je důležité, aby se udělala diferenciální diagnostika, jestli je to fakt tím kolagenem, nebo jestli je problém někde jinde.
0: Ptejte se dál, využijeme dalšího dotazu, který jsme nechali na telefonním záznamníku.
3: Dobrý den, Lubor Pardubice, je mi 73 roku a chtěl bych nejdřív teda vás pozdravit. Prosím vás, mám achilovou šlachu, mám to jako rákost nebo bambut. Prostě je to rovný, takový jako rantličky, nebo jak to nazvat, a bolí mě to a nevím teda, co s tím, dostal jsem na to mast, ale tam mi nepomáhá. Tak jestli byste mě poradili. Děkuju a nashledanou, velmi zdraví.
2: Tak zrovna tady bych možná doporučila zkusit kyselinu hyaluronovou, možná i vlastně ve formě těch injekcí, ale každopádně by mohly hodně ulevit vložky, které by odtlumily vlastně tu patu, protože, a prosím, vložky na obě končetiny nebo teda do obou bod, protože pokud bychom to dělali jenom do té postižené oblasti, tak budeme dělat vlastně asymetrii.
0: Bude problém se zády?
2: Buď, anebo může začít bolet víc ta druhá noha, protože ponese většinu zátěže těla.
0: To je to, co zažívají ti lidé, kteří mají třeba operované koleno, ulevují si, pak to druhé taky dostane zabrat a rozhodí se ten systém, tu kostru. Tak na to pozor. Další dotazy přijdou na řadu hned po písnice v našem pořadu Veselé a zdravě, kde se vracíme opět k tématu bolavé šlachy s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.
4: Veselé a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou. Hamlovou.

0: Po písnice se vracíme do studia, abychom odpovídali na otázky, které jste nám nechali především na telefonním záznamníku, a bylo jich tolik tehdy, když jsme poprvé vysílali díl nazvaný Bolavé šlachy na nohou a rukou, že prostě jich dost zůstalo a na ně teď odpovídáme. Tak si poslechněme další otázku a pak bude odpovídat doktorka Kateřina Cajdamlová.
1: Dobrý den, je mi 55 let, mám už 2,5 roku polyneuropatii v nohách, jenom v nohách, těžšího stupně. Beru léčivá látka je gabapentin a beru gabanox. Ono se to vždycky přes den stáhne, beru to na noc a k večeru to zase začne bolet. Moc bych vás prosil, kdybyste mě řekla, co mám dělat v tomhle směru.
2: Tak já bych první zašla zatím, pravděpodobně to předepsal neurolog, to znamená zatím specialistou, který tu léčbu předepsal, a řekla bych, jestli náhodou není potřeba zvýšit dávku a nebo rozdělit ten lék na dvě dávky a tu druhou si dát vlastně třeba odpoledne nebo k večeru. Tohle to může velmi dobře pomoci, jinak polyneuropatie je potvora a můžeme ještě zkusit vitamíny skupiny B, protože někdy mohou pomoci regeneraci těch nervů. Jinak je důležité kontrolovat hladinu cukru v krvi, protože polyneuropatie zejména dolních končetin velmi často doprovází poruchu tolerance glukózy.
0: Dobrá, tak další dotaz, jsem s ním a budeme odpovídat.
3: Dobrý den. Mám artrózu obou dvou kolen, bederní páteř mě zlobí a když v noci stanu z postele, tak od kolen dolů mi ty lítka mám strašně stuhlé. V noci, když v průběhu noci stávám z postele, tak lítka od kolen dolů mám stuhlé. Mohla by mi paní doktorka poradit, co s tím? Děkuji.
2: Tady záleží také na tom, jak paní vstává z té postele, Aha. Protože tam může docházet k tomu, zejména pokud ona se vlastně rychle vzpřímí do pravého úhlu, takže zejména v oblasti bederní páteře může si podráždit ty nervy.
0: Takže má zpomalit pohyb nebo
2: já bych
0: udělat
2: doporučila,
0: jiný?
2: Aby se opírala vždycky o ruce, ano, o ruce a o matraci, a aby zkoušela vlastně opatrně se pomaličku
0: přizvednout,
2: aby nedocházelo k tomu rychlému pohybu. Další možnost, dokud ještě leží, tak si zkusit prokrvit ta lítka jemnou masáží. No a každopádně bych to teda řekla lékaři, který mě sleduje pro tu diagnózu, kterou paní zmiňovala.
0: Pomáhají vůbec nějaké masáže na tyhle ty věci a problémy?
2: Někdy jo. Tam záleží, v čem je ten hlavní problém, ale vždycky, když uděláme pokus nějaký a třeba se to trošku zlepší, tak je důležité vlastně systematicky každý den to dělat, a pokud dochází k postupné úpravě, tak víme, že jsme na to kápli. Tady znovu zdůrazňuji, pacient je 80% léčby.
0: No já se ptám jenom z toho důvodu, abychom třeba neudělali chybu, abyste neřekla pozor, ono tou masáží si to taky můžeme zhoršit.
2: Tak masáž by měla být jemná a jakmile ta masáž je bolestivá, tak radši ne. To znamená nikoli přes bolest, maximálně trošku do bolesti, hned jak to začne bolet, tak příště ubrat.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová, poradíme dál těm, co nám poslali svůj dotaz na téma bolavé šlachy.
4: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou a Patrikem Rozehnalem. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Ještě je tu čas na odpovědi na vaše otázky, které se týkají bolavých šlach na ruku a na nohou, tak řešíme to s doktorkou Kateřinou Cajdanovou. Můžeme pustit, paní doktorko, další dotaz?
1: Jsem s ním.
0: Dobře.
2: Dobrý den, je mi 81 roku, beru léky na cukrovku, na tlak a mám potíže asi rok, že mi v noci od 2 do 4 bolí pod kolenama. Kolena mám věku přiměřeně, ale v noci mě bolí pod kolenama. Nevím, co mám dělat. Mažu všem možným, přikryju se, odkryju se, nohy skrčím, natáhnu a nevím, co mám dělat. Prosila bych moc o radu.
0: No.
1: To, co může pod kolenem bolet, kromě šlachy, jsou ještě různé třeba části kloubu, to znamená to pouzdro kloubní. Další, co může bolet, tak to mohou být cévy, které v té oblasti jsou, ale když je to takhle od 2 do 4, to je opravdu fascinující.
0: To je zvláštní,
1: zvláštní. Tam by mě zajímalo, jestli po té čtvrté to nějak přejde.
0: Nemůže se paní třeba po nějaké době přeležet?
1: Může, samozřejmě, ale mě by zajímalo.
0: Proč tady, ve 4 to skončí?
1: No, proč vlastně jenom od 2 do 4, nebo jestli paní ve 4 vstává. Tady vždycky velmi toužíme dozvědět se, co zlepšuje tu bolest. Protože když nevíme, co ji vyvolává, tak někdy může pomoct vědět, co ji zlepšuje. Takže kdyby náhodou tu bolest zlepšovalo to, že si na ty nohy stoupne, tak bych asi doporučovala kontaktovat cévní možná.
0: Hmm. Ty šlachy kolem kolena, jsou tam nějaké choulostivější, na které si dát pozor?
1: Já bych tomu neříkala úplně šlachy, protože ono to je kloubní pouzdro.
0: Dobře.
1: A jsou tam šlachy, které vlastně, ano, máte pravdu, z které vlastně drží ty dvě kosti u sebe. Máme, těm se spíš říká vazy, máme vazy podélné a vazy skřížené a ty jsou uvnitř toho kloubního pouzdra. To znamená, tam, když se ptáte, co vlastně víc jako trpí, tak to záleží na typu pohybu, ale častěji trpí ty podélné, ty skřížené tím, že jsou tam dva, tak jako mají tendenci víc jako držet. Ale samozřejmě u skokanů, u hokejistů, u lidí, kteří padají na kolena, tak mohou trpět samozřejmě všechny tyhle vazy.
0: Můžeme si nějak ty šlachy překroutit, jako jinak, než v těle byly nakonfigurovány?
1: Naštěstí nemůžeme, protože one jsou vždycky upnuté na nějakou kost a to si teda dovedu představit jedině v případě, že by došlo třeba k dopravní nehodě, kdy ta kost bude zlomená a vlastně tím setrvačným pohybem dojde k tomu, že se překroutí. Ale ve chvíli, kdy ji srovná lékař a vlastně dá to zase do pořádku, tak by zase ta šlacha se měla narovnat. No.
0: Ještě jeden dotaz tu pro vás máme.
3: Dobrý den, tady Mirek. Nedávno mě začaly bolet lokty levý chvíli. Objednal jsem se, nicméně pan doktor teda měl nějakou dovolenou, takže znamená, že jsem šel o něco díl. Pan doktor vybral mě zjištěný tenisový lokty na obou stranách. S tím, že teda mi dal kortizoly, mě napíchnul, kdyby mi náhodou byl problém, tak aby mě teda dopíchnul, takže se mám objednat. Nicméně můj dotaz je, jestli mohu na tenisový loket používat a sám si pomáhat s elektrickým pérem. Děkuji.
1: Elektrickým fénem zahřívat? No, tenisový loket je záležitost šlach opravdu. Může to být zánět a tam by to ten fén zhoršil, ale taky to může být vlastně situace chronická a při té by ten fén to mohl trošku zlepšit. Takže jsme přesně v situaci, kde by stálo za to to vyzkoušet a buď se to bude zlepšovat, pak pokračujte, kdyby se to nedej pambu zhoršovalo, tak s tím přestaňte. Jinak já tu mám ještě babské rady na různé záněty šlach. Babské rady od baby je samozřejmě užitečná věc. Takže záležitost stravy. U lidí, kteří jsou náchylnější, tak se doporučuje konzumovat bílkoviny, zdroje hořčíku, draslíku, vápníku. S tím vápníkem to je třeba mák nebo mléčné výrobky. S tím hořčíkem to mohou být i různé různé minerální vody a lidé zkoušejí zábal postiženého místa pomocí tvarohu a borovicového jehličí a nebo konzumace kustovnice čínské. V některých případech může dojít k tomu, že se to zlepší, ale v okamžiku, kdy dojde k rozšíření zánětu do okolních šlach nebo do kolagenních vláken, tak bych asi zašla radši za lékařem a babi nechala chviličku radit jinde.
4: Vesele a zdravě. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Závěr našeho pořadu a takové shrnutí toho důležitého, co by ještě mělo zaznít a připomenout, už to tu možná jednou bylo s doktorkou Kateřinou Cajdamovou k tématu bolavé šlachy. Nohy, ruce, ty nás nejčastěji zlobí, tak měli bychom asi říct, na co se soustředit, pokud nás začnou ty ruce, nohy bolet, jak poznat, že to je prostě problém šlachy a co dělat, paní doktorko?
1: Tak já bych nejprve doporučovala, že nejlepší léčbou je prevence, to znamená u velké námahy, a to může být námaha třeba ve fitku, lidé, kteří chtějí zhubnout, tak velmi často začnou přetěžovat dolní končetiny nebo začnou dělat různé cvičení, které může s těmi šlachami hodně otřást. Takže je důležitý dostatečný odpočinek a tu námahu si rozfázovat a zvyšovat vlastně postupně. Další, co je důležité, pokud počítačovou myš nebo klávesnici používáte často, tak je dobré dělat přestávky. Během té přestávky se projít, ty šlachy protáhnout a vlastně nezůstávat celých 8 hodin v jedné poloze.
0: Jako jak je máme protáhnout? Máme kroutit rukama?
1: Jako
0: jít proti tlakem?
1: Nebo... Třeba zkusit prostě opírat se o stůl a další věci.
0: Co naše ruce vydrží? A
1: ne,
0: jestli nezačnou bolet.
1: Já bych radši, kdyby se to dělalo tak, že ten stabilní vlastně způsob, jakým se to dělá, tak se doplní tím jiným. To znamená, když máme tu myš, tak my máme vlastně jakoby záklon.
0: Přikláníme hřbet té dlaně vlastně k tělu.
1: Předloktí, takže bychom dělali ten opačný pohyb, to znamená,
0: když
1: že bychom
0: chtěli
1: jako
0: obejmout kuličku, a
1: kuličku nebo pohladit kocoura a schrábnout pod lavici, ano. Čili tohle, pak samozřejmě ty různé pohyby do stran, to znamená za malíkem, za palcem, a klidně můžeme si i třeba ochladit ty ruce ve vodě. To taky může pomoci. To znamená, aby došlo k odpočinku, trošku protažení a ochlazení. To jsou prevence. No a pokud už to máme, tak je důležité někdy až dokonce znehybnění. Někdy se dává i sádra, někdy se dávají různé závěsy, prostě aby se ta šlacha mohla zregenerovat a aby mohla odpočívat. No a jenom upozorňuje, že samotný zánět, vždycky potřebujeme vědět, čím to začalo, a vlastně omezit ten typ pohybu nebo třeba i tu zájmovou činnost, která k tomu vedla.
0: Dá se ještě odchytit okamžik, kdy se začne třeba ta šlacha ozývat? A ještě je nějaká náprava, že stačí jenom nějaké protažení, nebo jenom než to řešit dlouhodobě?
1: Čím lépe jsme v kontaktu sami se sebou, protože tělo signalizuje.
0: Ano.
1: Ale bohužel lidé se dostávají do takzvaného flow, neboli se jako zažerou do nějaké činnosti a nevidí, neslyší se, říká, a nevidí, neslyší signály těla. A pak to tělo prostě vypne a řekne a dost, a mám to akorát.
0: A tehdy jít k lékaři?
1: No, tehdy si uvědomit, čím to začalo, zkusit ochladit, zkusit odpočinout, protáhnout, a když to nepomáhá, nebo je to začervenalé, oteklé, tak lékaři.
0: Tak takové bylo dnešní povídání v pořadu Veselé a zdravě na téma bolavé šlachy. Odpovídala doktorka Kateřina Cajdamlová. Nezapomeňte, že jsme samozřejmě i na webu na stránkách veseleazdravie.cz, kde je formulář pro vaše problémy. Máme i Facebook.

0: Nový profil Veselé a zdravě, jsme na YouTube kanále, máme toho docela dost, abyste nás mohli sledovat a zjistit, v čem vám třeba poradíme i příště.
1: Ano, přesně tak, a jenom doporučuju, když rady od Cajthamlový nepomůžou, běžte k lékaři, prosím.
0: Mějte se hezky a těšíme se zase příště.
2: Veselé a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas, zprávy.
2: Volkswagen svolává miliony aut kvůli vadnému šroubu. Týká se to i některých modelů značky Škoda. Vyskládané kameny na koleje v České Lípě prověřuje policie jako obecné ohrožení. Zítra čekejte jasno až polojasno a po ránu mlhy. Nejvyšší teploty naměříme do 22 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Hezký večer. Německý Volkswagen kvůli možným problémům s řízením svolá až 4 miliony aut. Důvodem je možné opotřebení na upevňovacím šroubu v systému řízení. Kromě vozů značek Volkswagen nebo Audi musí do servisu taky vozy značky Škoda. Podle mluvčího Škoda Auto Zbyňka Straškraby společnost vyzve majitele dotčených vozidel, aby navštívili autorizovaný servis.
3: Týká se to modelů Octavia, Karoq, Kodiaq a Superb z výrobních let od roku 2015 až do roku 2024, netýká se to všech vozů a zákazníci budou obesláni písemně.
2: Do kamenů naskladaných na kolejnici najel ve středu pozdě odpoledne vlak na železniční trati pod sídlištěm Sever v České Lípě. Událost se obešla bez zranění. Na kolech vozu vznikla podle policie škoda nejméně 100 000 korun. Na stejném místě se kameny objevily už 2x v loňském roce. Policie podle mluvčí Dagmar Sochorové případ vyšetřuje jako obecné ohrožení.
4: Pokud jste tedy ve středu 23. září v době mezi 16. hodinou a 6. hodinou viděli v blízkosti kolejiště pod sídlištěm Sever v České Lípě cokoliv podezřelého, ozvěte se nám na bezplatnou linku 158.
2: V pitné vodě v obcích severně od Prahy je nadlimitní množství olova. Lidé z okolí Odoleny vody by ji neměli pít ani z ní vařit. Podle mluvčí krajské hygienické stanice Dany Šalamunové je voda nebezpečná hlavně pro ohrožené skupiny obyvatel.
5: Pokud je zdravý jedinec vystaven takovéto expozici olova, tak se nestane nic, neměl by mít zdravotní potíže žádné. Nicméně jde tady především ohrožené skupiny, to znamená například těhotné ženy nebo děti. Takže určitě tu balenou vodu nebo vodu z přistavených cistern.
2: Vodohospodáři už na některých místech rozmístili cisterny. Mapa je na webu středočeských vodáren. Problém se týká asi 20 000 lidí.
0: Počasí.
2: V noci bude jasno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku zpočátku oblačno až zataženo. K ránu se místy vytvoří mlhy a nejnižší teploty klesnou na 2 stupně Celsia. A počasí na zítra bude jasno až polojasno, zpočátku se budou ojediněle vyskytovat mlhy. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 až 22 stupni, na severu a severovýchodě až 19 stupňů a na horách kolem 12 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 z Prahy do Brna stále počítejte s kolonou za odbočkou na Velké Popovice od 16. kilometru až za omezení na Šmejkalce na 25. kilometru pojedete téměř půl hodiny. Stále na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové, tam provoz komplikuje nepojízdné vozidlo v omezení u Chlumce nad Cidlinou. Kolona je mezi 54. a 60. kilometrem, tak je to tam na půl hodiny. Na silnici číslo 35 počítejte s kolonou za Svitavami, pomalu se jede od Konslířova až do Moravské Třebové. Počítejte s 20 minutami. To byly zprávy. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Boldy Kladno. Bývalá pýcha českého průmyslu, kterou založil jeden z nejvýznamnějších průmyslníků své doby. Karl Wittgenstein, přezdívaný král oceli, patřil k nejvýznamnějším podnikatelům poslední čtvrtiny 19. století. Narodil se 8. dubna 1847 v městečku Gohlis do původně židovské rodiny. Děd budoucího ocelářského krále, realitní agent Moses, se v roce 1808 začal psát Mayer Wittgenstein. Odkazoval tak na stejnojmenný kraj v severním Porýní Vestfálsku, kde působil. Jeho syn Hermann Christian přestoupil k protestantismu a usadil se v městečku Gohlis, které je dnes součástí Lipska. Jeho žena, Vídeňačka Fanny Figdorová, pocházela ze židovské rodiny bohatých bankéřů. I ona konvertovala k luteránství a v této víře vychovávala svých 11 dětí. Jako šestý v pořadí se jí narodil synek Karl.
1: Karl vyrůstal ve Vídni, kde se jeho rodina usadila. Prý to bylo dítě sice bystré, ale líné, neposlušné až spurné. Prostě s jeho výchovou to šlo stuha. Když mu bylo 11, sebral se a utekl z domova. Zpátky ho přivedli četníci. Na gymnáziu sepsal troufalou slohovou práci, v níž si dovolil pochybovat o nesmrtelnosti duše. Dostal vyhazov. Školu ukončil soukromně a u maturity prolezl s odřenýma ušima.
0: Hned po ní se rozhodl před rodičovskou autoritou utéct znova. Tentokrát pořádně daleko. Nějak si opatřil pas, po sestře vzkázal pozdrav rodičům a odejel do Hamburku. V dubnu 1865 se s prázdnou kapsou vylodil v New Yorku. Živil se všelijak. Hrál na housle v kabaretu, doučoval matematiku, geometrii, němčinu, latinu, řečtinu a nebo klidně i hru na violu i lesní roh, přičemž netajil, že byl sotva o dvě lekce dál než jeho žáci. Vydělával si jako číšník nebo kormidelník, jako noční hlídač či jako vychovatel v nalezinci. Dlouho nevydržel u ničeho. Po dvou letech se raději pokorně vrátil domů. Nejprve ovšem napsal dopis své sestře, aby mu předem u rodičů vyprosila odpuštění. Jako důkaz toho, že už bude sekat latinu, se zapsal na vídeňskou techniku a nastoupil u otce jako ekonom. Jenže už po roce školu opustil a jeho úmorné hledání sebe sama pokračovalo na novo. Jedna prohra střídala druhou. Odchod, vyhazov, útěk.
1: Odešel do loděnic v Terstu, odtud k uherské dráze a nakonec ho to zavanulo do ocelárny v Ternitzu. Rodiče z toho jistě měli těžkou hlavu a sotva doufali, že jejich nezdárný potomek, který u ničeho dlouho nevydrží, se nečekaně odrazí k závratné kariéře velkoprůmyslníka. A právě na své štaci kresliče technických výkresů v ternické ocelárně se setkal s Paulem Kupelweiserem.
0: Možná to byla šťastná náhoda, možná řízení osudu, anebo výsledek rodičovského umetání chodníčku, jak to kdo vidí. Vzdálený příbuzný Paul Kupelweiser Karlovi nabídl, aby začal pracovat v železárnách v severočeských Teplicích, které právě zakládal. Wittgenstein hozenou rukavici přijal. V továrně prošel několika profesemi, brzy se z obyčejného kreslíře vypracoval na vedoucího údržby a posléze celé slévárny. Byl jmenován provozním inženýrem a věnoval se projektování nového závodu, zanedlouho se stal obchodním zástupcem ve Vídni, členem správní rady a nakonec si sedl na ředitelskou židli. Jeho kariéra začala strmě stoupat. Jen tak na okraji kapánek mu k tomu dopomohla matinka, ovšem stálo jí to 10 000 zlatých, které investovala do akcií Teplické válcovny. Taková malá záruka to byla.
1: V 27 letech se Karl oženil s Leopoldinou Kalmusovou z nedalekého Dubí. Mladá žena, po domácku Poldi, pocházela z poměrně majetné měšťanské rodiny. Pohledná tmavovláska s velkýma naivníma očima skvěle hrála na klavír. Její bratři Edwin a Alfred platili za prominentní hudební nakladatele. Karl měl ve výběru své drahé polovičky šťastnou ruku. Díky ní se z nezdárného syna stal pracovitý a cílevědomý podnikatel.
0: Reflex 6. dubna 2017, autor Zdeněk Vacek. Teplickým válcovnám se tehdy moc nedařilo. Biznis s železničními kolejnicemi zadrhával a upínat se jen na rakousko-uherský erár pro zajištění rozvoje podniku nestačilo. Wittgenstein se dostal ke spásné obrovské zakázce z Ruska. To právě na Balkáně válčilo s Osmanskou říší a potřebovalo rychle vybudovat tratě pro přísun vojska na frontu i jejich další zásobování. Carský rada Poljakov marně hledal firmu schopnou pohotově dodat typicky ruské, ve zbytku Evropy skoro nepoužívané těžké kolejnice s vysokou únosností. Neuspěl dokonce ani u Krupa. Za to sugestivní, sebejistě vystupující Karl Wittgenstein jej přesvědčil, že pro nanejvýš několikaměsíční období bojů bohatě postačí lehčí model, jakých má v Teplicích na skladě hromady. Ocelář hrál vabank, nabízel totiž zboží objednané rakousko-uherskými železnicemi. Ve Vídni se mu však podařilo dosáhnout odkladu termínu dodání bez penále, navíc výrobu zbývajících kolejnic vystupňoval na maximum. Osobně objížděl železniční stanice po transitní trase Teplice-Bukurešť, jejichž přednosty a výpravčí uplácel za zajištění promptního průjezdu vlaků se zbožím pro Rusy.
1: A tím to všechno začalo. Wittgenstein inkasoval obrovský zisk a nádavkem pověst vycházející hvězdy velkého biznisu k tomu.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Netrvalo dlouho a Karl Wittgenstein ovládl značnou část hutnického průmyslu v Habsburské monarchii. Stal se akcionářem Kupelweiserovy teplické válcovny a získal i podíl v tehdejších největších konkurenčních společnostech u nás, v České montážní společnosti a v Pražské ocelářské společnosti, která provozovala Kladenské doly i hutě. Druhá jmenovaná vlastnila Vojtěšskou huť na Kladně, základ budoucí Poldy. Česká montážní zase disponovala tamními uhelnými doly.
2: Postupně se vypracoval mezi nejvýznamnější a nejbohatší evropské průmyslníky své doby a získal astronomické bohatství. Výrazně mu pomohl patent na Thomasovu metodu výroby oceli, který koupil, tedy obratně vyšachoval své konkurenty. Nakonec se mu podařilo dobýt českou montání, v zápětí mu Pražská železářská společnost nabídla, aby se stal jejím centrálním ředitelem. Bez jím kontrolovaných práv k tomasování, tedy výrobě oceli z méně kvalitní železné rudy s vysokým podílem fosforu, totiž neměla na trhu šanci. Wittgenstein souhlasil za podmínek, že společnost koupí jeho teplickou válcovnu a místo ve správní radě zaujmou jeho obchodní přátelé. Tak se mladému podnikateli několika chytrými tahy, někdy i na hranici slušného vychování, podařilo vytvořit jeden z největších průmyslových podniků monarchie. Nenadarmo měl kromě krále oceli mezi svými kolegy přezdívku Pirát z Teplic. Jednal racionálně, dravě, s ohromující výmluvností a charizmatem. Zdálo se, že žádná překážka v cestě ho nemůže zastavit.

Drobná poznámka k Thomasování. Tento proces nese jméno Sydneyho Thomase, mladičkého písaře u londýnského soudu, který chtěl být lékařem, ale z nouze mohl studovat pouze po večerech chemii. Na jedné z přednášek se dozvěděl, že ten, kdo dokáže odstranit z litiny fosfor, způsobující její křehkost, dozajista získá slávu i bohatství. A tak Thomas začíná v jednom sklepě spolu s bratrancem tavit železo. Není to zrovna levný ani snadný koníček, ale přinese mu úspěch v podobě patentu. Thomas zjednodušeně řečeno opatřil konvertor svého předchůdce Bessemera zásaditou vyzdívkou. Fosfor do ní ochotně přešel a výsledkem byla kvalitní ocel z každé rudy. Dne 13. května 1879 se v hutích v Middlesbrough odehrála první Thomasova tavba v průmyslovém měřítku. Dopadla skvěle. Postup se rozlétá do světa. Sláva i peníze se jen hrnou. Osud však Thomasovi nepřál, aby se z úspěchu dlouho radoval. V 35 letech umírá na tuberkulózu. První, nebo alespoň jedna z prvních Thomasových taveb na kontinentě proběhla 11. až 13. května roku 1879 na Kladně.

0: Pak Karl Wittgenstein dostal další nápad. Vyrábět v Čechách doposud chybějící sortiment, kvalitní nástrojovou ocel pro výrobu pilníků, kos, nožů a jemnou mechaniku. Ta se musí draze dovážet ze Štýrska, Německa a Anglie. Aby mezeru na trhu zaplnil, vybudoval novou ocelárnu. Vybral si Kladno a bylo to jeho další dobré rozhodnutí. Na Kladně totiž byla už v dubnu 1854 zahájena stavba první vysoké pece. V lednu roku následujícího byla pec zapálená jako vůbec první vysoká pec na koks v Čechách. Huť podle svého zakladatele Vojtěcha Lany nesla jméno Vojtěžská. K označení Kladna jakožto města uhlí od té doby začal patřit i přídomek město železa. O 9 let později vznikla spojením kamenouhelného těžařstva s dalšími subjekty už zmíněná Pražská železářská společnost.
1: Karl Wittgenstein si to dobře promyslel a rozhodl se do toho jít. Kladno leží blízko Prahy, říkal si, má strategickou polohu na železniční trati, jsou tam doly, válcovny, administrativní zázemí i dostatek kvalifikovaných pracovníků, prostě skvělá volba. Právě tam postavím novou huť a nadělím ji sobě a své ženě ke 20. výročí sňatku. A pojmenuji ji po ní. Poldi Hütte, Poldina huť. To jí jistě udělá radost. Jak řekl, tak udělal. Byl to zásadní krok v rozvoji českého železářství a ocelářství. Datuje se 18. květnem roku 1889. 4 roky na to byla registrována ochranná známka s profilem Leopoldiny Wittgensteinové, který doplňovala pěticípá hvězda, co by symbol vývozu do zemí 5 kontinentů. V témže roce si výrobky Poldiny hutě odnesly nejvyšší ocenění na světové výstavě v Chicagu.

0: Huť vyrábějící ušlechtilou ocel brzy získala stabilní postavení na domácím trhu a záhy se zařadila mezi přední světové výrobce a průkopníky v oboru. Už od počátku měl významné místo ve výrobě huti Poldi zbrojní průmysl, hlavňový materiál ocelové střely, pancíře a také ocel pro řezné nástroje a břity. V roce 1908 byla v Poldině huti instalována první elektrická pec. V ní proběhla vůbec první tavba v elektrické peci v českých zemích. O dva roky později si huť dala patentovat jednu z prvních nerezavějících ocelí na světě. K prestižním zakázkám patřily klikové hřídele a listová pera pro špičkové závodní automobily tehdy ještě samostatných značek Mercedes a Benz.
1: S růstem hutě rostlo i Kladno. Brzy povýšilo na politický okres a za pár let už slavilo povýšení na královské horní město. Z malého zemědělsko-průmyslového městečka se rázem stalo obří průmyslové centrum.

0: padesátinám si Wittgenstein nadělil kontrolu nad hlavním rivalem, rakouskou alpinskou montání společností. Pod heslem Vůle k životu a životní síla přes hlasité protesty provedl restrukturalizaci, uzavřel nadbytečné a neperspektivní provozy. A pak už přišel čas zvolnit. Z části proto, že panu velkopodnikatelovi začala brát síly plicní choroba. Wittgenstein pověsil podnikání na hřebík, cestoval po světě a často pobýval na své lovecké chatě v Hochreitu. Neskrýval svůj obdiv k Americe, kam se ještě několikrát vrátil. Obdivoval tamní produktivitu práce i růst životní úrovně. Právě v něm viděl nejpodstatnější sociální pokrok. Byl osobním přítelem jednoho z nejbohatších Američanů všech dob, pittsburského oceláře Andrewa Carnegieho. Snad právě podle jeho vzoru proslul také jako štědrý mecenáš vědy a umění. Přátelil se s Brahmsem i Schumannem, podporoval Ravela či Mahlera, sbíral Rodénovy sochy. Gustav Klimt vyjádřil průmyslníkovi svůj vděk portrétem jeho dcery Margaret, Oskar Kokoška, Egon Schiele, Rainer Maria Rilke, Sigmund Freud, ti všichni mu měli být za co vděční. Na sklonku století se nadchl pro architekturu. K jeho oblíbencům patřil Adolf Loos a Josef Hoffmann. Ten pro ocelářského krále přestavil lovecký zámeček Hochreit, projektoval závodní hotel Poldiny Hutě na Kladně, přezdívaný Poldi House, a navrhl i průmyslníkovu hrobku na vídeňském centrálním hřbitově.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Přehled o politice, financích a podnikání Wittgenstein neztratil do poslední chvíle. Roku 1912 provedl svůj poslední velký finanční manévr. Veškeré akcie kladenských oceláren prodal a peníze převedl na amerického Carnegieho ocelářský koncern. Jakoby tušil katastrofu první světové války a rozpad monarchie. Potomky tak pohádkově zabezpečil pro poválečné období. Zemřel 20. ledna 1913 ve Vídni.
2: Karl a Leopoldína měli harmonické manželství. Narodilo se jim 9 dětí. Dospělosti se nedožila jen druhorozená Dora. Nejstarší dcera Hermína se narodila v Teplicích a všichni ostatní potomci přišli na svět ve Vídni. Otec na ně zřejmě vyvíjel silný tlak, protože razil heslo "Přežije jen nejsilnější" a dost se mu to vymstilo. Nejstarší syn Hans spáchal v 25 letech na zkušené ve Spojených státech sebevraždu, jeho bratr Rudolf si vzal život ve Vídni ve 23 letech. Dvojnásobná rodinná tragédie zřejmě tvrdého otce přiměla k tomu, aby své výchovné postoje poněkud přehodnotil. A tak už potom nebránil synu Paulovi, který zdědil po matce hudební nadání, aby se věnoval hře na klavír. Bohužel, nadějný pianista v první světové válce přišel na bojišti o pravou ruku. K milovanému klavíru ale usedl i po válce. Aranžoval si známé skladby pro levou ruku a nové skladby pro něj komponovaly hudební legendy jako Britten, Hindemith, Strauss či Prokofiev.
1: Hlavním dědicem obrovského rodinného jmění se stal nejmladší syn Ludvík. Ten ale podnikat nechtěl a majetku se vzdal ve prospěch sourozenců. Měl totiž namířeno na zcela jinou dráhu. Od strojírenství, které dle otcova přání studoval v Berlíně, se skrze zájem o matematiku dopracoval k až jejím filozofickým základům, k logice, analytické filozofii i filozofii jazyka. Dopracoval se až k doktorátu na Trinity College v Cambridge a bývá považován za jednoho z nejvlivnějších myslitelů 20. století. Narodil se v roce 1889, kdy jeho otec založil Poldinu huť.
2: Ocelářský koncern se po první světové válce rozdělil na několik částí. Jeho nejvýraznějším pozůstatkem se stala akciová společnost Poldina huť, monopolní výrobce ušlechtilých ocelí v Československu. Plnila řadu prestižních zakázek. Musíme připomenout například dodávku materiálu na konstrukci slavného mostu Harbour Bridge v Sydney ve 30. letech. Ve stejné době byl založen samostatný provoz Antikoro, produkující chirurgické nástroje a kostní náhrady, kyčelní klouby. A také provoz nazvaný Rohrwerk, který začal vyrábět svařované, korozivzdorné trubky různých tvarů, chladící hady pro chemii a potravinářství. V roce 1933 v něm vyrobili i první mlékárenskou automobilovou cisternu. Z nerezové oceli se vyráběly i ozdobné prvky pro stavby, zábradlí, mříže, rámy výkladních skříní. Staly se součástí interiérů i exteriérů pražských obchodních domů Ara, Teta a Bílá labuť, penzijního ústavu na Žižkově, nových bank a spořitelen po celé Československé republice. Mimořádnou zakázkou byla výroba mříže a závěsné konstrukce vitráží a malovaných oken pro muzeum Jana Amose Komenského v nizozemském Naardenu.
1: Poldina ocel. Rychlořezná ocel největší výkonnosti. Veškeré druhy nástrojové ocely. Stříbrná ocel. Ocel na dláta. Ocel na zápustky. Legované i nelegované konstrukční ocele pro automobily a vzducholodi. Klikové hřídele, výkovky. Válce pracující za studena. Pružiny. Prodejny a sklady ve všech průmyslových střediscích. Závody Kladno, Chomutov, Poldina huť, Ústřední prodejní kancelář pro Československo, Praha 2. Národní listy 20. června 1925.
2: Ve 30. letech 20. století měla Poldina huť svoje filiálky a obchodní zastoupení v 39 zemích světa. Tou dobou začaly v Poldi vyrábět i pružiny pro letecké motory. Vojenská výroba vůbec tvořila značnou část produkce poldovských strojíren. Těsně před druhou světovou válkou a během ní byly pružiny dodávány například letecké továrně Junkers Werke. Další rozvoj zastavila nacistická okupace. Poldina huť se stala součástí největšího říšského koncernu Hermann Göring Werke a jejím hlavním úkolem byly dodávky ocelí pro zbrojní průmysl.

0: Před vypuknutím druhé světové války Ludwig působil na britské akademické půdě a kryl ho britské občanství. Sestra Margaret byla provdána za Američana, ale Paul zůstal ve Vídni a po Anschlussu už nesměl veřejně vystupovat. Starší sestry Hermína a Helena ho nakonec přesvědčili, aby odešel za oceán. Díky úplatkům z akcí v zahraničí se podařilo získat pro Hermínu s Helenou výsadu přežití v domácím vězení jejich vídeňského paláce. Rodinný majetek Wittgensteinu v Německu spolu s okupovanými územími spadl nacistům do klína.
1: Konec války přinesl množství problémů s obnovou mírové výroby. První mírová tavba se uskutečnila už 15. května 1945, ale bylo třeba dát do pořádku s přetrhanou obchodní síť, opotřebované zařízení, doplnit téměř neexistující zásoby, vyrovnat se s dluhy a nedostatkem hutních odborníků. Po osvobození byla Poldina huť znárodněna a v roce 1946 spojena se sousední hutí Pražské železářské společnosti v národní podnik Spojené ocelárny. V Poldině huti se dál vyráběla nejen nástrojová a ušlechtilá ocel, ale i čistý titan a speciální slitiny. V 70. letech se začalo s komplexní rekonstrukcí a modernizací hutí a s výstavbou nových provozů na dříni. Jeho první fáze, elektroocelárna, zahájila slavnostně výrobu roku 1975. V témže roce byla ukončena výroba ve vysokých pecích i v Thomasových konvertorech a obrazně řečeno to byl rok, v němž vyhasla ona pověstná rudá záře nad Kladnem z vylévané strusky. Po roce 1989 se firma nedokázala vyrovnat s rozpadem socialistických trhů a omezením domácí průmyslové výroby. Koncern, který dával práci 20 tisícům lidí, byl ztrátový a pracoval na zlomek kapacity. V únoru 1992 se státní podnik přeměnil na akciovou společnost holdingového typu. Poldina huť fungovala až do roku 1993, kdy výroba oceli musela být pro dluhy zastavena. V následném konkurzu získal podnik Vladimír Stehlík, který chtěl firmu dostat z problémů. Nakonec ji ale přivedl ke krachu a byl navíc obviněn z finančních machinací.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Každý týden 3 novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas zprávy.
1: Vysokoškolákům začalo nový akademický rok, studentů je víc než v loni. Odběratelé z Teplic napojení na Ledvickou elektrárnu budou bez teplé vody. Zítra čekejte jasno až polojasno a po ránu mlhy. Nejvyšší teploty naměříme do 22 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezký večer. Do poslucháren 3 největších univerzit v Moravskoslezském kraji letos nastoupilo přes 32 tisíc studentů. O studium na vysokých školách v regionu je meziročně větší zájem. Jen do prvních ročníků nastoupilo zhruba 15 tisíc lidí. Lákají je i nové obory, jako je jaderná energetika na Vysoké škole Báňské nebo sociálně pedagogická práce vyučovaná na Slezské univerzitě.
2: Zvýšený zájem ale přináší problém s univerzitním ubytováním. Koleje Vysoké školy Báňské hlásí plnou kapacitu už od letních prázdnin. Největší boj o místa zažívají studenti Ostravské univerzity. Škola uspokojila jen 5% žadatelů. Z Ostravy Magdaléna Zahradníková, Český rozhlas.
1: Ledvická elektrárna přeruší na víkend dodávky tepla a teplé vody do Teplic. Podle oznámení společnosti ČEZ Teplárenská se odstávka týká všech odběratelů v oblasti Teplice. Odstávka začíná dnes v 10 hodin večer a potrvá do nedělního odpoledne.
3: Důvodem je netěsnost přívodu tepelného napáječe DN600 Teplice v areálu Ledvické elektrárny. Dodávky společnost obnoví poté, co dokončí potřebné práce a zprovozní napáječ na přírubě parovodu. Odstávka se týká jenom odběratelů napojených na dálkové potrubí z elektrárny. Z Teplic Jana Vitásková, Český rozhlas.
1: Letošní sklizeň obilí je v Pardubickém kraji podprůměrná. Podle zemědělců patří k nejhorším za poslední roky. Nejníž jsou výnosy pšenice, ječmene, žita a ovsa. Oproti loňsku klesly už o tunu na hektar. Podle prezidenta agrární komory Jana Doležala je příčinou letošní suché a horké počasí.
4: Zažili jsme jarní mrazy, březen, duben, kdy prakticky nepršelo úplně. Na situace, než vidíme v současné době. Potom několik vln veder a skutečně ten dopad na polní plodiny byl poměrně dramatický, ať už to byly obiloviny nebo olejniny, nebo to v současné době třeba cukrová řepa. Určitě ty výnosy jsou daleko horší, než na co jsou zemědělci zvyklí.
0: Počasí.
1: V noci bude jasno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku zpočátku oblačno až zataženo. K ránu se místy vytvoří mlhy a nejnižší teploty klesnou na 2 stupně Celsia. Počasí na zítra bude jasno až polojasno, zpočátku se budou ojediněle vyskytovat mlhy. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 až 22 stupni, na severu a severovýchodě až 19 stupňů a na horách kolem 12 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 z Prahy do Brna se stále zdržíte na 3 místech. Kolona mezi Velkými Popovicemi a Šmejkalkou je na půl hodiny. Pomalý provoz je pak i od sjezdu na Vlašim od 49. kilometru. Rozjíždí se to pak až za Souticemi a tam je to na celou půl hodinu. A na D5 na 97,5. kilometru ve směru na Plzeň se porouchalo vozidlo. To byly zprávy, jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď už je tu divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. Dobrý den, pane Tamchino. No, nejsem na tom ještě tak špatně, že bych si takhle veřejně odpovídal. To jenom cituju oslovení z e-mailu paní Soni Svobodové, která se ptá, jestli by bylo možné do divadla pro vaše uši zařadit nějaká tajemství a záhady Artura Conana Doyla. Paní Svobodová, nejste sama, kdo má podobné přání, nejste jediná. Tak tedy příjemný doylovský večer.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: V kapitole z knihy Lékařových vzpomínek se nám Arthur Conan Doyle dnes na úvod představí trochu jinak, než jak ho známe z krásné literatury, totiž svým občanským povoláním právě jako lékař. A kromě povídky samotné je to vyprávění, myslím, i zajímavým svědectvím o medicíně a doktorské práci před více jak 100 lety. A kdo ví, možná první zárodek těch pozdějších populárních knížek o doktorovi nejen v domě.
2: Lidé umírají na ty nemoci, jejichž studiem se zabývali nejvíc, podotkl chirurg a s veškerou profesionální obratností uštípl konec doutníku. Jakoby dotyčný patologický jev byl zlým tvorem, který se v okamžiku, kdy zjistí, že má v patách lovce, vrhne svému pronásledovateli po krku. Jestliže člověk příliš dotírá na mikróby, oni nejspíš začnou časem zle dotírat na něj. Takových případů jsem viděl habaděj a ne všechny se týkaly virových nemocí. Nejvýmluvnějším dokladem mé teorie však je případ chudáka Volkra z nemocnice svatého Krištofa. Copak vy jste o něm neslyšel? Inu, je to už sice nějaký pátek, ale že by se zrovna na tohle zapomnělo, to bych se dost divil. Víte, doktor Volkr patřil svého času k nejlepším evropským odborníkům na nervové choroby. Určitě jste četl jeho pojednání o skleróze zadních míšních provazců. Čte se vám to jako román a svým způsobem šlo o převratný počin. Volkr dřel jako mezek, rozsáhlá konzultační praxe, denně několik hodin na klinice, průběžný původní výzkum a přitom si život vychutnával i z příjemnějších stránek. Samozřejmě o mrtvých jen dobře, leč mezi těmi, kdo ho znali, se tohle všechno obecně vědělo. Zemřeli v 45 letech, podařilo se mu do nich napěchovat těch roků alespoň 80. Ověnčen aurou vědy a pokroku, zesnul tedy James Volkr ve věku 45 let.

Chudák Walker choval silnou náklonnost k experimentální chirurgii a na panenskou půdu vkročil hned v několika oblastech. Čistě mezi námi, po něm nastoupili další průkopníci, avšak on pro své pacienty udělal, co bylo v jeho silách. Kolegu McNamaru jistě znáte, to je ten chlapík s dlouhými vlasy. Trousí o sobě fámy, že má umělecké sklony, ve skutečnosti však těmi kučerami maskuje, že mu chybí jedno ucho. Druhému Walker uřízl, ale nesmíte Mekovi prozradit, že jsem vám to pověděl. Zběhlo se to následovně. Walker se jednu dobu zbláznil do výzkumu lícních nervů a dospěl k závěru, že příčinou jejich paralýzy je porucha krevního oběhu. Napadlo ho, že by se to dalo spravit něčím jiným, co by danou poruchu jaksi vyvážilo. Na oddělení jsme tehdy měli jeden obzvlášť úporný případ Bellovy parézy a vyzkoušeli jsme už všechno, od posilujících léků přes napínání nervu a galvanizaci až po jehly, leč bez výsledku. Walker si vzal do hlavy, že krevní oběh v obličeji posílí odnětím ucha. A netrvalo dlouho a vymámil z pacienta souhlas s operací. Zákrok jsme prováděli večer. Walker si pochopitelně uvědomoval, že jde víceméně o pokus a nechtěl se o něm moc šířit, dokud se jeho teorie neprokáže jako úspěšná. Přítomno nás bylo asi půl tuctu, taktéž McNamara a já. Místnost nebyla velká a uprostřed stál úzký stůl s nepromokavou látkou přehozenou přes polštář a s pokrývkou, která na obou stranách visela téměř k zemi. Veškeré osvětlení obstarávaly dvě svíčky u polštáře. Vstoupil pacient, lehl si a zatímco Walker ve světle svic navlékal jehly, na obličej muži přiložili roušku napuštěnou chloroformem. V hlavách operačního stolu stál anesteziolog a ze strany se k pacientovi postavil McNamara. My ostatní jsme stáli opodál, hotovi přiskočit na pomoc. No, pacient už byl napůl v limbu, když v tom se ho zmocnili konvulzivní křeče, které stav polovědomí provázejí. Začal sebou zmítat, kopal a tloukl kolem sebe oběma rukama. Převrátil stoleček, kde stály svíce, a my jsme se v okamžení ocitli v naprosté tmě. Umíte si představit, jaký nastal poplach a schon? Jeden z nás zvedal stolek, druhý se pídil po zápalkách a někdo se snažil skrotit pacienta, jenž sebou nepřestával mlátit. Dva pomocníci ho nakonec zvládli, opět mu ke tváři přitiskli chloroform a než jsme znovu rozsvítili svíčky, jeho nesouvislé přidušené výkřiky přešly v chroptivé chrápání. Hlavu na polštáři měl odvrácenu a přes obličej roušku. Jakmile byla operace u konce, tuto roušku někdo odstranil a jistě si umíte představit náš úžas, když se pod ní objevil obličej kolegy McNamary. Walker byl pak jako med a s náramným šarmem se mu omlouval. Nabídl se, že mu udělá plastiku, nebo lépe řečeno, vymodeluje co nejúhlednější boltec, jenomže McNamara už toho měl dost. Pokud jde o pacienta, našli jsme ho jak klimba pod stolem s obou stran zakrytý cípy přikrývky. Na zítří Walker poslal McNamarovi jeho ucho ve sklenici s metylalkoholem, avšak Mekova manželka se kvůli tomu strašně zlobila a na klinice případ, to dá rozum, nadělal svého času opravdu zlou krev.

0: Spisovatel Arthur Conan Doyle je samozřejmě ponejvíc spojován se Sherlockem Holmesem, jak by ne. Ale vedle toho byl také autorem mnoha spiritistických a duchařských povídek, respektive dobrodružných příběhů s neobvyklou zápletkou. A mezi ně patří i ten následující Američanův příběh, který, kdo ví, zase tady u nás mohl inspirovat třeba filmovou komedii na motivy slavných sešitků s detektivem Nickem Carterem. Adéla ještě nevečeřela.
1: Z knih nedokážete vyčíst všecko, pánové. To teda ne. Víte, nastala chvíle ticha, neboť pan Jefferson Adams vytáhl dlouhý doutník a zapálil si ho. Se samolíbým úsměvem, jelikož si všiml našich dychtivých pohledů. Přejel očima po místnosti a skrz oblak dýmu pokračoval. No, kdo z vás, pánové, byl někdy v Arizoně? Nikdo, vsadím se. A ze všech Angličanů a Američanů, který dovedou přiložit péro na papír, kolik jich bylo v Arizoně? Počítám, že strašně málo. Já tam, pánové, byl a žil jsem tam léta. Byl jsem jedním z Volkrových flibustýrů, jak nám říkali. Tráva vysoká tak, že se v ní chlapovi i hlava ztratí, když tam na kobyle projíždí. A stromy? Hustý tak, že skrz ně ani kouštíček nebe nezahlídnete, kvůliva lupenům a orchidejím jak deštníky. Možná některý z vás viděli někde ve státech rostlinu, co se jí říká mucholapka? Dionea muscipula, zamumlal Dawson, náš odborník na přírodní vědy par excellence. Jo, mušky plná, to je ona. V jednu chvíli vidíte, jak se na té kytce usadí moucha, a pak najednou v obě strany listu vystřelí nahoru, sklapnou, chytí mezi sebe, rozdrtějí, rozmačkají na kousíčky, přesně jako nějaká ohromná mořská krakatice tím svým zobcem. No ale sakra, beru to nějak moc rychle. No, po smrti Joea Hawkinse vám chci vykládat. O tak divný věci, o který jste, počítám, ještě nikdy neslyšeli. V Montaně nebyl člověk, který by Joea Hawkinse neznal. Alabama Joe mu říkali. Potvora skrz na skrz. A asi ten nejspropadenější skunk, jaký ho kdy lidský oko spatřilo. Ale dokázal bejt taky dost milej, víme? Když jste ho po srsti hladili, ale stačilo ho drobet našlápnout. A byl najednou horší než divoká kočka. Viděl jsem ho vypráznit ten jeho šestiraný revolver do davu lidí, co do něj náhodou strčili, když šel do Simpsonova báru, kde byla zrovna tancovačka. A taky vrazil kudlu do Toma Hoopera, když mu omylem vylil kořálku na vestu. Zabít se Joe neštítil, to teda ne. A nebyl to chlap, kterýmu by člověk mohl věřit víc, než co na něm viděl. V té době, o který vykládám, kdy si Joe Hawkins pyšně vykračoval po městě a určoval zákony svýma pistolema, tady byl Angličan jménem Scott. Tom Scott, jestli se dobře pamatuju. Ten chlap byl Anglán každým coulem. Přítomní pánové prominou. A přesto nějak moc nelnul k Angličanům, co tam byli usazený. A ani oni k němu. Byl to docela jednoduchý chlap, tenhlec ten Scott. Byl moc tichej na tu drsnou sebranku. Říkali, že je podezřelej, ale on takovej nebyl. Jen se držel stranou a nikomu se neplet do věcí, když ho nechávali na pokoji. Některý říkali, že se k němu doma ošklivě chovali. Že byl chartista nebo tak něco a tak musel opustit svoji domovinu a utíct. Ale on o sobě nikdy nemluvil. Nikdy si nestěžoval a nikdy na sebe nic neprozradil. Tenhle ten Scott byl pro chlapy z Montany terčem posměchu, protože byl takovej jednoduchej a tichej. Neměl si ani komu postěžovat, protože Angličani ho sotva považovali za svýho a mockrát si z něj drsně vystřelili. Nikdy se nevstekal, ale vždycky byl ke všem zdvořilej. Myslím, že hoši si mysleli, že nemá moc kuráže, až jim jednou ukázal, že se mýlej. Hádka, co vedla k té podivné věci, o který vám chci vykládat, začala v Simpsonově báru. Alabama Joe a jeden nebo dva další rváči měli tehdy na Brity pořádně spadíno a bez servítků říkali svůj názor na ně, i když jsem je varoval, že z toho bude strašná mela. Toho zmíněného večera byl Joe spola opilej. Pyšně si vykračoval po městě se svým šestiraným revolverem a hledal záminku k hádce. Pak zahnul do toho báru, kde, jak věděl, najde několik Anglánů, který budou na hádku stejně naladěný jako on sám. Opravdu se jich tam potloukal půl tuctu a Tom Scott stál sám před kamnama. Joe se posadil ke stolu a položil si svůj revolver a kudlu před sebe. Tohle to jsou moje argumenty, Jeffe, povídá mi. Kdyby se mi některý z těch zbabilých Anglánů odvážil lhát, snažil jsem se ho brzdit, pánové, ale on není chlap, kterýho by člověk mohl jen tak lehce zastavit. Začal zkrátka mluvit tak, jak by to žádný chlap nedokázal vystát. V báru najednou začal být rozruch a každý rychle položil ruku na svoji zbraň. Než ale stačili vytasit, pozval se klidný hlas od kamen. Modli se, Joe Hawkinsi, protože seš přísám Bůh mrtvej muž. Joe se otočil a vypadal, jako kdyby mu někdo šláp na kuří oko. Nebylo mu to ale nic platný. Tom Scott stál, mířil na něj svým derringerem, na svým bílým obličeji měl úsměv a ve očích mu zářil samotný ďábel. Ne, že by se ke mně v mý starý vlasti chovali nějak zvlášť dobře, povídá. Ale nikdo už přede mnou nebude takhle mluvit, jestli chce zůstat naživu. Asi vteřinu nebo dvě jsem pozoroval, jak se jeho prst napíná na spoušti, ale pak se Tom zasmál a odhodil pistoli na podlahu. Ne, nezastřelím spola nalitýho člověka. Seber si svůj špinavý život, Joe, a užívej ho líp než doteď. Dneska si byl blíž k hrobu, než budeš, až nadejde tvůj soudnej den. Měl by ses radši zdekovat. A už mi nechoď na oči, chlape. Já se tý tvý pistole nebojím. Rváči bejvají skoro vždycky zbabělí. Pak se s pohrdáním otočil a znova si od kamen zapálil svou napůl vykouřenou fajfku, zatímco se Alabama Joe plížil pryč a v uších mu zněl smích všech Anglánů. Když šel okolo mě, zahlíd jsem jeho obličej a viděl jsem v něm vraždu, pánové. Vraždu. A to tak jasně, jak jsem kdy ve svém životě viděl.

Zůstal jsem po té hádce v báru a pozoroval jsem Toma Scotta, jak se loučí s chlapama kolem. Přišlo mi tak nějak zvláštní vidět, jak se usmívá a má veselou náladu. Věděl jsem totiž, jak krvelačnou má Joe povahu a že ten Angličan má jen malou šanci, že se dožije rána. Bydlel na odlehlém místě stranou cesty. Aby se tam člověk dostal, musel projít mucholapkovou roklí, jak se jí říkalo. Tadleta rokle byla bažinatý, ponurý a i ve dne osamělý místo, poněvadž člověku pokaždý běhal mráz po zádech, když viděl ty 2 nebo 3metrový listy, jak rychle vystřelej vzhůru, když se jich něco dotkne. V noci nebyla poblíž živá duše. Některé části té bažiny totiž byly hodně měkký a hluboký a kdyby tam někdo hodil nějaký tělo, to rána by bylo po něm. Asi o půlnoci zavírá Simpson bar, tak jsme museli jít. Tom Scott se vydal z Ostra na tu 3mílovou cestu. Když procházel okolo mě, trošku jsem ho varoval, protože se mi tak nějak zamlouval. Nestrkal bych Derringer do pouzdra, pane, povídám, protože byste ho mohl potřebovat. Podíval se na mě s klidným úsměvem a pak se mi ztratil ve tmě. Sotva odešel, přišel ke mně Simpson a povídá: dneska večír bude v mucholapkový rokli veselo, Jeffe. Hoši říkají, že Hawkins vyrazil už před půl hodinou, aby si tam počíhal na Scotta. Jak ho zahlídne, odpráskne ho. Počítám, že zítra budeme potřebovat koronera. A co se tu noc v té rokli se běhlo? To byla otázka, kterou si lidi další den ráno dost kladli. Po svítání se ve Fergusonově v obchodě objevil jeden míšenec, který se náhodou asi v jednu v noci ocit kousek od rokle. Nebylo snadný pochopit jeho vyprávění, tak neobyčejně vyděšený byl. Ale nakonec nám vypověděl, že v tom nočním tichu slyšel ty nejstrašnější výkřiky. Žádný výstřely, jen výkřiky, jeden za druhým. Tou dobou byl v krámě Abner Brandon, já a pár dalších. Nasedli jsme na koně a jeli ke Scottovýmu domu a cestou projížděli tou roklí. Nic zvláštního tam vidět nebylo, žádná krev ani stopy po zápase. A když jsme dorazili ke Scottovýmu domu, jde nám najednou Scott naproti, svěží jak skřivan. Zdravím vás, Jeffe, povídá. Pistole nebyly vůbec třeba. Pojďte dál na koktejl, hoši. Neslyšel jste včera večer nic, když jste jel domů? Zeptal jsem se. Ne, povídá. Všude byl klid, jen v mucholapkový rokli, jako by naříkala nějaká sova. To bylo všecko. Pojďte, sedněte a dejte si skleničku. Díky, povídá Abner. A tak jsme sesedli a Tom Scott jel potom s náma do osady, když jsme se vraceli. Na hlavní ulici byl strašný rozruch, když jsme tam přijeli. Američani jakoby se dočista zbláznili. Alabama Joe byl pryč a nezůstal po něm jedinej kouštíček. Od té doby, co odjel do rokle, žádný voko už ho nespatřilo. Když jsme se skočili z koní, uviděli jsme velký dav před Simpsonovým bárem a některý lidi se na Toma Scotta dost vošklivě koukali, to vám povídám. Ozvalo se cvakání pistolí a já si všiml, že Scott má ruku na prsou. Nikde nebyl žádnej z Britů. Ustup stranou, Jeffe Adamsi, povídá Zeb Humphrey. Největší darebák, jaký kdy na světě žil. Ty s tímhle nemáš nic společného. Poslyšte, hoši, máme se snad my, svobodní Američani, nechat vraždit nějakým zatraceným Anglánem? Nikdy jsem neviděl, že by se něco tak rychle seběhlo. Nastal schon, cvaknutí, Zeb ležel na zemi, měl ve stehně Scottovu kůlku a sám Scott byl taky na zemi, kde ho držel celý tucet chlapů. Nemělo cenu se prát a tak ležel klidně. Zdálo se, jako by nejdřív tak trochu nevěděli, co s ním, ale pak je jeden z Joeových hochů navet. Joe je pryč, povídá. Nic není jistějšího, než že tady leží chlap, který ho zabil. Některý z vás vědí, že Joe jel včera do rokle vyřídit nějakou věc a už se nevrátil. Po něm tam projížděl jedině tenhleten Anglán. Pohádali se a mezi těma velkýma mucholapkama bylo slyšet křik. Znova říkám, že proved Joevi po tajmu nějakou špinavost a hodil ho do bažiny. Není divu, že jeho tělo je pryč. Máme tady ale jen stát a dívat se, jak Angláni vraždějí naše vlastní lidi? Řekl bych, že ne.
Ať ho soudí soudce Lynch. To navrhuju. Zlinčujte ho! Zakřičela stovka zlostných hlasů, protože tou dobou už byla kolem veškerá chátra z osady. Hej hoši, dojděte pro provaz a pěkně ho na něm zhoupněte. Nad Simpsonovy dveře s ním. Podívejte, povídá další, který vystoupil vpřed. Co kdyby jsme ho pověsili u té velký mucholapky v rokli? A Joe vidí, že jsme ho pomstili tam, kde je pohřbenej. No, chlapi souhlasně zakřičeli a vyrazili. Scott jel svázaný na Mustangovi uprostřed a kolem něj na koních stráž s nataženýma revolverama. Protože bylo známý, že okolo je nějakých 20 Britů, který soudce Lynche neuznávali a toužili po spravedlivým boji. Jel jsem s nima. Srdce mi pro Scotta krvácelo, ale jeho to, jak se zdálo, ani zbla nezajímalo. Měl kuráž až do morku kostí. Možná vám to, pánové, přijde divný, že by se dal člověk pověsit na nějakou kytku. Jenomže ta naše mucholapka, to byl opravdový strom s listama jako pár veslic. Pantem mezi nima a trnama na spodku. Projížděli jsme roklí na místo, kde ta ohromná mucholapka rostla. A už jsme ji viděli i s listama. Některý otevřený a některý zavřený. Viděli jsme ale taky něco horšího než jen tohle. Okolo toho stromu stálo dobrých 30 chlapů. Všecko Britové, ozbrojený až po zuby. Bylo jasný, že na nás čekají a ve obličejích měli takovej nějaký věcný výraz, jako kdyby si pro něco šli a opravdu to chtěli mít. A munice měli na tu nejostřejší šarvátku, jakou jsem kdy viděl. Když jsme k ním dojeli, vyšel před ostatní jeden Scott s rudejma fousama. Cameron se jmenoval. A v ruce držel natažený revolver. Tak podívejte, hoši, povídá. Nemáte právo skřivit tomuhle muži jediný vlas na hlavě, protože jste ještě nedokázali, že je Joe mrtvej. A i kdybyste to dokázali, nedokázali jste, že ho zabil Scott. A i kdyby ho zabil, muselo by to být v sebeobraně, protože všichni víte, že Joe na něj čekal a chtěl ho odkrouhnout, jak se jen objeví. Takže znova říkám, že nemáte právo mu skřivit ani vlas na hlavě. A co víc, když to budete chtít udělat, máte tady proti tomu 636 raných argumentů. To je zajímavý názor, co opravdu stojí za debatu. Povídá ten obzvlášť dobrý kamarád Alabama Joe. Ozvalo se cvakání pistolí a odepínání nožů. V obě strany se k sobě začaly blížit, takže to vypadalo na pořádný zvýšení úmrtnosti v Montáně. Scott stál vzadu, u ucha měl pistoli, aby se nemohl pohnout. Ale vypadal klidně a vyrovnaně. Jako kdyby mu o nic nešlo, když v tom sebou trhne a v uších nám zazní výkřik, jako když zatroubí trumpeta. Joe! Vykřik. Joe! Podívejte se na něj, v mucholapce! Všichni jsme se otočili a dívali se tam, kam ukazoval. Pro Krista pána! Myslím, že ten pohled už z hlavy nikdy nedostanem. Jeden z velkých listů té mucholapky, který byl předtím zavřený a dotýkal se země, se ve svých pantech začal pomalu rozvírat. A vevnitř toho listu ležel jak dítě v kolíbce Alabama Joe. Ty velký trny mu v noci pomalu probodávaly srdce, když se list nad ním zavíral. Bylo vidět, že se snažil vyřezat ven, protože měl v ruce svůj lovecký nůž a ten tlustej, masitej list byl prořízlej. Ale nestačilo to, protože ho list dřív zadusil. Asi si na ten list leh, když čekal na Scotta, aby nemusel ležet v mokru a on se okolo něj zavřel, tak jako to ty malý skleníkový mucholapky dělaj mouchám. A v tom listě jsme ho našli. Roztrhanýho a rozdrcenýho až na dřeň těma špičatejma zubama tý lidožravý rostliny. Tak pánové, myslím, že tohle budete považovat za zvláštní příběh. A co se stalo se Scottem? Zeptal se Jack Sinclair. No, odnesli jsme ho zpátky na ramenou do Simpsonova báru a on nám tam poručil rundu. A pak od pultu pronesl řeč, zatraceně dobrou řeč. Něco o britském lvu a americkém orlu, jak na pořád budou kráčet ruku v ruce. No, pánové, vykládal jsem už dlouho a můj doutník je už vykouřený, takže si myslím, že bych se měl vytratit, než bude pozdě. A se slovy, dobrou noc,
odešel z místnosti.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Co by to bylo za Doylovské divadlo pro vaše uši, kdyby v něm chyběl, ano, dnes už zmíněný Sherlock Holmes a jeho nepostradatelný pomocník doktor Watson. V našem rozhlasovém zpracování je tedy Doylova podnájemnice v závoji víc psychologickou povídkou než přímo detektivkou, ale ta typická atmosféra dialogu mezi oběma hlavními hrdiny, ta zůstává. To je ten Doylovský esprit, kvůli kterému se k jeho příběhům Sherlocka Holmese tak rádi vracíme. Co říkáte? Tak tedy ještě kapku dobrého teplého čaje a brzy naslyšenou.
2: Jednoho dne předpolednem jsem dostal spěšný vzkaz od Holmese, abych se k němu dostavil. Když jsem k němu dorazil, spěšně mi vylíčil, že jej právě navštívila jakási paní Merilová, která má u sebe na bytě jistou paní Rondrovou.
3: O této paní Rondrové víme, že má ošklivě poraněný obličej a proto jej zakrývá závojem. Na tom by nebylo ještě nic neobvyklého. Neobvyklý je způsob, jakým ke svému zranění přišla. Nechce se však svěřit ani policii, ani faráři, ale vybrala si pro své tajemství právě mne, Watsone. Vás bych poprosil, jestli byste nebyl tak laskav a navštívil paní Rondrovou spolu se mnou jako svědek.
4: Ale samozřejmě, jen mi prozraďte něco bližšího.
3: Zdá se, že její příběh souvisí nějak s případem, kterým jsem se zabýval. Kdyby nechtěl přijít, tak mu povězte, že můj manžel byl cirkus Rondr divoké šelmy. Povězte mu to a řekněte mu ještě jméno Abbas Parva. Toho přivede, jestli je to takový člověk, jak si představuji, skázala ta žena po paní Merilové.
4: Abbas Parva?
3: Ten případ mi hned tenkrát vrtal hlavou. Nevzpomínáte si na tragédii u vesnice Abbas Parva?
4: Vůbec ne, Holmesi.
3: Jistě se na ten případ upamatujete, jak o tom budu mluvit. Rondrovo jméno bylo ovšem všeobecně známé. Patřil k nejlepším komediantům své doby. Potom ale začal pít a v době, kdy se odehrávala ta hrozná tragédie, byl celý jeho cirkus i on sám na ústupu ze slávy. Oné osudové noci před 7 lety šli krmit lva oba dva. A pak došlo k hrůzostrašné události, kterou se nikdy nepodařilo do všech podrobností objasnit. Někdy kolem 00:30 prý celý tábor vyburcovalo řvaní lva a výkřiky té ženy. Cirkusoví dělníci a artisté vyběhli z maringotek s lucernami v ruce a v jejich světle se jim naskytl hrůzný pohled. Rondr ležel asi 10 metrů od otevřené klece, lebku měl rozraženou v týle a pokožku dohloubky rozdrásanou. U dvířek do klece ležela na zádech paní Rondrová a šelma seděla u ní a vrčela. Potrhala ji v obličeji takovým způsobem, že se zdálo nemožné, aby to přežila. Několik cirkusáků v čele se silákem Leonardem a klaunem Grixem odehnalo šelmu bydly, načež lev hledal útočiště v kleci, kde ho okamžitě zamkli. Svědecké výpovědi neobsahovaly nic zajímavého, až na to, že ta žena ve svých mukách neustále křičela zbabělče, zbabělče, když ji odnášeli do maringotky, kde bydleli. Trvalo 30 minut, než byla s to vypovídat. Ale mezi tím proběhlo soudní ohledání a podle soudního rozhodnutí byla Rondrova smrt zaviněna nešťastnou náhodou.
4: Jaká jiná možnost jim zbývala?
3: Oprávněná otázka. Vmyslete se do situace ze stanoviska toho lva. Otevře se mu cesta ke svobodě, několika skoky dostihne Rondra, Rondr chce vzít do zaječích a otočí se, drápy se mu zaťalí zezadu do týla a lev ho srazí k zemi. A pak namísto, aby prchal dál a unikl, vrátí se k ženě, u klece ji porazí a sežere jí půl obličeje. Navíc by se z jejich výkřiků dalo soudit, že jí manžel nějakým způsobem nechal na holičkách. Ale jak by jí nebožák mohl přispěchat na pomoc?
4: Řekl bych, že tou dobou musel už být na nohou celý tábor. A co se týká onoho předchozího sporného bodu, myslím, že bych mohl předložit k úvaze řešení.
3: Rád si je vyposlechnu.
4: Lev unikl ve chvíli, kdy oba ušli na 10 metrů od klece. Muž se obrátil a šelma ho srazila. Ženě blesklo hlavou, že by se mohla uchýlit do klece a zavřít za sebou dvířka. Bylo to jediné útočiště, které se jí nabízelo. Pokusila se ho dostihnout, ale v poslední vteřině po ní lev skočil a povalil ji. Rozlítila se na manžela, že rozdráždil lva, když se k němu otočil zády. Kdyby se mu společně postavili, mohli ho zkratit. Proto volala zbabělče.
3: Výborně, vocné. Váš drahokam hyzdí pouze jediný kas.
4: Jaký kas to je, Holmesi?
3: Jestliže nedošli ke kleci blíž než na 10 metrů, jak to, že lev unikl?
4: Je to možné, že by mu otevřel nějaký nepřítel?

0: Jak se dalo předpokládat, byla místnost, kde dlela paní Rondrová, dusná, zatuchlá a nevětraná, jelikož její obyvatelka vycházela jen zřídka kdy. Jakoby ironií osudu tato žena, která kdysi chovala šelmy v kleci, se nakonec sama stala takovým uvězněným zvířetem. Tvář ji zakrýval hustý černý závoj. Ten však dosahoval pouze k hornímu rtu a odhaloval dokonale tvarovaná ústa a jemnou oblou bradičku. Dokázal jsem si hravě představit, že to kdysi musela být v skutku velice pozoruhodná žena.
1: Moje jméno vám patrně něco říká, pane Holmesi.
2: Máte pravdu, milostivá. Ač mi není známo, jak víte, že jsem se zajímal o váš případ.
1: Dozvěděla jsem se to, když jsem se pozdravila a přišel mě navštívit detektiv Edmunds. Obávám se, že jsem mu zalhala. Snad by bývalo moudřejší říci mu pravdu.
2: A proč jste mu lhala?
1: Protože na tom závisel něčí osud. Vím, že to byl zcela bezcenný člověk, ale přesto jsem ho nechtěla mít na svědomí. Byli jsme si kdysi tak blízcí.
2: A tato zábrana nyní padla?
1: Ano. Ten, o němž mluvím, není již mezi živými.
2: Proč tedy nezdělíte policii vše, co víte?
1: Protože je třeba mít ohled ještě na jednu osobu. Tou osobou jsem já. Kdyby se případ dostal na veřejnost, vznikl by skandál. Moje dny jsou sečteny, ale chci dožít v klidu. A přitom toužím svěřit se se svým příběhem nějakému soudnému člověku, aby mohl všechno objasnit, až tu nebudu.
2: Lichotíte mi, madam. Soudný člověk ovšem jsem. Nemohu vám však slíbit, že možná nebudu pokládat za svou povinnost, až vás vyslechnu, předat ten případ policii.
1: Jsem přesvědčena, že to neuděláte, pane Holmesi. Znám dobře vaši povahu, neboť už řadu let sleduji vaši práci. Četba je jediné potěšení, které mi osud zanechal. A málo co z toho, co se na světě děje, ujde mé pozornosti. Jsem ochotna riskovat, jakým způsobem využijete mé tragédie. Uleví se mi na duši, když vám to budu moci povědět.
2: Můj přítel a já vás rádi vyslechneme.
0: Žena vstala a vyňala ze zásuvky fotografii jakéhosi muže. Byl to očividně artista z povolání. Muž skvostně urostlý. Stál tu se statnými pažemi složenými na vypjaté hrudi a spod hustého kníru mu probleskoval sebejistý úsměv zkušeného dobyvatele.
1: Tohle je Leonardo.
2: Silák Leonardo, který svědčil před soudem?
1: Právě ten. A tohle... Tohle je můj manžel.
0: Byla to strašná tvář. Vepř v lidské podobě, anebo spíše divoký kanec v lidské podobě, neboť byl ve své zvířecí krutosti i velkolepý. Grobián, tyran a zvíře. To všechno stálo psáno v té tváři s masivními čelistmi.
1: Tyto dvě fotografie vám pomohou pochopit můj příběh, pánové. Byla jsem chudá cirkusácká holka. Vyrůstala jsem v manéži. Když jsem dospěla, zamiloval se do mě tenhle muž, pokud se jeho chtíč dá nazvat láskou. A v jedné neblahé hodině jsem se stala jeho ženou. Od onoho dne jsem žila v pekle a on byl ďábel, který mě mučil. Celý cirkus věděl, jak se mnou zachází. Byl mi nevěrný s jinými. Když jsem se ozvala, uvázal mě a spráskal jezdeckým bičíkem. Všichni mě litovali a jeho nenáviděli. Ale co proti němu zmohli? Jeden každý se ho bál. Byl vždycky strašlivý. Ale když se napil, řádil jako nepříčetný. Nejlepší lidé od nás odcházeli. A s cirkusem to začalo jít z kopce. Jen Leonardo a já jsme ho drželi nad vodou, A také Jimmy Cricks, náš klaun. Chudáček, ten taky neměl žádný důvod k veselí, ale dělal, co mohl. A tak jsme se nějak protloukli. Pak začal Leonardo hrát v mém životě čím dál tím důležitější úlohu. Vidíte, jak vypadal. Dnes už vím, že v tom skvostném těle dlel nízký duch. Ale v porovnání s mým manželem se mi jevil jako archanděl Gabriel.

0: Vyrobili jsme si jakýsi ký. Leonardo jej zhotovil. K olověné hlavici připevnil 5 dlouhých ocelových hřebíků tak, že špice mi směřovaly ven. Byly rozmístěny stejně jako drápy na lví pracce. Tím hodlal zasadit manželovi smrtelnou ránu a přitom zanechat takové stopy, jako by to způsobil lev, jehož bychom vypustili z klece. Byla černočerná noc, když jsme se s manželem jako obvykle ubírali nakrmit šelmu. V plechovém vědru jsme nesli syrové maso. Leonardo číhal za velkou maringotkou, kudy jsme museli projít cestou ke kleci. Zaváhal, takže jsme prošli kolem něj, než udeřil. Ale plížil se za námi po špičkách. A já zaslechla, jak ký rozrazil manželovi lebku. Srdce mi poskočilo v těle radostí při tom zvuku. Skočila jsem ke kleci a odstrčila závoru, která zajišťovala dvířka. A pak se stala ta strašlivá věc. Možná, že jste už slyšeli, jak rychle reagují těto živočichové na pach lidské krve a jak je vzrušuje. Lev jakýmsi podivným instinktem v mžiku vycítil, že byl zabit člověk. Jakmile jsem uvolnila mříže, vyskočil ven a okamžitě se na mě vrhl. Leonardo mě mohl zachránit. Kdyby byl přiskočil a udeřil lva svým kyjem, mohl ho vyděsit a zahnat. Ale on ztratil odvahu. Zaslechla jsem, jak hrůzou vykřikl, a pak jsem viděla, jak se otáčí a prchá. V témž okamžiku mi lev zatěl tesáky do obličeje. Holýma rukama jsem se snažila odstrčit od sebe ty kouřící, skrvavené čelisti a křičela jsem o pomoc. Uvědomovala jsem si, že se tábor zbíhá, a pak jsem matně vnímala nějaké muže. Leonardo, Griggs a ještě další mě vyvlekli šelmě spod drápů. To bylo na dlouhou řadu měsíců to poslední, co jsem ještě vnímala.
1: Když nešťastnice dovyprávila svůj příběh, seděli jsme hezkou chvíli mlčky. Pak Holmes vztáhl dlouhou paži a pohladil ji po ruce s tak zjevným soucitem, jaký málo kdy v mé přítomnosti projevil.
2: Cesty osudu jsou v skutku nevyzpytatelné. Nedojde-li člověk odplaty mimo tento svět, je celý život jen krutý žert. Ale co ten Leonardo?
0: Už nikdy jsem ho nespatřila. Ani se mi neozval.
2: A nyní je mrtev?
0: Utopil se minulý měsíc při koupání nedaleko Margate. Četla jsem to v novinách.
2: A co udělal s tím pětizubým kyjem, který je nejzvláštnějším a nejdůmyslnějším rysem vašeho příběhu?
0: To nemohu říci, pane Holmesi. Nedaleko místa, kde jsme se tenkrát utábořili, byl křídový lom s hlubokým zeleným jezírkem. Možná, že pod jeho vodami.
2: No, na to vlastně nezáleží. Případ je uzavřen.
1: Povstali jsme, abychom se rozloučili, ale co si v ženině hlasu upoutalo Holmesovu pozornost? Hbitě se k ní otočil.
2: Váš život nepatří vám. Ruce pryč.
0: Co může pro koho znamenat?
2: To není ve vaší moci posoudit. Příklad trpělivě snášeného utrpení je jednou z nejcennějších lekcí, jaké je možno netrpělivému světu sdělit.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka, tentokrát je vlastně víkendová, tedy pátečně sobotní, právě otevírá, právě začíná, stejně tak jako odbíjí 23. hodina. No a krásný pozdní večer vám všem, kteří nespíte, bdíte a jste napřímo našeho vysílání, přeje Jitka Lukešová. Moc se na vás budu těšit, máme před sebou jako vždy celé 2 hodiny na to, abychom se potkávali v našem vysílání, abychom popovídali a samozřejmě jako vždycky pro vás máme také spoustu krásných přívětivých písniček pro vaši pozdně večerní pohodu a dobrou náladu. No a o čem to dnes bude, když je ten před námi vlastně prodloužený sváteční víkend, tak si budeme povídat o oslavách. Máte rádi oslavy? Slavíte rádi? No a co nejraději? A jak taková správná oslava podle vás má vypadat? Slaví se u vás v rodinách výročí třeba všech členů rodiny? Jak to vypadá, když se všichni sejdete? Máte nějaká typická jídla, která se u vás právě na rodinné oslavy vaří? Jaké životní události by se podle vás také měly oslavit? A koho na ně pozvat? Řešili jste někdy i tento problém? Eventuálně koho vůbec nepozvat? Moudří říkají, že máme umět užívat života a máme umět i s radostí nejen život oslavovat. No ale vlastně, když slavíte třeba své narozeniny, tak život oslavujeme. Takže přátelé, oslavy, já myslím, že to k lidskému životu patří a je to radost a určitě bychom si je měli dopřát. No a proč třeba ne dneska večer, alespoň v našem povídání nebo v takovém tom vašem plánování nebo vzpomínání. Telefon k nám do noční linky do studia jako vždycky 731 800 900, máme také webka, už mnozí píšete rozhlas.cz/linka a máme samozřejmě i tradiční e-mail nočnilinka@rozhlas.cz, i tam se na vás budu těšit. Tak ještě jednou krásný pozdní večer, no a právě teď startujeme.
0: Noční linka, čas pro vaše příběhy.

0: Odaří já starý dobrý katapult a já nesnídám sám, tak tolik úvodní písnička v noční lince pátečně sobotní. No a na telefonu teď máme Davida, našeho mladého účastníka noční linky. Davide, hezký večer ti přeju.
1: Já vám taky, paní Duško.
0: Děkuji moc krát, no ty seš takhle krásně úctivej a vstřícnej. Tak Davide, prosím tě, ty máš vlastně prodloužený víkend prázdninový tak trochu teďka, že jo?
1: No jasně, no.
0: Tak proto i ten opožděný večerníček, ta opožděná večerka. Tak pověz nám, máš rád oslavy u vás doma nebo kdekoliv jinde, u kamarádů třeba?
1: Jasně.
0: No a jak taková správná oslava by měla vypadat podle tebe?
1: No podle mě, já bych si dal na takovou pořádnou správnou oslavu. Třeba já slavím konec školního roku, že bych přes bramburky, kolu, mejdan, prostě nějaká pořádná oslava takováhle.
0: Mm-hmm. Takže prostě nějaké dobroty, to, co máš rád, nebo i ostatní, jo?
1: No jasně, a rozděl bych se samozřejmě.
0: No tak to je krása. No a třeba nějaká muzika?
1: Jasný, hip-hop a rap.
0: Jo, tak to by si se domluvil s kamarádem, abyste se na tom zkrátka nějak shodli, jo? No a kde by měla taková oslava být? Venku, doma, na zahradě?
1: No spíš venku, no a když je to ošklivý počasí, tak doma, no, bohužel.
0: No a čekají tě nějaké oslavy třeba teď?
1: Teď bych moc ne, teď začala ta škola, ale narozeniny budu mít v únoru a svátek v prosinci.
0: Jo, tak to musíš ještě chvilku vydržet. No a když máš třeba svátek, tak je to jenom třeba, že nějaký dáreček malý, anebo se u vás doma něco dobrého uvaří a posedí se a oslaví se tvůj svátek stejně jako i ostatních členů rodiny?
1: Já třeba tam na ten svátek, když mám svátek, tak třeba mi dají dárek a máma upeče vždycky kachnu.
0: Jo, to máš rád jako jo?
1: No, miluju, no.
0: Takže nejenom ty, ale i ostatní si určitě rádi dají a prostě na správnou oslavu se napeče kachna.
1: Jasný, no, jasný.
0: Tobě tam hraje na hlas rádio, viď? Ona nás to bude rušit, ale víš.
1: Takhle dobrý.
0: Rádio potřebujeme vypínat, protože to dělá zpětné ozvěny a ruší to potom všechny, takže děkuju mnohokrát. No a co třeba nějaké oslavy ve škole děláte? Nevím, za chvilku tady budou Vánoce, co si budeme povídat. Děláte nějaké besídky a k tomu prostě nějaké dárečkování a tak?
1: No tak jako by besídky, o to zase děláme. No měli jsme, teď máme teda takovou přísnější paní učitelku, pátou, šestou třídu, ale takovou hodnou, která nám prostě dovolila si přijít nějaký ty dárečky, oslavička, bylo to strašně dobrý. A tady to nám to moc nedovoluje, no.
0: Tak třeba se domluvíte ještě do konce roku, že si uděláte nějakou třídní besídku a uděláte si třeba nějaké zpívání kolet, nebo co já vím, stromeček a tak, to by možná šlo, ne?
1: No tak jakoby besídky, jo, to zase besídky, básničky, to jo, to zase děláme, ale s těma dárečkama nic moc, no, spíš se jenom zapovídáme, je to takový nudný, no, ale ty besídky, jo, no.
0: Jo, no tak já myslím, že do konce roku nějaké budou určitě ve škole, určitě i u vás doma, už jenom proto, že budeš mít svátek a tak. No a tak moc přeju, aby se ti to vždycky líbilo, aby se to povedlo, nejenom když budeš slavit něco ty, ale třeba i rodiče, nebo další tví blízcí, nebo kamarádi, tak aby si to užil, jo?
1: Děkuju, no ale doufám, že na Vánoce bude si jakoby sníh, jo, to je taky jako důvod k oslavě, já mám rád hodně sníh na Vánoce.
0: Když je hodně sněhu, no tak to je potom taky krásná oslava, to je pravda, když je čerstvě bílo. Tak Davide, moc ti děkuju, užij si hezký víkend a volno, prodloužené volno ze školy a budu se zase někdy těšit, ano?
1: Taky, naschledanou.
0: Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Chicago. Jsou cesty zpátky a jsou cesty tam.

0: Valdemar Matuška, písnička Vítr do ví, 15 minut po 23. hodině. Pozdravíme na Vysočinu Hinka. Krásný večer, Hinku, zdravím vás moc.
1: Krásný večer vám i všem ostatním, kteří poslouchají.
0: Děkuju moc krát za všechny samozřejmě. Tak co, slavíte rád?
1: No jejda.
0: Tak se pojďte pochlubit.
1: Naše celá rodina, zejmě tomu bych řekl, že ráda slaví, když je co, samozřejmě.
0: Ano, ano, ano.
1: Jako nestydíme se nikdy uspořádat oslavu, protože víceméně to stužuje tu rodinu. Hmm. Stužuje takovým způsobem, že prostě ti lidi se mají rádi, když se potkávají a potom prostě tak nějak tu rodinu to utužuje. Uh-huh. A je to fakt, že my jsme jako nikdy jsme nějakým způsobem nešetřili na tom, že bychom nechtěli udělat nějakou oslavu. Uh-huh. A jako vždycky taková nějaká, no tak samozřejmě klasika jsou svatby.
0: Ano, ano, tak to je jasný.
1: Potom následují nějaké narození a takovým způsobem prostě ta naše rodina se dává dohromady.
0: A scházíte se ve velkém počtu, že třeba i nějaký vzdálenější příbuzní nebo tak?
1: No tak tady to, o čem mluvím, tak se většinou koná tak asi takových 50-60 lidí.
0: No pánečku, tak to je teda opravdu ale velikánský počet, to málo kdo z nás tohleto, myslím, napočítá na oslavě nějaké rodiny.
1: Jako, jak říkám, nikdy jsme nějakým způsobem nešetřili na tom, aby jsme se netešili. Tak jako, proto říkám jako těch 50-60 lidí, ale to byly ty větší oslavy samozřejmě.
0: Jasně.
1: Zajímavé tomu taková jedna z posledních oslav byly 60. narození mojí ženy, kde nám dokonce naše děcka připravili, protože nějakým způsobem je vedeme po hudební stránce.
0: Ano, ano.
1: A tak nám připravili nádherný pásmo průřez naším životem od doby, kdy jsme se potkali až do dnešního dne.
0: A jak to vypadalo? To vám udělali nějaký video? Nebo co poudělali?
1: Ne, oni, říkám, všichni na něco hrají, já mám tři dcery.
0: Ano, rozumím.
1: Všechny tři dcery na něco hrají a zapojili i svoje manžely do toho a prostě připravili pásmo, který trvalo asi tak, kolik to bylo, 40 minut.
0: Jo.
1: Takže to bylo opravdu od toho, začínalo to, jak jsme se poznali.
0: Mm-hmm.
1: A to bylo vlastně opravdu od toho okamžiku, kdy jsem se s mojí manželkou potkal a potom jsme postupovali dál životem, měli jsme děti, potom jsme našli, nebo každá si našla toho svého partnera.
0: Mm-hmm.
1: A tyhle ty chlapy, i když nechtěl bych říct, že se tomu jako vyhýbají, ale prostě snažili se zapojit vlastně opravdu všichni.
0: No tak to je krása, tak to máte pěkně takhle danou rodinku dohromady pospolu i díky třeba té muzice a tomu všemu, co umí vaše dcery a protože i tohle to spojuje, že jo, na těch oslavách, to je nádhera, opravdu.
1: Třeba například vnuk, ten hraje na klávesi a dokáže udělat zábavu svým způsobem i sám.
0: Hmm.
1: Jako už dokáže takovou tu vesnickou zábavu udělat.
0: Jasně, i pro širokou veřejnost.
1: Takže to je tak. Bohužel potom přišel ten okamžik, kdy moje manželka mě odešla. A tím okamžikem pro mě tady ty oslavy nějakým způsobem víceméně tak skončily, protože pak už nebyla taková nálada, že by se...
0: Jo, už vás to tolik samozřejmě nebaví, rozumím, rozumím. Ale tak já doufám, že i se svými dětmi si užíváte společné samozřejmě okamžiky. A...
1: byla, tak tady u nás byla pouť. Mm-hmm. A sešli jsme se zase, celá ta rodina, všichni tam přišli, všichni ke mně přišli, všichni se toho zúčastnili, jak vnoučata, tak prostě i naši mladí, a prostě byla to krása tam, prostě mě udělali největší radost,
0: že přišli.
1: Byli všichni.
0: Tak to je nádherná věc. Tak to vám moc přeju, Hinku, aby to takhle pokračovalo, a samozřejmě k tomu všemu vám přeju hlavně hodně zdraví a spoustu radosti z těch společných chvílek, abyste si užili každou tu chvilku, ať už to bude malá oslava nebo větší, a ať už to bude jenom obyčejné setkání nebo veliké. A děkuji moc krát za návštěvu. Mějte se hezky a hezký víkend.
1: Je to asi tak, bude to trvat týden a budeme se tady scházet, u mě už o tom vím.
0: Protože, tak už se chystáte, jo.
1: Budu mít narozeniny, takže už mám avízo, že se ke mně přijedou zase všichni.
0: Že se máte připravit, tak už teď přeju, ať ty přípravy jsou taky, ať stojí za to, a samozřejmě už teď vám přeju všechno dobré a moc si to hezky užijte. Mějte se hezky a děkuju. Naslyšenou.
1: Děkuji, já děkuju za kontakt a hezkou noc.
0: Taky nápodobně.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jožoráš a skupina Elána, jejich písnička Netrpezlivý. Tak tolik muzika, za 5:30, to je přesný čas a Františka do Židlochovic pozdravíme právě teď. Hezký večer.
1: Ano, dobrý večer, paní Tuško, vám taky přeju krásný večer, rozhlasy a všem posluchačům rádi a nočníky.
0: Moc děkuju. Tak Františku, vy jste taky velká rodina a já tak celkem si myslím, že jste i hodně společenský člověk. Máte rád oslavy nebo jak vypadá taková správná oslava podle vás?
1: Já vám to řeknu tak po začátku. V naší rodině, když jsme byli ještě jako děcka, tak se nikdy nezaznamenával nějaký oslavy třeba rodičů, jo? Až tak, myslím, když taťkovi bylo 50, to už se zaznamenal první takový, ty jeho oslavy, to vždycky organizovala maminka a tam přijeli taťkovi sestry třeba, jo, a tak. Z té doby se možná zachovala nějaká fotka aj, jo, když taťka měl ty narozeniny a tak, jo, a jinak naše narozeniny, zmostavujeme teda jenom kulatiny teda, jo?
0: Ano.
1: Takže teď už to máme, už to byly osmdesátky, tak to máme za sebou, jo? A to taky, to organizuje manželka, většinou to bývá někde v restauracích, jo? Tam přijedou prostě naši kamarádi a sourozenci někteří, kteří můžou, jo? A tak to tak u těch kulatin, to se oslavují o naše, nějak 49 nebo tak, 47 nic, no. Ale ty, tak já už mám zase o 80, manželka taky.
0: To byly velké oslavy, sešli jste se všichni.
1: No, no tak třeba 20-30 lidí.
0: Pánečko.
1: A je to v restauracích teda většinou, jo, to doma, to dělní.
0: Jo, abyste si to všichni užili, i kuchařky, ano.
1: No, musí okolo nás běhat cizí lidi, ne manželka a to všechno. To my, naša rodina a přírodě, ty naši příbuzní a to, tak musí ho sedět, musí ho mít klid. To musí dělat v obsluha, v restauracích, no. Mm-hmm. Oni si to taky nechají zaplatit samozřejmě, no, ale nemají. No, a na jedných narozeninách, jestli to byly 70, mě hrál aj přítel paní Vandrové se svou skupinou.
0: Aha, no vidíte to.
1: Tak tam taky hráli, jo. A my z naší rodiny takhle to většinou se ostaví jenom jako u sourozenců. Moje bratrovi Ladíkovi, jo, jinak jeden bráchej v Austrálii, to nic, Cilenka sestřička, ta je nevidomá, tak ona okolo to nemůže a tak to taky tam nic a náš vlastně nejmladší, ten taky nic nepořádal. Tak jedině moja rodina a mýho brata Ladíka.
0: Jasné, rodina, jasné.
1: Tak si děláme takový, jako jo, takový ty oslavy, no. Bratr měl naposled taky jedný, ale už chudák sám, no sám, bez manželky, jo, já ona mu odešla do rybička, a on taky už sám nemůže, tak to zorganizovala, myslím, jeho dcerka Renátka, všechno, víte, tak no, oni ho tam vždycky bratra dovezou v takém ten velkým bylým osobním autě dlouhým, no.
0: Jo, takhle, tak no jo.
1: Tak to bývá takový zajímavý. Tak ty kulatiny, říkám, to tak je, ty kvartály 10 let a tak to takhle je, ale v hospodě,
0: no.
1: V hospodě to kluci už ví, kdy já mám, kdy mám narozeniny a kdy je Františka, jo?
0: Ano, tak se na vás těší, že přijdete a že bude něco. Nějaké mecheche.
1: To je každý rok, teď je to trvá už taky, ale za týden, 4. října, jo?
0: Ano, ano.
1: A víte, tam se pozná, jak ti kluci někteří bylo přesně, kdy já mám narozeniny nebo svátek a svoje neví, jo, někteří. Jo? Jo? Takže se tam vždycky bývá saranda, no takhle se vždycky štenglujem potom, jo, a vždycky říkám, Jarmine, člověče, ty nemáš celý rok žádný svátky nebo co, žádný narozeniny? No. Je právě takový nejvíc aktivní, kdy já mám svátek a kdy mám meniny a narozeniny, to všechno, jo, tak to je saranda, no, to je garance.
0: Tak si to takhle, no je, tak si to užijete takhle i s kamarádama a já myslím, že to určitě stojí za to a že je hlavně veselo a tak to má samozřejmě být, proto se také oslavy dělají. Takže vás čekají příští týden už, to budou ty narozeniny? No, nebo co to bude? Svátek to bude 4. října?
1: To je
0: jo, to je Františka, ano, už to tady vidím, no, v kalendáři, no. Ano, ano.
1: Ale já nechci lakome, já zaplatím celé hospodě. A když tam ti chlapi je neznám, nebo co, tak vždycky, ale je to, ono to není tak nejhorší zaplatit celé hospodě, protože dneska chodí těch chlapů málo do té hospodí.
0: Jo, tak máte výhodu trochu.
1: No, já říkám, zaplaťte všem, ale ono tam třeba 8 nebo 10 chlapů jenom, tak to
0: jo, není problém. Tak to, může, tak to bude, budete rád určitě, že nebude třeba hospoda plná, nebude, no, to tolik,
1: no,
0: stát.
1: No, no, no.
0: Tak Františku, moc hezky to užijte, do té doby se možná ještě uslyšíme.
1: Musí vždycky u toho být legrace nějaká.
0: Ano, tak to máte pravdu. Jo. Tak to má být. Tak. A moc děkuji samozřejmě za telefon a hezký sváteční víkend. Užijte si ho.
1: Ano, děkuji taky, paní Tuško, já vám taky přeju pěkné svátky a taky to užijte.
0: Jo. Tak jo, hezký a večer, tak. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Pozpívat nám přišel i Jirka Korn, svou písničku Ještě tě mám plnou náruč, a během písničky se k nám dovolala Jarča z Frýdlantu. Krásný večer, Jarčo.
1: Já vám přeju krásný večer i všem lidičkám.
0: Děkuju.
1: No, víte, Jituš, prosím, Jituš, víte, my jsme byli zítra týden u Synovce na narozeninách. Mm-hmm. Tam se nás sešlo skoro 20.
0: No, to je taky pěkná oslava, no.
1: No, a za 3 neděle má moje segra a já a pak další segra a brácha. Mm-hmm. Máme narozeniny, pak prasynovec narozeniny. Takže my si to užijeme u segry, budeme slavit, tam nás jich přijde tak 25 do 1-1 bytu.
0: Jejej.
1: Takže tam budeme hlava na hlavě.
0: No to teda jo.
1: A bude mít segra krásný kulatiny.
0: Aha.
1: No a to nemůžu říct do éteru, aby pak to nikdo neslyšel z rodiny, že jsem říkala. A to bychom se museli říct mezi mimo éter. Ale to nebudu zdržovat.
0: A co, jako věk, jo, nebo?
1: Ano, věk.
0: No
1: ano,
0: tak to
1: věk.
0: Nemusím, to není podstatné tady říkat, jaké kolikáté to budou narozeniny. Prostě bude oslava. A ano, chystáte ano. Třeba hromadný dárek pro sestru, takhle, když vás bude tolik, nebo každý něco zvlášť?
1: No, přidáme jí něco na sporák, protože jí odešel sporák.
0: Mm-hmm.
1: Pak já pro ně udělám dort.
0: Mhm.
1: A už nějaký dárečky mám, takže udělám takový ty balíčky jako.
0: Ano, ano, ano, ano.
1: No a včera jsem byla v Žitavě, že to tady máme kousek.
0: Mm-hmm.
1: Za hodinku jsem tam byla autobusem.
0: Jo, tak to je krásné.
1: No a pak jsem volala prasynovci a on mě říkal, Jaru, ale já nevím, co ti mám koupit, protože ty všechno máš. Tak já říkám, dobře, tak se prý domluvíme. A něco podniknem, mě říkal.
0: Hmm?
1: Takže někam, že pojedu k ním, podniknem něco v Liberci.
0: Ano,
1: takže,
0: ano.
1: Takže až přijedou do Třinědě, tak se domluvíme, co mi budou chtít, abych mohla v tom. A já jsem už vymyslela jeden plán, že bychom mohli do Babylonu.
0: Jo.
1: Jako s dětmi a 3 dospělí a 2 děti.
0: Ano,
1: tam si děti můžou vybobnout, jak se říká, lidově řečeno, a my můžeme si dát kafíčko a tak.
0: Ano, ano, že si to užijete prostě všichni dohromady pod jednou střechou, jak se říká.
1: Ano, ano, ano.
0: No tak ano. U vás to taky žije, Jarčo, jak tak poslouchám. No,
1: ale teďka budou v říjnu, pak zase v listopadu narozeniny a v prosinci další narozeniny.
0: Mm-hmm.
1: To už zase bude mít švagr 80.
0: Aha.
1: No tak to už jsme už pozvaný zítra týden od synovce, že půjdeme taky na narození, že když tak nepřijdem, tak pro nás přijede autem.
0: Jo.
1: Takže už jsme připravení na to, musíme být připravení.
0: No. Tak jak dlouho taková oslava trvá, když se takhle všichni sejdete? Je to třeba odpoledne nebo večer a spíte tam, přespáváte u příbuzí?
1: No, my jsme zítra týden jeli dopoledne kolem 12. hodiny, protože tady jsou takový jako prostě porozkopávané silnice, tak jsme museli tak jako prostě odbočovat vždycky, že jo, no prostě bylo to náročný do ty řeziny u Malý Boleslavy.
0: Jo, a pak celý odpoledne
1: Čechy.
0: Zkrátka.
1: Ano, ano,
0: celý
1: ano.
0: Odpoledne posedíte.
1: Jsem, ano, ano, ano. A teďka to u segry bude tak, že já jsem spunktoval dneska její dceru a to ještě spunktuju další 2 dcery a ještě syna, takže vlastně 3 neteře a synovce, já s nima spunktuju, že segře necháme zahrát písničku.
0: No tak to je krásné.
1: A to ona neví, protože všechny pošleme do obýváku a my budeme v kuchyni. A to já jako udělám, protože já jsem zabrutá hlavní mluvčí jako. A oni budou vedle mě, aby mohli něco podotknout všichni.
0: Ano, ano, ano. No tak moc přeju.
1: Takže už se na to těším.
0: No věřím. Moc přeju, ať to všechno klapne podle plánu a tě nálada dobrá, moc si to užijte.
1: Ano,
0: a taky
1: ano.
0: Dobré jídlo,
1: ano.
0: Pití a tak to, co všechno
1: ano, ano.
0: Má být. Mějte se hezky, Jarčo, a krásný víkend přeju.
1: Mám taky krásný víkend prodloužený a hezký večer, ať vám to máte dobrou cestu domů.
0: Děkuji moc krát, naslyšenou.
1: Prosím,
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pane Pláďa a Mirek Křížkovi a písnička Mám tě rád. A na telefonu máme paní Vlastinu Skrnová. Krásný pozdní večer přeju.
1: Jo, dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Já vás zdravím.
0: Děkuju, taky zdravím.
1: Tak to ráda, že jsem se dovolala Vlastičko. A u nás na Valachách se neslavilo a gor naši ty šli přistěhovali se tady do na okrese Jeseník po válce, takže byli roztroušeni všude možně.
0: Jo.
1: Ti lidičky, ta rodina, tak se to nevedlo. Akorát já, když jsem měla o 9 let, jsem jezdila na prázdniny
0: ano.
1: A na pouť. Jo. A v Karolíši, tam jsem měla kamaráda.
0: Ano.
1: Už kouka nemám. No a tím jsme to oslavili a s tého partou mladí. U tečinky vždycky harmonikáři a tam jsme to oslavovali.
0: Jo, tak jste to už.
1: Já jsem dětem vždycky na narozeniny upekla dort. Jo, a se to oslavilo, jo, jenom, že oni na maminku nemají čas, bohužel.
0: Jo, teď nejezdí, aby to s vámi oslavili.
1: Je taková, že
0: jo.
1: Nemají čas, no, ale nedá se nic dělat, takový je život. Já to nesu, ale na 80 mě překvapil syn,
0: no.
1: Nejmladší,
0: no.
1: A včera, že mi tady udělali sice v restauraci, ale nádherné 80.
0: No vidíte
1: nádherné.
0: To.
1: Nádherné. Za to ještě teď děkuji.
0: Jo.
1: Jestli mě Hondřík slyší, tak určitě ze zbrnou. Jo. To jsem byla šťastná, překvapená, že se domluvili a že mě udělali. Jo. Jinak teda říkám akorát věkno a děti, které se mě roztrousily taky a je to hrozně daleko a já jsem zůstala na vozíku. Takže už je poslavený.
0: Tak musí oni za vámi zkrátka přijet. Ano, ano.
1: Popřejeme a já když jsem jezdila do Karlovy, tak vždycky na půti jsme to všichni oslavili. Jsme zase za rok potkali a bylo to krásné. Kusti na harmonika, kapela byla.
0: No, tak. Takže ráda dělali, vzpomínáte na ty akce. Ano, ano.
1: A to nezapomenu. Jo. No, to je všechno asi.
0: Dobře, tak Vlastičko, moc vám taky děkuju a jinak vám přeju hlavně zdraví, ať se vám daří a máte
1: jo, děkuju,
0: hodně důvodů
1: děkuju,
0: k radosti, ať se děti taky objeví a zastaví
1: děkuji.
0: Se. Jo.
1: To
0: je
1: tam špatně, no, nedá se nic dělat.
0: Mějte se moc hezky a hezký víkend přeju. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Dobrou noc. Tak to byla paní Vlastička.
2: Linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: To bylo duo Kamélie a písnička Jako Robinson. No a před půlnocí pozdravíme do Mnichovic Libušku. Krásný pozdní večer, Libuško.
1: My vás zdravíme, Jituško.
0: Děkuju.
1: A všechny posluchače, co jsou na příjmu. Uh-huh. A teď k tomu tématu, tamhle, že se s tou neslavíme, protože moc spít nemůže. Uh-huh. Tak jenom se vždycky připijeme, tak to už tam plně slivovice, jo?
0: Jo, takhle. No. Jo, jo, jo.
1: Ale víc ne, protože nemůže. Uh-huh. No, a tak to, ale když se slavilo nás, bylo jich hodně, že jo, všichni. Uh-huh. No, tak se slavili, jsme si byli i děti, no tak se to slavilo. No a taky ne, když mě kulatiny, půlkulatiny, tak to taky slavil. Uh-huh. Slavil to s přáteli, protože on jako trénoval ty mladší nedorostáky.
0: Ano.
1: Jako, a tak ty trenéři, no to zkrátka.
0: A ve fotbale, jo? Nebo v jakém sportu?
1: Fotbal.
0: Uh-huh.
1: No, no. A takže, no tak vždycky přišli, tak to bylo tady u nás, měli jsme s tím práci akorát, no já jsem byla pro dort.
0: Jo, tak jste museli navařit a nachystat to všechno, jo?
1: No. No a potom objevili u nás tady restauraci, což tam vůbec opravdu dobře vařili a bylo to dobrý, mm-hmm. Tak tam vždycky chodili tam, no to jsme měli, no i přijel strejda z Plzně, tenkrát jsme 75 asi, mm-hmm. No tak přijel, tak se tam slavili tam a my jsme měli klid, no. Že jsme to nemuseli jako chystat. No to dobrý, no. Ale mám to tam jako ty restaurace si to tam chválili. Mm-hmm. Jo, takže jako to bylo, no bylo to dobrý, tak to tam oslavil tam, no. Takže to bylo dobrý.
0: No a jak podle vás vypadá, nebo má vypadat taková správná oslava, Libuško? Hodně jídla, hodně pití, nebo v čem je takový základ?
1: Asi tam jídla a pití, jo. No. Asi... A když je nějaký zákusek nebo tak, a ten chlebíček nebo nějaký dobrý oběd večeře, si myslím.
0: Jo, tak no, prostě tak, dobroty no, nachystány.
1: No, no, no, trochu mm-hmm. to zapít, no. Takže tak, no.
0: Tak jak to?
1: Ale,
0: no.
1: No, jinak jako, říkám, když jako jsme přišla, věle, to bylo, to a teď už jsme dvě, tak už to nebaví ani.
0: Jo, tak no, si udělal to spolu takový posazení, ne? No, alespoň ze sestrou.
1: Ano, ale mě teda jako nezapomíná na mě kamarádka, to je moc hodná od Plzně. Mm-hmm. My jsme se seznámili tenkrát v Lázní, vlastně za dorostový, to je strašně hodná holka, tak mm-hmm. tady si napíše, zavolá, to na mě nezapomene někde. Teta taky, a bohužel už není strejda, taky z Plzně není, mm-hmm. a tady ta Anička je strašně hodná.
0: Tak na vás myslí a vždycky nějak tak proberete to spolu.
1: Já teda taky nezapomenu, vždycky zavolám, nebo má svátek, že jo, tak tady zapomenu. Ale opravdu to je hodná holka, no.
0: To je dobře, že se takhle máte.
1: Já jsem doma teda, no, tak to se jako nezapomíná. To se mi od ní líbí.
0: Mhm.
1: No, je taková hodná, opravdu.
0: No a co třeba nějaké různé svátky? Vánoční svátky slavíte, Velikonoce slavíte, děláte takové ty tradiční oslavy těchto těch událostí?
1: No tak normálně, že jo, to cukroví to jako nějakou se
0: děláte si radost, jo.
1: Ano, no, ale Velikonoce to slaví, tak jako třeba se napeče něco, po téhle jako i Vánoce, že jo, peču Vánočku, no, Velikonoce zase, nebo tak jsou zase ty mazance se pečou, no a třeba nějaký to cukroví, když je, no, tak jako, tak nějak v celku to, ale tak nějak, aby se to slavilo, jako někdo to slaví, jak ty Vánoce se mi zase nelíbí,
0: nějak jo. Extrémně to až,
1: no. A víte, takový jako moc, tu tady nějaký lidi ty byli, jak to slavili, jak já nevím, Vánoce jsou Vánoce, má se, to tak jako, je to zkříšení Ježíše, tak se to má jako slavit tak přiměřeně, ne jako to slavě jeho, tak nějak.
0: Jo, že máte pocit, že někde se to přehání, že to je nějakým
1: no,
0: úplně jiným směrem,
1: přehání,
0: než
1: ano,
0: by Vánoce měly být vlastně, jasně.
1: No, tak v lidu a pohodě, že jo.
0: Jo.
1: Tak jako to, mám ráda Vánoce i Velikonoce ještě radši, protože je.
0: Jo, to je pravda, už to začne být takové vlídnější se sluníčkem a další den zase.
1: No, to je rozhodně,
0: prostě
1: no.
0: Svátky jara.
1: To se na to těší.
0: Dobře.
1: Vždycky na to jara. Takže takhle, no.
0: Tak Libuško, užijte si sváteční víkend, oslavte si i svatého Václava,
1: taky.
0: Třeba podle vašich představ samozřejmě. No.

0: a moc... také si to děkuju. Užijte. Hlavně zdravíčko vám přeju.
1: Ano, ano, nápodobně.
0: No, no, no.
1: A hezký víkend a děkuju za návštěvu. Mějte se pěkně.
0: Vy taky. A hezkou dobrou noc.
1: Dobrou noc, naslyšenou.

0: Tak s písničkou od Kennyho Rogersa jsme se přehoupli do nového dne a je tady sobota, zatem už 26. září na Prahu nového dne. Nám všem přeju, aby to byl den vydařeně víkendový, abychom si jej užili, doufám i se sluníčkem a zkrátka, aby to byl den podle našich představ s úsměvem a ve zdraví. No a pokud vás čekají nějaké ty pracovní povinnosti, tak ať jde práce dobře od ruky. A co se týče noční linky, tak ještě až do 1 hodiny můžeme a budeme povídat na téma, jak jste si přáli ve vašich e-mailech. Máme rádi oslavy. Slavíte rádi? A co nejraději a budete třeba slavit vlastně na konci tohoto víkendu svátečního prodlouženého, budete slavit svatého Václava a s tím spojené různé aktivity, budete si užívat třeba nějak speciálně tento den, možná nás někteří i pozvete do míst, kde víte, že se budou konat nějaké zajímavé akce. Jinak slaví se u vás v rodinách také výročí třeba členů rodiny. Jak to vypadá, když se všichni sejdete? Jaké životní události by se podle vás měly určitě oslavit, když k životu patří? No a koho na ně pozvat? Řešili jste někdy i tento problém? Říkají, že máme umět užívat života a máme umět i s radostí život oslavovat. Tak, toliko k tématu. Telefon k nám i teď po půlnoci 731 800 900. Máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak, tolik na úvod té druhé půlky. Každopádně krásnou noc, hezký poslech vám všem a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petr Hrezek a jeho Modrá zem. Tolik písnička, no a na telefonu máme z Javorníku u Jeseníku paní Emu. Krásnou noc, Emo, moc vás zdravím.
1: Vás všechny zdravím, všechny posluchače.
0: Děkuju za všechny.
1: A přeji krásně prodloužený víkend, všem víš, já jsem prasy, to je jedno. Ale víte, tak někdo musí točit pivo hostům.
0: No je, ti, kteří přijdou oslavovat prodloužený víkend, tak budou chtít být obslouženi, to máte pravdu. Někdo to hodne se vždycky, no.
1: Ale mě to nevadí, už jsem to řekla několikrát, svoji prasy miluji,
0: to takže je dobře, to je dobře, že to máte.
1: Moje je můj koníček. No k těm oslavám, my slavíme všechno. Svátky, narozeniny. Jedinou věc, kterou já osobně nemám ráda o dětství, to jsou Velikonoce. Že sedět doma a čekat, až někdo přijde, aby mě zbil.
0: Jo.
1: A u nás na dědině se házelo do potoka. Mně se to zdalo strašně stupidní, takže já Velikonoce prostě nějak...
0: Nemáte
1: jo, já napeču, nachystám, ale... koledníky nepouštím. Prostě sedíme u televize s manželem a se synem a užíváme si to jako rodinka a při Velikonoce takhle. Ale na Vánoce to musí být napečené, aspoň hezky říkám 6 druhů, pak zjistím, že mám 20-30 druhů cukroví.
0: Jo.
1: Já jsem z Valach, takže já peču takové to naše klasické valašské, jenom marmelády, žádné másla a pudinky a takové toho prostě nemáme rádi. A je opravdu jako narozeniny, svátky, jo, všechno slavíme. Bez toho, krom Velikonoc slavíme snad všechno. Jako svatý Václav, to je státní svátek, takže to nějak...
0: To bývá spousta takových jaksi akcí v plenéru, takže bývají koncerty samozřejmě a různé aktivity spojené právě s tímto svátkem.
1: Ano, a myslím, když je možnost a jsem doma, tak jdeme, či nějaká oslava nebo něco, jdem si na koncert nebo to jo. U nás v Javorníku se to děje strašně moc, takže a vždycky, jako když jdu večer z práce, už se mi fakt nikam nechce. A když jsem doma, tak jdeme. Co jsme byli na Velikonoce, na velikonočních trhách, hrálo tam country, což je naše krevní skupina. Užili jsme si to úplně nádherně ten den. Jo. Opravdu, jenom ty velikonoce já nemám ráda, manžel to respektuje, syn taky. Jinak všechno opravdu slavíme. Dokonce, když je výročí úmrtí první manželky, taky zapalíme svíčku Jarušce, vzpomínáme na ní, já teda jsem mu neznala, já jsem jenom z fotek a z vyprávění dcery.
0: Ano.
1: A to, když můj tatínek má výročí úmrtí, tak taky vzpomínáme na tatínka, hlavně můj syn, protože mého tatínka miloval. Takhle je hodně jako v rodinném kruhu. Nikde se třeba, jsem slyšela, že někde svátky, že to je zbytečnost, ale proč? My prostě slavíme narozeniny, svátky, všechno. Krom Velikonoc, jako Velikonoce.
0: Najdete si zkrátka čas pro to, abyste si to užili společně a i všechny tyhle ty aktivity, i ty termíny.
1: A koho pozvat, jak jste říkala tam, koho pozvat.
0: No, tak někdo
1: já pozvu rodinu a když přijedou, když nepřijedou, jejich problém, já nachystané mám.
0: Jasně.
1: A hotovo, neřeším to. A pak když napeču a to, mám tady sousedy, kteří mají v peči 4 děti od státu, tak nabalím koláče, donesu to dětem, pohraju si s nima, jo. Užu si to prostě úplně super, je fakt.
0: No tak to je dobře, že to máte takhle, že se těšíte vlastně na takovéhle aktivity. Tak taky moc přeju, aby se oslavy vždycky... Prosím?
1: Třeba. Vždycky vymýšlíme. Manžel je trošku hluchý a v loni měl 75 a tak jsme se synem v kuchyni čeptali, co mu koupíme k narozeninám. A on na nás volá z obýváku, co si tam šeptáte? A říkám, to je zajímavé, najednou hluchý nejsi a máme z toho prostě srandu, jo. Tak nějaké překvapení, my jsme velcí countrysti, takže vždycky nějaký country dárek nebo tak, jo. A pozveme známé, posedíme, pobavíme se. My jako alkohol moc nepijeme, takže udělám dobré kafíčko, čajíček, jako je flaška, to je jasný. A kdo chce si dát, to nechce si nedá prostě.
0: Jasně, podle chuti.
1: navštěva odejde a flašku skovám zase do ledničky. Asi tak nějak.
0: Jo, zbyde na další
1: oslo. Ale posedíme, pojíme, já napeču, já strašně ráda peču. Mm-hmm. No, i když to nejím, ale prostě
0: pro všechny ostatní.
1: Ale tě frgále a málem jí i plechy smědlí.
0: No jo, no tak to jsou takový oblíbený kousky zkrátka na oslavu a všichni rádi takovýhle typ koláčů, to je pravda. Tak paní Emo, moc vám děkuju, jinak vám přeju vydařený víkend, užijte si ho. No a samozřejmě...
1: No,
0: jo, a samozřejmě potom jakoukoliv oslavu, ať se to všechno vždycky povede, včetně těch dobrot, které připravujete. A děkuju za návštěvu, mějte se hezky, naslyšenou.
1: Mějte se taky hezky, naslyšenou.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Vladimír Mešík a písnička Co ti dám? No, to je správná otázka, když se bavíme o těch oslavách, třeba svátků, narozenin a tak. No a na telefonu teď máme paní Růženu ze severu Čech. Krásnou noc, paní Růženo.
1: Krásný večer.
0: Moc vás zdravím. Tak co vy a oslavy? Oslavujete ráda a často?
1: Oslavuju ráda a často. Každý rok slavím památnou slavnost.
0: No.
1: To je slavnost, kde si se svými kamarády a kamarádkami
0: Můžu vás, paní Růženo, můžu vás poprosit?
1: Ježíšovu smrt, že co Bůh a Ježíš Kristus za nás vykonali.
0: Jo.
1: Že vykonali skutek, který dokáže pomoci všem lidem, kteří mají naději na lepší život.
0: Mm-hmm. Paní Růženo, šlo by stáhnout to rádio? Jenom telefon, prosím.
1: Stáhnout rádio?
0: Stlumit rádio.
1: Jo, stlumit rádio.
0: Stlumit rádio.
1: Jo.
0: Děkuju mnohokrát, protože to tam ruší i vás a ruší to samozřejmě nás všechny. Za chvilku bychom z toho koktali, věřte mi.
1: Jasně.
0: Tak a kromě téhleté takové jako trošku myslím atypické, velmi zvláštní oslavy pro vás speciálně a pro vaše blízké, tak něco z takových těch v uvozovkách oproti tomuto obyčejnějších oslav, dodržujete něco, ať už to jsou takové ty obecné svátky anebo narozeniny a sešlosti.
1: Slavy výročí křtu.
0: Uh-huh. A jak to vypadá, takové výročí křtu, když se oslavuje? Nebo jak to udržujete?
1: Když se oslavuje, tak vlastně kamarády a kamarádky si pozvou k sobě domů na kávu a na malé pohoštění.
0: Jo, jo, jo.
1: Takže si uděláme takový krásný den.
0: Takže jste ráda, víte, koho pozvat? Samé blízké, ano, přátelé, ano. A společně si to
1: přátelé,
0: užijete.
1: Přátelé, ano, ano, ano.
0: No, tak to je fajn. Vy sama jste zvána od nich zase na nějaké...
1: Taky, ano.
0: Na
1: ano,
0: nějaké
1: ano,
0: výročí.
1: Na zahradu, na grilování.
0: Mm-hmm.
1: No, takže si to užíváme.
0: A co takové tradiční svátky, jak jsme tady zmiňovali z těch velkých svátků, ať už velikonočních, vánočních?
1: Já Velikonoce ani Vánoce ani narozeniny neslavím.
0: Neslavíte?
1: Protože já jsem křesťanka, Jsem křesťanka a jako křesťanka vím, že Ježíš Kristus neslavil narozeniny ani Vánoce.
0: Jasně, tak to máte
1: takto.
0: Takže
1: tak to mám zařízený takhle, no.
0: Jasně. Dobře.
1: Ale ne, jako nikomu to nezakazuje.
0: No je jenom to, každý ať si vybere a oslaví, co má chuť a náladu. Vaří se u vás něco speciálního na oslavy, když pak zvete přátele k vám, k sobě domů?
1: Tak to ještě jednou.
0: Jestli se vaří něco speciálního u vás na oslavu?
1: Vaří?
0: Uh-huh.
1: No, děláš se řízky, jo, nebo... No, takový tradiční jídlo holubky, jestli to znáte. No.
0: To úplně nevím, uvařit bych to určitě nedokázala, ale vy to budete
1: ale
0: určitě vědět.
1: Dokázala bych, že to je obalený zelí.
0: Jo, já už vím, zelené listy.
1: S mletým masem a rýži. Ano, listy takový, no.
0: Takže to chystáte, no vidíte to, tak to se u vás hosti mají, takovéhle dobroty netypické.
1: A nebo goja... Taky, vaše, když to mám kupovaný, nebo když to koupím.
0: Jasně, no, tak si to takhle užijete. Co vás čeká o tomto víkendu? Chystáte nějakou sešlost?
1: O tomto víkendu, no, já ráda chodím k mojí neteři na Lence a jejímu manželu, no, příteli Imrovi a to jsou moji jakoby přátelé, kterými se ráda vidím.
0: Jasně, jasně.
1: S mojí sestrou. Tak vždycky vymyslíme nějaký plán, budeme grilovat, anebo jdeme s dětičkama na hřiště.
0: Jo, jo, jo. Počasí má být poměrně pěkné, tak já myslím, že si to určitě užijete až do konce celý ten prodloužený svátek. Dobře, tak moc přeju, abyste si to fakticky užili. Paní Růženo, moc vám děkuju a vydařený víkend přeju. Mějte se hezky.
1: Vy taky, mějte se moc hezky.
0: Děkuju. Nápodobně, děkuju za návštěvu. Naslyšenou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jirka Schellinger a písnička Co je to mezi námi? Máme za 5 minut půl jedné. Teď jste se mi někdo ztratil z telefonní linky, což mě moc mrzí, takže se právě teď můžete zkusit dovolat na číslo 731 800 900. Teď ta linka by měla být volná. Já se na vás budu moc a moc těšit. A než se tak stane, že se někdo dovolá, tak se podíváme do vašich psaných odkazů a třeba Sváťa z Brna k tématu dodává: Prýma večer, Jitko, a bašta večer i všem linkařům. Tak jak je to s oslavami? Rozdělujeme je na normální a výroční. Jestliže normální se většinou vyřeší telefonem, pokud to je možné, i malým dárkem, pak výročním věnujeme pozornost nejen výběrem dárku, ale celkovým uspořádáním oslavy. Scházíme se skoro z celých Čech i Moravy a tak je pozornost věnována nejen místu konání, ale také zabezpečení ubytování a samozřejmě výběru podniku, kde se vše uskuteční, abychom si to užili. Máme už zkušenosti z minula a tak zabezpečení nečiní problémy. Já se většinou postarám o zábavu a repro hudbu. Připravuji i soutěže, zaspomínáme si na události, které se od poslední oslavy udály, rozdáváme i malé dárky pro účastníky a potěšíme se domácími zákusky i domácím alkoholem. Vše samozřejmě v přiměřeném množství. Natáčíme vše kamerou, no a na závěr je samozřejmostí společná fotka. Tak všechny zdraví váš Sváťa a přeju vydařený víkend. Milý Sváťo z Brna, moc vás zdravím a moc si to samozřejmě užijte i tento víkend, jestli budete mít nějakou sešlost a jinak jakoukoliv další oslavu.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne kříž.

až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybím břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

ja však znám tu lest. Ach, krásko, z přetěžky mi víš.

0: Tak tolik Petr Hapka a písnička Kocour se schoulil na tvůj klín. No a dovolal se k nám ze Štenberka pan Bohumír. Krásnou noc, Bohumíre, i vás moc zdravím.
1: Dobrý večer, přátelé.
0: Dobrý večer.
1: No, to byla krásná písnička. Vůbec dneska hrajete krásnou písničku.
0: Jo, zaposlouchal jste se, za to je děkuji. Dobře. To bude náš pan hudební ředitel mít radost, že jste spokojení.
1: No, já vám to povím asi takhle.
0: Ano.
1: Já slavím výjimečně nejvíc svatého Josefa a svatého Václava.
0: Aha.
1: Svatého Josefa jako... Josefa mám švagra.
0: Ano.
1: A svatého Václava máme od snachy tatínka. A protože jsme velice za dobře,
0: ano. Já,
1: tak se i pravidelně scházíváme.
0: Ano.
1: Ale tuto nedělu je kostel, oni jsou od Litovle, je kostel v Tnovicích, který jako svatého Václava.
0: Ano.
1: Takže oni tam mají pouť. Tak to se tak nescházíme, zajdu akorát do kostela, ale svatého Václava budeme slavit o týden později.
0: Uh-huh.
1: Ja? Protože ještě mají syna a ten má taky rodinu, takže to se tam sejdeme jako tchánové.
0: Jo, tak vás bude mnoho, ano.
1: ano, tři. No a protože už je taky to počasí je takové chladnější, tak budeme vevnitř. No tak tentokrát jako syn vždycky většinou nachystá sekanou nebo něco takového.
0: Dobro ty.
1: Ale spíše bych řekl, bohatě stačí o chlebičky.
0: No je.
1: Pak je dobrá slivovička. No,
0: domácí určitě, ano.
1: No tak to je samo sebou.
0: Jasně.
1: No, pak je pivečko lahvové. No a tak, protože jsme za dobře, tak se aj dobře bavíme.
0: Ano, tak? Ano.
1: Já nemám rád takové ty oslavy, když si někdo, někoho z rodiny, někoho pozve a nechá vás tam sedět, protože když to je třeba manželka nebo toto a furt skáčeme, co donáší kávu a takový, a ona tam vlastně není, víte? Právě ten, co je pro tu zábavu nebo pro takové nějaké ty slavnosti, tak ten by tam měl být nejvíc, ale bohužel on to nejde.
0: Jo.
1: No, já vám řeknu a ještě to doplním většinou, já jsem specialista na kvašáky.
0: Já, aha.
1: Když udělám kvašáky, tak podle chuti po 14 dnech kvašení to zavařujeme je. A to mám takové 2,5-litrové láhve, takže to se hodí otevřít, když je větší skupina
0: lidí. Když je víc lidí, jasně.
1: Ano, a to se dobře pije, to nemůžete dostat braka. Když máte braka, a to vždycky, to jsem měl bratrance takového a ten vždycky ty. Já když mám draka, tak já si dám kvašáka. Týka, suchy. Jo? Takže my se dobře bavíme a snad ta 1,5-litrová sklenice.
0: Kvašáky vás zachránějí, ano.
1: No. A na svatého Josefa, to je na jaře.
0: Ano.
1: Tak to je jako teplo. Já tak to se sedí venku. Ale ještě si říct, že mám spolužáka, s kterým jsem v Krnově, s kterým jsem se učil na dřevomodeláře a po asi 40 letech jsem ho zháněl, to už jsem vykládal v noční lince. No tak takže já, když někomu posílám pozdrav, vy si to byli pohlednice, ale dneska je to většinou přes mobil,
0: ano,
1: tak to píši tak, že národnímu svátku Václavu nebo Josefovi přeji všechno nej.
0: Ano, ano, máte to vymyšleno zkrátka, jak na to. No tak to je krása.
1: To jsem nepočítal, že to jsem vůbec nepočítal, že se dovolám, protože já jsem to chtěl napsat a to by se nedalo napsat, to je moc dlouhý.
0: Jo.
1: Lepší je, když to řeknete.
0: Když to řeknete, přesně no. Tak. No jak vás tak pozorně poslouchám, tak u vás oslovy musí mít.
1: Vy jste skvělá.
0: Nádhernou.
1: Já vás mám velice rád.
0: Děkuju moc krát, děkuju. Děkuju. Tak Bohumíre, každopádně přeju všechny oslavy vydařené, ať se vám vždycky povedou taky ty kvašáky na tu oslavu.
1: Počasí hlavně.
0: A počasí taky samozřejmě, ať je dobrá nálada, spousta dobrot a to všechno, co...
1: Vnoučata běhají po dvoře.
0: Jo.
1: My je kritizujeme, nebo...
0: Vychválíte určitě.
1: Co nám předvedou.
0: Ano, přesně tak. Tak jo, moc si to užijte a jinak přeju krásný prodloužený víkend. Mějte se hezky.
1: Jo, děkujeme.
0: Děkuju za návštěvu taky. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: byla skupina George and Beethovens a s ní Petr Novák a písnička Přátelství na Entou. A během písničky se k nám dovolal taky Robert z Olomouce. Krásnou noc, Roberte, i vás moc zdravím.
1: Dobrý večer. V první řadě chci poděkovat, že jste mě vzala, to je slušno.
0: Není vůbec za co.
1: V druhé řadě mám radost, že se dovolal ten Klučinko, toho jsem hodně dlouho neslyšel z noční lince.
0: Jo.
1: A ještě chci říct, že jsou vděčné pánu Ježíši, protože Ježíš říká, když věříte učedníkům, že přijde hora do moře, tak se to opravdu stane. Já jsem věřil, že se dovolám. No
0: tak
1: a teď k tématu.
0: Ano.
1: U nás je to v rodinném kruhu, protože jsou obyčejné chlap, ono to těch peněz moc není, ale zase je to takový utulnější, jo? Takže jsou takový ty chlebičky, zákusky, jo?
0: Ano.
1: Na to víno a limonáda a podobně.
0: To, co máme všichni rádi, že jo, nějaké dobroty zkrátka.
1: Jo, přesně tak. A to je u nás taková vzácnost, to občas udělá mamka, neslyšel jsem to od nikoho z posluchačů, takže trošku jiné úhel pohledu. Mamka jedno za čas, asi se to stalo, když měl kluk 20 let, teď už má 21. Tak ona donese vždycky krabicu, tam jsou staré fotografie a teď prostě my to prohlížíme a potom si o tom povídáme. A paní Tuško, a nebudete věřit, co se stalo?
0: No.
1: Když jsme to tak prohlíželi, tak brácha vytáhl dopis, představte si, že mohl být tak 110, možná 120 let staré, psal to praděda.
0: Jo.
1: A ten, to bylo z první světové války, prostě tam psal. A když to četl, tak to bylo takový ticho, že byste slyšel spadnout špendlík. Jo, to tak bylo. No a víte, co mě říkali o rodiče? Já si to nepamatuju. Já jsem byl malý špun, měl jsem jeden rok. A brácha ještě nebyl na světě. A praděda mě jako malý dítě choval. A víte, co mě to připomíná? Strašně hezký příběh z Bible. Nevím, jestli jste četla Bibli.
0: No a co vám to připomíná?
1: Mě ptejte, no. A tam byl Simeon. A tam byla podobná zkušenost. On prostě měl v náruči malinkýho Ježíše, když byl úplně malinký. A potom mluvil jako s Pánem Bohem, který stvořil celý vesmír. A říkal, no, tak já už teď staré, nemocné, tak teď už jsem měl v rukách prostě celého krále vesmíru a teď už můžu odejít ze světa. Jakože to prostě bral, takže jedni přijdu a druzí odem.
0: Jo,
1: a to
0: jo.
1: Tak v životě je prostě. No Je to takový hezký, smutný, jo? Protože třeba řeknu zkušenost, zažil jsem svatební hostinu, což bylo hezký. Pozval jsem tam kamaráda, který nám pomohl, protože my jsme jeli kočárem na svatbu v radnici se ženou, jenomže to se nám nestalo, vždycky nějaké ten malé rě. My jsme nechali doma prstinky, a co teď? No a kamarád, jo? On šel do hračkářství, tak koupil takový prstinky, jakože aby něco bylo.
0: Jo, náhradu.
1: No a já jsem ho pozval domů na hostinu. Říkám, tak víš co, tak spíš pomohla mě, tak já pomůžu tobě. Takže to je taková hezká vzpomínka.
0: No jo.
1: No a,
0: no a jak vypadala ta vaše svatební oslava? Bylo hodně hostů, nebo byla muzika? Jak to vypadalo? Jak jste si
1: no,
0: to užili?
1: No my jsme seděli ve verandě. Já nevím, bylo z nás tam asi tak, už si tak přesně nepamatuju, asi tak 10-11 lidí, ono to stačilo.
0: No je.
1: No a jedlo se, pilo se. A závěrem chci říct, pozdravuju všechno, která linkaře, jo. A vlastičku, a jestli můžu, a to by bylo až během písničky, protože to se normálně nedělá, ale paní Ema je sympatiačka a já jí na sebe chci nechat číslo, ale teď se to nehodí, že to se nedělá do etéru, takže já bych vám to číslo potom předal až prostě během písničky. No a pozdravuju, jak říkám, všechny linkaře a i paní Ludmilu z Brna, ona už taky do více zažila, je to opravdu sympatiačka, Vašku z Krnova taky.
0: Dobře.
1: Dobrý, takže vám pak dám to číslo, jak milé.
0: Tak Roberte, no, moc vám děkuji za návštěvu, jinak vám přeju hezký víkend, užijte si to, jo?
1: Vážím, že jste mě vzal.
0: Tak jo, naslyšenou, dobrou noc.
1: Tak já vám to přichy svojo ještě.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Skupina Krištof, Do nebe se propadám. No a pomalu půjdeme do finále, takže jdeme také podívat se opět do pošty, co píšete, protože píšete hojně a píšete, jak je vidět, rádi a rádi o oslavách. Máme tady další e-mail, kde se píše: hezký večer všem. Já slavím moc rád, jak s kamarády, tak i s mojí rodinou, samozřejmě narozeniny a různé tradiční svátky. Snažíme si to vždy moc užít u dobrého jídla a pití a musím říci, že mě baví i přípravy na oslavu. Já totiž moc rád vařím a úplně nejvíce mě baví oslavy venku na zahradě a když přeje počasí a grillujeme a je prostě veselo pod čirým nebem. Tak všem přeju, ať mají co slavit a na zdraví Jindra od Prahy. Tak milý Jindro, moc vás zdravím, užijte si, pokud máte teď o víkendu nějakou akci, pokud možno pod čirým nebem počasí má přát, tak já myslím, že byste si to také mohli hezky užít a moc děkuju za vaše slova.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Tolik skupina Rangers a písnička jménem 900 mil. No a je tu další e-mail a tam je psáno: hezký večer všem i vám do studia a všem nespavcům. Já se přiznám, že moc ráda peču všemožné sladké dobroty a tak jakákoliv rodinná oslava nebo oslava s mými kamarádkami je vždycky přehlídkou zákusků a dortíčků a všichni je vždy moc a moc chválí, což mi dělá samozřejmě velkou radost. No a samozřejmě, že se vždy také sesedneme a popovídáme o všem možném a užijeme si především společné chvilky dohromady, což je v té dnešní rychlé době to asi nejvzácnější. A to opravdu přeju od srdce všem. Všechny zdraví a krásný víkend přeje Alča Příbram. Milá Alčo, nápodobně děkuji mnohokrát za vaše slova. Také přeju, abyste si užila vydařený sváteční prodloužený víkend. No a protože jsme se dobrali až ke konci naší noční linky páteční sobotní, tak se patří poděkovat za pozornost. Za společnost loučí se Jitka Lukešová, přeji vám vydařený sváteční víkend, užijte si ho s těmi, které máte rádi a podle svých představ samozřejmě, jinak vám přeju, pokud jdete spát.

zdá, že chtěl bych jinam jít.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Říká se, že jablko nepadá daleko od stromu. Tohle pořekadlo se používá hodně v hereckém kumštu, to když se mluví o dětech slavných. A tady se to povedlo zase. Řekl bych, že jablko spadlo přímo do košíku u kmene. Něco takového se stalo herci, o kterém si budeme dnes vyprávět. K poslechu vás zve Patrik Rozehnal. Tím zralým jablkem bude pro dnešek muž, který se narodil 25. října roku 1949 v Praze.
2: No, počkejte, člověče, to nemůžete takhle, to, tak jo?
1: Moment, já jsem chtěl ještě říct, že šťávu, tu jste si jako jablko zachoval, ale k rodnému stromu se už moc nevrátil.
2: No a kde jsem to...
1: Asi hledáte ty dnešní ukázky z filmů, televize a rozhlasu, co?
2: Já už to mám.
1: To jsem rád, takže můžeme začít.
2: Tak ještě jednou, prosím.
1: Podívejte, nemáme moc času.
2: Tak to tedy jednou vyšla do studia půvabná žena.
1: Jaká žena? Já jsem snad ženská?
2: To ale blbost.
1: To bych řekl. Vy máte říct, dobrý den, jmenuji se Jiří Šmicr a budu vás hodinu bavit.
2: Rozumím.
1: Rozumím? Tak šup, jděte na pódium. Huš!
2: Já!
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
3: Prosím vás, nechte zpívat Jiřího Šmicra, vždycky na začátku zpívá.
4: Spadlo prase do strouhy, nehluboký, nedlouhý, Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Koho by to napadlo, že by prase upadlo, Ferda jede na kole, teze na něm rýč. Svalilo se s heknutím, zakvičelo leknutím, Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Prase to je těžký, zvlášť když spadne z vejšky. Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Kdo to prase postaví, když je strašně špinavý? Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Postaví ho zase nějaké jiné prase. Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Až to prase bude stát, můžem se ho otázat. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Co se vlastně semlelo, že se prase skácelo? Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Prase to nic neřeklo, kviklo a pak uteklo. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Tím pádem je prakticky prasetem už navždycky. Ferda jede na kole, veze na něm rýč. No a nyní závěrem k hlavnímu se doberem. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Není těžké do louže spadnout a to proto, že Ferda jede na kole, veze na něm rýč.
1: Posloucháte pořad, ve kterém bude zpívat i hrát Jiří Šmicr. A my si o něm budeme vyprávět.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jak už jsem řekl, narodil se 25. října roku 1949 v Praze. A není tajemstvím, že je synem herce Jiřího Sováka. Mimochodem, tihle dva si několikrát zahráli i spolu. Poprvé už když bylo malému Jirkovi Šmicrovi 17 let. Bylo to v televizním seriálu Eliška a její rod. A hráli tu samozřejmě příbuzné. Otce a syna.
5: To je přece Jirka, šéfův syn z prvního manželství.
6: No ale vy jsem ho tady nikdy neviděla.
5: No jo, on se náš šéf s jeho mámou nějak před časem moc ve zlým rozešlivý.
7: Tak já už napoju.
8: Vlázni, kam by si chodil? Ty se tohle přišel, člověče, posadit se něco si dáš pít, ne?
9: Jenže má ti mi kladla na srdce, abych tady nic nejet.
8: A co ti mám, má ti co klas na srdce, tady poroučím snad já, ne?
9: No víš, ono mě bylo minulé nějak blbě od žaludku a...
8: Tady od nás? Vyloučeno. Moniko! No.
6: Zrovna no, tady no. Stála, jo?
8: Jídlo, je tam nějaký?
6: No jo, ano. Tak co? Byl by tam turistický salámeček?
8: No a dál.
6: Pak by tam byl ještě turistický salámeček.
8: A je ty brev to něco teplýho chci.
6: Jo, od teplýho to bych nedoporučovala, ono to totiž není čerstvý, víte.
8: Co to žvaníš tady před tím chlapcem? Kdyby to nebylo perfektní, jak to nemůžeme vůbec podávat.
6: No jo, jakým pokrem jsme to podávali.
8: Nech tak to, neposlouchej, to je takový trdlo venkovský.
9: No ale já musím
8: patit s tím. No ale já, odsaď se mečíš jak meda, akorát na návštěvě, tak si něco povíme, ne? Taky přece, ježišmarja.
9: No, o čem?
8: O čem? To je divnej, o čem? Co mistr?
9: Nějakej mistr?
8: Máte snad nějakýho mistra?
9: Jo, máme.
8: No, vidíš, tak ten, co dělá.
9: No, tak co s ním má být?
8: No, já ho neznám, znáš ho ty?
9: Jo, znám. No a co?
8: Ale nic.
1: Tenhle seriál natočil František Filip podle scénáře Jaroslava Dítla a Jiřího Hubače. A je s podivem, že stačilo pouhých 9 let, aby si opět zahráli rodinné příslušníky, ale pozor, už ne otce a syna, ale dědečka a vnuka. A to v úspěšném televizním seriálu Františka Filipa Chalupáři. Vzpomínáte si i na poslední část, ve které se vlastně Jiří Šmicer ženil s Hanou Maciuchovou? No bylo to těžké rozhodnutí, praštit trochu do stolu a říci, stejně se ožením, i když to táta nechce. Mimochodem tatínka, abychom to doplnili, mu hrál Josef Vinklář.
10: Pak mi řekl, že dokud mě živí, že ho musím poslouchat a dělat, co mi řekne.
11: A máma?
10: Nebyla doma. Dědo, já vím, že mě až do teďka živili. Ale to přece není žádná jejich zásluha. Tak jako oni mě, tak já taky jednou budu živit svoje děti. Pořád mě předhazuje, že nic nezařídím. Já bych se dovedl o sebe postarat, ale co pak mě nechá? U nich jsem pořád malej kluk. Všechno dělám blbě. Nejradši by mě všude vodili za ručičku.
11: Jsou to rodiče a myslí to s tebou dobře.
10: Jo, když jsi slyšel, když jsem řekl, že se chci ženit.
11: No jo, slábečku, když ty bys chtěl taky dvě věci najednou, víš? Na jedné straně chceš být dospělej a na druhé straně se chováš jako šašek. Přijdeš domů a řekneš, vážení rodiče, dovolí si vám oznámit, že hodlám vstoupit do stavu manželského. No to se nezdobí, že ti potom řeknou, počkej, až dostaneš rozum.
10: Já se vlastně nepotřebuju nikoho ptát. Jsem plnoletej. Požením se a šmitec.
11: Tak tenhle výraz bych naraz slyšel. Šmitec. Takhle se hovořit s rodičema nebude. Šmitec. To je výraz, který používají opilci v pivnicích. Šmitec. Hlavně jsou uklidni. Počkej pár dní a já s rodičema promluvím. Já jim řeknu, řekni taky něco ty. Vždycky mi radíš a teď seš tichá. Ten chlapec má pocit nestrannosti. Promluv, no.
12: Já vám přece do toho nemůžu mluvit.
11: No proč pak?
12: Ale no je to čistě vaše rodinná záležitost.
11: Ale ty už jsi taky skoro jako rodinná záležitost.
12: No, pokud jde jenom o to, aby rodiče Slávkovi na tu svatbu kejvli, tak bych věděl jeden takovej osvědčený recept.
11: No výborně, poslední.
12: To si vezmi sváteční šaty.
11: Za prvé.
12: A nelíbí se to hodilo takhle v neděli odpoledne. Vstaneš, ukloníš se a místo, tatínku, já se chci ženit. Řekneš, tatínku, já se musím ženit. A uvidíš ten fofr.
8: Ty hambáři.
1: Když už jsme v té fázi našeho pořadu, kde si dokládáme herecké nadání otce a syna, tedy Jiřího Sováka a Jiřího Šmicra, měli bychom říct, že zrovna láskou k sobě neoplývali. Malý Jirka totiž nemohl svému tátovi odpustit, že odešel od jeho mámy. Pak přišel zlomový rok 1976. Naposledy si zahráli spolu. v komedii Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljaka Marečku, podejte mi pero. V tomto filmu se opět vrátili k tradičnímu pojetí otec a syn.
11: Už seš doma? Tak co škola?
10: Normálně. A ty?
11: A byly už nějaký známky?
10: Ne. A ty?
11: Ale co já, o mě se nestarej. Co já? A jde o tebe. Co já teďka, když do té školy chodím, tak lepší vidím do té problematiky. Já! Sakra. Tak si tě můžu líp vyzkoušet. Rovní se už jste měli?
10: Jo, měli.
11: Jo, výborně, tak já bych ti dal hned takový příklad. 2A minus závorka 3B minus 5A závorka rovná se A plus B.
13: Tati, to si musíš nejdřív odstranit závorky. A to uděláš tak, že...
11: Počkej, co udělám? Já vím, co udělám, ale mě zajímá, jestli to taky víš ty, co máš udělat, no?
13: No, tak já bych si nejdřív odstranil závorky.
11: Hm, správně. Jak?
13: No, to uděláš. Teda, udělám to tak, že si představím tady před tou závorkou minus jedna a tou minus jedničkou vynásobím všechny členy v té závorce.
11: Počkej, nesmíš na sebe tak chvátat. Jak jsi to říkal? Vynásobit?
13: No, kdybych to s tou minus jedničkou jako nepochopil, jo, tak si zkrátka budu pamatovat, že když je před závorkou minus, tak se změní všechna znamenka v té závorce v opačná.
11: Vidíš, tady u té třeba žádný znamínko není.
10: Když tam žádný není, tak se to bere jako plus.
11: A tak, no jo, tak v tom případě je to 2A minus 3B plus 5A. A co dál? Co s tím dál?
13: No, potom si převedeš to A plus B z pravý strany na levou. No, a jak se převádí z jedné strany na druhou?
11: A co, zkoušíš ty mě nebo já tebe?
13: Ty mě.
11: Proto? Vidíš, to co ti to jde? Ovšem, neusnout na vavřínech.
1: V témže roce, jako vznikla tahle komedie, došlo i k vážné dopravní nehodě. Tu způsobil Jiří Šmicr a při bouračce zemřel i jeden chodec. Mladého Jiřího odsoudili tehdy na 3 roky odnětí svobody a Jiří Sovák se ho kvůli tomu zřekl. Mladý Jiří ale tehdy potřeboval hodně podporu své rodiny, jenže táta se k němu otočil zády. Hořkost v něm tak zůstala, takže když pak jeho táta umřel, Jiří mu ani nepřišel na pohřeb. I tohle je třeba zmínit, ale zároveň se opět vrátit aspoň naskok do té komedie, kde si ještě rozuměli. Marečku, podejte mi pero. Právě rodina vyráží na 3 dní schůzku.
11: Už bych šel.
14: No jo, máme nejvyšší čas.
10: Mami, hodí se ten hnědej svetr?
14: Ano.
11: A vy taky někam jdete.
14: Jdeme na rodičovské sdružení.
11: Stačí snad, že tam půjdu já, ne?
14: Ale my se jdeme zeptat na tebe, tatínku. Já jsem mluvila s paní Tučkovou a s paní Šlajsovou, všichni jdou.
11: Prosím tě, to je úplně zbytečný, když ti stejně všechno říkám, ne?
10: Ale to my půjdeme rádi. Ještě by o nás ve škole řekli, že o tebe nemáme zájem.
11: Co tam lečeš? Jdi ty, tě tam nepustěj. Podívej, tady. Sdružení rodičů a přátel školy. Chceš ty nějaký rodič?
10: Já jsem přítel školy.
1: Komedie Marečku, podejte mi pero v režii Oldřicha Lipského. V 70. letech se brzy Jiří Šmicr objevil i v televizním pořadu Dnes uvádí, kde se ho ptala trochu na život i Saskia Burešová.
15: Jiří, vy jste studoval, že?
16: Ano, i tak se to dá nazvat.
15: A vystudoval jste Pražskou akademii muzických umění, obor herectví.
16: Ano.
15: Ano. No a pak jste šel na vojnu.
16: Ano.
15: Ano. A v současné době jste členem Pražského divadla Ateliér. Je to tak?
16: Ano.
15: Ano. No a diváci vás vlastně už znají, že?
16: No snad.
15: Z televizního seriálu Chalupáři, přeci vzpomínáte si. No já myslím, že by to pro začátek úplně stačilo, takže aspoň takovou poslední otázkou. Jiří, jaké máte záliby?
16: Záliby? Tak těch mám celou řadu. Příkladně se rád rozpovídám.
15: To jsme si všimli.
16: Ano, to už jste byla svědkem. A kromě mnoha jiných mám rád rytmus.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Legrace je dnes na herci Jiřím Šmicrovi, o kterém si povídáme a na kterého vzpomínáme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: A také můžeme říct, že Damu absolvoval v roce 1974. Pak hrál v činoherním studiu v Ústí nad Labem a od roku 1985 byl členem souboru studia Ypsilon v Praze. Ve filmu debutoval v roce 1970. O 10 let později si ho také všiml a do svého filmu obsadil Jiří Menzel. Mám na mysli slavné Postřižiny, kde mu manželku hrála Magda Vášáriová a on pracoval na pozici správce pivovaru.
2: Přímé topení jsme změnili na parní.
3: A když máme tak dobré pivo, tak proč ho neděláme víc?
2: Prosím, můžeme zavést noční várky. Zavedli jsme moderní vaření na 2 rmoty a vhodně rozložili dávkování chmele.
3: Maso vyhudíte, zavařujete.
2: Co manželka nesní, to lednice. Během zimní sezony jsme všechny sudy nechali včas vypožahovat dobrou smolou. Včas jsme navařili zásoby, takže piva jsou dobře rozležela, obzvláště ležáky. Dobrá kvalita piva vzbuzuje větší zájem hostinců, zatím ale bohužel nemůžeme dodávat všem. Mám ale vyhlídnuté typy hostinců, které mají velké studené sklepy, takže pivo tam bude dobře zachováno. Snažil bych se dodávat zejména tam, aby naše pivo získalo dobrou pověst.
4: Pozor, pane správče, naše pivo mělo vždycky dobrou pověst.
5: Když přišel nový pan Sládek, tak bylo dobrý leda proti zácpě.
2: A musíme ještě přikoupit 2 kádě na kvašení piva, když chceme zvýšit odbyt piva o 5000 hektolitrů ročně. Percentuálně vyjádřeno.
3: No to stačí, pane správče, ostatně si dohovoříme, zasedací síni.
0: O filmu Postřižiny byla řeč i v jednom večeru pod lampou ve studiu Ypsilon, kde byl hostem Jiří Menzel. Tak jak to bylo s tím obsazením do Postřižin?
6: To mě taky zajímalo. No, to je, já si na to pamatuju velice dobře. Honzík Hrušínský mě pozval na představení, když jste hráli na Žižkově ještě s ženovým studiem. S Ústeckým studiem. Jste hráli, už si nepamatuju co, ale jako zaujala mě výrazná osobnost.
7: Jirko.
6: Ale opravdu to je člověk, který má figuru. Prostě znáte to, jo? Vy koukáte se na jeviště, máte tam fůru panáku, ale jeden přitahuje oči, protože je osobnost. A to byl v tomhle případě tady Jiří.
8: Já jenom k tomu, ona to byla taková zvláštní situace, protože pokud já, mluvíme o těch Postřižinách, že ano, pokud to je vlastně první můj takový významnější film a vím, že vám to snad rozmlouvali, to obsazení a vůbec, já nevím, tu Magdu Vášáriovou, nebylo to tak?
6: Ne, bylo akorát to, že všichni říkali, hele, Magda bude filmovat a televizi a nebude mít čas a Hanzlík, ten je taky všude někde a budou hrozný problémy, jestli to dá dohromady a pak jediný člověk, s kým byly problémy, jestli byl ty.
0: Dalším filmem Jiřího Menzla, ve kterém si zahrál i Jiří Šmicr, o kterém je dnes řeč, byla komedie Vesničko má středisková. Předpokládám, že teď chvíli přemýšlíte, jakou roli tady hrál. No, vzpomenete si. Příslušníka veřejné bezpečnosti, okrskáře, který musel vyšetřit i záhadnou nehodu drápalíka. Proč ho doktor v podání Rudolfa Hrušinského nepozval k ohledání místa činu? Nejspíš proto, že tam hrál roli i alkohol. Ale to nesmí nikdo přiznat.
9: Jsem nebyl k nehodě přivolán.
10: No to já nevím, asi vás nechtěli budit, když jste vlastně jen cestou.
9: Říká se, že Turek byl pod vlivem alkoholu. Měl jste mu vzít krev přece.
10: Kde jsem mu ji vzal? Nebyl. Pod vlivem. A to bylo jeho štěstí, protože mám takový dojem, že brzy přijde o ženu a kdyby přišel ještě o řidičák, no tak to už by bylo na něj moc rana jednou.
9: Já si o tom myslím svoje, pane doktore.
10: to můžete.
0: Jakoby se zdálo, že se Jiří Šmicr vyhýbá i slavným scénkám. Není to ale až tak pravda. Jednu bychom pro vás měli.
11: Já bych vám teď, ale nevím, jak bych... No, vidíte. Tak zrovna takhle pronesených pár slov, to je ten nejlepší úvod k věci, která má teď následovat. Já dost často působím dojmem nesmělce. Jsou situace, že se společnost baví a já sedím, mlčím, případně se culím. Toho si ovšem všimnou kamarádi. Člověk má vždycky nějaké kamarády, kteří projeví starost, aby snad jejich přítel citově nedegeneroval. A přispěchají na pomoc dobře míněnou radou, jak získat, dejme tomu, přízeň té či oné obdivované dívky. Jeden ze systémů, který mi byl navržen, by se dal nazvat metoda ukecávací. Spočívá v nepřetržitém proudu slov valícím se z nápadníkových úst. Není ani tak důležité, co dotyčný povídá. Hlavně nesmí přestat hovořit. Dívka ztrácí orientaci, ztráta orientace vede ke ztrátě sebejistoty, no a dívka nejistá, ta již snadnout kořistí. A nebo opak předcházející. V tomto případě muž provádí odměřená důstojná gesta, jeho pohledy jsou sugestivní, plny takové vznešené, elegantní jistoty, která lecos napovídá. Mnoho nemluví, jeho výroky jsou vtipné, stručné, inteligentní, výstižné. A nebo opak předcházejících obou. Takzvaný, jak dalo by se říct, nátlak ústupem. V tomto případě není dobré uvádět dívku do rozpaku, ale naopak. Ona musí získat dojem přehledu a dokonalé jistoty. Nápadník projeví zájem s neskrývanými, úmyslně neskrývanými rozpaky. No a pak se jakoby stáhne zpět, že jo. Je dobré, když z úst plyne takové roztomilé huhlání, které může postrádat souvislosti. Ovšem nezbytné je dávat pozor, aby člověk nevypadal jako blbec. To by věci bylo na škodu. No a při správném provedení se dívka sama chopí iniciativy a obrazně řečeno tonoucímu nastaví spásnou dlaň. Tím je překlenut kritický okamžik seznámení. Samozřejmě způsobu, jak se seznámit s dívkou, která, dejme tomu, sedí na lavičce v parku a čte si, bude víc. Já bych vás rád upozornil na dva pokusy, které zaručeně a vždycky skončí špatně. Kapitola první. Platí zásada. Důležité je nějak začít. Začít se dá například otázkou... Promiňte, slečno, nevíte náhodou, kolik je hodin? A, pardon, čtěte si ještě chvilku. Nezbytné nejdřív vlastní hodinky schovat. Promiňte, nevíte náhodou, kolik je hodin?
12: Ne.
11: Horší ovšem je, když slečna hodinky nemá. Jo, vy nemáte hodinečky?
12: Nemám.
11: Aha. Čtete si?
12: Jo.
11: Jedna z rad zněla, pokud se cítíš v koncích už teď, pokus se nenápadně zjistit, co objekt tvého zájmu čte. Umožní ti to prodloužit konverzaci. Já!
12: Prosím vás, nevíte, kolik je hodin?
11: Před chvíli bylo 6.
12: A kolik je teď?
11: Pořád 6.
12: Že by se zastavil čas?
11: Už jo.
12: Snad ne kvůli mně. To by bylo romantické.
11: Ale ne, to ne. Já... Teda, vlastně ano.
12: Víte, že vy vypadáte jak ten romantik.
11: Jo.
12: Dokázal byste vůbec udělat něco romantického?
8: Já, jistě. No, samozřejmě.
12: Pro mě?
8: No ovšem.
12: Třeba dát mi pusu.
8: Co? Tady chodí lidi.
12: No a co pak je to tak těžký být romantickým hrdinou?
8: No a nemohla byste omdlít?
12: Já? Proč?
8: No víte, já jsem dělal na vojně Lapiducha. Takovýho zdravotníka.
12: Já ho znám, Lapiducha, no.
8: No, Lapiducha. No a my jsme se tam učili takové přímé dýchání z úst do úst. To vy jste koukala potom.
12: Já nevomdlím, to ne. Když mi pořád potřebujete k něčemu takový výjimečný okolnosti. Ja.
8: Halo. Ne, proberte se. No tak, a já tady kouká ještě. No, já to tedy. To nejde.
12: Tak ne.
8: No, nedalo se. Dýchání se nedalo. To byste se musela topit. Vy jste se topila, tak to byste pak koukala, jak by...
12: Jo, topit ve vodě kvůli vám, jo. Nepřeháníte to nějak trochu s tou romantikou?
8: Co, já? Jen se podívejte, co vy čtete. Tady, snad verše. Kdybyste četla třeba... No tak to by bylo něco jiného, to bych přišel...
12: Víte, že přece jenom je ve vás něco romantického? Takovýho něco obdivuhodného.
8: No, a co?
12: Že věříte, že vůbec existuje nějaká knížka, při které my dva bychom se mohli seznámit.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
8: Tak a teď slíbená chvilka humoru. A nebo radši ne, raději tohle. Já mám muziku skutečně hrozně rád. Já jsem dokonce před léty hrával v jedné takové, no jak bych to tak, skupině. Ale k čemu mám skutečnou úctu, to je ke komponování, ke skládání. A vzhledem k tomu, že není nic dojemnějšího než pohled na diletanta, na snažícího se diletanta, a abych naplnil jedno takové krásné české přísloví říkající, že sám sobě ježek kadeřav, tak jsem složil tuto píseň.

0: Jiří Šmicr je především hercem, ale jak slyšíte, tak taky zpěvákem. Sám si skládá, sám zpívá a sám se doprovází na kytaru. S některými písničkami mu pomohl dokonce i Zdeněk Svěrák. Jednak aranžemi a také jako hudební a zvukový supervizor. Jiří Šmicr využívá hlavně svůj neškolený hlas a ostrou 12-strunku.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: My se ale vrátíme ke scénce, kterou jsme vlastně přerušili. Vzpomínáte si, Jiří Šmicr říkal, že jsou dva způsoby, jak přesvědčit dámu, aby vám byla nakloněna a zapředli jste s ní hovor. Tak tady je druhý pokus. Podotýkám, že tentokrát sedící Simona Stašová má u lavičky také svého psa.
2: Kapitola druhá. Při této variantě je nezbytné nestratit dvě věci. Jednak odvahu a potom šarm. Kouše?
3: Jistě.
2: No, nevypadá zle.
4: No pojď se, nekňuruj a pojď sem, pejsánku. Pojď, ty máš takovou hezkou paničku. Takovou hezoulinkou. Víš, že se ti taky líbí, viď? A uajs!
5: On děkos do ruky.
3: Kam vás měl kousnout? Nemáte si ho všímat.
5: Já jsem si nevšímal jeho, ale vás.
3: Když jste ho začal hladit.
5: No to jsem měl přijít a začít hladit vás.
3: No dovolte.
5: No, tak co jsem měl dělat?
3: Nic, prosím vás, a nevšímejte si nás vůbec.
5: No prosím, no. Líbíte se mi. A k tomu psovi byste se takhle nechovala.
3: To jistě ne.
5: Hele, ale neblbni, fakt se mě líbí.
3: Si to dovolujete, puste mě, prosím vás.
5: Nedělí,
3: Flory. Dejte ty ruce pryč, co si to... Jste ale dotěrnej, chlap. No tak, blbenče jede. Puste mě, pro Krista pána.
6: A nejeď, nebo ti napazej pokutu, že ten tvůj rátlík znečišťuje trávník.
7: Je zajímavé, že i v takovýchhle případech ješitnost mužům dovoluje myslet si, že byli elegantní, jedineční, prostě nenahraditelní. A přitom záleží jen na nás, kam se svým vyznáním dostanou. A byli-li snad někdy úspěšní, pak je to jedině díky tomu, že my jim to dovolíme.
0: Jiří Šmicr se samozřejmě dostal i k televizním rolím. Objevil se i v jedné malé televizní komedii nazvané Pokušení doktora Burdy. Tuhle malou televizní aktovku režíroval Zdeněk Podskalský. A Jiří Šmicr jako doktor dostal na starost pacienta, který každý týden pravidelně sázel. A tak ho poprosil, když je v nemocnici, jestli by nevsadil za něj. A pak mu neřekl, jestli náhodou nevyhrál. Tak pozor, kontrolujeme čísla.
8: Prosázející vylosovaná čísla sportky. První tah.
9: Opakujte po mně. 29.
8: 29.
9: 37.
8: 37.
9: 22.
8: 21.
9: To máme taky.
8: 22.
9: No to už jsem říkal.
8: 15. 28. A dodatkové 28. číslo 27.
9: Do Je to tu? Je to? To není možný. Ty to je první.
0: Jenže oznámit to nemocnému pacientovi by znamenalo ohrozit i jeho život. Tak co ho na to nejdřív trochu připravit?
10: Tak jak?
9: Jak? 200 na 160, jak mě říkala sestra. Dědo, nesmíte se mi rozčilovat.
10: A vyhrá se?
9: Schválně, ale to by mě skutečně zajímalo. Čistě teoreticky. Co byste dělal, kdybyste, dejme tomu, ale čistě teoreticky, vyhrál první.
10: Žádný strach, pane doktore. Já a první. Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. A štěstí, to si radši zase sedne na vola. Počkejte, Mi chcete říct, že já...
9: Ne, to já jen tak, čistě teoreticky, víte.
10: No, to je dobře, protože jinak by mě určitě klepla pepka.
0: Jiří Šmicer se dlouho jako doktor Burda v této komedii rozmýšlel, jestli má opravdu tu převzatou výhru v hodnotě 300 tisíc korun předat pravému výherci. Nakonec se odhodlal.
9: První jste vyhrál, dědo.
10: První.
9: Pane Vaňku, slyšíte? Pane, dědo, prosím vás.
10: Tak já jsem nakonec vyhrál. Je, já mám radost. Je, já mám velikánskou radost. A taky už jsem si promyslel, co s těma penězma udělám. Víte co, pane doktore? Já vám z nich polovinu dám.
0: No, jak to dopadlo? Seklo to s panem doktorem.
10: Tak naschledanou.
9: Naschledanou.
10: Že se nestydíte. Infarkt, takovej mladej. Kdybych to byl tušil, co to s váma udělá, tak jsem vás na to nějak opatrně připravil, pane doktore. Tak hodně zdraví. A děkuju vám.

0: 80. letech začali režiséři Jiřího Šmicera obsazovat hlavně do úloh otců a do dětských snímků vůbec. Všichni mají talent, Outsider, Moře začíná zavsí, nebo do rodinného snímku z roku 1987 Páni Edisoni, kde se představil také jako autor ústřední písně a zpěvák. V první polovině 90. let si zahrál kromě jiného ve dvou projektech inspirovaných dílem France Kafky, v Procesu a v Americe. Velkou úlohu pak ale dostal jako Candy v televizním seriálu a ve filmové verzi z Divočilé země. Za roli politického vězně Jardy Svobody ve filmu Bumerang režiséra Hinka Bočana si dokonce odnesl Českého lva za nejlepší mužský herecký výkon. S 90. lety přišli i Černí baroni a jeho úloha Hlídače v lomu.
1: Soudruzi, já vím, že budete zklamáni, že vám to bude líto, ale takovej už je, co? Takovej už je život. Musíme se spolu, abych to tak řekl, rozloučit. Proč se musíme rozloučit? Protože jsem byl převelen. No tak, sakra, chlapi. A nyní vám představuji koho? Nyní vám představuji nového velitele roty, soudruha nadporučíka Pavla Mazurku, kterému předávám slovo.
2: Soudruzi, já doufám, že když se to vyžaduje, že my všetci uděláme tak, jak má být. Protože tak je to správné, soudruzi. Tak to má být.
1: Tak tím bych, soudruzi, skončil. Chovejte se, chlapi, jako lidi a všechno bude v pořádku. Já už teď musím běžet, protože mi za hodinu jede, co?
3: Protože ti za hodinu jede vlak, vole.
1: Protože mi za hodinu jede vlak, vole.
0: Ještě doplním, že tenhle film režíroval Zdeněk Syrový.
4: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
5: A myslím, že teďka je vhodná chvilka na trochu humoru. Tak, anebo radši tuhle. Tak to jednou vešla půvabná žena a... Počkej, vraťte. Pojďte zpátky s tím. Teď bude humor. Tak tedy. Ačkoliv zrovna teď humor. Za doprovodu skupiny Kroky zpívá Jana Kratochvílová.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jiří Šmicer kromě jiných věcí miluje i dobré jídlo. Pamatuji si, že jsme spolu kdysi dělali i tvarohové koblížky podle speciálního receptu a byly opravdu výtečné. Má rád také létání a ještě víc se skoky z letadla, parašutismus. A toho přimělo k tomu, aby udělal takový malý kurz i Marku Ebenovi v populárním zábavném pořadu Věšák.
2: Podle instrukcí režie jsem se teda uklonil a začnu, ale co vlastně, já mám parašutistický C-čko, což teda neznamená, že bych mohl instruovat jako tak, ale nicméně poradit kolegovi to můžu. No nicméně teď jsme v poloze, jako když už je otevřený vrchlík, jo. Samozřejmě, že ten volný pád, který jsi zažil, tak to vystoupí z toho letadla. Pod sebou máš těch 3,5 tisíce metrů. No a teď se musíš dostat do polohy, která tě udrží stabilního, jo. No a to chce spát pánev ven, jo.
3: Zakloň... Fakt to chcete?
2: No a zaklonit se do takový... To je právě ta chyba. Podívejte se, tu chybu on dělá. Tady tam lítal, vidíte to? Tohle tam nesmí být.
3: Co tam nesmí být?
2: No ten zadek.
3: No počkej, ale tady je, já to pust... No jo.
2: Tady počkej, musíš ale... být prohnutej, zakopnutý nohy.
3: Ale to silně deformuje tu kombinézi. Ale...
2: No a v podstatě, aby si letěl pěkně takhle dolů, jo. No a v podstatě, až se dostaneš podle výškoměru na výšku, kde se odvírá, no tak za to vezmeš, jo. Tadyhle je taková červená klika.
3: Kde?
2: Tady, v těchto místech.
3: Aha.
2: Zatáhneš a koukáš, jestli to leze ven.
3: A když se koukneš a nic?
2: A koukám a nic, jo.
3: No?
2: No tak pak tady je druhá, ta je stříbrná. Za to vezmeš. No a odvírá se ti záložák, který máš tady v těchto místech.
3: Cítím záložák, cítím ho. Celkem si ho naznačil zřetelně. No a teď co když se neotevře?
2: Jako záložák?
3: Záložák, no.
2: No tak se podíváš na výškoměr. No a tak musíš trošku se nadechnout, no. Zabrat a vrátit se zpátky do letadla.

0: Jednu z výrazných rolí si Jiří Šmicr zahrál i v Řebejkově filmu Kráska v nesnázích. Hrál tu Richarda, takového řekněme nerudného diabetika, který se nemůže smířit s tím, že k jeho přítelkyni se vrátí dcera na čas bydlet i s dětmi. Naštve ho cokoliv. Třeba i to, že snědí diabetické sušenky.
1: Stalo se něco?
2: Dobrá otázka.
1: Kubo, ty píš?
2: Řeknu to takhle. Vy máte potíže s bydlením a my jsme vám poskytli dočasné útočiště. Jste tady hosti a jako k hostům se k vám také chováme. Máme k vám jisté povinnosti a ty plníme. Máte co jíst? Dělíme se s vámi o svůj byt, lůžka, sociální zařízení. Je to tak? Host má ale vůči hostiteli také svoje povinnosti. Musí respektovat určitá pravidla. Tak bychom si je měli ujasnit.
1: Jo. A můžeš mi jako říct, o jaký pravidla jde?
2: Nezvyšuj hlas. Ano, já mluvím klidně. První pravidlo. Mám-li na něco chuť, nejprve se zeptám hostitele, zda si konkrétní věc mohu vzít, protože jinak se v podstatě jedná o krádež.
1: To chceš jako říct, že jsme ti tady něco ukradli, jo?
2: Maminka vám zřejmě dítě zapomněla říct, že jsem diabetik, tak vám tento pojem vysvětlím sám. Já jsem nemocný člověk, poměrně dost vážně. A díky své chorobě bohužel mohu jíst jenom některé potraviny. Je poměrně složité je schánět a nákladné kupovat. Až budete větší, tak pochopíte, jak velký je to problém. Prozatím úplně postačí, když budete respektovat určitá pravidla. Ano. Například nebudete bez dovolení žrát moje diabetické sušenky. Vy si můžete vzít k jídlu, cokoliv vás napadne, pokud se ovšem předtím slušně zeptáte. Pokud se na návštěvě zeptáte, zda si smíte něco vzít, předejdete pak tomu, že omylem sežerete jediný skurvený sušenky, který já mám od doktora povolený a který můžu jíst. Je to jasný? Doma vás ke slušnému chování nevedli, tak vám to říkám tak, abyste to pochopili. Je slušné se zeptat, když něco chci, a ne brát si za zády, co mě napadne.
1: Jo, dobrý, my jsme to pochopili, zítra koupíme nový sušenky, jo?
2: A co když já chci svoje sušenky jíst teď? Co když zrovna teď mám chuť na svoje sušenky, které jsem si koupil za svoje peníze, ze svého invalidního důchodu a schoval jsem si je v kuchyni ve svý posraný almaře? Kdyby jich zůstala půlka, prosím, neřeknu ani slovo, ale tvoje děti sežrali veškerý myslitelný diabetický sušenky v tomhle bytě a já teď nemám co jíst. Vserete se sem v noci bez předchozího upozornění a my se neptáme. My přizpůsobíme svůj život vašemu a co uděláte vy při první příležitosti? Chováte se tady, jako kdyby vám všechno patřilo, jako šváby, ale to je omyl. Tady nejste doma, tady jste na návštěvě, chápete?

0: Tatínku, aby ti vysvětlil zase naše pravidla, jo?
1: Nepičuje, koukej koupit sušenky.
0: Prosím.
1: Volčíškový.
2: Nevím jak vy, ale já jsem po té hodině a po téhle scénce na ty sušenky dostal docela chuť. Tak si jedu dát, vy si dejte také něco dobrého a hlavně nezapomínejte dávkovat si i humor, protože je v životě důležitý. U dalšího dílu se na vás těší Patrik Rozehnal.